0: Guide s pastorem Jiřím Zdráhalem a Danielovým proroctvím. A o 14:30 potom pořad Hláska, do kterého si Kuba Lofítek pozval Štěpána Huňáta z organizace Nové horizonty, což je komunitní síť veroucích pro zdravější a vlivnější církev. Štěpán Huňát představí záměr a vizi tohoto projektu.
1: Bible Guide, váš průvodce Biblí.
2: Daniel, 5. kapitola. Po Nabukadnezarově smrti vládl v Babyloně král Belšasar. Vládl společně se svým otcem Nabonidem, asi v letech 553 až 543 před naším letopočtem. Ten se ale nepoučil z Nabukadnezarovy zkušenosti s pýchou. Rozhodl se, že naopak on poníží Boha. Vzal nádoby, které dříve patřily kněžím v jeruzalémském chrámu a byly uloženy v babylonském paláci, a použil je pro oslavu, během které se klaněl svým bohům. O tom čteme. Přinesli ty zlaté nádoby odnesené z božího chrámu v Jeruzalémě a král se svými velmoži, manželkami a konkubínami z nich pil. Popíjeli víno a oslavovali bohy ze zlata a stříbra, z bronzu a železa, ze dřeva i kamene. Králova arogance způsobila zázrak, ale takový si jistě nepřál. V tom se přímo před svícnem objevily prsty lidské ruky a začaly psát na omítku královského paláce. Když král spatřil tu píšící ruku, zbledl hrůzou, kolena se mu roztřásla, že se sotva držel na nohou. Nikdo z králových věžců nedokázal přečíst nápis, který ruka napsala na stěnu. Nakonec mu poradili, aby nechal zavolat Daniela. Danielovi bylo v té době již přes 80 let. Pravděpodobně se po smrti Nabukadnezara stáhl z veřejného života. To lze usuzovat z toho, že nový král už Daniela neznal a museli mu o něm říct. Mladý král nabídl Danielovi odměnu za vyluštění neznámého nápisu. O tobě jsem slyšel, že dovedeš vykládat smysl a řešit záhady. Nuže, dokážeš-li ten nápis přečíst a vyložit, budeš oblečen purpurem, na krk dostaneš zlatý řetěz a staneš se třetím nejmocnějším v království. Když ale Daniel viděl, jak král zneuctil chrámové nádoby, odmítl jakoukoliv odměnu. Nabukadnezar byl mocný a vládl pevnou rukou. Takto ale Danielova boha nikdy nezneuctil, spíše naopak. Daniel tedy odpověděl: nech si své dary, odměnit můžeš někoho jiného. Ten nápis ale králi přečtu a jeho smysl vyložím. Slyš, králi, nejvyšší Bůh dal tvému otci Nabukadnezarovi království, velikost, slávu a velebnost. Pro tu velikost, kterou ho obdařil, jej z bázní a chvěním ctili lidé všech národů a jazyků. Koho chtěl, zabil, koho chtěl, ušetřil. Koho chtěl, povýšil, a koho chtěl, ponížil. Když ale spišněl v srdci a zatvrdil se v nadutosti, byl ze svého královského trůnu sesazen a o svou slávu připraven. Byl odehnán pryč od lidí a dostal rozum zvířecí. Žil mezi divokými osly, jedl trávu jako bík a tělo měl mokré od rosy, než poznal, že nad lidským královstvím vládne Bůh nejvyšší a koho chce, nad ním může postavit. Ale ty, jeho syn, neboli potomek, Belšasar, ses v srdci nepokořil, přestože si to všechno věděl. Naopak ses pozvedl proti Pánu nebes. Nechal sis přinést nádoby z jeho chrámu a popíjel si z nich se svými velmoži, manželkami a konkubínami. Oslavoval si bohy ze stříbra, zlata, bronzu, železa, dřeva i kamene, kteří nevidí, neslyší ani nic nevědí. Ale Bohu, který má v moci každý tvůj dech a každý tvůj krok, jemu si slávu nevzdal. To proto poslal onu ruku, která napsala ten nápis. Ten nápis zní takto: mene, mene, tekel, ufarsin. Smysl těchto slov je následující. Mene, Bůh tvé království sečetl a podtrhl. Tekel, byl si zvážen na vahách a shledán příliš lehkým. Peres, jednotné číslo od slova ufarsin, tvé království je rozpolceno a dáno Médům a Peršanům. Ještě té noci pak byl babylonský král Belšasar zabit. Tak se přiblížil konec babylonské říše. Nápis na zdi obsahoval i předpověď o příchodu Peršanů, kteří babylonskou říši zničili. Tento dechberoucí příběh ukazuje, jak dokáže člověka zaslepit pýcha a arogance. Ani nemusí být tak mocný jako král v Babyloně. Pýcha se totiž zmocňuje malých i velkých, mocných i slabých, bohatých i chudých. Výraz Bohu, který má v moci každý tvůj dech a každý tvůj krok si slávu nevzdal, je krátkým zhodnocením nevěrného lidstva. Tato věta jednoduše shrnuje smysl života člověka. Člověk je zde proto, aby hledal, našel a navázal vztah se svým stvořitelem. Hledání smyslu života je hledání Boha. On je stvořitel, který nám dává dech a sílu jít. On je smysl tohoto světa a života každého z nás. Jednou se každého zeptá, na co jsi využil svůj život? Na co jsi využil všechno, co jsem ti dal? Jak řekl apoštol Pavel, máš snad něco, co jsi nedostal? A když jsi všechno dostal, jak to, že se chlubíš, jako bys to nedostal?

Poznávat Bibli a její poselství s pastorem Jiřím Zdráhalem můžete na Rádiu 7 v pořadu Bible Guide každý všední den v 8 a v 18 hodin. A nově ještě i v této noční repríze ve 2 hodiny.

Chci tě víc ve svém životě. Zaspívá teď Lucy Grimble a poté od 14:30 bude na Rádiu 7 prostor pro pořad Hláska s Kubou Lofítkem a Štěpánem Huňátem o organizaci Nové horizonty.

Rozvíjíme to, co nás spojuje, a sdílíme to, v čem jsme jedineční, napříč státy, církvemi a generacemi. I to jsou nové horizonty, které představí následující pořad.

0: Vítejte u poslechu pořadu, ve kterém společně s hosty přemýšlíme nad hodnotou a významem Evangelia, dobré zprávy o Boží lásce a záchraně projevené v Ježíši Kristu a také nad tím, jak hledat způsoby, cesty a formy k žití a sdílení Evangelia v osobním životě i ve společenství církve. Mým dnešním hostem je Štěpán Huňát. Vítám tě.
1: Ahoj.
2: Hláskou provází Kuba Lofítek.
0: Štěpán je následovník Krista, manžel a kromě mnoha jiných aktivit a služeb je součástí česko-slovenské sítě vedoucích s názvem Nové horizonty, kde působí jak v komunitní radě, tak v organizačním týmu a to jako koordinátor témat a projektů. Pro mnoho lidí, věřím, nebude název Nové horizonty neznámý, ale přesto se mohou najít tací, kteří to uslyší poprvé. Jaká myšlenka, případně vize, stojí za vznikem a růstem této komunity?
1: Díky za hezký úvod. Kde se ten nápad vzal? Přibližně před 7 lety navázali spolupráci vedoucí 5 odborů mládeží z různých denominací a položili si otázku. Jak to, že nás je po 35 letech svobody pořád tak málo? V České republice a na Slovensku je přibližně 25 000 protestantských věřících. A co můžeme udělat skutečně jinak, aby nás za dalších 10 let mohlo být mnohem víc? Jaké postoje musíme získat a jaké jsou vlastně klíče k tomu růstu? A tenkrát Martin Pence představil myšlenku australského hnutí ACC, které se nacházelo v podobné situaci na konci 80. let. Mělo 8 000 členů, 60 zborů a desítky let nezažívaly žádný růst. Církev tehdy čelila kritice sekulární společnosti i obavám, že mladí lidé ztrácejí zájem o studium na biblických školách. No a změna přišla v roce 1979, kdy přišel nový superintendent a řekl, pojďme se podívat jinam, kde církev roste. A tak 240 vedoucích odjelo do Jižní Koreje k pastorovi Yonggi Chovi. Jehož sbor měl v té době přibližně 1 000 000 členů a Jižní Korea zažívala probuzení. Zjistili, že lidé věří jinak a církev funguje jinak, než to znali. No a to, co během 3 týdnů v Koreji zahlédli, je natolik inspirovalo, že po návratu do Austrálie vytvořili strategický plán na následující dekádu. Výsledkem toho strategického plánu, kdy si osvojili nové dovednosti, jak církev dělat a jak důvěřovat Bohu, bylo, že během 20 let narostl počet členů z 8 tisíc na 120 tisíc a během dalších více než 40 let na 500 000 členů, a to pouze v rámci hnutí ACC. To navíc pozbudilo další hnutí ke vzniku a k růstu, a ovlivnilo to australské církve, jako je Hillsong nebo Planet Shakers, které určitě taky znáš. Tenhle příběh inspiroval počátek nových horizontů. Během 18 měsíců 180 různých vedoucí z řad denominací, pastorů, organizací a podnikatelů z Čech a Slovenska obcestovalo svět. 130 z nich zamířilo do Austrálie, ostatní potom do Singapuru a do Anglie. Po návratu proběhlo hodnocení. Ptali jsme se otázku, co jsme viděli, co se můžeme naučit, jak v daných místech znali Boha a dělali církev jinak, než známe Boha my a děláme církev my. A během 4 hodnotících setkání, která proběhla během těchto 18 měsíců, bylo definováno 6 klíčových témat, o kterých je tato skupina přesvědčená, že českým a slovenským církvím chybí. Některá jsme ignorovali, jiná považovali za nedůležitá. Dnes je ale vnímáme jako zásadní proto, aby v příští dekádě církve mohly mít zdravý, významný vliv a nejenom duchovní, ale i společenský a aby mohly růst také počtem.
0: K těm 6 tématům se dostaneme za chvíli. Ještě předtím by mě zajímal tvůj osobní vstup. Když to vztáhneme na tu osobní rovinu, jak ses do této sítě vedoucích napojil a začlenil ty?
1: No já jsem vlastně vyrostl v církvi, kde můj táta byl pastor a předtím byl můj děda pastor a můj praděda byl taky pastor, takže já jsem celý život od narození byl takovéto církevní dítě a měl jsem touhu vidět, jak církev zkvétá a jak církev roste a jak mnozí další lidé jsou zasaženi církví. A u nás jsem velký růst během toho vyrůstání neviděl, ale viděl jsem hodně iniciativy pro to, aby se to dělo. A vůbec celoživotně jsem viděl různé iniciativy a byl jich i součástí, které nepřinášely ten výsledek, co jsme chtěli. A tak jsem sám hledal, jak můžu přispět k tomu, aby se církev mohla měnit tak, aby to přineslo výsledky. A postupně jsem se zapojil v odboru mládeže, v podpoře různých mládeží. A v tomhle hledání se moje představy střetly se sny Martina Pence a rozhodli jsme se, že na této cestě půjdeme společně. Protože jsem uviděl, že tato cesta by mohla fungovat a minimálně mi dávala smysl. Protože dává tu strategickou cestu, co mi chyběla, kdy máme nadefinováno, jak se z bodu A dostaneme do bodu B. A právě v zahraničí jsme viděli, že klíčovým prvkem růstu a změny je strategické myšlení, kdy si nastavují dlouhodobý strategický plán, klidně na 5 až 20 let, kde mají cíl a nastavují si cestu, jak k tomu dojít. A potom k němu jdou skrz jednotlivé ty kroky.
0: Jako komunita jste si tedy stanovili konkrétní strategická témata, takzvaných 6 výzev pro československou církev. A než více prozkoumáme první z nich, kterému se věnuješ nejvíce, zkus nám je prosím stručně představit.
1: Takže první, o kterém potom budeme mluvit víc, je regenerace, kdy naším srdcem je vidět církev, která zasahuje všechny generace, které jsou propojeny vzájemným poutem důvěry a respektu, protože, jak jsme se naučili, církev je vždy jednu generaci od vyhynutí. Druhým je dostatečnost, kdy chceme vidět církev bez předsudků, která rozvíjí potenciál a obdarování nehledě na statusu, věku nebo pohlaví. Dalším je doprovázení, které se zaměřuje na podporu a vzdělání vedoucích, ať už sboru nebo lidmi s nějakým zvláštním obdarováním nebo s nějakým zpěti služebností, což jsme viděli, že v zahraničí je často standard, že když někdo vede sbor, tak je součástí nějaké větší podpory, aby v tom nešel sám a nebyl v tom sám. Dalším tématem je pro národy. Toto téma se zabývá českou a slovenskou kulturou, ve které se nacházíme, a klade si otázku, jak přinášet evangelium v kultuře, kde se nacházíme, srozumitelným způsobem. Dalším tématem je neovlivní. Toto téma se zabývá podporou vlivných křesťanů ve společnosti. Ať už to jsou podnikatelé, právníci, politici, ředitelé, nějakým způsobem úspěšní lidi ve světě. Zkušenost v zahraničí je, že církve často byly řízeny a budovány lidmi, kteří nejdřív byli úspěšní ve světě a potom vzali ten svůj úspěch a řekli si, budu ho budovat dál, anebo udělám něco víc pro Boha, a přinesli svoje zkušenosti do církve a potom vedli ty církve. Zároveň jsme viděli, že podnikatelé nestáli na okraji církve pouze jako peněženky, se kterými se mluvilo, když jsme zjistili, kam potřebujeme nalít peníze, ale stáli ve středu těch církví a jejich role byla chápána a podporována. A posledním tématem je reakce. Toto téma se zabývá rozšiřováním hranic Božího království do našich komunit. Klademe si otázku, jak může církev nežít na okraji, ale uprostřed. Nestát tam pouze s cílem lidi obrátit, ale být opravdovou součástí toho, co se děje ve městě a co se děje v místní komunitě, a v tom může přinášet dobrou zprávu.
0: Jde vidět a slyšet, že minimálně názvy a popisky těch témat jsou skutečně promyšlené. V tom prvním, kterým je regenerace, člověk může slyšet jak důraz na generace, tak na určitou obnovu, vitalitu. Ty osobně jsi součástí apoštolské církve v Chomutově. Je to multigenerační církev a co případně vnímáš jako stěžejní ve vztazích a spolupráci jednotlivých generací?
1: Ano, dneska jsem součástí multigenerační církve, která má jak mladou generaci, tak střední generaci, tak i tu starší generaci. V této oblasti hodně čerpáme ze Singapuru, z církve Heart of God. Této církvi se během 28 let povedlo vybudovat církev, kde bylo původně 9 mladých lidí. Vybudovali církev, kde jsou tisíce mladých lidí. A ti původní tam slouží jako pastoři a vedení. A v této církvi jsou všechny generace propojeny vzájemným poutem lásky a respektu. Pastor této církve, Pastor Hau, hodně mluví o tom, že silná církev je církev, která je třígenerační. A tyto tři generace se navzájem posilují a doplňují se ve svých slabých stránkách. S tím, že oni se vždy zaměřují na tu mladou generaci, protože v jejich kultuře mohli právě zblízka pozorovat, jak celé jihokorejské probuzení, o kterém jsme mluvili, během dvou generací v podstatě vymizelo a dneska mají méně mladých lidí, než měli na začátku před tím probuzením, protože neměli ten pohled na tu mladou generaci. Naše církev po jejím založení měla víceméně jenom tu střední generaci, která má sice dost moudrosti, často i dost financí a energie, ale má velmi málo času. Před 13 lety jsem dostal vizi a srdce investovat do mladé generace. A posledních 13 let jsme neochvějně každý rok budovali další a další generace, co přinášely a vyrůstaly v naší církvi. Dnes ta střední generace zestárla. Tudíž máme silnou tu starší generaci, zároveň nám ale vyrostla ta střední generace, plus se lidi v této generaci taky obrátili. A ta střední generace je velmi zaneprázdněná samozřejmě prací s dětmi a svojí kariérou, ale máme dnes i tu mladou generaci a já osobně se teďka začínám více zapojovat do dorostu, protože chceme investovat do mladých lidí, abychom je uchvátili pro Boha a jejich srdce pro církev a vytvořili církev, která je pro ně domovem už v mladém věku. Stěžení ve vztazích a ve spolupráci těch jednotlivých generací vnímám to, že generace vzájemně vnímají svoji důležitost a svoji roli a zároveň vnímají důležitost a roli těch dalších generací. Je to prostředí, ve kterém starší generace nevnímá mladší jako hrozbu, ale jako podporu, která jim může posílit jejich službu a posunout je ještě dál, než kde byli předtím, a budovat je dál. Strop předchozí generace je podlahou té nové generace, jak říká Pastor Howe.

0: Díky za nahlédnutí pod pokličku tvé domovské církve i církve Heart of God v Singapuru. Když to vztáhneme na tvojí roli v Nových horizontech, tak co přesně znamená to, že ty se věnuješ tématu regenerace?
1: Často se lidi ptají, jestli to, že máme nějaké to téma, tak znamená, že jezdíme pouze do zahraničí v tom tématu se dívat, ale není to tak. My chceme, aby součástí každého tématu byly 4 kroky a nejenom cestování do zahraničí. Aby tam byla inspirace, byly tam nějaké materiály, byly tam mentoři a taky procesy. A mojí hlavní rolí je toto v tomto tématu přinášet. Proto mám na starosti spolupráci s naším spřáteleným sborem v Singapuru, který přináší silnou inspiraci v propojení generací, což máme tu inspiraci, ale zároveň jsme přeložili jejich knížku, která se jmenuje Generations a je dostupná na Gimelu. A tato kniha vypráví jejich příběh a sdílí principy, které byly klíčové pro jejich růst a které podle příběhu lidí z mnoha kontinentů, které aplikují jejich principy, jsou univerzální pro jakoukoliv kulturu. Takže to máme nějaký ten materiál a v tuhle chvíli pracujeme na procesu a začínáme školit mentory, kteří budou schopni doprovázet a podporovat církve v propojování generací dlouhodobě v českém a slovenském prostředí v naší kultuře.
0: Součástí příběhu Nových horizontů je mimo jiné otázka, jak chápou Boha a vedení tam, kde církev roste. Ty už si zmínil nějaký pozitivní příklad z církve Heart of God v Singapuru. Zároveň je tam i ta druhá stránka a to můžou být i, řekněme, slepé uličky. Vnímal jsi nějaké při těch svých zahraničních návštěvách, o kterých si věděl, že v českém kontextu je nemá smysl ani zkoušet?
1: Určitě. To je moc dobrá otázka, protože my jsme do jisté míry vnímali, že tam, kde jsou úspěšní, tak jsou úspěšní, protože chápou svoji kulturu, ve které jsou, a ve většině toho, co v církvi dělají, tak jdou s tou kulturou, pokud ta kultura té společnosti nejde vyloženě proti principům Božího království, tak oni vlastně do jisté míry využívají tu kulturu, co je v té společnosti pro budování Božího království. Například v Austrálii oni milují rychlost a milují změny. Tudíž kombinací je, že nejraději mají rádi rychlé změny. V české kultuře jsme zjistili, že něco jako rychlá změna je velmi nepříjemné pro naši kulturu, která je hlavně o pohodě. O tom, aby jsme měli klid a když už něco teda měníme, tak nad tím budeme 20 let přemýšlet a dotahovat šroubky a držet si ten náš geniální vynález v garáži. V Austrálii to je naopak. Neustále si kladou otázku, co má smysl a jsou velmi pragmatičtí, což je něco, k čemu si myslím, že je zase dobré načichnout, že co nefunguje, nedrží 10 let v naději, že to fungovat začne. Prostě to nefunguje, tak to nebudeme dělat, jdeme dělat něco nového a to jim pomáhá rychleji najít věci, co fungují a co uspějí. V Singapuru zase je silná kultura excelence a výkonu. Oni mají na to nastavený ten systém, že ty děcka tam nacházejí uplatnění, mohou se nějakým způsobem skoro až levelovat, bych řekl, ale postupovat v nějakém žebříčku a pro ně to hodně znamená. Zároveň je tam obecná kultura respektu k autoritám, tudíž každý tam potom roste v tom systému, že se může stávat nějakým vedoucím pro ostatní a silně to motivuje a chtějí to dělat a dělají to s čistým srdcem, ale je to něco, čemu rozumí. Oni rozumí tomu, že se chtějí stát vedoucím, oni rozumí tomu, že něco chtějí dělat na 100%. Nicméně v české kultuře máme kulturu pohody a vždycky, když se snažíme o nějakou jakoby excelenci a výkon a dělat víc, tak mám pocit, že to silně naráží do našeho českého srdce, ale mám pocit, že taková snaha obecně hodně jet na ten výkon, trošku si někdy i zasloužit to, co pro nás Ježíš udělal, tak do toho vložit jakoby naopak ten výkon. A myslím si, že to je velmi důležité, jenom někdy potom, když se člověk baví s lidmi, co pozorují dlouhodobě církev a přemýšlejí o křesťanství, tak pro ně v tom, že jdou do práce, z práce a chtějí zažívat i nějakou pohodu, to není nutně lákavé a nejde to s tím jakoby srdcem Čecha. Zároveň některé věci, co se v zahraničí používají, se nedají použít v Čechách vůbec, protože to je kvůli tomu, jak vypadá ta země. V Singapuru hodně využívají prostory církve pro to, aby zasahovali mladí lidi, protože vytváří prostor, kde je klimatizace, kde to je hezké a kde to je velké, protože ve Singapuru je neustále vedro a vlhko, oni téměř nikdy nechodí ven, venku se vyhýbají a doma mají málo prostoru a obecně nemají prostory, kam by mohli vyrazit, takže pro ně vytvořit církev jako domov, místo, kde se můžou scházet a je to velké, prostorné, klimatizované, tak je samo o sobě lákavé. V Čechách my se snažíme naopak, když je hezký počasí, nebýt zavřený v církvi a vyrazit ven a jít na procházku, což pro ně je zase úplně neznámý koncept. Takže o co se snažíme? Obecně brát principy ze zahraničí, co jim funguje, a ty principy potom vkládat do naší kultury a ptáme se, jak to může fungovat u nás.
0: A to bych navázal další otázkou, protože už v úvodu si zmínil mezi denominačnost celého toho projektu. Jsou to lidé z různého prostředí a každý možná nad tím přemýšlí jinak v souvislosti nad tím, z jakého prostředí je právě on sám. Jaké praktické kroky vnímáš, že jsou potřebné, pokud člověk nechce zůstat jen u toho, že navštívil inspirativní místa a přivezl si spoustu pozitivních dojmů? Každý jste z jiného prostředí, ale funguje to tak, že si řeknete, tady máme třeba ty 4 kroky a teď zkusme každý z nás v tom svém prostředí to nějak uplatnit, nebo jak se přechází z toho, co člověk viděl, zažil, do toho přemýšlení a do té aplikace, tohle změním za nějakou dobu.
1: Tomu bych možná hodil pár takových bodů, co mě napadají. První z nich je, že já, když takhle cestuju, tak jsem se naučil, že si nepíšu poznámky, ale píšu si připomínky v kalendáři. Protože poznámky často, když se od někud vrátím, ať už to je konference nebo nějaká zahraniční cesta, tak potom mi zapadnou, ale když už to mám naplánované jako v kalendáři, že vím, že v září bych mohl začít tohle, tak já si tam neustále píšu ty kroky, tak mě to potom drží. A dokud si neodkliknu, že to je hotovo, tak to prostě hotovo není. Takže tohle je takový můj osobní tip, co dávám lidem. To mi pomáhá potom k té akceschopnosti. Ale hodně klíčový je, že když člověk vycestuje, tak zažije tu jinou kulturu a teď je vnořen do toho prostředí a vidí tu jinou kulturu a líbí se mu to a chce se třeba i změnit. A když se vrátí do toho svého prostředí, tak ta kultura, co tam je, i to prostředí, co tam je, je velmi pohlcující. Takže je klíčové si najít něco, co nás bude neustále vracet, k čemu jsme se rozhodli. Já ještě předtím, než jsem začal v Horizontech nebo tak, tak jsem žil rok v Anglii a zažil jsem tam silnou kulturu štědrosti a učednictví a věnování se lidem a vrátil jsem se do naší kultury, kde jsme učednictví nechápali a nebyla tam taková míra pozbuzení a investice do lidí a vždycky jsem začal investovat do lidí, byl jsem proto nadšený, ale potom jsem si po měsíci musel zavolat s někým z té Anglie, kdo se mě zeptal, jak se mi v tom daří, jak se v tom posouvám a vrátil mě, opět mě tak jako vynořil z té naše kultury, která mě pohlcovala, abych vydržel s tou hlavou nad vodou. Nicméně, aby jsme nezůstali jako Češi a Slováci u pozitivních dojmů a u toho, že chceme něco změnit a třeba nutně nevíme jak, tak proto jsme právě zařadili, že v každém tom tématu musíme jít více kroků než pouze inspiraci. Chceme hledat další potom materiály, chceme nacházet pro sbory a lidi mentory a chceme, aby vstupovali do dlouhodobých procesů, které doprovázejí na cestě ke změně. Protože, jak už jsem říkal předtím, jistou slabinou, co nám často chybí, je si uvědomit, že se nacházíme na nějakém místě a když chceme někam dojít, tak to chce nějaký strategický plán a chce to i, aby jsme nešli v tom sami. Příběh, který mě v tomhle hodně oslovil, bylo, že já díky tomu, že organizuju ty výjezdy na konferenci do Singapuru, kde oni právě předávají jejich příběhy a moudra a zkušenosti, tak je to, že jsem mohl vidět, slyšet a zažít na několika bohoslužbách a několik akcích to, co u nich znamená, že nastavili jednoduchou kulturu a za ní šli. Oni se nesnažili dělat církev komplexně, doširoka, do všech směrů, ale oni se zaměřili na to, že chtějí silnou církev a církev, co buduje další generace. A ty kázání, co tam dneska kážou, tak oni mají nahrávky kázání, co měli před 20, 28 lety a to jsou ty stejné kázání, ty stejné myšlenky a oni 28 let neustále říkají to stejný a vedou k tomu stejnému. A nebyl to úspěch přes noc, že vybudovali církev, co má kolem 4000 lidí za pár let. Nebyl to rychlý růst, ale byl to poctivý růst, byla to dřina. Vždycky říkají, že 3 ze 4 lidí jim odejdou, kterým se dlouhodobě věnují. A z mojí zkušenosti my jsme to měli úplně stejně, v tom, s kolika lidmi jsme pracovali u nás v církvi. Ale oni jsou neúnavní v tom přinášet jednoduchou kulturu toho, co oni dělají jako církev, co mají na srdci a že ostatní se k tomu můžou přidat. A za jednu bohoslužbu, co u nich navštívíte, po té bohoslužbě přesně víte, co je smyslem té církve, proč tam je a co chtějí, protože v každém kázání zazní všechno, za čím oni jdou a dávají k tomu výzvu k akci v každém tom kroku.

0: Blížíme se k závěru, ale ještě jedna otázka mě napadá. Ty jsi zmínil určité osobní praktické kroky, které se ti osvědčily a mluvil jsi také o těch 4 krocích, které byste rádi více či méně aplikovali v těch jednotlivých strategických tématech. A chci se ptát na zpětnou vazbu, protože nevím, do jaké míry ta komunita je stálá nebo se obměňuje nebo roste. A teď, když člověk někde vyjede, vrátí se, chce udělat nějaké změny, možná má i nějaké to know-how, jak funguje v rámci celé této iniciativy zpětná vazba, že si řekneme dobře, tohle nastavíme a za nějakou dobu to zhodnotíme, jak se třeba v tom či onom společenství něco posunulo, anebo už je to potom vyloženě na těch vedoucích z těch jednotlivých církví, že buď se jim to aplikovat daří, nebo ne.
1: To je moc dobrá otázka a konkrétně zpětná vazba je pro nás hodně důležitá a někdy je výzva jí získat, protože lidi, se kterými pracujeme, jsou velmi zaneprázdnění lidi a aby nám potom psali nějaký report, co se u nich mění, může být určitá výzva, ale my jsme s nimi neustále v kontaktu a ptáme se jich a sbíráme takzvané success stories, hledáme jakoby příběhy úspěchu, co mají v těch církvích, aby jsme viděli, že to, co děláme, ta naše práce, nese ovoce. A tyhle příběhy jsou a je jich hodně a dělají nám radost, protože sami do celého toho projektu jdeme s tím, že kdyby to nepřinášelo tu změnu, kdyby ta naše dlouhodobá iniciativa, protože Nové horizonty jako komunita byly spuštěny teďka na 10 let a 10 let chceme vidět dělat, ale zároveň hodnotit, tak potom to nemusíme dělat, když by to nepřinášelo ten výsledek. A ten následný kontakt je ať už skrze to, že nám dávají nějaký feedback na to, co se u nich mění a děje ve sboru. Potom jsme s nimi v kontaktu osobně, ale na těch cestách, i přesto, že jsou tam vedoucí z různých denominací, tak oni si tam vytvoří vztahy a často z toho vznikají další jakoby menší vztahové sítě, ve kterých oni zůstávají v kontaktu a vzájemně se podporují v tom, co jim funguje, co jim nefunguje. Tuhle vztahovost se snažíme podpořit letos i nově vznikajícími komunitami, my tomu říkáme komunitní večeře, kdy v nějaké lokaci se můžou sjet ty lidi, co byli na těch výjezdech, můžou společně si dát prostě jídlo, vidíte, je tam ta pohoda, můžou tam přivíst svoji rodinu, manželku nebo manžela, děti, protože to je zase náš důraz na to, že to je celá rodina společně na té misi, co dělají v církvi, a taky důraz na ty mladší generace. A oni tam společně můžou mluvit a bavit se o tom a seznamovat se s dalšími a zjišťovat, co jim funguje v jejich církvi, dávat si nějaký další tipy. Chceme, aby to byla opravdu jako živá komunita a k tomuto směřujeme. A když se podíváme 10 let zpátky, tak jsme viděli, že tady je vedení jedné denominace a pastoři z jedné denominace a to říkám ze svého subjektivního pohledu z AC. Jsem si říkal, to my jsme to AC a kdo ví, kdo jsou oni. Sám jsem neznal ty lidi, i přesto, že jsem působil na úrovni odboru. Ale dneska, když se podívám, tak tam jsou vřelé vztahy. Ty lidi se znají, ty lidi se podporují, fandí si. A klíčem si myslím, že je vzít tyhle lidi, co nemají téměř žádný volný čas a zavřít je na pokoj v hotelu s někým jiným z jiný denominace a prostě tomu vztahu neuniknou. Ale to je takový vedlejší produkt toho cestování, co je velmi příjemný. Že vlastně se učíme tvořit tu komunitu a sdílet se s lidma, co mají stejné vize a stejné srdce.
0: Díky za tento úsměvný závěr. Hostem tohoto pořadu byl Štěpán Huňát z Nových horizontů.
2: Hláska. Dobrá zpráva tady a teď.
3: Do příští hlásky na Rádiu 7 na středeční 11. hodinu a 15. minutu si Kuba Lofítek pozval Tomáše Hasmandu, aby spolu mluvili o prostoru, propojení a proměně. Tento pořad už teď na podcastu Rádia 7. podcast.radio7.cz

S Hláskou na Rádiu 7 jsme překlenuli třetí noční hodinu úterý 8. září. Nočním programem vás provází Daniel Zeman a ta další hodina bude, kromě písniček, patřit čtení na pokračování. Ve čtení z knihy Miloše Šolce mladšího Jak život šel, ve které líčí život svého tatínka, baptistického kazatele Miloše Šolce, se od 15:45 dostaneme k oslavám z tého výročí založení Bratrské jednoty baptistů u nás, tedy k roku 1985. Letos zhruba až za čtvrt hodiny.

Ve čtení na pokračování z knihy Jak život šel pokračuje na Rádiu 7 životní příběh baptistického kazatele Miloše Šolce. Byl známý jako vynikající tenista a tomu mnohdy zvláštním způsobem pomohlo, když jednal s úřady nebo když byl zván k výslechu. Ve svých pamětech vzpomíná na setkání s řadou lidí, kteří ho nějakým způsobem ovlivnili, ať už je to herec Ladislav Pešek nebo kardinál Tomášek. V roce 1979 dostal Miloš Šolc nabídku být kazatelem českého sboru v Torontu. Bylo tam hodně Čechů a nedostatek česky mluvících kazatelů. Přijal a rok tam s láskou sloužil.

0: Blížilo se sté výročí založení Bratrské jednoty baptistů v naší vlasti. Toto výročí se mělo oslavit v Praze ve Vinohradské modlitebně. Modlitebna však po 70letém trvání potřebovala rekonstrukci a s ohledem na pestrý zborový a církevní život potřebovala také rozšíření prostorů. Dostat stavební povolení k takovému stavebnímu záměru za komunistického režimu, navíc v souvislosti se zastavěním určité plochy dvorního prostoru, bylo nanejvýš obtížné. V době, kdy se mělo jít na příslušný stavební úřad se studií o stavebním záměru, šel otec na tento úřad, aby si ověřil možnost přestavby své garáže. Když vešel do kanceláří stavebního odboru Národního výboru pro Prahu 3, vedoucí tohoto odboru v něm poznal tenistu, kterému v mládí sbíral tenisové míčky. Rozpředl se živý srdečný rozhovor, při kterém otec zapomněl na to, proč vlastně přišel, a začal hovořit o potřebě přístavby modlitebny. K otcově podivu vedoucí porozuměl složité situaci sboru a záměr nejen neodmítal, ale byl mu hned přátelsky nakloněn. Sbor tedy žádost o stavební povolení podal a vedoucí stavebního odboru celou záležitost všemožně podporoval a stavební povolení nakonec bylo uděleno. Pomáhal také radami, aby stavba vzbudila co nejméně pozornosti a tím se sbor vyvaroval případných stížností ze strany veřejnosti. K stavebním pracím tady došlo a přestože byly práce rozsáhlé a času poměrně málo, sbor se zaktivizoval a celá jednota se natolik zapojila, že vše bylo do významného výročí dokončeno. Vedoucí stavebního odboru prokázal svoji náklonnost do takové míry, že ještě během stavebních prací radil, aby se plán přístavby rozšířil o kancelář ve druhém patře, se kterou se původně ani nepočítalo. Plány přístavby totiž obsahovaly opravdu jen ty nejpotřebnější prostory, aby nedali ani v nejmenším důvod k zamítnutí. Takto si pán Bůh předivným způsobem užil otcovi tenisové kariéry k prosazení své vůle a bylo pomoženo jak sborovému životu, tak i celocírkevním akcím. Z množství svých nejrůznějších setkání otec uvádí ve svých pamětech jedno, které nelze přehlédnout. Otec ho popisuje takto.
1: Nemohu nevzpomenout jedno náhodné setkání. Náhodné? V životě znovu zrozených lidí není náhod. My věříme i neuvěřitelnému. Dle Pána Ježíše Krista, vaši pak i vlasové na hlavě sečteni jsou, ale ani vlas z hlavy vaší nikoli nezahyne. To se říká v Matoušově evangeliu v 10. kapitole 30. verši a v Lukášově evangeliu 21.18. V době, kdy k setkání došlo, se opravoval tunel pod Vinohradskou třídou. Třída byla celá zadrátovaná a chodník nad tunelem uzavřen. Spěchal jsem po Vinohradské třídě na Václavské náměstí a hledal jsem vhodný chodník, abych se tam dostal. A tu vidím národního umělce mistra Ladislava Peška, jak přes zákazy průchodu zdolává jednu zábranu za druhou. Vypadalo to jako při běžeckém závodu přes překážky. Když byl mistr právě uprostřed překážek a já podle jeho příkladu šel asi 10 metrů za ním, najednou se ozval ukrutný řev. Vy holomci! A tak dále. Co se ozývalo, nedá se opakovat. Říká se, že nikdo neumí být tak sprostý jako dlaždiči. Muž, který takto hulákal, musel být král dlaždičů. Uši se mi styděli, nechtěl jsem tomu dále naslouchat a už jsem se obracel, že vezmu honem nohy na ramena, ale zastavil jsem se a namísto čelem vzad jsem spěchal za svým předchůdcem, abych bral účast na zasloužené hubované. Honem jsem předstoupil mezi národního umělce a láteřícího hlídače. Za mnou stál mistr Pešek s nádhernou kyticí růží. Láteření na okamžik přestalo. Pana hlídače jsem oslovil, jako by byl ředitelem Národního divadla, a zkroušeným hlasem jsem pronesl svou prosbu. Mistře, pěkně vás prosím, vy určitě nevíte, kdo ten velevážený pán a národní umělec je. To je přece herec, pan herec Národního divadla, a moc spěchá, jistě do Smetanova divadla a musel si cestu zkrátit. Je to obdivuhodné, jak zdolal všechny ty překážky, aby přišel pokud možno včas. Je to jistě moc důležité. Moc vás pěkně prosím, nezlobte se na nás a nechte nás přejít, my už to nikdy neuděláme. No, dlaždič se jako mávnutím proutku změnil. Byli jsme dva svátečně oblečení muži a on byl najednou jako skrocený lev. Pozdravil úklonem hlavy a pokorně s uctivostí vešel do své dřevěné skrýše. Ale nyní to nastalo. To nikdy nezapomenu, co mne zde spojilo s našimi umělci a našimi pražskými scénami. Zapomněli jsme, co jsme před chvílí slyšeli. Národní umělec jako na jevišti Národního divadla s kyticí v ruce. Myslím, že se mu i slzy třpitily v jeho úžaslém hereckém zraku. Představil jsem se. On zhluboka vydechl a nyní jako v přeplněném divadle. Pane Scholz, jak já jsem šťasten, mám nevýmluvnou radost, že vám mohu podat ruku. Tolikrát jsem potom toužil vám poděkovat nejen za váš nádherně provozovaný tenis, ale také za ten váš radostný projev nad hraním vašich soupeřů, když někdy v zápalu boje přemohli vlastně sebe i vás a podali takový výkon, že tribuny jásaly a vzrušeně vstávaly. Někdy jsme se smáli tak, že někteří fandové vyhazovali do vzduchu klobouky a čepice. Vy jste nemohl vědět, co pro nás, vaše publikum, znamenalo vás vidět. Ať vítězit či prohrávat. Někdy jste vypadal na hřišti šťastnější, když jste prohrál, než ten, kdo nad vámi číselně vyhrál. Vaše účast nad vítězstvím vašich soupeřů, to na nás působilo jako zjevení něčeho, co bylo z jiného světa. Děkuji okolnosti, která nás svedla tak zvláštním způsobem dohromady. Prosím vás, tady je moje navštívenka. Kdykoliv nebudou lístky na některé scéně Národního divadla, prokažte se mojí navštívenkou a dva lístky pro vás vždycky budou. V přívalu tak vřelých slov a takové chvály jsem doslova ztratil dech i výřečnost. Zmohl jsem se pouze na to, co jsem doslova vykoktal, a řekl jsem asi toto: pane Pešku, to jsem snad ani neměl slyšet. Nemohu nebýt pyšný na to, co jste řekl. A pýcha se pánu Bohu nelíbí. Pán Bůh je milostiv jen pokorným. Velmi vám děkuji za to, co jste mi řekl. Je to jako balzám na všechny rány výsměchu, které jsem v životě utrpěl od lidí, kteří mě rádi nazývali tím biblickým blahoslaveným chudým duchem, kterým patří neexistující Boží království. Rozumný člověk je prý jen ten, který pracuje na tom, aby se měl dobře a užíval si svět. Co bude po smrti, to poroučí Pánu Bohu, jestli jaký je. Rád bych mu ještě vylil své srdce, ale člověk 20. století je člověk spěchající. Spěchal on i já. Srdečně jsme se objali a rozešli. Rozešli se tak dva muži, kteří k sobě navzájem

0: Tý třetí verš.
1: Toto má být uctění národního umělce Ladislava Peška, který se stal pro pamětníky nesmrtelným. Kéž by naši národní umělci všichni patřili do oblaku svědků toho mistra, který mluvil jak nikdy nikdo, protože to byl mistr, který přišel z nebe. Mezi lidmi žil, umřel, z mrtvých vstal, ale jeho vlastní ho nepoznali ani nepřijali. Kdo ho však poznal a přijal, tomu dal moc být synem Božím. Haleluja.

0: Ve své knize Na cestách a objížďkách mého života popisuje kazatel Jiří Drejnár situaci, kdy byl z rozhodnutí státní správy propuštěn ze služeb v církvi adventistů 7. dne. Na zásahy státní bezpečnosti nemohl téměř půl roku sehnat civilní zaměstnání. Jen proto, že byl ve známosti rehabilitačně léčen pro potíže s páteří, nemohl být stíhán pro příživnictví. Otec v této situaci sehnal významnou roli.
1: V oněch těžkých dnech mého nedobrovolného domácího vězení, kdy jsem se po řadu měsíců převážně v pyžamu pohyboval mezi stěnami svého bytu, mne jako jediný chodil povzbuzovat a modlit se se mnou přítel ze studií, v té době již penzionovaný kazatel Bratrské jednoty baptistů Miloš Scholz. Při jedné návštěvě na mne vyrukoval s uhlazenou výtkou: poslechni, takhle to s tebou dál nejde. Ty tu sedíš v nečinnosti jako starý penzista, řekl mi, a já mám pro tebe návrh. Mohl bys vykonat něco užitečného. Právě jsem se vrátil z Toronta, kde jsem byl navštívit našeho Pepíčka. Pepíček byl jeho syn, který několik let předtím emigroval, a jelikož otec Miloš byl již v důchodu, soudruzi ho za ním pustili, protože by uvítali, kdyby tam zůstal i on. A tak jsem čekal, jaký návrh mi předloží. Tady jsem ti přivezl jeden z nejnovějších anglických překladů Bible, pokračoval a podal mi knihu s titulem na deskách The Living Bible. To je překlad, jaký bychom potřebovali mít i v češtině, řekl mi. Naši lidé už 30 let nečtou Bibli. Všechno, co je spojené s křesťanstvím, je jim cizí. Také biblické řeči už nerozumí. A kdybychom měli podobný překlad v češtině, určitě by je oslovil, protože by k ním hovořil jejich jazykem. Nakonec mi uvedl jména několika osob, které by měly zájem na překladu spolupracovat. Za několik dní, nás asi 10, se sešlo na poradě, po které jsme odstartovali 10letou práci na překladu Nového zákona. Tenkrát jsem netušil, jak úžasné a požehnané údobí mého života se přede mnou otevírá. 10 let hlubokých rozhovorů nad Biblií. 10 let, ve kterých jsme několikrát prošli Nový zákon verš po verši. 10 let, kdy jsme v diskuzích a v modlitbách usilovali o co nejvhodnější a nejsrozumitelnější vyjádření Božího poselství. Při práci jsme měli před očima všechny odchovance režimu, který Bibli prohlásil za knihu zastaralou, zpátečnickou, nevhodnou pro občana žijícího v nové socialistické společnosti. A tak jsme vybírali pečlivě, slovo za slovem, aby čtenář neznalý biblické terminologie textu rozuměl, i když nebude mít nikoho, kdo by mu některá místa mohl vyložit.

Moje první návštěva v arcibiskupském paláci na Pražském hradě netrvala dlouho, ale poznamenala mne na celý život. Byl jsem požádán o to, abych sjednal návštěvu několika zahraničních hostů v souvislosti s vydáním Slova na cestu. Jednalo se o to, aby i římskokatolická církev byla seznámena s vydáním tohoto parafrázovaného nového

nového zákona a aby záměr podpořila. Na vrátnici jsem se představil jako kazatel Bratrské jednoty baptistů s tím, že přicházím se záměrem sjednat návštěvu několika významných zahraničních křesťanských pracovníků s panem kardinálem Tomáškem. Vrátný mne spojil se sekretářem pana kardinála, který mne pozval do své kanceláře a tam jsme dohodli termín naší návštěvy. Vše proběhlo během poměrně krátké doby, ale když jsem vyšel z paláce a sedl do auta, položil jsem ruce na volant a z očí mi tekly slzy. Prožíval jsem takový nevýslovný nával blažených zážitků, že jsem v životě něco podobného dosud nezažil. Od vrátnice, telefonu se sekretářem, návštěvy kanceláře, kde byli další dva kněží, to vše bylo tak prostoupeno duchem pokory, že jsem se neubránil slzám. Ta prokletá doba vlády zlého, do které nás sevřeli soudruzi komunisté, jako by spálila všechnu krásu laskavého jednání člověka s člověkem. Naše krásná vlast se během oněch 40 let stala vyhořelou a vyprahlou. Ztratili jsme tvář lidskosti. Komunisté udělali z národa velké stádo gojů, jinými slovy stádo dobytka. Slušnost a laskavé jednání, se kterým jsem se setkal v paláci, zůstaly někde za železnou oponou, berlínskou zdí. Přestali jsme být národem svých statečných otců, kteří žili ve víře v Pána Boha Otce i Syna i Ducha Svatého. Písmo svaté, Bible, byla vyrvána komunisty z rukou i srdcí národa a ti se vraždili a věšeli i mezi sebou. A my jsme se stali národem bez Pána Boha, národem žijícím pyšným, závistivým životem, kterému se stal Pán Bůh protivníkem. Je totiž psáno, Bůh se pyšným protiví, ale pokorným dává milost. Tomuto národu nartech umrzla píseň Bývali Čechové statní junáci. A už se mu zpívat nechtěla a ani nesměla. V arcibiskupském paláci jsem se setkal s jiným duchem. Byl to jiný svět. Dlouho jsem seděl za volantem se skloněnou hlavou a prožíval hluboké uvolnění, vyproštění ze všech těžkostí a křivd osobních i celonárodních. Bylo mi velmi dobře po této první návštěvě arcibiskupského paláce na Hradčanech. Když pak došlo ke smluvené návštěvě s panem kardinálem, představil jsem se mu jako kazatel Bratrské jednoty baptistů a poděkoval mu jménem všech, kteří mu píší a potom radostně vypráví o jeho reakci na své dopisy. Pak jsem mu představil přítomné návštěvníky a on se všemi pozdravil podáním ruky. A pak se stalo něco, na co nelze zapomenout. Obrátil se ke mně, vzal mě za ruku a řekl, pojď, sedni si tady vedle mě. Rád jsem poslechl. Mně bylo 79, panu kardinálovi 91 let. Jsem přesvědčen, že jsme my dva byli u Pána Boha těmi nejmenšími dětmi, na jejichž adresu Pán Ježíš říká, nebudete-li jako pacholátka, nikoli nevejdete do království nebeského. Pan kardinál odešel v požehnaném věku 93 let. My, kteří jsme se s ním někdy setkali a těšili se jeho přízni, nikdy nezapomeneme jeho velikosti, která spočívala v tom, že on se choval tak jako náš sluha a jako poslední mezi sloužícími, nikoli jako pán udílející milostivě audienci. Pán Ježíš, mistr a pán, umýval svým učedníkům nohy a řekl, příklad zajisté dal jsem vám, abyste, jakož jsem já učinil vám, i vyčinili. Vše zůstává už jen vzpomínkou, ale nám, kteří víme, že Pán Ježíš žije, sedí na pravici Boží a tam oroduje za své ctitele a následovníky, platí Boží slavné, naschledanou tam,

0: Přestože otec zakusil hluboký dojem z této návštěvy, neznamenalo to, že by opouštěl reformační biblické postoje. Žil však touhou pomáhat i římskokatolické církvi a bez předsudků vděčně přijímal úctu, se kterou se v arcibiskupském paláci setkal. Uvádím právě na tomto místě otcovu kapitolu pamětí nadepsanou Kritika církve, ve které se věnuje zlořádům v římské církvi, ale nerozpakuje se pod kritiku stavět i sám osobně spolu s protestantskými církvemi.
1: Největší vinu na prohnilosti československého charakteru má církev římskokatolická, která násilnou protireformací přinutila většinu národa k nucené náboženské přetvářce. A ten, kdo se Pána Boha nebojí, kdo ztratí stud před člověkem, ten v životě ve většině případů jedná prospěchářsky, živočišně, pudově, egoisticky. Takoví lidé, i když jsou v mládí upřímní a neskažení, nakonec podléhají okolním vlivům. A když vidí kolem sebe špínu, kal a podvod, jsou strženi a tak ztraceni pro národ, lidstvo i věčnost. Všechny církve si musí uvědomit, že církev je zřízením božím, ne lidským. Proto je nejsvětější povinností církví hájit výhradně boží zájmy, nikoli zájmy lidské. Církev nesmí mít nic dočinění s nečestností jakéhokoliv druhu. To znamená, že církev nesmí ve svém středu chovat žádného člena ani členku, kteří jsou zjevnými přestupníky božího zákona. Bible je jediným směrodatným měřítkem práva členství v církvi. Jestliže Pán Bůh říká, že ani smilníci, ani modláři, cizoložníci, rozkošníci, ani lidé praktikující homosexualitu, zloději, ani chamtivci, opilci, utrhači, ani lupiči nebudou dědici Božího království, pak nemá žádná církev, která se hlásí ke Kristu a ne ke zlatému teleti, práva poskytovat členství ve svých řadách lidem, kteří bez pokání, veřejně a zjevně hřeší. Církev nemá práva žádat i celibát, jestliže slovo Boží říká, že biskup má být jednou ženatý, má mít věřící děti, kterým se nedá vytknout nevázanost a neposlušnost. Co by bylo po světě rosetých oáz, Pánu Bohu zasvěcených rodin, kdyby se kněží ženili a měli děti? Vždyť Písmo svaté říká výslovně o biskupech, že nedovedeli vést svou rodinu, jak se bude starat o Boží církev? Každý kněz by měl napřed vychovávat své děti, které by pak svým svatým a bohabojným životem vlastně kázali světu evangelium. Pravým, Bohem vyvoleným knězem je jen ten, kdo poslouchá výhradně Boha a nese Boží neproměnné poselství o Boží spravedlnosti, svatosti a lásce. Takový kněz má mít na zřeteli výchovu věřících do charakteru Pána Ježíše Krista a vedení k pochopení principů Božího království. Strašná a skázonosná jsou učení, stanovy a řády církví, které nedbají toho základního principu pro vstup do církve, kterým je osobní setkání s Kristem. K údům a prvotní církve nemohl patřit nikdo, kdo neslyšel osobně hlas Pána Ježíše Krista, kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mne. A v tom byla síla prvních křesťanů. Tak to bezpodmínečně musí být i nyní, jestliže církve chtějí pomáhat duším ke spasení a nikoli k zatracení. Již několik století se nad církvemi nese Kristovo: běda vám, zákonníci a farizeové, pokrytci. Obcházíte moře i zemi, abyste získali jednoho novověrce, a když ho získáte, učiníte z něho syna pekla, dvakrát horšího než jste sami. Veškerou vinu za mravní hnilobu, podvody, smilstva, nevěrnosti, zhýralost a nám tak vlastní přetvářku a píchu nese nedoučená inteligence v čele s církvemi, jež jsou továrnami na přetvářku a s jasnou pravdou evangelia nemají nic společného. To nejdůležitější, co potřebuje náš milovaný národ, je pozvednutí hlasů, které by volali: národe český, vrať se ke Kristu. Jen Syn Boží, Pán Ježíš Kristus, je zosobněná pravda. příklad vší počestnosti, přímosti, čistoty, věrnosti, poslušnosti a plnosti života.

0: Knihu Jak život šel načetli Pavel Hromádka a Michal Bumbálek. Vydal ji v roce 2010 Křesťanský sbor Ostrava Kunčičky. Dnes, čtvrt hodiny popolední, na Rádiu 7 otevřeme už poslední část čtení z téhle knížky.
1: Oh, his love endures forever. All right? Come on. Here we go. His love.

0: Jsme nezávislá křesťanská rozhlasová stanice.
1: Spolupracujeme s věřícími z mnoha církví.
2: Přinášíme povzbuzení.
0: Pokládáme otázky na aktuální témata sobě i vám.
1: Vytváříme prostor pro novou perspektivu.
2: Žijeme výhradně z darů posluchačů. Chcete-li, podpořte nás. Více na www.radio7.cz.

0: Znělka Rádia 7 oznámila čtvrtou hodinu z úterý 8. září. Nočním programem vás provází Daniel Zeman. Nespěchej. To si při psaní knihy o pokoře neustále připomínal její autor Andrew Murray. Na Rádiu 7 začíná pořad Večer pod lampou, ve kterém dnes poprvé uslyšíme čtení z knihy tohoto významného probuzeneckého kazatele. Čte Petr Stoj.
1: Večer pod lampou. Čas pro čtení zajímavých a důležitých knih.
2: První kapitola. Pokora, sláva stvoření. Pak hodí své věnce vítězů před trůn a říkají: Hoden jsi, Pane a Bože náš, svatý, přijmout slávu a úctu i moc, neboť ty jsi stvořil všechny věci, z tvé vůle existovaly a byly stvořeny. Zjevení 4, 10 a 11. Když Bůh tvořil vesmír, jeho záměrem bylo dát člověku podíl na své dokonalosti a blaženosti a ukázat tak slávu své lásky, moudrosti a moci. Bůh si přál zjevovat se skrze stvořené bytosti tím, že se s nimi podělí o takové množství své dobroty a slávy, kolik jí jen dokážou přijmout. To ale neznamenalo, že by člověk něco získal do svého osobního vlastnictví, ani že by měl takto obdržený život a schopnosti plně ve své moci. Vůbec ne. Protože Bůh žije na věky, protože je všudy přítomný a jedná svrchovaně, protože všechno nese svým mocným slovem a všechno v něm spočívá, ve vztahu člověka k Bohu se musí vyskytovat trvalá, naprostá a bezpodmínečná závislost. Jakože Bůh svou mocí kdysi všechno stvořil, stejně jisté je, že stejnou mocí musí v každý okamžik všechno udržovat. Stačí, aby se člověk podíval na začátek své existence a uzná, že za všechno vděčí Bohu. Teď i po celou věčnost je hlavním lidským zájmem, nejvyšší ctností a jedinou radostí být prázdnou nádobou, ve které Bůh může přebývat a projevovat svou moc a dobrotu. Bůh nám život neudělil jednou provždy. Nýbrž nám ho svou velikou mocí dává aktivně a neustále v každém okamžiku. Pokora jako úplná závislost na Bohu je už ze své přirozenosti první povinností a nejvyšší ctností člověka. Je kořenem každé další ctnosti. Pýcha, neboli ztráta takové pokory, je proto kořenem každého hříchu a zla. Když na sebe dnes už padlí andělé začali pohlížet se sebeuspokojením, dospěli k neposlušnosti a byli z nebe vyvrženi. I naši první rodiče ze svého vysokého postavení upadli do bídy, v níž se člověk nyní topí, když jim do srdcí had vdechl jed své pýchy, touhu být jako Bůh. Všude na nebi i na zemi je pýcha a povyšování se kledbou pekla a branou do něj. Z toho vyplývá, že nás může vykoupit pouze znovu nabití naší ztracené pokory, tedy původní a jediný pravý vztah člověka k Bohu. Proto Ježíš přišel přinést pokoru zpátky na zem, dát nám na ní podíl a zachránit nás jí. V nebi se pokořil, aby se stal člověkem. Pokoru, kterou na něm vidíme, měl už v nebi. Odtamtud přinesla ona jeho a on ji. Zde na zemi se ponížil, stal se poslušným až k smrti, Filipským 2.8. Jeho smrt nabyla hodnotu pokorou, kterou měl, a tak se stala naším vykoupením. Záchrana, kterou Ježíš dává, neznamená nic menšího, než že s ním sdílíme jeho život i smrt, jeho schopnosti i ducha. Jeho pokora se stala základem a kořenem jeho vztahu k Bohu a jeho vykupitelského díla. Ježíš Kristus vstoupil do dokonalé pokory a tímto svým životem naplnil lidské určení. Jeho pokora je naší záchranou, Jeho záchrana je naší pokorou. Proto musí život zachráněných, svatých, nést pečeť vysvobození z hříchu a plného obnovení jejich původního stavu. Celý vztah k Bohu i člověku se u nich musí vyznačovat vše prostupující pokorou. Jinak není možné pravdivě přebývat v Boží přítomnosti, ani zakoušet jeho přízeň a moc jeho ducha. Bez pokory také nemůže existovat trvalá věrnost, láska, radost ani síla. Pokora je jediná půda, v níž své kořeny zapouštějí různé dary Boží milosti a její nedostatek je dostatečným vysvětlením každé chyby a každého selhání. Pokora není ani tak jednou z milostí a ze ctností, nýbrž je kořenem každé z nich, protože ona jediná zaujímá před Bohem správný postoj a dovoluje mu, aby jako Bůh dělal všechno. Protože nám Bůh dal zdravý rozum, rozkazy posloucháme tím ochotněji a důsledněji, čím lépe chápeme, jaká je jejich povaha a proč jsou tak nutné. Proto jsme si v církvi povolání k pokoře všímali tak málo. Příliš málo jsme rozuměli její skutečné povaze a důležitosti. Pokora není nic, co bychom Bohu přinášeli nebo co by nám udílel. Je to jednoduše vědomí naprosté nicotnosti, ke kterému docházíme, když vidíme, že Bůh je skutečně všechno a v tomto vědomí Bohu uvolňujeme cestu k tomu, aby byl vším. Člověk si musí uvědomit, že to je ta pravá ušlechtilost. Musí přivolit, že se v oblasti své vůle, mysli a cítění nechá tvarovat do nádoby, ve které bude jednat a projevovat se Boží život a sláva. Potom uvidí, že pokora jednoduše znamená uznat pravdu o svém postavení člověka a uvolnit Bohu místo, kterému patří. V životě oddaných křesťanů, kteří usilují o svatost a hlásí se k ní, by pokora měla být hlavním poznávacím znakem jejich upřímnosti. Často to tak prý nebývá. Jedním důvodem možná je, že v učení ani ve skutečnosti církev pokoře nikdy nepřikládala nejvyšší důležitost, která jí však právem patří. To proto, že jsme zanedbávali následující pravdu. Přestože je hřích k pokoře silným motivem, jeden motiv má ještě širší a mocnější vliv. Vždyť díky němu pokoru získali andělé, Ježíš i ti nejsvětější svatí z nebe. Pokora a nicotnost, která Bohu dává prostor být vším, je prvním a hlavním znakem vztahu stvoření k Bohu a tajemstvím naší blaženosti. Jsem si jistý, že by mnoho křesťanů potvrdilo, že mají téměř stejnou zkušenost jako já. Dlouho jsme Pána znali, aniž bychom si uvědomovali, že jako se podle krotkosti a mírnosti srdce poznal učitel, měli by být i poznávacím rysem učedníka. Taková pokora nepřijde jen tak sama od sebe. Musí se stát cílem zvláštní touhy, modliteb, víry a cviku. Při studiu slova si můžeme všimnout, jak zřetelně a opakovaně dával Ježíš učedníkům o pokoře pokyny a jak pomalu mu učedníci rozuměli. Připustme si už na začátku, že pro člověka není nic tak přirozeného a zároveň záludného, nic, co by se před námi umělo tak dobře schovávat, nic tak nezvladatelného a nebezpečného jako pýcha. Uznejme, že jedině zcela rozhodné a vytrvalé očekávání na Boha a na Krista odhalí, jaké mezery máme v milosti pokory a jak těžké pro nás je ji získat, i když ji hledáme. Pojďme zkoumat Kristovu povahu, dokud nebudeme mít duše plné lásky a obdivu k jeho pokoře. Když se v poznání své pýchy a neschopnosti zbavit se jí zhroutíme, věřme, že sám Ježíš Kristus nám tuto milost dá jako část svého podivuhodného života v nás.
1: Posloucháte Večer pod lampou. Čas pro čtení dobrých knih.
2: Druhá kapitola. Pokora, tajemství vykoupení. Mějte tedy v sobě to smýšlení, které bylo i v Kristu Ježíši. Sám sebe zmařil, vzal na sebe způsob otroka, ponížil se, stal se poslušným až k smrti. Proto ho také Bůh povýšil nade vše. Filipským 2, 5, 7 až 9. Žádný strom nemůže růst jinak než z kořene, ze kterého vzešel. Celou dobu svého trvání může žít pouze životem, který byl v semeni, jež mu dalo vzniknout. Když tuto pravdu vztáhneme na prvního a druhého Adama, může nám hodně pomoci v pochopení nutnosti i povahy vykoupení, které je v Ježíši. Pýcha byla pro ďábla přirozeností. Když byl kvůli ní ten starý had vyvržen z nebe, slova pokušení, která Evě promlouval do uší, sebou nesla jed samotného pekla. Jak Eva naslouchala a podala svou touhu a vůli vyhlídce na to, že bude jako Bůh, že bude znát dobré a zlé, jed jí vnikl do duše, krve a života. Navěky zničil blaženou pokoru a závislost na Bohu, která by byla naším trvalým štěstím. Místo toho byl život Evin i život plemene, které z ní vzešlo, až ke kořenům zkažen nejstrašnějším hříchem a prokletím ze všech, jedem Satanovi osobní pýchy. Všechna bída, jejímž jevištěm je tento svět, má původ v tom, co nám tato prokletá pekelná pýcha, ať už naše vlastní či někoho druhého, přinesla. Všechny mezinárodní války a krveprolití, všechno sobectví a utrpení, všechna ctižádostivost a závist, všechna zraněná srdce a zhořklé životy, včetně všech všedních nepříjemností, jsou výsledkem stále té samé podlé pýchy. Právě kvůli pýše vznikla nutnost vykoupení. Právě z pýchy potřebujeme být vykoupeni víc než z čehokoliv jiného. To, jak chápeme nutnost vykoupení, hodně závisí na tom, do jaké míry známe povahu moci, která do nás vstoupila. Moc, kterou Satan přinesl z pekla a kterou uvrhl do lidského života, se po celém světě mocně projevuje každý den a každou hodinu. Přináší lidem trápení. Lidé se jí bojí, bojují s ní a prchají před ní. Pořád ale nevědí, odkud pochází, ani od koho získává svou strašlivou sílu, natož aby věděli, kde a jak jí můžou přemoci. Pýcha má kořeny a zdroj síly v strašlivé duchovní mocnosti, která je jak mimo nás, tak v našem nitru. Musíme to přiznat, litovat toho a uvědomovat si její satanský původ. Možná přitom upadneme do zoufalství, že se nám pýchu překonat a odvrhnout nikdy nepodaří. Tím dříve ale také dospějeme k nadpřirozené moci, ve které jedině můžeme najít vysvobození, vykoupení Božím beránkem. Beznadějný zápas proti projevům našeho já a naší vnitřní pýchy se může stát ještě beznadějnějším, když pomyslíme na duchovní mocnost, která zatím vším je. Nakonec si ale lépe uvědomíme a přijmeme moc a život, které jsou mimo nás. Pokoru nebe, jaký dolů snesl Boží beránek, aby vyvrhla Satana i s jeho pýchou. Jako se musíme podívat na prvního Adama a jeho pád, abychom pochopili moc hříchu, který je v nás, stejně tak musíme dobře znát druhého Adama i jeho moc vložit do nás stejně skutečný, stálý a strhující život pokory, jako byl život pýchy. Od Krista a v Kristu máme život stejně skutečně jako od Adama a v Adamovi, ba dokonce ještě skutečněji. Musíme chodit zakořenění v něm a držet se hlavy, z níž celé tělo roste Božím růstem, Koloským 2, 7 a 19. Boží život, který při vtělení vstoupil do lidské přirozenosti, je kořenem, na kterém máme stát a růst. Ta samá obrovská moc, která se projevila tehdy, a pak se projevovala dál až do vzkříšení, se denně projevuje i v nás. Především je potřeba, abychom studovali život, který byl zjeven v Kristu. Poznávali, že teď je i naším životem a jako na takový na něj spoléhali. Čeká na naše svolení, aby mohl získat a ovládnout celou naši bytost. Správně rozumět tomu, kdo je Kristus, je opravdu nepředstavitelně důležité. Měli bychom dobře chápat, co je jeho přirozeností a hlavním rysem, co je kořenem a základem celé jeho povahy jako našeho vykupitele. Odpověď může být jen jediná, jeho pokora. Co jiného než jeho nebeská pokora je jeho vtělení? Vtělením zmařil sám sebe a stal se člověkem. Co jiného než pokora je jeho život na zemi? Pro život na zemi na sebe vzal způsob otroka. A co jiného než pokora je jeho vykupitelské dílo? Ponížil se, stal se poslušným až k smrti. A co jiného než na trůn pozvednutá a slávou korunovaná pokora je jeho na nebe vstoupení a sláva? Ponížil se a proto ho také Bůh povýšil nade vše. V nebi, kde byl s Otcem, při narození, v celém životě, ve smrti i v usednutí na trůn, v tom všem se u něj zračila pouze a jedině pokora. Kristus je Boží pokora vtělená do lidské přirozenosti. Je věčnou láskou, která se pokořuje a obléká do oděvu mírnosti a jemnosti, aby nás získala, sloužila nám a zachránila nás. Boží láska a blahosklonost z něj dělá dobrodince, pomocníka a služebníka všech, a Ježíš je a vždy bude vtělenou pokorou. Dokonce i na samotném trůnu je tichým a pokorným Božím beránkem. Pokud je pokora kořenem stromu, její přirozenost musí být vidět na každé větvi, listu a plodu. Pokud je pokora první, všeobsahující milostí Ježíšova života a tajemstvím jeho vykupitelské oběti, pak bude zdraví a síla našeho duchovního života plně záviset na tom, jestli bude tato milost na prvním místě i pro nás. Pokora musí být tím hlavním, co na Ježíši budeme obdivovat, tím hlavním, o co ho budeme prosit, a tím jediným, pro co obětujeme všechno ostatní. Divíte se, že náš křesťanský život často bývá zakrnělý a neplodný, když mnohdy zanedbáváme jeho kořen a ani ho neznáme? Divíte se, že cítíme tak málo radosti z toho, že jsme zachráněni, když tak málo hledáme vlastnost, ve které Kristus záchranu vydobil a přinesl? Musíme hledat pokoru, která bude spočívat jen a jen v konci a smrti našeho já. Pokoru, která se vzdá veškerých lidských poct, jako se jich vzdal Ježíš, aby hledala čest, která pochází od samotného Boha. Pokoru, která ze sebe nekompromisně udělá nic, aby Bůh byl vším a aby jedině Pán byl vyvýšený. Dokud nebudeme pokoru v Kristu hledat víc než svou největší radost a vděčně ji přijímat za jakoukoliv cenu, je jen nepatrná naděje, že křesťanská víra změní svět. Kolik z ducha tichého a pokorného beránka Božího vidíme kolem sebe v těch, kteří se nazývají jeho jménem? Zamyslete se nad vším nedostatkem lásky, nad lhostejností k prožitkům, potřebám a slabostem ostatních, nad tvrdým a uspěchaným posuzováním a odsuzováním, které často omlouváme jako zásadovost a upřímnost. Zamyslete se nad projevy náladovosti a popudlivosti, hořkosti a odcizení. Co pak nemají kořen v píše? Pýcha se stará jen o sebe, jen o své já. Ďábelská pýcha se vkrádá skoro všude. Co by se stalo, kdyby se věřící nechali trvale vést Ježíšovou pokorou? Jak zvláštní je to představa, Ježíšova pokora ve mně i všude kolem. Musíme se v srdci poctivě zaměřit na vlastní nedostatek pokory odhalený tím, jak žil Ježíš. Až potom ucítíme, co je skutečně Kristus a jeho záchrana. Bratře a sestro, studuj Ježíšovu pokoru. Je tajemstvím a skrytým kořenem tvého vykoupení. Nož se do ní hlouběji den za dnem. Věř celým srdcem, že Kristus, kterého nám Bůh dal, na nás bude pracovat a dělat z nás to, čím nás Otec chce mít. Sláva.

0: Posloucháte Večer pod lampou. Čas pro čtení dobrých knih.
1: Třetí kapitola. Pokora v Ježíšově životě. Já však jsem mezi vámi jako ten, který slouží. Lukáš 22:27.

jako Boží syn, tak na zemi jako člověk. Vzdal Bohu čest a slávu, která mu patří. A to, co učil, platilo i pro něj. Kdo se však pokořuje, bude povýšen. Lukáš 18:14. Ponížil se, pro toho také Bůh povýšil nade vše. Filipským 2:8-9. Naslouchejte slovům z Janova evangelia, v nichž Pán mluví o svém vztahu k Otci. A všimněte si, jak o sobě bez ustání používá slova ne a nic. Nikoli já, jímž Pavel vyjadřuje svůj vztah ke Kristu, je přesně v duchu toho, co o svém vztahu k Otci říká Ježíš. Syn nemůže sám od sebe činit nic. Já sám od sebe nemohu dělat nic. Můj soud je spravedlivý, protože nehledám svou vůli. Slávu od lidí nepřijímám. Neboť jsem sestoupil z nebe, ne abych činil svou vůli. Mé učení není mé. Nepřišel jsem sám od sebe. Sám od sebe nečiním nic. Nepřišel jsem sám od sebe, ale on mne poslal. Já nehledám svou slávu. Slova, která k vám mluvím, nemluvím sám ze sebe. A slovo, které slyšíte, není moje. Tato slova nám otvírají nejhlubší kořeny Kristova života a práce. Vysvětlují nám, jak skrze něj všemohoucí Bůh mohl konat své mocné dílo vykoupení. Ukazují, jak důležitý byl pro Krista stav srdce, který měl jako syn Otce. Učí nás, jaká je základní povaha vykoupení, které Kristus vydobil a které nyní předává, a jaké to je v něm žít. Kristus byl ničím, aby Bůh mohl být vším. Cele se i se svou vůlí a schopnostmi odevzdal Otci, aby v něm jednal. O své vlastní síle, vůli, slávě, celém svém poslání se všemi činy a učením řekl: to nejsem já, nejsem nic. Dal jsem se Otci, aby jednal on. Já nejsem nic a Otec je všechno. Kristus poznal, že život naprostého sebezapření a úplné poddanosti a závislosti na Otcově vůli je život dokonalého pokoje a radosti. Tím, že dal všechno Bohu, o nic nepřišel. Otec jeho důvěru poctil, udělal pro něj všechno a pak ho pozvedl ve slávě na místo po své pravici. A protože se Kristus před Bohem takto pokořil a Bůh byl stále před ním, zjistil, že je možné pokořit se i před lidmi. Dokázal být služebníkem všech. Jeho pokora byla jednoduše vydáním sebe samého Bohu a znamenala dovolit Bohu, aby v něm dělal, co se mu zalíbí, ať o něm lidé budou říkat nebo mu dělat cokoliv. Právě když smýšlíme takto a máme tento přístup a nastavení, má Kristovo vykoupení svou sílu a účinnost. Účast na Kristu získáme tehdy, když takové nasměrování přijmeme. To je to pravé sebezapření, ke kterému nás zachránce volá. Znamená vyznat, že naše já v sobě nemá nic dobrého, pokud se nestane prázdnou nádobou, kterou musí naplnit Bůh. A také, že když naše já bude vznášet požadavky na to něčím být nebo něco dělat, nesmíme mu to dovolit ani na chvilku. Právě v tomto nastavení více než v čemkoliv jiném tkví shoda s Ježíšem. Sami o sobě nejsme ničím a neděláme nic, takže Bůh může být vším. Zde vidíme základ a povahu skutečné pokory. Pokud je naše pokora povrchní a mdlá, je to proto, že nerozumíme její povaze nebo se o ní nestaráme. Musíme se učit od Ježíše, jak je srdcem tichý a pokorný. Učí nás, kde pravá pokora vzniká a kde nabírá sílu. Ve vědomí, že je to Bůh, kdo působí všechno ve všem a že naším úkolem je podat se mu v dokonalé odevzdanosti a závislosti a zcela souhlasit, že sami o sobě nebudeme dělat nic a nebudeme ničím. To je život, který nám Kristus přišel zjevit a předat.

0: Život v Bohu, který získáváme tím, že jsme zemřeli hříchu i sami sobě, svému já. Pokud se nám zdá, že je pro nás tento život příliš obtížný a nedosažitelný, tím víc nás to vybízí, abychom ho v Ježíši hledali. Může v nás žít trvale přítomný Kristus, tichý a pokorný. Pokud po jeho životě toužíme, za každou cenu se snažíme poznat svaté tajemství přirozenosti Boha, který v každém okamžiku působí všechno ve všem. Tímto tajemstvím, které má dosvědčovat celá příroda, každá osoba a především každé boží dítě, je, že nejsme než nádobou nebo potrubím, kterým živý Bůh může projevovat bohatství své moudrosti, síly a dobroty. Základem veškeré ctnosti a milosti, veškeré víry a bohulibého uctívání je vědět, že všechno, co máme, jsme přijali. Poklonit se v nejhlubší pokoře a všechno očekávat jen od Boha. Pro Ježíše pokora nebyla přechodným pocitem vyvolaným jen nějakou myšlenkou na Boha, nýbrž podstatou celého jeho života. Pouze díky tomu byl ve společenství s lidmi stejně pokorný jako ve společenství s Otcem. Považoval se za Božího služebníka pro lidi, které stvořil a které miluje Bůh. Z toho přirozeně plyne, že se považoval i za služebníka lidí, aby skrze něj Otec mohl konat dílo lásky. Ani na chvíli nepřemýšlel o tom, že by hledal svou slávu nebo se obhajoval uplatňováním své síly. Celý jeho život byl vydaný Bohu, aby v něm on mohl jednat. Dokud křesťané Ježíšovu pokoru nebudou studovat jako samou podstatu vykoupení a jako blaženost života Božího syna, prázdno, které má být naplněno pokorou, pro ně bude břemenem. Dokud jeho pokoru nebudou studovat jako jediný pravý vztah s Otcem, a tedy jako něco, co nám Ježíš musí dát, máme-li s nimi mít podíl, dokud jeho pokoru nebudou studovat jako jediný pravý vztah s Otcem, a tedy jako něco, co nám Ježíš musí dát, máme-li s nimi mít podíl, strašlivý nedostatek skutečné, zjevné nebeské pokory je bude bolet. Abychom tohoto předního a nejdůležitějšího znamení Krista v nás dosáhli, měli bychom odložit svůj běžný náboženský život. Bratře nebo sestro, jsi oblečen nebo oblečena do pokory? Zeptej se svého každodenního života, zeptej se Ježíše, zeptej se přátel, zeptej se světa. A začni Boha chválit za to, že je ti v Ježíši zpřístupněna nebeská pokora, o které jsi sotva věděl a skrze kterou do tebe může vstoupit nebeská blaženost, jakou jsi možná ještě nikdy nezažil.
1: Posloucháte Večer pod lampou. Čas pro čtení dobrých knih.
0: Čtvrtá kapitola. Pokora v Ježíšově učení. Učte se ode mne, neboť jsem tichý a pokorný v srdci. Matouš 11.29. Kdo by chtěl být mezi vámi první, bude vaším otrokem. Stejně jako syn člověka nepřišel, aby si nechal posloužit, ale aby posloužil. Matouš 20.27 a 28. Díky tomu, že nám Kristus otevřel své srdce, jsme uviděli pokoru v jeho životě. Teď se podíváme na jeho učení. Uslyšíme, jak o pokoře mluví a nakolik očekává, že lidé a zvláště jeho učedníci budou stejně pokorní jako on. Prostudujme pozorně úryvky, u kterých toho často nemůžu udělat o moc víc, než je prostě ocitovat, abychom získali celkový obraz, jak často a důrazně o pokoře učil. Třeba nám to pomůže si uvědomit, co od nás žádá. Za prvé, podívejte se na začátek jeho služby. V blahoslavenstvích, kterými zahajuje kázání nahoře, říká: blahoslavení chudí duchem, neboť jejich je království nebes. Blahoslavení tiší, neboť oni dostanou zemi do dědictví. Matouš 5, 3 a 5. Hned v prvních slovech svého provolání o království nebes Ježíš odhaluje jedinou otevřenou bránu, kterou můžeme vstoupit. Království přichází k chudým, kteří v sobě nemají nic. A země bude patřit tichým, kteří v sobě nic nehledají. Požehnání nebe i země jsou pro pokorné. Jak v nebeském, tak v pozemském životě je pokora tajemstvím požehnání. Za druhé, učte se ode mne, neboť jsem tichý a pokorný v srdci a naleznete odpočinutí svým duším. Matouš 11:29. Ježíš se nám nabízí jako učitel. Říká nám, jaký je duch, kterého v něm jako v učiteli najdeme, kterého od něj můžeme přijímat a kterého se od něj můžeme učit mít. Chceme-li pro své duše najít dokonalý odpočinek, nabízí nám k tomu jedině tichost a pokoru. Pokora má být naší záchranou. Za třetí, učedníci se dohadovali, kdo bude v království největší a rozhodli se, že se zeptají svého učitele. Lukáš 9:46 a Matouš 18:3. Ten mezi ně postavil dítě a řekl: kdo se tedy pokoří jako toto dítě, ten bude největší v království nebes. Matouš 18:4. Otázka měla daleký dosah. Čím budeme v nebeském království proslulí především? Správnou odpověď mohl dát jedině Ježíš. Největší slávou nebe, pravým nebeským smýšlením a hlavní milostí je pokora. Neboť kdo je nejmenší mezi vámi všemi, ten je veliký. Lukáš 9:48. Za čtvrté, synové Zebedeovi Ježíše poprosili, jestli by nemohli sedět po jeho pravici a levici, tedy na nejváženějších místech království. Marek 10:35. Ježíš odpověděl, že to nezáleží na něm, ale na otci, který to dá těm, pro nějž je to připraveno. Oni o to usilovat a prosit nesmějí, nýbrž musí myslet na kalich a na křest pokoření. A pak dodal, kdo by se chtěl mezi vámi stát velkým, bude vaším služebníkem. Vždyť ani syn člověka nepřišel, aby si nechal posloužit, ale aby posloužil. Marek 10, 43 až 45. Pokora, která je znakem nebeského Krista, bude v nebi jediným předpokladem pro získání slávy. Kdo je nejníž, je Bohu nejblíž. Přední postavení je v církvi zaslíbeno těm nejpokornějším. Za páté, když Kristus k zástupům a učedníkům mluvil o farizejích a jejich lásce k předním místům, řekl znovu, ale největší z vás bude vaším služebníkem. Matouš 23:11. Pokoření je v Božím království jedinou pěšinkou k poctě. Za šesté, při jiné příležitosti ve farizeově domě vyprávěl podobenství o hostu, kterého hostitel vybídl, aby postoupil výše. Tento příběh uzavřel takto. Neboť každý, kdo se povyšuje, bude ponížen a kdo se ponižuje, bude povýšen. Lukáš 14:11. Požadavek je neměnný, jinak to nejde. Povýšeno bude pouze ponížení sebe samého. Za sedmé, na závěr podobenství o farizeovi a celníkovi Kristus opět řekl, neboť každý, kdo se povyšuje, bude pokořen, kdo se však pokořuje, bude povýšen. Lukáš 18:14. Vše, co není prostoupeno skutečnou hlubokou pokorou před Bohem i lidmi, nemá v chrámu, v Boží přítomnosti a v uctívání žádnou cenu. Za osmé, když Ježíš učedníkům umyl nohy, řekl, jestliže tedy já, pán a učitel, jsem vám umyl nohy, i vy si máte navzájem umývat nohy. Jan 13:14. Autorita příkazu, příklad a všechno uvažování o poslušnosti a o připodobňování se Ježíši, to vše z pokory dělá první a nejzásadnější prvek učednictví. Za deváté, Ještě při poslední večeři učedníci u stolu diskutovali, kdo bude největší. Ježíš jim na to řekl, kdo je mezi vámi největší, buď jako ten nejmenší, a kdo je vedoucí, buď jako ten, který slouží. Lukáš 22:26. Stezkou, kterou Ježíš kráčel a kterou nám otevřel, a mocí a duchem, ve kterých přinesl záchranu a pro které nás zachraňuje, je pokora, která ze mě vždy dělá služebníka všech. Jak málo se o tom káže, jak málo podle toho jednáme a jak málo tento nedostatek pociťujeme a vyznáváme. Ani nezmiňuji, kolik lidí se Ježíšovi v pokoře nepodobá vůbec. Jakou hrstku lidí napadne, že by pokoru mohli udělat konkrétním cílem své trvalé touhy a modliteb. Jak málo pokory svět viděl, jak málo jí bylo možné vidět i uvnitř církve. Kdo by se chtěl mezi vámi stát velkým, bude vaším služebníkem. Bůh chce, abychom věřili, že to Ježíš myslí vážně. Všichni víme, co obnáší povaha věrného služebníka nebo otroka. Oddanost zájmům jeho pána, uvědomělá a bedlivá snaha se mu líbit, radost z jeho úspěchů, slávy a štěstí. Někteří služebníci, na kterých takové nastavení vidět bylo a pro které bylo označení služebník vždy jen a jen slávou, se na zemi vyskytli. Když jsme se dozvěděli, že se Bohu můžeme vydat jako služebníci a otroci, a když jsme ve službě jemu našli nejvyšší svobodu, svobodu od hříchu i svého já, mnohým z nás to přineslo novou radost. Teď se potřebujeme naučit něco dalšího. Ježíš nás volá, abychom byli služebníky sobě navzájem. A když to celé přijmeme, i tato služba bude tou nejpožehnanější. Bude to nová a plnější svoboda od hříchu a našeho já. Nejdřív to možná bude vypadat obtížně, ale to jen kvůli pýše, která se stále ještě za něco považuje. Být před Bohem ničím, to je lidská sláva. Ježíšův duch a nebeská radost. Pokud se to naučíme, celým srdcem přivítáme kázeň, se kterou můžeme sloužit i těm, kdo se nás snaží trápit. Když se na toto pravé posvěcení ve vlastním srdci zaměříme, budeme každé Ježíšovo slovo o pokoře studovat s novým elánem a žádné postavení pro nás nebude příliš nízké. Žádný sestup nepovede moc hluboko a žádná služba nebude opovrženíhodná ani nebude trvat moc dlouho, jen pokud budeme moci mít a prokazovat, že máme společenství s tím, který řekl, já však jsem mezi vámi jako ten, který slouží. Lukáš 22:27. Bratři a sestry, cesta k životu na výšinách vede tudy. Dolů, níže dolů. To Ježíš vždy říkal učedníkům, když uvažovali, jak to udělat, aby mohli sedět po jeho pravici a levici a jak být v království velkým. Nestarejte se o povýšení, neproste o ně, to má pod kontrolou Bůh. Heleďte si toho, abyste se pokořovali a ponižovali a nezaujímejte před Bohem ani před lidmi postavení jiné než postavení služebníka. Za to jste zodpovědní vy, tak se na to zaměřte a modlete se za to. Bůh je věrný. Jako voda vždy steče na to nejnižší místo a naplní ho, stejně tak Bůh do ponížených a prázdných lidí vlije svou slávu a moc, aby je vyvýšil a požehnal jim. Ten, kdo se pokořuje, což je naším úkolem, bude povýšen a to už má na starosti Bůh. Udělá to svou velkou mocí a pevnou láskou. Lidé někdy mluví v tom smyslu, že nás pokora a mírnost oloupí o to, co je důstojné, smělé a mužné. Kéž by všichni věřili, že právě pokora je důstojností nebeského království. Kéž by pochopili, že to je urozená povaha, kterou nám představil král nebes, a že pokořit se a stát se služebníkem všech je božské. To je stezka k radosti a ke slávě, které pramení z Kristovy stálé přítomnosti v nás a z jeho moci, která v nás bude stále spočívat. Tichý a pokorný Ježíš nás volá, abychom se od něj učili Boží cestě. Studujme slova, která jsme četli, dokud v našem srdci nezakoření myšlenka ze všeho nejvíc potřebují pokoru. A věřme, že to, co Ježíš ukazuje, také dává. A že to, čím je, také předává. Tichý a pokorný do nás vejde a bude přebývat v našem roztouženém srdci.

Večer pod lampou na Rádiu 7 se pomalu uzavírá. Poslouchali jsme první kapitoly z knihy Andrewa Maryho Pokora, tajemství svatosti a radosti. Četl Petr Stoj, technická spolupráce Michal Crhák. Kniha vyšla v roce 2015 v nakladatelství Křesťanské misijní společnosti. Pokračovat budeme na Rádiu 7 v pátek v 21 hodin.

M, Radio 7, CZ. Křesťanské rádio ve vašem mobilu nebo tabletu. Online poslech celodenního vysílání, podrobný programový přehled, zvukový archiv pořadů, novinky z redakce a další. Kompatibilní se širokou škálou zařízení. Poslouchejte doma, venku, na cestách, kdekoliv. Biblické vyučování, hudební pořady, rozhovory se zajímavými hosty a mnoho dalšího. To vše na mradio7.cz. Rádio 7. Rádio, které nemyslí za vás.

Je tu 5. hodina z úterý 8. září. Vysíláním Rádia 7 vás provází Daniel Zeman. A před námi je teď rozhlasová lekce angličtiny s lektorkou Elzou Rendl a dnešním tématem bude umělá inteligence a robotika. Začíná pořad Life Plus a po něm o 17:30 Klika s Petrem Hůštěm, který otevře novou sérii Stále hledám.

Příští rozhlasová lekce angličtiny zazní na Rádiu 7 už zítra o 9:30 dopoledne a jejím tématem budou birthdays, tedy narozeniny.

Dobrý den, vítejte v pořadu Kliká místo, kde uchopíme a otevřeme. Rád v jednom dni pracuji buď fyzicky, anebo mentálně. Když si fyzicky máknu, tak mi to tolik nemyslí. Nemyslí mi to tak dobře, nebo minimálně tak rychle. A když přemýšlím, tvořím, píšu, tak mi to trochu trvá, než ta má mysl najede do toho správného tempa a pak je dobré to nepřerušovat. Jenomže jsou někdy dny, kdy mě čeká nějaké jednání, ale já předtím potřebuji udělat nějakou práci u oveček. Pak přijedu domů na čtyřkolce, shodím ze sebe pracovní oblečení, boty, všechno je trošku cítit po ovcích a nejenom po ovcích. Dám si spršku, zastřihnu své ježaté vousy, dám na ně speciální olejíček, na tělo použiju deodorant. Obléknu košili s límečkem, hezké kalhoty, kožené boty a vyrážím na jednání. Fyzicky jsem trošku unavený, ale navenek působím skoro jako nový člověk. Efeským, 4. kapitola, 22. až 24. verš. Odhoďte už svůj dřívější způsob života i to staré já, které je zkažené a plné klamných tužeb. Obnovujte ducha své mysli a oblékněte se do nového člověka, stvořeného k božímu obrazu, plného spravedlnosti, svatosti a pravdy. Tak jako máme zkušenost běžného života, že ze sebe vysločíme něco starého nebo pracovního a oblékneme si něco nového, hezkého, tak to přesně to může fungovat i v duchovním životě. Apoštol Pavel často používá přirovnání o starém a novém oblečení, o starém a novém člověku, o starém já a novém životu v Kristu. Co všechno to může znamenat? Vítejte v pořadu Klika dnes na téma Odpoutaný od sebe samého. Můj kamarád Dan mě a našeho společného kamaráda Broňu pozval na loď. Myslel jsem, že se budeme plavit okolo Francie, což se mi zamlouvalo, ale pak jsem zjistil, že to bude vnitrozemím. Mořeplavec Jirka převážel svou novou loď z Anglie do Řecka a tak to Danovi nabídl. Někdy okolo roku 1700 byl ve Francii realizovaný ambiciózní projekt, a to na propojení Atlantiku se Středozemním mořem. To proto, aby se nemuselo obeplouvat Španělsko a také nečelit tolik pirátským útokům. Postavili dva kanály. Kanál Garonne a na něj napojuje kanál Dumidy. Je to mezi městy Bordeaux a Toulouse. Jde o celkovou délku plus minus 500 kilometrů a o 77 plavebních komor. Dřív se zde přepravovalo dřevo, kamení, obilí, víno, ale brzy tuto dopravu vystřídala nastupující železniční doprava. Dnes už je to jenom místo pro vodní turistiku. My jsme se plavili takovou menší loďkou pro čtyři a pro mě bylo všechno tak nějak jako nové. Přes sonar sledujete hloubku kanálu, abyste někde nezadřeli, rychlost v uzlech a otáčky motoru a také teplotu motoru, aby se motor nepřehřál. Já jsem v životě nechodil nikdy do žádného skautu, takže jsem se třeba poprvé učil vázat například námořní uzel. Původně jsem myslel, že jedeme někam na jachtu, že si odpočinu, budu číst knížky, dám si dobré jídlo. Ale všechno bylo trošku jinak. Bylo to docela dost intenzivní. Od rána do večera jsme byli na sluníčku. Byli jsme ve velmi malém prostoru. Byly obrovské vedra, takže jsme byli neustále spocení. Bylo před sezónou a tak místní maríny byly ještě zavřené. Týden jsme neviděli sprchu. Trošku děsivé. A také ne všechno se nám při plavbě úplně dařilo. Byli jsme v komunikaci při přistávání a odplouvání, možná z mého pohledu až zbytečně hlasití. Vyřadili jsme také tři plavební komory a pak jsme museli čekat na příjezd technika, který je znovu nahodil. Také jsme například narazili do jiné lodi. No, měl jsem pocit, že to byl spíše týden přežití než týden odpočinku. Plavili jsme se sice na lodi, ale byly chvíle, kdy jsme měli i pěknou ponorku. Ten týden jsem vlastně silně přemýšlel nad dvěma věcmi.
Bylo to náročné a nekomfortní, ale byl jsem překvapen, že mi to nevadilo. Úplně mě to totiž vytáhlo od mých běžných starostí, do kterých jsem ponořen nebo ve kterých jsem zacíklený. No a když jsme byli unavení a některé problémy se opakovaly, tak jsme jako chlapi s těmi svými egy někdy na sebe pěkně narazili. Přemýšlel jsem vlastně nad tím, že pokora je nebrat se až tak vážně, nevnímat sebe tak intenzivně, umět se sám od sebe a od citlivosti na sebe trošku odpoutat. Apoštol Pavel říká, vyslečte starého člověka, své staré já a objevte své nové já, své skutečné já, které se nepotřebuje stavit do nějaké pózy, na něco si hrát, obhajovat se, držet všechno pod kontrolou a být závislé na tom, co si druzí myslí. A někdy taky přecitlivě zranitelné a tím pádem i pro druhé zraňující. Koloským 3. kapitola 9. až 10. verš. Když jste svlékli starého člověka s jeho skutky a oblékli nového, který dochází obnovy k pravému poznání podle obrazu svého stvořitele. 2. Korinským 5. kapitola 17. verš. Je-li kdo v Kristu, je nové stvoření. Staré pominulo, hle je to nové. Jak se odpoutat sám od sebe, od svého falešného já, od obrazu, který je vystaven skrze spoustu vrstev, ale přitom to nejsem já. Galackým 2.20. Nežiju už já, ale žije ve mně Kristus. Ale to je hloupost, nežiju už já tady přece žiju. No a v tom textu to je, nežiju už já. Nemusí žít to mé staré já, to mé ego, ty všechny vrstvy, které jsem si falešně naskládal. V Ježíši se vlastně nestávám nějakým univerzálním, zbožňoučkým, vlídňoučkým křesťanem, ale v Ježíši Kristu můžu objevit své skutečné já, můžu objevit sám sebe. Už 5. rokem pracuji jako humanitární pracovník na Ukrajině, je to práce fyzicky i duševně náročná a na druhou stranu někdy mi to i hodně dává. Lidi mě někdy litují, říkají, Petře, ty to máš náročné, ale mě to taky obohacuje. Ty potřeby běžných lidí ve válce byly v prvních letech velmi akutní a obrovské. A já jsem se naučil nedívat na to, co dělám, ale na to, co můžu způsobit. A to mi také pomohlo odpoutat se tak nějak úplně od vnímání sebe. Od vnímání, co si asi lidi myslí, jak to asi vypadá, co bych asi měl nebo neměl. A musím říct, že to bylo neskutečně jako občerstvující takhle se od sebe odpoutat. Bylo to neskutečně osvobozující. Mám pocit, že to bylo jako život sám, že najednou to bylo jako neskutečně čerstvé. Jenže s tím, jak čas plyne, tak mám pocit, že z toho pomaličku, plíživě vrací zpátky. Jak se odpoutat od sebe samého nejenom v krizových situacích, ale i v běžném životě? Ježíši Kriste, já tě znovu potřebuji. Jsem někdy také velký pozer. Zaměřuju se na sebe, přemýšlím, co si druzí o mě myslí, co na mě cení a co ne, a stavím si spoustu falešných vrstev. Dovol mi prosím, abych dokázal ty staré věci vysléct a objevit a obléci to své skutečné já. Mám pro nás cvičení pro tento týden. Když jsme zažili v životě, že jsme v nějaké krizové situaci, se odpoutali sami od sebe. A kde jsme tohle zažili s Ježíšem Kristem? A pokud ne, tak to možná právě teď může pro nás být modlitbou pozvání Krista, aby jsme dokázali umírat tomu svému falešnému já a objevit ten nový život v Kristu. Krizové situace, kdy se stane nějaká autonehoda, anebo třeba i pečujeme o starého nebo handicapovaného člověka, tak krizová situace nám poskytuje to, že se tolik nezaměřujeme na budoucnost ani minulost, protože na to není čas, ale žijeme tak nějak přítomností. A to nám někdy velmi pomáhá odpoutat se sami od sebe. Jenže v Kristu tohle člověk může zažívat nejenom v krizových situacích. Když nad tím tématem přemýšlím, nad tím vyslékáním
starého já, nebo vysločením toho, kým nejsem, a oblečením toho, kým jsem, tak mám tady ještě jednu biblickou inspiraci. 1. Samuelova, 17. kapitola, 38. až 40. verš a také 45. Poté Saul oblékl Davida do svého odění, na hlavu mu dal bronzovou přilbu a oblékl ho do pancíře. Na jeho odění si David připásal jeho meč a pokusil se chodit, ale nebyl na to zvyklý. David tedy Saulovi řekl, nemohu v tom chodit, nejsem zvyklý, a svlékl to ze sebe. Vzal si do ruky svou hůl, z potoka vybral 5 oblázků, vložil je do své pastýřské torby, do brašny, a s prakem v ruce postupoval proti Pelištejci. Ale David Pelištejci odpověděl, ty jdeš proti mně s mečem, kopím a oštěpem, já však jdu proti tobě ve jménu Hospodina zástupů, Boha izraelských řad, kterého jsi potupil. David má bojovat s Goliášem a je potřeba, aby na to i vypadal odpovídajícím způsobem. Dokonce sám král Saul ho nechává pro tento boj obléc, vyzbrojit. Dostává David přilbu, brnění a meč. Jenže David v tom všem chodí tak trošku jako kocour v botách. A proto to vysléká, to kým nebyl ani není, a bere si něco, na co je zvyklý, to kým je. Jako pastýř si bere hůl, mošnu, oblázky a prak. A dokonce nestaví jenom na tom, kým skutečně je, co jsou jeho přirozené zdroje vybavení a zkušenosti, ale staví na tom, v koho doufá a skrze koho objevil sám sebe a sám sebe objevuje, staví na Hospodinu. No a to je z dnešní kliky všechno. Petr Hůš vás zdraví od mikrofonu z Radia 7 a budu se těšit na vás třeba už za týden, kdy mám pro vás téma, které se bude jmenovat Chraň své srdce. Mějte se krásně.

Druhý díl ze série Stále hledám pořadu Klika zazní na Rádiu 7 už zítra o 8:30 dopoledne. Tento pořad má i svůj podcast na všech populárních podcastových platformách.

0: Stojím před tebou v úžasu, Bože, zpíval Chris Tomlin na Rádiu 7 krátce před 6. hodinou, s níž se také loučí průvodce dnešními nočními pořady Daniel Zeman. Přeju vám pěkný den a těším se na slyšenou.
1: Hned zavčas rána v jiném sách tebe v tichu ta hledám. Kedy už prídeš, po tebe túži telo aj duša.

0: Šestá hodina raní je za námi, to znamená, že se rozjíždí ranní blok vysílání Rádia 7, u kterého vás dnes vítá Kateřina Hodecová. Je úterý 8. září, svátek mají Mariany a jak jeden můj kolega poznamenal, přejte jim dnes vše nejlepší, ale ještě je nebuďte. Možná mají čas a potřebují ranní spánek. Každopádně vám všem, kteří už v tuto dobu posloucháte Rádio 7, přeji klidné ráno a dobrý den. Kéž jste v něm požehnáním pro lidi okolo a sami to boží požehnání a přítomnost prožíváte. Tady je stručný přehled pořadu, které jsme pro vás připravili. K rannímu zastavení nad biblickým textem jste zváni v 6 hodin a 15 minut. Tichý čas nabízí prostor k modlitbě na prahu nového dne. Víra je dar, ale musíme o ní pečovat. Udržet si živou víru není jen tak. Na několik nebezpečí, která mohou ochromit naši důvěru v Boha, upozorní Petr Stoj krátce před 6:45. Magazín po 7. hodině se bude věnovat různým formám umění. Oslovit chce dospělé i děti. A o 7:30 je to pravidelný ranní telefonát. Smrt je smutná součást života, ale když se jedná o smrt mladého člověka nebo dokonce vlastního dítěte, je to ještě o kus náročnější. I proto je tu Festival světla, který se na konci září uskuteční ve Žďáru nad Sázavou. Krátký rozhovor nám o 7:30 přislíbila Zdenka Volavá, spořádající organizace Dlouhá cesta. V knize proroka Daniela se dostáváme ke známé biblické pasáži, kdy Bůh zachránil svého služebníka ze lví jámy. Příběh ukazuje příklad věrnosti a oddanosti Bohu i v těžkých chvílích. Více už uslyšíte v relaci Bible Guide od 8. hodiny. Vedoucí není nad člověk, který je rychlejší, výkonnější a moudřejší než ostatní. Je to stejný člověk, který má a zná svá omezení, potřebuje spát, jíst a odpočívat. A právě proto vedoucí potřebují péči. Kde ji brát a jak může vypadat, když se péče o vedoucí zanedbá? Pořad 3D Talk otevírá sérii rozhovorů s Nelly Musilovou, která pomáhá vedoucím ve službě. Připojte se v 8:30. Jako křesťané jsme povoláni sdílet dobrou zprávu o Ježíši s ostatními. Jakých chyb se přitom vyvarovat a jak vhodně postupovat nám v pořadu Základy, řekne Štěpánka Paluchníková. Vysíláme o 9:30. Když to dostanete, chcete to dát dál, říká Dalibor Cichý v rozhovoru, který mapuje jeho život i službu lidem. Do ní se totiž víra pana Dalibora naprosto samozřejmě přelévá způsobem, který velmi výrazně inspiruje nejenom dávat, ale taky bojovat a nevzdávat se. Jeho vyprávění přinese Řeka života v 10 hodin dopoledne. Tak tolik z naší dnešní ranní programové nabídky Rádia 7, kéž si vyberete.
1: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu pro vás vysílá Rádio 7.

Jan Kryštof otevřel hudební nabídku dnešního 8. zářijového rána. Teď jsou tu křesťané ze sboru ve Vsetíně, Zlíně a Vizovicích. Píseň s názvem Smím stát.

Joshua Aaron nás převedl přes 6:45. To je čas pro tichý čas, a tak chcete-li, vezměte teď do ruky svou Bibli a pojďte si přečíst se mnou kousek z Markova evangelia. Budu číst ze 7. kapitoly od 24. verše. Marek 7:24.

Ježíš vstal a odešel odtud do končin Týrských. Vešel do jednoho domu a nechtěl, aby o tom někdo věděl. Nemohlo se to však utajit. Hned o něm uslyšela jedna žena, jejíž dcerka měla nečistého ducha. Přišla a padla mu k nohám. A ta žena byla pohanka, rodem Syrofeničanka. Prosila ho, aby vyhnal zlého ducha z její dcery. On jí řekl, nech napřed nasytit děti, neboť se nesluší vzít chléb dětem a hodit jej psům. Odpověděla mu, ovšem pane, jenže i psi se pod stolem živí z drobtů po dětech. Pravil jí, že z toto řekla, jdi, zlý duch vyšel z tvé dcery. Když se vrátila domů, nalezla dítě ležící na lůžku a zlý duch byl pryč.

Přiznávám, že tenhle oddílek, tahle část Bible mi dlouho dělala potíž, protože u vždy laskavého a milého Ježíše najednou taková hrubá odpověď. Ženě, která trpí, jejíž dítě trpí, a tak si samozřejmě jako matka dělala velké starosti a byla svíraná obavami. Říkala jsem si, jak to může Ježíš říct. A přece on nejlíp zná hodnotu každého člověka. Vždyť nás to Bible učí, že není takový nebo makový, že v Bohu jsme všichni jedno, všichni stejní, všechny nás má Pán Bůh rád. Ale pak jsem si říkala, co když tenhle příběh není o tom, jak Ježíš odpověděl, ale jak ta žena zareagovala. A najednou mi Pán Bůh sám začal připomínat situace, kdy mi odpovídal úplně jinak, než jak bych si přála. A to byly těžké chvíle, možná to znáte. Něco si moc přejete, myslíte, že je to i přání Boží, že se to slaďuje s tím, co On má rád, čeho si váží, k čemu míří ve světě, ve vašem životě. A najednou se dějí věci jinak. Najednou se neděje to, co si myslíte, že je správné, dobré, řešící situaci. Pán Bůh buď nemluví, anebo mluví jinak. Jinak, než byste si přáli a než jak to vidíte jako dobré. Mám mnoho takových zkušeností, ale najednou v tomto kontextu ta žena vystupuje opravdu jako velmi moudrá, totiž neurazitelná. Ta, která ví, co chce, ví, proč to chce a ví, kým je Bůh. Jak často nepříjemné situace v životě, ty, kterým nerozumíme, ty, které bychom chtěli jinak, jak často změní náš pohled na Boha, kterého v časech pohody a klidu a radosti vyznáváme jako dobrého, svrchovaného, milujícího, přinášejícího radost, odpočinek, klid. Pak nastanou těžkosti, kdy Bohu nerozumíme, nebo ho přestaneme vidět, slyšet, vnímat a najednou si říkáme, a tak kde je ten Bůh? A je opravdu tak dobrý. Tahle žena se nenechala zvyklat a zpochybnit. Věděla, že Ježíš je opravdu ten jediný, který může pomoci její dceři a tedy i jí. A proto se nenechala odbít. Odpověděla tak, že to samotného Ježíše překvapilo a říká, že jsi toto řekla, bude tvá dcera uzdravena. Naše víra opravdu potřebuje obstát v časech, kdy se věci nedějí podle našeho. Možná, když si myslíme, že se nedějí ani podle Božího. Potřebujeme obstát v těchto situacích, kdy je to složité a těžké. Tahle žena nepotřebovala mnoho slov, ale přece jenom svoji víru vyjádřila. A i my v takových situacích máme vyjadřovat, kým je Bůh, protože z našeho nebo to se odrazí do našeho jednání a zpětně tady naše jednání ukazuje, jak vidíme Boha. A to je velmi důležité. A tak možná prožíváte i dnes něco, co je těžké a co, když si nebudeme dávat pozor, má potenciál změnit náš pohled na to, jaký Bůh je. Buďme na pozoru, buďme na stráži. Pane Bože, děkujeme za to, že nás učíš ty důležité věci pro život. Ano, nejsi pro nás vždycky čitelný. Ne vždy rozumíme tvému časování, tvému způsobu řešení věcí a problémů, ale při zpětném pohledu vidíme, že jsi byl vždy na místě s námi a vždy jsi byl stejný. Laskavý, dobrý Bůh, který se nemění ani pod tlakem okolností a vnějších vlivů, ani pod tlakem třeba nás samotných. Jsi pevný, stálý, nezávislý a přesto milující. A to si chceme na prahu nového dne připomínat. Prosím tě, dej mě, dej nám všem tu schopnost obstát v časech, které se tváří všelijak a které mají asi
právě ten potenciál změnit náš pohled na tebe. Chceme si připomínat, že jsi Bůh stále stejný, že se opravdu neměníš a že naopak naše reakce může změnit situaci, tak jako v případě téhleté syrofénické ženy. Díky za tuhle naději, Pane. Děkujeme. Amen.

Když volal jsem, hlas můj Bůh zněl, aby vyslyšel. Hledal jsem Pána den svého soužení, bez přestání jsem ruce vzpínal po nocích, bez přestání jsem ruce vzpínal po nocích.

Hlas můj k Bohu zněl. To je žalm 77, který zhudebnili Jana Peštová a Petr Maček. Blížíme se k půl sedmé, je úterý 8. září, posloucháte Rádio 7.

Víra a pochybnosti, tak se jmenuje biblické zamyšlení Petra Stoje, které vám nabídneme krátce před 6:45. Možná se vám zdá, že víra a pochybnosti nejdou dohromady, ale ono je, jako i v mnohých jiných oblastech života, potřeba rozlišovat. Jsou pochybnosti ve smyslu kladení otázek, důležitých otázek. A tohle neohrozí ani vás, ani Pána Boha. No a pak je samozřejmě zpochybňování, které je jaksi škodlivé a přináší takovou zkaženost, protože zpochybňuje úplně všechno i to, na co je potřeba se opravdu spolehnout, aby se mohli otevřít další věci a abychom mohli v životě i ve víře pokračovat. Jaký je mezi tím rozdíl a jak to spolu souvisí, tedy uslyšíte už za pár minut. Teď ještě kapela Lift Up a píseň Pastýř.

Chtěl bych se zastavit u slova, nebo chcete-li, u pojmu víra. V Lukášově evangeliu 18. kapitole 7. a 8. verši Ježíš říká: A Bůh snad nezjedná právo svým vyvoleným, kteří k němu volají dnem i nocí. Myslíte, že jim bude otálet pomoci? Říkám vám, že jim zjedná právo, a to rychle. Až ale přijde syn člověka, najde na zemi víru. Co má znamenat otázka o nalezení víry na zemi? Pochybnost samotného Boha nad vírou? Co to je víra? Jak může vypadat víra? Abych si dokázal víru zhmotnit, tak si ji zkusím představit třeba jako krabici. A ta krabice může být hezky pomalovaná nebo zabalená, ale nic v ní nebude. Bude bez obsahu. I moje víra může mít nějakou pěknou, líbivou formu, ale bez obsahu. Nebo se mohu setkat s malou, šedivou a nenápadnou krabičkou, v které ovšem bude ostrý náboj do nějaké zbraně. S tímto obsahem nábojem už se dá něco dělat, něco zasáhnout a není to nějaká legrace. Podobné je to i s vírou. Víra tu není pro legraci, ale měla by mít nějaký obsah a my bychom měli být schopni s tím něco dělat. Má tedy naše víra nějaký obsah a je schopna zasáhnout správné cíle? Rozumíte potřeby tohoto světa, našeho okolí? Je celkem jedno, jestli naše víra bude mít dosah lokální, místní nebo globální, světový. Jestli bude mít dosah hořčičného semínka nebo raketového motoru. Bude-li naše víra obsahovat živého Krista, tak bude mít i fantastický dosah. Máme tedy víru s obsahem a s nějakým dosahem. Chybí ještě jedno, zásah. Je to docela dobrá slovní hříčka. Obsah, dosah, zásah. Takže zbývá dobře zasáhnout. Na rozdíl od kulky by ale naše zasahující víra měla mít životodárné účinky a ne naopak. Když kohokoliv z nás zasáhla Kristova zvěst, bylo to životodárné. A my bychom měli v tom pokračovat, být nositeli zvěsti o životě. Víte, jak lze bezpečně zneškodnit náboj? Možná je to pomalé, ale účinné. Dáte ho do vody. A víte, co může docela dobře zneškodnit a když nezničit, tak účinně paralyzovat, omezit naši víru? Pochybnosti. Troufnu si tvrdit, že pochybnosti jsou věrnými nohsledy našeho života a ve správný okamžik umějí vystrčit růžky. Myslím si, že každý, a když ne každý, tak 99% křesťanů někdy zažilo tu otázku, a jaký to má smysl? A má to vůbec smysl? A jiné podobné otázky. Četl jsem knížku od Oswalda Quinese Pochybnosti. Následující myšlenky jsou inspirovány nebo převzaty z této knížky. Pochybnosti mohou mít různý původ a na několik se podíváme blíže. Za prvé, pochybnosti ze zapomnětlivosti a následně z nevděku. Jako učebnicový biblický příklad lze uvést putování Izraelců z Egypta. Mojžíš několikrát říká, dávej pozor, abys nezapomněl na Hospodina, který tě vyvedl z egyptské země, z domu otroctví. Martin Luther zdůrazňoval staré latinské přísloví. Nic nestárne tak rychleji než vděčnost. Dnešní doba nás vede do věcí pohodlných, rychlých, instantních a bereme vše jako samozřejmost. Bart Simpson ze známého kresleného amerického seriálu to vyjadřuje ve své modlitbě před jídlem. Drahý Bože, všechno si to platíme, takže za nic neděkujeme. Takže pozor na nevděk a zapomnětlivost. Za druhé, pochybnosti pocházející ze špatného pohledu na Boha. Opět příklad z Bible. Abraham a Sára a narození syna. Při oznámení narození potomka se oba smáli, ale reakce Boha není stejná na oba. Naskýtá se otázka, proč asi? Přibližme si ty dva okamžiky. Bůh také Abrahamovi řekl,
Svou ženu nebudeš už nazývat Sáraj, její jméno bude Sára, to jest kněžna. Požehnám ji a dám ti také z ní syna. Požehnám ji a stane se matkou pro národů a vzejdou z ní králové rodů. Tu padl Abraham na tvář, usmál se a v duchu si řekl, což se může narodit syn stoletému, což pak bude Sára rodit v 90. Proto Abraham Bohu řekl, kéž by Izmael žil v tvé blízkosti. Bůh však pravil, a přece ti tvá žena Sára porodí syna a nazveš ho Izák. Svou smlouvu s ním ustavím pro jeho potomstvo jako smlouvu věčnou. O kapitolu dál čteme. I řekl jeden z nich, po obvyklé době se k tobě určitě vrátím a hle, tvá žena bude mít syna. Sára naslouchala za ním ve dveřích stanu. Abraham i Sára byli staří, sešli věkem a Sáře již ustal běh ženský. Zasmála se v duchu a řekla si, když už jsem tak sešlá, má se mi dostat takové rozkoše? I můj pán je stařec. Tu Hospodin Abrahamovi řekl, proč pak se Sára směje a říká, což mohu opravdu rodit, když už jsem stará? Je to snad pro Hospodina nějaký div? V jistém čase, po obvyklé době, se k tobě vrátím a Sára bude mít syna. Sára však zapírala, nesmála jsem se, protože se bála. On však řekl, ale ano, smála ses. Muži se odtud zvedli a zamířili k Sodomě, Abraham šel s nimi, aby je vyprovodil. Tolik Abraham a Sára, ale zpátky do současnosti. Jaká by byla naše reakce, kdyby se v našem životě zjevil Bůh a řekl, udělám tu a tu věc, pro nás samozřejmě nepochopitelnou. Strach, smích, pochyby. Jaký obraz Boha ukazuje naše víra? Je ten obraz jasný nebo rozmazaný? Můžeme jasně říci, ano, Bůh je takový a takový, anebo no, možná by to mohl udělat, ale zrovna u mne nebo se mnou. Pokud říkáme, že věříme, že Bůh je tady, že nás miluje a podobně, ale přitom žijeme, jako by byl na druhé straně galaxie a vůbec se o nás nezajímal, tak dříve nebo později přijdou pochybnosti a my se budeme jenom v duchu smát a pochybovat. Za třetí, pochybnosti kvůli slabým základům. Na jakých základech stojí naše víra? Pokud naše víra bude křehká a vratká, zákonitě se dostaví pochybnosti. Když učedníci poprvé slyšeli, že Ježíš vstal z mrtvých, nevěřili, pochybovali a tak se Petr rozběhl k hrobu, aby zjistil, co se stalo, zjistit pravdu. Musíme poznat pravdu a má-li naše víra růst, tak na pravdivých a pevných základech. Ty základy za nás nikdo nevybuduje, nemůžeme stavět na cizích základech. Víte, jak se prověřuje pevnost základů potažmo víry? Když projdete zkouškou, krizí a je nad slunce jasnější, že když nám povolí základy, tak se dostaví pochybnosti. Bůh nepotřebuje zjišťovat, zda obstojíme nebo ne. On to ví, ale my to nevíme. Vzpomeňme opět na Petra. Před zatčením Ježíše by i s mečem v ruce zemřel a za několik hodin ho nebyl schopně slovně obhájit. To bylo školení pro Petra, aby si udělal pořádek sám v sobě. Zkoušky jsou především pro nás samé, abychom zjistili pravý stav věcí nás samých. Za čtvrté, pochybnosti z nedostatku růstu. Nezaměnitelnými znaky života jsou pohyb, růst a plody. To samozřejmě neznamená, že všechno, co se nehýbe, neroste a nenese ovoce, je mrtvé. Ale jak tedy určit, že je to živé? Podobné je to i s vírou. Není-li víra praktikována, jak můžu vědět, že je skutečná? Pokud zde nejsou žádné známky růstu a ovoce, jak mám vědět, že je živá? Může se totiž stát, že jsme víru nestratili, ale přestali jsme ji používat. Stojíme bez pohybu, anebo volně plyneme s proudem.
Víra se musí udržovat a rozvíjet. Znovuzrození je start, ne konec. Vzpomeňte si, když jste se jako malí naučili nějakou dovednost, plavat, jezdit na kole. Nejde o to jenom umět udržet rovnováhu, ale dále se zdokonalovat, i když přijdou pády. Jaký dojem ve vás vzbuzuje, dejme tomu, 50-letý křesťan, který si vystačí s vírou, kterou měl, když mu bylo 20 let? Když vidíte rozvoj v jeho kariéře, v rodině, v koníčcích, ale jenom ta víra nějak pokulhává. Myslíte, že takový nejsou? Víra ve vzpomínkách se tomu také může říkat, bez pohybu, růstu a ovoce. Zjevení 3.1 až 3 říká: Andělu církve v Sardách piš, toto praví ten, který má 7 duchů božích a 7 hvězd. Vím o tvých skutcích, podle jména jsi živ, ale jsi mrtev. Probuď se a posilni to, co ještě zůstává a je už na vymření. Neboť shledávám, že tvým skutkům mnoho chybí před Bohem. Rozpomeň se tedy, jak jsi mé slovo přijal a slyšel. Zachovávej je a čiň pokání. Nepřipomíná vám to trochu zamrzlou víru? Za páté, pochybnosti pocházející z emocí. Dobrým biblickým příkladem nám může posloužit prorok Eliáš. Na důkaz Hospodinovi svrchovanosti svolal Bálovi proroky a udělali zkoušku se zapálením oběti. Bůh se k Eliášovi přiznává a Eliáš pobíjí proroky a poté po několika letech sucha prší. Po těchto zkušenostech přichází výhruška zabitím od Jezábel a Eliáš se dává na útěk a přeje si umřít. Ten Eliáš, který byl svědkem Božího jednání a pobil falešné proroky a byl svědkem deště po několika letech, tak ten Eliáš dostává strach a přeje si umřít. Naše poznání může být veliké a pevné, ale také každého z nás může potkat vyčerpání, hněv, deprese, samota, obava. To vše mohou být příčiny tohoto druhu pochybností. Naše emoce, city. I když se jedná o duchovní a duševní oblast života, tak řešení může být často velmi praktické. Všimněme si opět Eliáše. Eliáš se najedl a napil a vydal se na další cestu a teprve až potom ho Bůh vyučuje v dalších věcech. Když budu unavený, je lepší se vyspat, než se nutit k modlitbě. Ale také to neznamená, že budu neustále polehávat v posteli. Řešením je najít kořeny unavenosti a něco s tím dělat. Dejme si tedy pozor, aby nás naše emoce neoddělily od Boha, od Boží přítomnosti, od důvěry v Boha. Za šesté, pochybnosti z proč. Není asi křesťana, který by se někdy nezeptal, proč, Pane? Je to asi naše přirozenost, zvídavost a zvědavost. Toto slůvko nabývá na intenzitě, pokud na nás dolehne nějaká složitá životní situace, krize. Vezměme v úvahu předpoklad, že Pán celého vesmíru dělá správné věci. Jestliže tedy této bytosti, Bohu, věřím, tak i když v nějaké konkrétní situaci nevím proč, tak ale vím, proč důvěřuji Bohu, který z konečného pohledu ví proč. Ještě jednou si to zopakujme. I když v nějaké konkrétní situaci nevím proč, tak ale vím, proč důvěřuji Bohu, který z konečného pohledu ví proč. V životě mohou nastat velmi složité nebo těžké situace. Dva lidé onemocní, jeden se uzdraví, druhý umře. A samozřejmě se ptáme proč. Ale zkusme vyčkat s pochybnostmi a soudem. Skutečná víra nemusí vědět proč, ale ví proč důvěřuje Bohu, který ví proč. Člověku není dáno vědět všechno. Ježíš svým učedníkům před ukřižováním umýval nohy. A když přišel k Petrovi, tak ten mu říká, Pane, ty mi chceš mít nohy. A Ježíš mu odpovídá, co já činím, nyní nechápeš, potom však to pochopíš.
Velmi často chápeme souvislosti až zpětně. Velkou kapitolou otázek a odpovědí na toto téma je Job. Přijde-li krize, utrpení, zkouška, okamžitě se vyrojí celé hejno pochybností a proč. Za sedmé, pochybnosti z jak dlouho ještě, neboli z netrpělivosti. Bible je plná příběhů o netrpělivosti jak jedinců, tak i celých společenství. Pokud nemáme trpělivost, velmi rychle se dostavuje strach, obavy a tak dále. Docela dobrým čtením na toto téma je Židům 11. kapitola. Věřit Bohu znamená spolehnout se na to, v co doufáme, a být si jistý tím, co nevidíme. K takové víře předků se Bůh přiznal svým svědectvím. Ve víře chápeme, že Božím slovem byly založeny světy. Takže to, na co hledíme, nevzniklo z viditelného. A následuje výčet známých biblických postav a v závěru kapitoly Pavel říká, a ti všichni, ačkoliv osvědčili svou víru, nedočkali se splnění toho, co bylo zaslíbeno, neboť Bůh, který zamýšlel pro nás něco lepšího, nechtěl, aby dosáhli cíle bez nás. My nemusíme znát Boží plány dopředu, ale uvědomit si, že Bůh ví, co je nejlepší. Co říci závěrem? Ať naše víra má obsah, dosah a dokáže zasáhnout. Ať je naše víra bez pochybností a i když třeba někdy musí čekat, tak ať se nevzdává. Nech je naše víra zdrojem nové životní energie dané Bohem a kéž Bůh najde víru na zemi a až přijde.

Znělka ohlašuje 7 hodinu raní a zároveň udělala tečku za biblickým zamyšlením Petra Stoje o víře a pochybnostech. To vám nabídneme dnes ještě jednou v 15 hodin a 15 minut. A zítra ve 6:45 vás čeká zamyšlení o farizejské upřímnosti Petra Rause. Teď je tedy 7 hodin, v úterý 8. září posloucháte vysílání Rádia 7, kterým vás provází Kateřina Hodecová.

0: Začíná pravidelný magazín. Dnes se bude věnovat různým formám umění a věříme, že zaujme dospělé i děti. Prostor dostane představení výstavy i dobrovolnického projektu. Tak tedy vítejte u poslechu. Až do 4. října je v pražské galerii Clementinum k vidění výstava s názvem Ze stínů ke světlu, která představuje válečný a poválečný osud evropského židovského knižního dědictví. Nahlédnutí pod pokličku celé expozice zprostředkuje autor výstavy Jiří Blažek. Nejprve jsme se ptali na to, co bylo impulzem pro to, aby se cenné knižní dědictví dostalo z onoho stínu na světlo.
1: Myslím, že velkým impulzem byla v tomhle případě jednak změna politických poměrů po roce 1990 a samozřejmě i práce Centra pro dokumentaci v součinnosti s Národní knihovnou. To byl asi ten hlavní impuls, protože ty knihy, my vlastně nevíme, jakým způsobem se ocitly v Clementinu, respektive v areálu Národní knihovny. A já si osobně myslím, že to bylo omylem během poválečných let, během chaosu, kdy se do Clementina svážely 10 000, 100 000 knih různé provenience a těchhle 700 knih se tam zkrátka nějakým způsobem ocitlo.
2: Jakým oblastem či tématům se spisy věnují?
1: A tady je to poměrně jednoduché, jedná se z 90% o židovskou náboženskou, případně náboženskoprávní literaturu, takže mezi těmi knihami najdete především modlitební knihy, Bible, Talmudy, Midraše a podobně. Ale jsou tam jisté unikáty, jako třeba hebrejský překlad Pohárek bratří Grimmů.
2: Jak vnímáte tu symboliku názvu Ze stínů ke světlu v kontextu uchování paměti židovského národa, jehož kulturu se nacistický režim pokusil zcela vymazat?
1: Pro nás je to vlastně ten název, je taková ta dvojí symbolika. Jednak se skutečně jedná o faktické převedení ze stínů, tedy depozitářů a z restaurátorských dílen na světlo, tedy že návštěvníci mají možnost vidět alespoň zlomek této kolekce. Je to celkem 23 knih, které se nám tam podařilo vystavit. A je to samozřejmě i obrazné, protože odkrýváme tam takovou neúplně známou kapitolu historie nacionálního socialismu a jeho snahu tu židovskou literaturu, respektive tu židovskou kulturu nejenom zlikvidovat, ale vlastně i nějakým způsobem zneužít ke svým vlastním propagandistickým účelům.
2: Jak si představit takové knihy, spisy, v jakém možná byly stavu, nebo když se dostali do restaurátorských rukou?
1: To bylo víceméně různé. Samozřejmě nejvíc ty knihy utrpěly jednak se svými původními majiteli, protože se samozřejmě jedná o knihy, které byly používané velmi často. To se týká zvláště modlitebních knih. Za druhé jsou některé z nich velmi staré, ale samozřejmě asi nejhorší éru zažili během transportu z Berlína a z jiných míst na svozové zámky v severních Čechách, kde byly uskladněny v naprosto nevyhovujících podmínkách. Takže se dá říct, že dnes mají v Národní knihovně vlastně tu nejlepší možnou péči. Ale je to různé, protože některé ty knihy třeba i ze 16. století vypadají velice dobře, jsou v velice dobrém stavu a některé knihy, které jsou o 100 let, o 150 let mladší, tak jsou ve stavu daleko horším. Je vidět, že už je někdo kdysi dávno restauroval před námi, takže je to individuální.
2: Spolupořadateli výstavy jsou Národní knihovna České republiky a Centrum pro dokumentaci majetkových převodů kulturních statků obětí druhé světové války. Vás jsme představili jako autora výstavy. Přibližte nám prosím tu svoji roli v rámci příprav, realizace celé té expozice.
1: Já jsem byl vlastně spoluautorem výzkumu, té výzkumné části, kdy jsme se zabývali vůbec historií toho fondu, způsobem, jakým se ten fond vlastně utvořil, odkud ty knihy byly, kdy jsme zkoumali samotnou provenienci těch knih. A kromě toho jsem autorem i té vizuální části výstavy, tedy toho architektonického řešení a výtvarného řešení.
2: Jak vypadá takový den toho badatele, který ať už v knihovně nebo na jiných místech schání takovéhle spisy a snaží se odkrýt tu historii a osudy desítky let starých knih a osudů třeba majitelů?
1: To vám určitě každý řekne, že to je v podstatě práce na první pohled velice nudná, kdy badatel buď to zuřivě hledí do monitoru a nebo neméně zuřivě skenuje či ofotografovává listy z archivů a podobně. Takže takhle v podstatě ta práce vypadá. A pro nás je to samozřejmě velice zajímavá práce, když na něco přijdeme, když objevíme nějaký nový doklad nebo nějakou novou informaci, tak je to takový ten heureka moment. Ale pro nás je i obrovská odměna, když třeba tu knihu otevřeme, což se mi stalo, a najednou na vás vypadne nějaký osobní lístek, útržek, zkrátka nějaká památka na toho původního majitele. Tak to jsou třeba pro mě ty nejsilnější momenty.
2: Vy pořádáte i komentované prohlídky výstavy. Na co se během nich nejvíce zaměřujete?
1: A hlavně na to, co se nevešlo do expozice a co se nevešlo do katalogu. Jsou to takové ty informace, které normálně si člověk nemůže najít sám, a snažím se tam návštěvníkům přiblížit ten širší kontext i třeba ve vztahu k tehdejší celosvětové situaci nebo i ke vztahu k současnosti.
2: A na závěr, kdyby si měl návštěvník z výstavy odnést jednu jedinou myšlenku, co by to mělo být?
1: To je jedna z věcí, které se snažím sdělit i na těch komentovaných prohlídkách, že totalitní režimy jsou stále, jsou pořád stejné, fungují na stejných principech a mají stejné cíle a většinou slibují lidem vždy totéž a chovají se úplně jinak. To bych byl rád, kdyby se odnesli.
0: Uzavírá autor expozice Jiří Blažek. Připomeňme, že výstava s názvem Ze stínu ke světlu je otevřená pro veřejnost do 4. října, a to v prostorách Pražské galerie Clementinum, hlavním galerijním prostoru Národní knihovny České republiky. Více informací o expozici samotné i o termínech komentovaných prohlídek nabízí web nkp.cz. Každý.

0: Na Rádiu 7 posloucháte magazín. Někomu trvá stavba domu několik let, dětem stačí pár dní, tedy pokud mají pořádnou krabici Lego kostek. V Ústí nad Labem z nich totiž vyroste celé město v rámci letošního Land projektu, který odstartuje 16. září. Myšlenku i historii celé akce přiblíží vedoucí dobrovolnického projektu Tomáš Fedorovič.
1: Musel jsem se podívat už, protože to je fakt dlouho. A zjistil jsem, že jsme začínali v květnu roku 2011, to byl náš první ročník. A to všechno souviselo s tím, že v roce 2010 náš dětský odbor získal jako dar sadu Lego stavebnic a kostiček od naší sesterské církve v Německu, Freie Evangelische Gemeinde. Nějakým způsobem my jsme měli hodně dětí ve síce. Land projekt dneska už je určen pro děti od 6 do 12 let. A já jsem tehdy byl vedoucí, tak jsem řekl, pojďme se do toho pustit, máme velké prostory, máme hodně dětí. Takhle to začalo a takhle to pokračuje. Akorát nás brzdil trochu covid nebo ta epidemie, ale teď už je to 14. ročník, jak jste řekl.
2: Stavět společně celé město musí být pořádný zážitek. Jak to celé probíhá a co děti během těch několika dnů čeká?
1: Zpočátku jsme stavěli 3 dny, teď jsme to rozšířili, aby děti dopravy měly čas postavit si ty stavebnice nejenom i třeba podle plánu, ale i podle své fantazie. Takže teď stavíme od středy až do soboty, od 15:30 do 16:30. Děti přijdou, některé už známe velmi dobře, ty nové dostanou od nás instrukce, máme tam připravené stoly, staví se ze stavebnic, které si vyberou. Když se rozeberou stavebnice a mají čas, tak můžou stavět podle fantazie. A okolo 17:00 potom je pro děti přichystána přestávka, malé občerstvení a malé evangelizační slovíčko. A potom se děti vrhnou zpátky zase na stavění. Je tam čas potom pro rodiče, sedneme si, popovídáme, dáme kávičku, nějaké sladké, co napekly naše sestry ze sboru. Tak je takový fajn čas. Jsme za to vděční, že tam chodí i rodiče, je to fajn.
2: Když říkáme Lego městečko, o jak velkém městě vlastně mluvíme, abychom si to dokázali představit, kolik prostoru takové městečko zabere?
1: To Lego městečko je opravdu velké. Na plakátku, který distribuujeme a zveme jim vlastně děcka z okolí nebo z Ústí, tak mluvíme o tom, že máme podle propozic na 440 000 kostiček a rozměr toho města, ty desky, ten podklad, který je, tak je velký asi 8x3,5 metru. Ten podklad má tvar kříže, což by přijde symbolické, že vlastně děti a dospělí mají pochopit, že je do kříže Pána Ježíše, ty naše životy, to naše stavění, ta naše námaha obstojí. Takže pokud budou posluchači zvědaví, tak se nechce podívají na ty naše webové stránky. Tam jsou fotografie, videa z minulých ročníků.
2: Zaznělo, že projekt je především pro děti od 6 do 12 let. Když bychom to vzali obecně, pro koho je určený, tak mohou se zapojit děti z církve, děti mimo církev?
1: Samozřejmě ta prvotní pohnutka byla, pojďme udělat něco i pro děti naše sborové z vesnítky, ale ono, jak ty děti nám odrůstají, tak samozřejmě jsme strašně rádi za všechny děti, které přijdou. To znamená, ten Land projekt momentálně drtivá většina jsou děti, které přijdou na pozvání mimo sbor a my máme ještě tu výhodu, že náš sbor je s tím chybateřské působem, je zřizovatelem křesťanské základní umělecké školy Karmel, takže jedno dopoledne celá škola přijde a staví u nás, takže je to takový úžasný čas, když se takhle můžeme propojit děti ze školy, ze sboru, i které přijdou jen tak a chtějí spolu s námi stavět.
2: Společně něco budovat je ostatně i hezká metafora pro život. Je právě tohle něco, co chcete dětem projektem předat?
1: Já stále přemýšlím o tom, že by děti každý rok měly zaslechnout to boží poselství, protože si myslím, že dobrovolnický projekt, který vlastně děláme, je to fajn čas, děti si to užijou, ale myslím si, že křesťanství a ta věc křesťanská jde hloub a nabízí úžasnou věc. To znamená, my chceme těm dětskám říct a ukázat, aby ten svůj dům postavili na skále Pána Ježíše. A já si stále připomínám ten verš z Bible, že nestaví dům Hospodin, nadarmo se namáhají stavitelé, takže nějakým způsobem se snažíme i během těch chvilek po tom občerstvení, máme krátké zamyšlení, aby děcka něco ochutnali z té boží dobroty, z té boží nabídky, kterou pro ně Pán Bůh má. Takhle to děláme a snad to v těch dětech něco zanechám. Věřím tomu.
2: Dá se třeba říct, jaké bývají reakce, ať už je z rad dětí nebo jejich rodičů, pokud přijde někdo na pozvání právě třeba na to dětské slovíčko, na nějaké to poselství evangelia?
1: Ono to poznáte, že ty děti chodí několikrát, pokud můžou, tak přijdou opakovaně. Jsem přesvědčen, že jim to líbí. A občas máme potom příležitost mluvit s rodičema o Pánu Bohu, o tom, co slyšeli. Takže to taky fajn. Máme hezkou zpětnou vazbu, dětem se to líbí. Samozřejmě, pro co přišli, je tam to stavění, že jo, toho úžasného městečka. To si myslím, že je pro ně úžasný a klíčový. Já jestli jenom ještě bych mohl doplnit, my vlastně stavíme to městečko teď v září, ale máme v plánu, my jsme od dětského odboru naší církve, jsme se domluvili a po České republice začínají se objevovat land projekt kluby, to znamená my každý měsíc, návazně teda od října, bychom chtěli pozvat děti v Ústí na stavbu krátký čas, 3 hodiny jednou za měsíc do našeho sborového domu, kde si vlastně můžeme postavit něco, zase si řekneme nějaké slovíčko, bude tam nějaká sváča. Takže i tady tím prostřednictvím bych rád dal ve známost, že Land projekt není jenom jednoroční záležitost, ale že je to záležitost, která má pokračování, takže budeme rádi za to, když přijdou i na ty naše kluby, které budeme pořádat jednou za měsíc.
2: Díky, že to zmiňujete. Ještě se vraťme k tomu aktuálnímu ročníku. Kdy se potom 4denním stavění slavnostně otevřou brány hotového městečka? A bude se moci přijít podívat kdokoliv?
1: Ten letošní ročník, ten termín je od 16. do 19. září a slavnostní otevření městečka probíhá vždycky v následující neděli toho 20. A je to tak, že vlastně děcka jsou zváni k nám do sboru s rodičema, a po shromáždění potom scházíme, nás tomu říkáme spodní sál, a tam společně nějakým způsobem obdivujeme, co děcka postavili. To slavnostní otevření je spojené i s tím, že my předáváme přítomným, já jim říkám, mistři stavitelé, předáváme jim malé dárky. Dřív to bylo také hezké, že nejstarší člen toho našeho sboru, toho našeho společenství zahrádka, potom losoval ty, kteří získají nějakou tu hodnotnější cenu. To bylo takové hezké, že nejstarší a vlastně ty děcka tam spolu a teď tam ty rodiče se na to koukají, na to, co se postavilo. A opravdu je to otevřený pro každého. Budeme rádi, když kdokoliv přijde se podívat na výtvory dětí. Srdečně zveme 20. září.
2: Na závěr pojďme ještě prakticky, kde se mohou zájemci dozvědět více informací a případně se přihlásit.
1: Tak jestli můžu takhle, tak bych upozornil na naše webové stránky, na které je plakátek, je tam i odkaz na přihlášení se přes Google formulář. A když to nestihnete, tak samozřejmě přijďte, když to o tom dovíte a řeknete, jo, to bych chtěla zkusit ad hoc, tak přijďte, rádi vás uvidíme, vůbec nic se neděje, budeme rádi za každého, kdo přijde a budeme se těšit.
0: Říká Tomáš Fedorovič ze sboru Církve bratrské v Ústí nad Labem. V jejich prostorách proběhne od 16. do 19. září už 14. ročník Land projektu, který bude završen v neděli 20. září slavnostním představením Lego městečka široké veřejnosti. Podrobnosti o celé akci můžete vyhledat na webových stránkách www.cbul, tedy Církev bratrská v Ústí nad Labem, .cz.

0: První magazín nového týdne, respektive jeho repríza, se uzavírá. S dalším vydáním se ozveme už dnes odpoledne v 16 hodin a 30 minut.
1: Posloucháte Rádio 7.

0: Haló, tady Rádio 7.
1: Ráno s Rádiem 7.
2: Každý den v 7:30 zavoláme jednomu z vás.
1: Ranní telefonát Rádia 7. Na konci září se ve Žďáru nad Sázavou uskuteční festival světla, zaměřený na téma života, smrti a naděje pro ty, komu zemřel někdo blízký a těm, kdo je provázejí nebo jim pomáhají. Na telefonu teď máme Zdenku Volavou, výkonnou ředitelku a certifikovanou poradkyni pro pozůstalé z pořádajícího spolku Dlouhá cesta. Dobré ráno, vítejte ve vysílání.
3: Dobré ráno vám i posluchačům.
1: Některá témata nejsou snad přímo tabuizovaná, ale rozhodně zůstávají těžká a komunikačně náročná. Čemu konkrétně se bude věnovat letošní ročník Festivalu světla?
3: Tak náš festival, který byl poprvé před 2 lety a teď děláme ho po druhé, tak se bude věnovat stále tomu samému, jako když jsme začali, a to je smrt, zároveň život pozůstalých po úmrtí někoho blízkého a taky naděje. Letošní ročník máme ty hosty zaměřené, ačkoliv to nebyl záměr, tak jsou hodně z prostředí, řekněme, křesťanského, nebo má to přesah do víry, takže za to jsme rádi, že tomu dáme vlastně i nějaký jako duchovní rozměr, nebo že zkrátka tam budou moci mluvit hosté, kteří mají tu zkušenost i skrz víru se zpracováním vlastně těžkého tématu úmrtí.
1: Představíte nám řečníky?
3: Tak dopolední blok je nazvaný Pohled zvenčí, to znamená, to budou organizace nebo jednotlivci, kteří se setkávají s úmrtím ve společenstvích, ve kterých působí. Bude tam například sanitka splněných

0: snů, která plní přání umírajícím. Bude tam spolek ke kořenům, kteří se zabývají přírodním pohřebnictvím. Bude tam Alena Šajnostová, redaktorka, spisovatelka, která nám přiblíží smrt v různých náboženských a etnických kulturách. A bude tam také Vladimír Záleský, katolický kněz, který působí v Brně, ale přes 20 let působil ve Žďáře. A ten vlastně přinese téma úmrtí dětí a mladých lidí ve farnosti a vlastně provázení těch pozůstalých, nebo vlastně jakým způsobem on poskytl útěchu těm rodinám, kde takovému úmrtí došlo. Odpolední blok je potom nazvaný Na vlastní kůži a tam už budou lidé, kterých se smrt bezprostředně dotkla ve formě úmrtí buď to dítěte nebo blízké osoby. Bude tam Miloš Doležal, spisovatel, redaktor, básník, který napsal knížku Jana bude brzy sbírat lipový květ, za kterou dostal i cenu Magnesia Litera v roce 2023 a ta knížka vypovídá o jeho bolesti ze ztráty milované manželky. Bude tam maminka se zkušeností ztráty miminka. Bude tam host ze Slovenska, paní Andrea Korečková, která napsala knihu Listy mojmu synovi, když jí tragicky zemřel 17-letý syn. Andrea je biblistka a je to taková vzácná žena s obrovským rozhledem. Já se s ní znám osobně, tak jsem ráda, že přijala účast na našem festivalu a budu tam i já se svým příběhem ztráty a představím básnickou sbírku 10 let, protože letos tomu bylo právě 10 let, co zemřel náš syn tragicky a já jsem za těch 10 let vlastně psala básničky, které bych řekla, že působily terapeuticky pro mě a rozhodla jsem se je vydat jako sbírku, takže tam budu mít autorské čtení. No a ještě si můžu, tak koncert završíme, festival završíme koncertem uskupení N Soul.
1: To téma vašeho festivalu je velmi osobní a velmi těžké. Je ten festival smutný?
0: No, já myslím, že trochu smutný je, trochu smutku, že tam patří, ale zároveň, když můžu vlastně zmínit ten předchozí ročník, tak tam došlo ke spoustu veselých setkání. Lidé tam mohli načerpat nějakou inspiraci pro to, jak se smrtí blízkého vyrovnat, mohli tam prožít hezká setkání. Takže jenom smutný rozhodně není, nebude. Máme tam vlastně ještě přizvanou cvičitelku nebo pohybovou terapeutku, která po tom bloku tady toho vyprávění rozcvičí lidi, nebo budeme cvičit i ve stoje, v sedě, abychom trošku jako ze sebe sundali nějakou tu deku, ale musím říct, že věřím tomu, že tam nebude jako ponurá atmosféra, že tam zazní i smích, i radost a velké třeba uvědomění a chceme tam hodně pracovat s nadějí, že vlastně skončili život našeho dítěte nebo našeho blízkého, neznamená to, že skončil život náš a můžeme věřit v naději ve shledání a v naději, že ten náš život má i po smrti dítěte či blízkého nějaký další smysl.
1: Na naději, kterou tedy zmiňuje i téma vašeho festivalu, se teď chci ptát, trošku jste mě předběhla, v čem ta naděje vlastně spočívá? Je to ten přesah na věčnost?
0: U mě osobně ano. Je to vlastně o tom, že neustále jako žiju s tím, že se shledám a je tam vlastně ta víra v to, že život je věčný, že tady jsme tou pozemskou cestou neskončili úplně definitivně. A kromě této víry v ten přesah nebo ve věčnost nebo kromě naděje v tomto smyslu se snažíme dávat i naději rodičům, že ten jejich život pokračuje dál a může být radostný, že vlastně je tady naděje, že ta bolest, kterou oni cítí, může jít ruku v ruce s radostí, kterou také můžou ještě zažít ve svém životě, že nemusí dožít v ukrutných bolestech a s tím krvácejícím srdcem. Že se vlastně, že v tom srdci je i místo pro radost, pro všední věci, které můžou jim vykouřit úsměv na tváři a můžou prostě tu radost pociťovat se svými blízkými nebo jako v dalších činnostech, které dělají. Proč? A my jim tuhle tu naději, že to takhle jde, tak to se jim snažíme předávat nebo přinášet.
1: Proč se nám o něčem tak důležitém, jako je smrt, ta vlastní i našich blízkých, tak těžko komunikuje?
0: Tak když, já si myslím, že když zemře třeba rodič nebo jako starší člověk, tak nás to konfrontuje s naší vlastní smrtelností, že se toho můžeme leknout. To může být ten důvod, proč je to těžké. No a když zemře dítě, tak to je vlastně proti nějakému přirozenému řádu života, přirozenému řádu světa. Tak to být nemá, tak je to nepochopitelné, nepředstavitelné vlastně, tak proto o tom nechceme mluvit. Možná to okolí se bojí taky vlastně takhle třeba zasaženou matku nebo zasažené rodiče oslovit nebo s nimi nějak komunikovat. Takže my kromě toho, že těch rodičů se nebojíme a provázíme je v našem spolku, tak se snažíme přinášet i tu osvětu, že je třeba být těm rodičům na blízku, že nemusí vymýšlet nějaké strategie, jak jim pomoci, protože jakáž pomoc v takovéhle situaci, ale být jim na blízku. Vyslechnout je, nebát se slz, nebát se bolesti, nebát se zoufalství. My vždycky říkáme jako u nás ve spolku při supervizi, jenom to s nimi usedět.
1: Rozumím. Ono někdy to usedět je vlastně větší odvaha, než mít chytré odpovědi na jakoukoliv situaci. Mm-hmm. Ta odpolední část programu, kterou jste zmiňovala, má podtitul Na vlastní kůži a prostor bude mimo jiné tedy věnovaný reflexi osobního utrpení psaním nebo možná obecněji uměleckým způsobem. Je důležité najít si způsob, jakým se z bolesti například vypsat. Má v této oblasti nějakou zásadní roli umění?
0: Zase z vlastní zkušenosti bych řekla, že ano. Já teďka aktuálně jsem ve výcviku arteterapie a tam vlastně už ty poznatky po tom ročním studiu uplatňuju nebo používám v provázení pozůstalých a vidím, jak tenhle ten způsob je hojivý nebo jak může přispět k tomu přijetí té ztráty, transformace do nějakých jako výtvarných projevů nebo i psaných projevů. Takže já bych řekla, že ano, že to může být nápomocný. A zároveň to nemusí být pro všechny. Někdo má jako jinou cestu.
1: Tak ještě na závěr zhrníme. Kdy a kde se Festival světla uskuteční? Chcete-li, můžete pozvat.
0: Mm-hmm. Ráda, moc ráda pozvu lidi, kterých se to téma nějak dotýká, ale i ty, kterých se to nedotýká, protože je potřeba to téma otvírat a nebát se ho a nakouknout i za roh někam, kde třeba nejsem úplně doma, takže určitě přijďte i vy, kterých se to netýká, najdete si tam to svoje. Festival se koná 26. září, je to sobota. Bude celý den, v 9.50 začínáme slovem moderátora, v 10 už je první host, končíme zhruba ve 20 hodin, ale přednášky končí odpoledne mezi 5.00 a 6.00 a pak od 6.30 je koncert a je to v sále aktivé střediska volného času, je to bývalý dům dětí na Horní ulici. Ve Žďáru se dá v tento den docela dobře parkovat a vede tam i rychlíková trať Praha-Brno, takže můžete přijet v pohodě vlakem.
1: Festival světla nám představila Zdenka Volavá, výkonná ředitelka a certifikovaná poradkyně pro pozůstalé spolku Dlouhá cesta. Díky za váš čas, přeju, ať se festival vydaří a přinese opravdu posilu a povzbuzení těm, kteří ho potřebují. Díky.
0: Taky vám děkuji.
2: Rádio 7. Každý den jsme s vámi.

0: Kdo jsem? Ptali se členové skupiny Need to Breathe. Blížíme se k 8. hodině raní, posloucháte Rádio 7.
1: Duchu svatý přijď, dej mi sílu hlásat pevně o všech tajemstvích, starších než je sama země. Strach je mi na obtíž, a když pochybnosti rostou,

0: Jsme nezávislá křesťanská rozhlasová stanice.
1: Spolupracujeme s věřícími z mnoha církví.
2: Přinášíme povzbuzení.
0: Pokládáme otázky na aktuální témata sobě i vám.
1: Vytváříme prostor pro novou perspektivu.
2: Žijeme výhradně z darů posluchačů. Chcete-li, podpořte nás. Více na www.radio7.cz.
3: Je 8 hodin úterý 8. září. Od mikrofonu Rádia 7 vás zdraví a hezký den přeje Kateřina Hodecová. A zároveň zvu k poslechu krátké, ale velmi obsažné relace Bible Guide, ve které postupně kapitolu za kapitolou procházíme Bibli. To, abychom poznali, o čem Bible skutečně je a také o čem není. Slovo má Jiří Zdráhal.
4: Bible Guide, váš průvodce Biblí.
5: Daniel, 6. kapitola. Tato kapitola nás přenese do doby, kdy Peršané společně s Médy obsadili babylonskou říši. Vlády v oblasti města Babylonu se ujal médský král Darjaveš. Za jeho vlády získal Daniel opět velmi vysoké postavení a král se jej dokonce chystal povýšit na hlavního správce celé oblasti kolem Babylonu. Ostatní úředníci ale na Daniela žárlili a nastražili mu léčku. Přesvědčili krále, aby vydal zákon, že se musí všichni klanět králi. Daniel pak mezi vezíry a satrapy natolik vynikal svým vzácným duchem, že mu král zamýšlel svěřit celé království. Vezíři a satrapové se proto snažili najít na Danielově vládní službě nějakou chybu. Nemohli ale žádnou chybu ani nedbalost najít, protože byl spolehlivý a žádného pochybení ani nedbalosti se nedopustil. Nakonec si ti muži řekli, na toho Daniela nikdy nic nenajdeme, leda by se to týkalo jeho náboženství. Takoví by měli být i křesťané, spolehliví ve svých závazcích, tak, aby na nich mohl být vidět Kristus. O tom psal apoštol Petr. Milovaní, jsme tu jen cizinci a přistěhovalci, a tak vás vyzývám, zdržujte se tělesných žádostí, jež ohrožují duši, a veďte mezi pohany poctivý život. Místo, aby vás pomlouvali jako zločince, ať raději oslavují Boha v den navštívení, protože viděli vaše dobré skutky. Někdy ale naše dobré skutky způsobí nenávist, jako se to stalo v případě Daniela. Úředníci navrhli králi trest pro toho, kdo se bude během měsíce modlit k někomu jinému než ke králi. Trestem nebyla pokuta, ani ztráta pracovního místa. Trestem byla smrt. Úředníci chtěli Daniela nechat zabít. Každý, kdo by se v příštích 30 dnech modlil k jakémukoli bohu nebo člověku kromě tebe, králi, bude hozen do lví jámy. Toto nařízení nebylo pro obyvatele, kteří se klaněli a uctívali mnoho různých bohů, nijak zásadní. Pro Daniela to ale zásadní bylo, protože podle Mojžíšova zákona se měl člověk klanět pouze jednomu bohu. Daniel se během svého dlouhého života v nebezpečném prostředí vysoké politiky naučil spoléhat na Boha. Proto nás nepřekvapí, že na svého Boha se Daniel spolehl i v této situaci. O tom čteme. Když se Daniel dozvěděl, že byl vydán takový předpis, šel domů, kde měl v horní místnosti okna otevřená směrem k Jeruzalému. Třikrát denně tam poklekal, aby se modlil ke svému Bohu a vzdával mu chválu tak jako předtím. Úředníci Daniela sledovali a okamžitě králi oznámili, že porušuje zvláštní nařízení, které nedávno prosadili. Král si pozdě uvědomil, že ho takto jeho úředníci úskokem zneužili proti Danielovi. Čteme. Když to král uslyšel, velice se zarmoutil. Rozhodně chtěl Daniela zachránit a usiloval o jeho záchranu až do západu slunce. Tehdy se ale ke králi znovu nahrnuli ti muži a naléhali na něj. Pamatuj, králi, že podle zákona Médu a Peršanů nemůže být žádný královský edikt ani rozkaz změněn. Král byl, kvůli povinnosti dodržet vlastní zákon, nucen Daniela potrestat. Nechal ho uvrhnout do podzemního lvího výběhu. Předtím ale Danielovi řekl, kéž tě tvůj Bůh, jemuž věrně slouží, zachrání. Potom se král odebral do paláce, odmítl jídlo i obvyklé radovánky a celou noc nespal. A Bůh k radosti krále Daniela ochránil. Ráno hned za úsvitu král vstal a spěchal ke lví jámě. Jakmile se k ní přiblížil, zavolal sevřeným hlasem na Daniela. Danieli, služebníku živého Boha, dokázal tě tvůj Bůh, jemuž věrně slouží, zachránit před lvy? Ať žiješ králi na věky, odpověděl mu Daniel. Můj Bůh poslal svého anděla, aby těm lvům zavřel tlamy. Vůbec mi neublížili, neboť jsem byl před Bohem shledán nevinným a ani tobě, králi, jsem neprovedl nic zlého. Král se velice zaradoval a hned přikázal, ať Daniela vytáhnou z jámy. Když ho z té jámy vytáhli, nenašli na něm ani škrábnutí, protože věřil ve svého Boha. Dariaveš pak nechal lvům předhodit ty, kteří tento úskok vymysleli. Kapitola končí dopisem, který nechal král rozeslat po svém království. Hojný pokoj vám, tímto nařizuji, aby všude, kam sahá má královská moc, lidé s bázní a chvěním ctili Danielova Boha. Neboť on je Bůh živý, on trvá na věky, jeho království se nezhroutí a jeho vláda nikdy neskončí. On umí vysvobodit a zachránit, on koná divy a zázraky, jak na nebi, tak i na zemi. On Daniela zachránil ze spáru lvích. A Danielův Bůh dokáže zachránit i nás.

Poznávat Bibli a její poselství můžete v pořadu Bible Guide zase zítra v 8 ráno anebo v 18 večer. Pořad připravuje Jiří Zdráhal, pastor církve ICF v Brně.

Je 8. září, v kalendáři dnes objevíte zapsané jméno Mariana. Jméno vzniklo složením jmén Marie a Anna. U nás bylo vždy nejvíce oblíbeno ve své domácké podobě Mariánka nebo Márinka. Jméno Marie má zřejmě prastarý původ až ve starověkém Egyptě a podle některých badatelů znamená milovaná Bohem. Jiní vědci však překládají jako hořká a existuje i další teorie, která toto jméno překládá jako paní nebo kapka moře. Druhé jméno Anna je hebrejského původu a znamená milostiplná, případně líbezná a milá. Tak milé Mariany přejeme vše dobré, ochranu a přítomnost Boží. A dnes je také Mezinárodní den gramotnosti.

0: Kalendárium.
1: 8. září roku 1941 začala v rámci druhé světové války blokáda Leningradu. A v roce 1968 se Polák Richard Šivěc upálil na protest proti invazi armád Varšavské smlouvy do Československa. Právě v tento den, ovšem v roce 1841, se narodil Antonín Dvořák, český hudební skladatel. Pocházel z rodiny chudého řezníka. Na veřejnosti se prosadil ve druhé polovině 70. let moravskými dvojzpěvy a slovanskými tanci, které mu přinášejí světový věhlas. V roce 1892 se už jako profesor na Pražské konzervatoři dostává poprvé do Spojených států, které jeho tvorbu výrazně ovlivnily, viz jeho nejslavnější novosvětská symfonie. Jeho tvorba byla populární i v Anglii a dodnes patří Dvořák k nejhranějším autorům klasické hudby. K výčtu jeho děl doplňme ještě například operu Rusalka nebo oratorium Stabat Mater či slavné Requiem, kompozici, která odkazovala na Dvořákův vztah k Bohu.

V roce 1921 zemřel psychiatr a neurolog Jan Jánský. Jeho jméno je připomínáno především v souvislosti s definováním čtyř krevních skupin. V roce 1995 zemřel český spisovatel František Nepil a v roce 2005 potom při tragické autonehodě v Jihoafrické republice česká romistka Milena Hipšmanová. Byla průkopnicí a zakladatelkou romistiky. V roce 1976 se její zásluhou začala na státní jazykové škole v Praze vyučovat romština. V roce 1991 prosadila otevření oboru romistika na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, kde vedla studia romštiny až do té své zmiňované tragické smrti při autonehodě. V roce 2022 zemřela královna Spojeného království Velké Británie a Severního Irska, hlava Commonwealthu a anglikánské církve Alžběta II. Nastoupila na trůn po svém otci Jiřím VI. V roce 1952 a v roce 2007 se ve věku 81 let stala nejstarším panujícím monarchou na britských ostrovech a překonala tak královnu Viktorii. V září 2015 zlomila i druhý rekord, který do té doby patřil královně Viktorii a stala se nejdéle panujícím panovníkem v anglických a britských dějinách. Po jejím úmrtí se nástupcem stal syn Charles, král Karel III. Kalendárium Rádia 7 pro vás připravila Lucie Endlicherová a Tomáš Coufal mladší. A pokud i vy dnes něco slavíte, tak děláte dobře. Je důležité si důležité věci připomínat.

Skláním se před tebou, Bože. Nikdo není jako ty. Nikdo není jako ty. Ty jsi smyslem našich životů. Ty jsi ten, kdo nám daroval život. A tak my ti děkujeme. Skláním se před tebou. Ty jsi Bůh. Jediný pravý Bůh. Ty jsi nádherný. Jsi úžasný.

který má svá omezení. Potřebuje spát, jíst a odpočívat a právě proto potřebují vedoucí péči. Kde ji brát a jak to může vypadat, když se péče o vedoucí zanedbá? Pořad 3D Talk otevírá sérii rozhovorů s Nelly Musilovou, která pomáhá vedoucím ve službě. Chcete-li, připojte se k poslechu už po následující písni.

0: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu pro vás vysílá Rádio 7.
1: Třídní talk. Vůdcovství, coaching a duchovní doprovázení v životě církve. S Vojtou Barotem.
2: Vítám vás u dalšího dílu pořadu 3D Talk. Dnes tu se mnou sedí Nelča Musilová, ještě stále doktorka, nyní i částečně na fundraisingu v odboru mládeže a apoštolské církve. A ta má na starosti vzdělávání. Vítej, Nelčo.
3: Zdravím vás všechny.
2: Dneska budeme mluvit o péči o vedoucí. Když se řekne péče o vedoucí, co si pod tím představíš? Co vedoucí skutečně potřebuje od svého okolí?
3: Za mě péče o vedoucí znamená zajistit co možná nejvíce pro to, aby ten vedoucí mohl zdravě sloužit v tom kontextu, ve kterém slouží. A může se to lišit podle mě od toho, co jako skutečně dělá. V mém kontextu já vlastně se věnuju vedoucím mládeži. Takže v mém případě to znamená nějaká opora, podpora, osobní přístup k tomu vedoucímu, aby nebyl sám v té službě, aby se tam necítil sám, a plus potom nějaké praktické zdroje a věci, které on potřebuje potom k té konkrétní službě, to znamená materiály pro vedení mládeže, jo, a různé takovéhle praktické věci. Ale za mě obecně vedoucí, věřím, že potřebuje hlavně necítit se sám v té službě, potřebuje nějakou oporu a pak potřebuje určitý zdroje pro tu službu, kterou vykonává.
2: Vedoucí často mají na starosti lidi, které vedou, pečují o ně. Proč je podle tebe tak snadné pečovat o lidi, které vedeme, ale pak zapomenout pečovat o ty samotné vedoucí?
3: Myslím si, a to je asi můj osobní

0: první pohled možná se mnou budete souhlasit, možná ne, ale když se řekne vedoucí, tak ještě pořád to má takovou nálepku nějakého nadčlověka, že jako ten člověk vede, tak je silnější, moudřejší, samostatnější, nepotřebuje tolik pomoci, má pod sebou nevím kolik lidí, záleží, co vede, a tak on přece pomáhat jako nepotřebuje. Ještě třeba v našich křesťanských kruzích, že jo, je to ten povolaný člověk, třeba dostal povolání od Pána Boha vést, tak je nějaký jako nad člověk, tak nepotřebuje. Jo. A velmi často vedoucí, jako to, co mě třeba říkají, to, co jim chybí, je, že se cítí sami v té službě, cítí se sami, protože na ně lidi už koukají přes ten filtr toho, že oni jsou ti vedoucí. Jo. A myslím si, že jsme to i všichni zažili, že jsme přišli třeba poprvé do mládeže, že teď tam vidíme někoho na stage a máme pocit, že wow, to je ten vedoucí, co jako jde vidět. A tak. Myslím si, že tam je pořád ta nálepka toho, že to je nějaký jako nad člověk. A myslím si, že s tím ještě stále se musíme učit pracovat, co to vlastně znamená jako vedoucí, že to není nic spojeného s naší identitou, že bychom byli nějací jiní lepší, neměli ty lidský limity jako všichni ostatní. A teď si myslím, že kvůli tomu, že se na vedoucí díváme trošku jinak právě než na lidi, který vedeme, že jako nedíváme se na ně jako na lidi s limitem. Lidským, klasickým, jako mám všichni.
1: Ty máš tedy nějaký limit?
0: Já mám hrozně moc limitů. Já i když vedu a vedu spoustu věcí, tak překvapivě potřebuju spát, potřebuju jíst, potřebuju mít oblasti, kde nejsem ten vedoucí, kde jsem jenom Nelča, kde mám svý kamarády, kde nemám tohle spojený jako se sebou, se svým jménem. Potřebuju občas sabatikál, občas nesloužit, potřebuju občas si zajet na dovolenou. Mám svý potřeby, tak jako jiní lidi, i když jsem vedoucí. Yes.
1: Mluvíme tady v tomto pořadu hodně o vedoucích v církvi. Když se podíváme do Bible, tak Bible nám často ukazuje vedoucí, kteří byli unavení, přetížení, nebo tak na hraně, nebo dnes už možná bychom řekli, že dávno vyhoření. Co se můžeme naučit třeba od Mojžíše, Eliáše, Pavla?
0: Já jsem hrozně ráda, že si vzpomenul zrovna tady tyhle příběhy, protože zejména třeba Mojžíše a Eliáše já používám, když vyučuju právě mladí lidi o tom, jak se mají o sebe starat, jak se mají nechat pomoct třeba, jo? Nebo že jako vedoucí můžou projevit své emoce, říct, že jsou unavení. Třeba miluju právě jako Eliáše, který tam je zbořený úplně po Karmelu a říká Bohu, že chce umřít. Jako reálně Eliáš měl deprese, úzkost, jo. A miluju i tu boží reakci. Tady u tohle příběhu s dětskama hodně pracujeme jako o tom, že Bůh jako nás tvořil jako lidi s limitem a nebojí se toho ani jako a počítá s tím, že máme nějaký limit, že když nás pro něco povolává, Eliáš byl jako velmi povolaným člověkem, tak vlastně ta boží reakce tady na tyhle ty jeho jako stesky, jo, a frustrace není, hele, ty jsi povolaný, seber se, jo, jdi něco dělat, ale Bůh mu říká, najez se, napí se, vyspí se a pak půjdeme dál, jo. Tohle, to, takovejhle rozhovor tam jako probíhá. A stejně tak Mojžíš, geniální příběh o tom, jak povolaný člověk potřeboval pomoc potom v jednu chvíli. On byl povolaný, vyvedl lidi z Egypta, ale potom na té poušti bylo potřeba určitý stability a je tam Mojžíš byl nádherným příkladem toho, jak mohlo dojít k vyhoření absolutnímu. Jo. On se tam staral o nějaký jako 600 tisíc mužů, že jo, tam bylo to třeba 2 miliony jako lidí a on myslel, že se o ně všechny postará sám, že oni za ním chodili pro rady, pro všechno. A pak přichází ten jeho tchán Jitro a tam mu dává úžasný rady o struktuře. Vyvol si tady těchhle jako x mužů, ti se budou starat o ty a ti se budou starat o ty a to není všechno na tobě, že jo. A tady se můžeme učit o tom, že vedoucí mají nějaký úkol v tom božím příběhu, mají nějakou zodpovědnost nad lidmi, ale potřebují pomoct, potřebují poradit, potřebují občas vylejt tam emočně, zanadávat si a odpočinout si. A být jenom lidmi se svýma emocema, potřebují se postarat i o sebe, nebo ne i o sebe, potřebují se starat o sebe, aby se postarali zase o ty další. Tohle se můžeme naučit z těch příběhů hrozně moc.
1: Někdy jsou vedoucí unavení, někdy jsou přetížení a někdy už jsou za hranou, už začínají vyhořívat. Jak je možné poznat, že vedoucí už není jenom unavený, ale že už je právě na té cestě k vyhoření?
0: Pro mě jako pro člověka, který pečuje o vedoucí, je tohle veliká otázka, jak to podchytit ještě třeba v nějakém jako rozumném bodě, kdy se to dá třeba zvrátit nějakou úpravou režimu nebo tak, anebo už ten člověk opravdu je potřeba jako odstavit ho ze služby na nějakou jako dobu. A měla jsem vedoucí, kteří už byli dlouho, dlouho za hranou a myslím si, že takové společné znaky toho jsou, že jedou v takzvaném úsporném režimu v uvozovkách, aby to bylo hotové, ale nemají kapacitu už dělat něco navíc, vymýšlet nějaký kreativní způsob, jak jinak dělat tu službu třeba, nebo druhá věc, a to je třeba pro mě takový lakmusový papírek, nemají kapacitu na lidi. Jo, v našem křesťanském prostředí, ať už děláme jakoby cokoliv, ať už je to třeba víc praktický nebo méně praktický, to, proč tady jsme, jsou lidé. Pokud ten člověk už nemá kapacitu na lidi, na to se o ně zajímat, na to jo, starat se o svou rodinu, o svý kamarády, nebo konkrétně o ty lidi třeba, který má v té službě, pak je něco špatně. A pak další třeba věci, další body za mě, když nemá radost z té služby. Jo, jasně, může být náročnější období, kdy se potřebujeme zapřít, udělat nějakou práci, ale když dlouhodobě v něčem funguje a nemá z toho radost, tak tam taky něco není dobře. Je to něco, co ho vyčerpává, něco, co, kde jede na doraz, kde ani sám už nevidí třeba ovoce té služby a nemá z toho radost.
1: Často mají vedoucí pocit, že všechno musí zvládnout sami. Co může udělat pastor, kazatel, nějaký starší vedoucí pro ty lidi, kteří mají pocit, že musí všechno zvládnout sami?
0: Přemýšlím, co jako on může udělat, když je to jejich vlastní přesvědčení. Protože tady už se možná dostáváme trošičku do pastorace, většinou je to nějaký hlubší přesvědčení toho, že musí všechno zvládnout sami, protože třeba opravdu museli a dlouho jim třeba nikdo nepomohl a tak. Ale za mě, co vždycky může udělat, je se o ně zajímat, pravidelně za nima přicházet, zajímat se a úžasná otázka, co potřebuješ, co by si potřeboval, aby se ti sloužilo lépe, aby si mohl odpočinout, aby se cítil lépe v té službě, aby si věděl, že ta služba jako má smysl, že tě tady chceme, co by si potřeboval, jo. A povětšinou ten člověk stranou cítí sám, anebo funguje mimo své obdarování a tohle je něco, co my se můžeme dozvědět, když se toho člověka ptáme, jo, pokud jako vedoucí, někdo, kdo má na starost vedoucí nebo jako pastor, po kterém jsou nějací vedoucí, funguje jenom ve stylu, jo, ta práce je udělaná, tak se nemusím zajímat, ono to jede si svým tempem, tak myslím si, že potom jako přijde k tomu člověku až ve chvíli, kde je hodně špatně a tam už se musí udělat nějaký konkrétní kroky, ale když se průběžně ptá, jak se cítíš v té službě, co potřebuješ, máš všechno, co jako je potřeba k tomu, aby si sloužil zdravě, aby se ti sloužilo dobře, tak myslím si, že přijde na víc věcí jako preventivně, než až potom, když se to zrůdí.
1: Jakou ti přijde, že má roli v péči o vedoucí přátelství mezi tím člověkem a tebou, nebo odpočinek, nebo i možnost být někdy slabý, ne stoprocentní?
0: V tomhle si myslím, že se hodně liší křesťanský prostředí od běžného sekuláru. Tam někdo vede tým, ten tým vykonává práci a dokud podává jako výkon a výsledky, tak neřešíme. Ale v tom křesťanském prostředí je to povětšinou na dobrovolnické bázi všechno a tím pádem to je hodně na vztazích položené. Ten člověk, který se připojuje do toho společenství, připojuje se k té službě, tak za mě potřebuje vědět, že ho vidíme jako člověka, že ho vidíme jako bytost s limitama přesně, že nám jde primárně o něj, než o to, aby vykonal nějakou práci. Jo? Ta církev, to je boží dílo. My se do toho nějakým způsobem zapojeme, nějakým způsobem, jo, můžeme namyslet struktury a tak, ale ve výsledku vždycky půjde o lidi. A za mě jako přátelství je základ. Když se někdo zapoje do vedoucí pozice v církvi, to znamená, že má vliv na ty lidi, tak potřebujeme mít přátelský vztahy v tom vedoucím týmu, pastor, klíčový vedoucí, jo, tady tyhle ty jako lidi, co nějakým způsobem se víc zapojou do té církve, potřebují mít přátelský vztahy, potřebují mít bližší vztahy, je to i o důvěře, potřebují důvěřovat. A za mě, aby to dlouhodobě fungovalo a bylo to udržitelné, tak potřebou i třeba mít čas, kdy jako neslouží a jenom budou ty vztahy. Zajedou si někde na zborovou dovolenou, nevím, jenom tak někde. Zílí se třeba, jo, navštěvují se i mimo neděle, mimo tu církev a sdílí si ty životy. Tohle, co my potřebujeme, protože v prvé řadě my nebudujeme instituci, nebudujeme nějakou organizaci, ale jsme rodina, jsme sjednocení jako rodina, potřebujeme ty vztahy mít a potřebujeme je sdílet, abychom potom mohli na něčem pracovat a bylo to dlouhodobě udržitelné.
1: Jak je možné tady toto začít, když je člověk zvyklý se orientovat na ten výkon, jak jsi zmínila spoustu vedoucích v církvi, je dobrovolníků a ze sekulárního prostředí jsou zvyklí na orientaci na výkon, jak je možné se přesměrovat na tento způsob myšlení, který je trochu jiný?
0: S tými v církvi řešíme třeba situaci, kdy oni jsou v něčem zaseklí a potřebují se jako společenství pohnout dál a třeba neví úplně v čem. V 90% jsem odvážna řeknu to, v 90% narážíme na to, že jedou na výkon, a už se neznají navzájem, neznají, jakoby ty svý lidi neodpočívají spolu, jo, nezdílí se spolu a tak. A když jim řekneme, že třeba tak někam spolu vyjďte, tak už je to pro ně náročný, protože je to další akce navíc, kterou jakoby musí organizovat, už je to jako na sílu a většinou to nefunguje. Tak já většinou, když jako k tomuhle se dostaneme, tak jednoduchá věc, tak se když se potkáte v neděli nebo kdekoliv jinde, zeptejte se, jak se ten člověk má. Jo, už zkusme dát trošičku na bok tu službu a dívejme se jeden na druhého jako na člověka. Jak se máš? Co prožíváš? Můžu ti s něčím pomoct? Hoďme to na tu úplně lidskou rovinu. A z tohohle většinou organicky vyplyne, hele, tak pojďme se sejít, tak pojďme na kafe spolu, pojďme se pozdílet. Tam se sejdou dva, tři, jo? A pak zjistí, o, teď to je skvělý čas, to je vlastně úplně stejně hodnotný čas, jako když spolu něco organizujeme, nebo budujeme, jo? Nebo řešíme, jak má fungovat neděle. Možná i za mě víc hodnotný, protože tam se otevřou mnohem hlubší věci a věřím, že jako organicky z toho potom vyplyne, hele, tak pojďme někam takhle spolu vyjet. Jo, pak už ta organizace až tak nevadí, když vidí ty lidi hodnotu toho, že tyjo, my jsme se sdíleli, modlili jsme se spolu, najednou jsme tam byli jako lidi, najednou jsme se v tom necítili sami, najednou i ta služba byla mnohem jako lepší potom, když jsme spolu sloužili, protože jsme se znali jako lidi. Ale my občas podceňujeme ty úplně jednoduché věci, otázky. Tak se zeptej, jak se má ten člověk. Všimni si ho, zapamatuj si ho. Další nedělu se ho zeptej znovu.
1: Díky moc, Nelče, že jsi tady s námi dneska byla. Od mikrofonu se loučí Vojta.

Reprízu dnešního 3D tolku vám nabídneme ve čtvrtek v 19.45. Pořad najdete také na podcastových platformách nebo na webu Rádia 7. No a příští týden se budou Vojta Barot a Nelly Musilová věnovat tématu služebné

Stále na mě pracuje, mění mě kousek po kousku, dělá mě lepším. Znělo v písni skupiny i zpěváka jménem Crowder. Teď je tu Petr Křemen, Márnotratný syn.

Minula 9. dopolední. Od mikrofonu Rádia 7 vás zdraví a hezký den přeje Kateřina Hodecová a zvuk poslechu následujícího programu Rádia 7. Před námi je teď půl hodinka pozvánek na nejrůznější zajímavé akce a o 9:30 vám nabídnu další část série Základy. S tím, jak sdílet dobrou zprávu, je tu opět Štěpánka Paluchníková, vyučující na evangelikálním teologickém semináři v Praze. A začneme písničkou, je tu Jan Knížek.

Alfa. To je název několika setkání, které mohou být buď osobně, nebo také online. Několik setkání s lidmi, kteří se zajímají o to, co to vlastně víra je, jestli Bůh je a jak ho lze poznat. Specifika má Alfa pro mládež a právě o ní se můžete dozvědět víc na dnešním online kurzu o webináři o tom, jak pořádat Alfu pro mládež. Je to webinář, který vedou zkušení vedoucí a tak se dozvíte mnoho praktických rad a poznatků, jak začít a vést Alfu pro mládež. Za akcí je Česká kancelář kurzu Alfa. Začíná se už dnes v 19 hodin, tedy online po Zoomu. Když se přihlásíte na www.kurzyalfa.cz, zjistíte také potřebný link na tuto akci.

Memoriál Václava Morávka se koná 12. září tohoto roku od 10.30 na Střelnici v Mělnice Malém Újezdě. Bojíte se na zbraň sáhnout? Naučíme vás bezpečnému zacházení, píší organizátoři. A zajímá vás stopa křesťanského odboje proti nacismu za protektorátu? Máte nějaké teologické otázky o obraně? To všechno vám může zodpovědět Sraz křesťanských sportovních střelců i Přátel střelby nedržících zbrojní oprávnění. Akce nabízí možnost seznámit se s dalšími křesťany, kteří mají rádi zbraně, či se nenásilně podívat do světa zbraní a sportovní střelby. Tak pokud máte o tuto akci, o memoriál Václava Morávka zájem, rezervujte si čas od 10.30 v sobotu 12. září Mělník, Malý Újezd, tamní Střelnice.

Oblíbená křesťanská hudební skupina Lift Up vystoupí na západě Čech v Hrádku u Rokycan v areálu přírodního kina. V případě nepříznivého počasí budou hrát v Domě kultury v Hrádku u Rokycan, a to 19. září v 15 hodin. Bližší informace o tomto koncertě kapely Lift Up zjistíte na www.křesťanskesdružení.cz.

Kurs duchovního rozvoje s názvem Esence se koná od 24. září tohoto roku od 19 hodin v Plzni na tamním plzeňském biskupství na náměstí Republiky. Je to série 10 esenciálních témat duchovního rozvoje, jako třeba jaká je otcovská boží láska, v čem je Ježíš nenahraditelný, kdo je Duch svatý, nebo třeba mluvit s Bohem, tedy jak se modlit, a další setkání má podtitul Naslouchat Bohu, jak nechat Boha mluvit. 10 témat vyplní 10 večerů, vždy ve čtvrtek od 19 do 21 hodin. Začíná se 24. září a končí se 3. prosince. Tak pokud máte zájem o tuto akci, kterou pořádají Sdružení 3P a Křesťanské společenství Plzeň, tak se informujte na stránkách plzeňského biskupství anebo na stránkách Křesťanského společenství Plzeň. To má adresu ks-plzeň.cz/esence.

Penzion u Rástoky, tedy na Rusavě v Zlínském kraji, se koná další pobyt pro nezadané křesťany Singles Plus. Čeká vás samozřejmě velký program, procházky po přírodě a tak dále, ale také sport, deskovky, výstavy, společné modlitby a chvály a také duchovní program. O ten se postarají tentokrát Martin a Olga Moldánovi a David a Jana Chlebusovi. Pokud vás zajímá tento pobyt nezadaných křesťanů, tak si rezervujte čas od 25. do 28. září. V penzionu u Rástoky ve Zlínském kraji se koná podzimní pobyt Singles Plus.

Pokud i vy chcete pozvat posluchače Rádia 7 na něco zajímavého, pište na adresu pozvanky@radio7.cz. No a teď už vám posílám písničku Nový život Jany Zibalové a po ní už se rozezní znělka pořadu Základy.

Velké vyslání v Matoušově evangeliu: jděte, získávejte, křtěte a učte, bývá často chápáno jako jasný a konkrétní úkol. A skutečně jim je. Zároveň se ale může stát, že se z něj stane spíše strategie než vztah. Spíše výkon než svědectví. Proto má smysl zastavit se a přemýšlet nejen o tom, co sdílíme, ale také, jak to děláme. Know-how sdílení dobré zprávy totiž úzce souvisí s kontextem. Jinak budeme mluvit s člověkem, který vyrůstal v církvi. Jinak s někým, kdo s vírou nemá žádnou zkušenost. A ještě jinak s tím, kdo si nese bolestnou zkušenost s náboženstvím. Stejně tak záleží na době, ve které žijeme. Dnešní člověk často vnímá autoritu problematicky a hledá autenticitu, vztah a smysl. Právě proto bych při sdílení dobré zprávy chtěla více než o obsahu mluvit o etice. O tom, jak se chováme k lidem, které chceme oslovit, kdo je ten druhý a kdo jsem já v roli zvěstovatele. V prvé řadě je důležité vyjasnit si cíl. Jde mi o konkrétního člověka, aby se setkal s Boží láskou? Aby zakusil, že je viděn, přijat a milován? Nebo mi jde spíše o to předat informaci, splnit úkol, mít pocit, že jsem udělal, co jsem měl? Tento rozdíl je zásadní, protože pokud je cílem člověk, budu k němu přistupovat s úctou, trpělivostí a otevřeností. Pokud je cílem výkon, hrozí, že druhého zredukuji na objekt. Druhá otázka se týká způsobu zvěstování. Jak začínám? Ukazuji nejprve na hodnotu člověka, na to, že je stvořen k Božímu obrazu, že má důstojnost, která není podmíněna jeho výkonem ani jeho minulostí? Nebo začínám s důrazněním jeho hříšnosti, potřeby pokání a změny? Obojí má v křesťanské zvěsti své místo, ale pořadí a důraz mohou zásadně ovlivnit, jak bude zpráva přijata. Člověk, který nezažije přijetí, jen těžko uslyší výzvu ke změně. S tím úzce souvisí třetí rovina – obsah, který předáváme. Máme čtyři evangelia. Evangelium podle Matouše, Marka, Lukáše

0: a Jana. A nejsou tu náhodou. Každý z evangelistů vypráví dobrou zprávu z jiného úhlu pohledu. Každý zdůrazňuje něco jiného. Vztah, milosrdenství, pravdu, proměnu, následování. A to nám připomíná, že i my můžeme sdílet evangelium různými způsoby. Podle toho, kým jsme, kde jsme a s kým mluvíme. To samozřejmě neznamená jakékoliv relativizování Bible. Spíše hledáme jazyk, který bude srozumitelný a nápomocný dobré zprávě. Zvěsti o Ježíši Kristu, o jeho lásce, kterou chceme předat. Protože příjemce ne objekt evangelizace, ale jedinečný člověk se svým příběhem, otázkami a hledáním, má hodnotu sám o sobě. Ne proto, že přijme naši zvěst, ale proto, že je stvořen k Božímu obrazu a Bůh ho má rád.
1: Vyučující na evangelikálním teologickém semináři v Praze Štěpánka Paluchníková mluvila o sdílení dobré zprávy v sérii Základy. Za týden nás v této době čeká už závěrečná část série, kterou tato žena připravila.

Po 10. hodině dopolední vysíláním Rádia 7 poplyne řeka života. Pořád, ve kterém vám představujeme ať už historické osobnosti, anebo naše současníky, kteří svojí vírou a vztahem k Pánu Bohu ovlivňují svět okolo sebe. A tak dnes vám v tomto pořadu představíme pana Dalibora Cichého. To bude až po 10. Od mikrofonu se s vámi v tuto chvíli loučí vaše průvodkyně tou ranní částí vysílání Rádia 7 Kateřina Hodecová. Přeji vám hezký a klidný den a těším se někdy příště naslyšenou.

0: Řeka života. Příběhy lidí, kteří se vydali k pramenům.
1: Přirovnání života člověka k řece odpovídá v mnohem. Vždycky řeka někde pramení, rozlévá se potom do mnoha potůčků, aby se v závěru ve svém ústí vlila do velikého moře. A proto je důležité o životě přemýšlet nějak v celku a také se umět ohlížet. A i to je důvod dnešního setkání. Sedíme ve Strážovicích v krásném hotelu, který celý zařídil, postavil a vybavil pan Dalibor Cichý. Já vás moc vítám u mikrofonu.
2: Dobrý den, zdravím taky všechny i posluchače.
1: Pan Cichý je nejenom hoteliér a podnikavý člověk, ale taky a možná především křesťan, člověk, který patří Kristu. A tak kde vlastně začal ten váš život? Co vás ovlivňovalo od útlého dětství?
2: No, od útlého dětství mě nejvíc ovlivnila moje babička, to říkám vždycky, protože to byla taková ta správná křesťanka, jak se dá říct, a ona mě fascinovala tím jejím optimistickým přístupem k životu. Nikdy nic nenutila a vždycky člověk od ní pocítil i takové pohlazení, jakby celoživotní. Takže to bylo něco, co mě jako na ní velice fascinovalo.
1: Takže jste vyrůstal ve věřící rodině.
2: Ano, vyrůstal jsem ve věřící rodině, kompletní věřící rodině, jak tatínek, tak maminka byli také věřící a moje babička dokonce byla zakladatelka sboru v Komorně Lhotce.
1: Můžu se zeptat na rok narození?
2: 1958.
1: Ptám se proto, že tyhle ty roky, už ne těsně poválečné, ale přesto s doznívajícími zážitky z války a z tohoto nelehkého údobí, vlastně formují, nebo to okolí, ta společnost, společenství lidí a doba nás formují také. Co si pamatujete z tohoto úhlu pohledu ze svého dětství?
2: Ze svého dětství si nejvíc pamatuju rok o 10 let později, rok 68, kdy opět tady vystupuje moje babička a v tom srpnu z kopce volá na moji maminku: Neško, zle je, bude válka, když nás navštívili sovětské a ty okupační vojska. Takže ta babička, jak říkám, pořád zasahovala nějak do mého života, jinak těch 10 let zpátky si moc nepamatuju, ale toto se silně zapsalo do nějak mého povědomí.
1: Rok 68 ovlivnil mnohé do budoucna. Jak to vnímali vaši rodiče, ta vojska Varšavské smlouvy?
2: Rodiče nevím, taťka možná té politice trošku rozuměl, ale mě vždycky říká, chlapče, do politiky se necpí, tam se za to zavírá. Tak já jsem taky byl silně apolitický, se dá říct. A v té době v mých 10 jsem politice vůbec nerozuměl, já jsem nevěděl, co se děje. Pochopil jsem to, že konečně mohu jet svobodně na dětský tábor, tak jsem byl poprvé jednou v životě na dětském táboře křesťanském. Takže to bylo pro mě jako takový ten pocit svobody, ale nerozuměl jsem situaci vůbec jako politice, co se děje.
1: Každý, i když se narodí do věřící rodiny, tak nicméně dojde někdy k okamžiku, kdy si tu víru rodičů nebo prarodičů musí nějak přisvojit. A musí si umět říct, nejenom Bůh je, protože to říkají mý blízcí, ale Bůh je, protože já to vím. A já jsem to zakusil. Nastal u vás někdy takový moment?
2: Tím, že tatínek byl taky hluboce věřící, i maminka, od malého děcka jsem chodil prakticky do společenství věřících, takže takový ten zlom od toho dětského jako vnímání do toho většího nebo pozdějšího věku, prakticky to v člověku, když v tom vyrůstá, ani nějak ten zlom nenajde. Jako já nemohu říct, tak to je okamžik, kdy jsem se obrátil, nebo jak někteří dokážou říct, tak to je okamžik, kdy jsem se znovu zrodil, nebo něco. To já jsem zatím v životě nezažil a nemám ten pocit. Někdy je situace, že to skoro závidím těm lidem, kteří toto mohou říct.
1: Já jsem možná ani nemyslela zlom ve smyslu obrácení, ale takový ten okamžik, kdy třeba v nějakém rozhodování se už člověk postaví v té víře na vlastní nohy.
2: No tak víceméně mě to bylo jasné, že Pán Bůh pro mě v životě existuje a že má nějaká pravidla a vždycky jsem stál na jeho straně. Nikdy jsem nebyl v Pioníru, nikdy jsem nebyl v SSM, kde jako po mě to chtěli. Když jsem se dostal na učiliště, učil jsem se jako důlní zámečník, tak tam si mě zavolali a řekli, proč nejsem v SSM a já říkám, já tam klidně budu, ale budu jim vyprávět o Pánu Bohu. Tak to my nechceme. No, takže Pán Bůh vždycky hrál nějakou úlohu v mém životě, ale nemusel jsem si ho dokazovat a myslím si, že to byl jeden z těch zlomů, kdy jsem si řekl, tak tady je okamžik, od kdy ty zůstáváš stát na Boží straně. Taky, já nevím, v 15,5 letech už jsem začal chodit na učiliště, tak už jsem byl i pokřtěný. A to bylo pro mě takové přiznání se k Pánu Bohu, že cesta jako do toho světa pro mě zpátky není.
1: Kam vedla vaše profesní cesta poté?
2: Můj strýc byl elektrikář. Já jsem chtěl být vždycky elektrikářem. Tak přestože na šachtě jsem se vyučil jako důlní zámečník, tak se mě podařilo se dostat na elektroprůmyslovku do Třince. Udělal jsem si měřicí automatizační techniku, slavoprout, pak jsme se ve čtvrtém ročníku studia stěhovali tady na Jižní Moravu za manželkou a můj energetik mě říká, dodělej si školu, já jsem to nechtěl, protože říkám, já to nikdy nevyužiju, jako tím, že nejsem na straně komunistů. Přesto se mě to podařilo, když jsem tam musel jet na Třinecko si tu školu dodělat. Ano, a pak mě dokonce nabídli dělat i revizního technika, to už byla funkce, o které jsem ani jako kluk nikdy nesnil, že dosáhnu jakoby devítky paragrafu nejvyššího možného jako pomyslného vzdělání v oboru elektro.
1: To jsme na severní Moravě, ale teď natáčíme ve Strážovicích. To je úplně někde jinde, to je zase Jižní Morava. Jak jste se dostal sem?
2: Možná to zní až tak neuvěřitelně, ale jako mládež z komorní lhotky jsme občas jezdívali na takové tajné tábory pod Strečno na Slovensko. A z komorní lhotky z našeho společenství jeden bratr se dostal jako dělat kazatele tady na Jižní Moravě a říká, oši, jedeme z mládeží pod Strečno a mám tam babinec, je tam 18 děvčat, dojďte za náma. Tak jsme tři kluci jeli, no a z toho byly dvě svatby, tak stretli jsme se pod Strečnou.
1: Takže jste se přiženil?
2: Tak jsem se přiženil. Já jsem se přiženil na Moravu a ta druhá žena, ta šla do komorní lhotky.
3: Pane, ať si stéblo trávy, nebo obyčejný

0: Malebné moravské Toskánsko tvořilo kulisu rozhovoru s panem Daliborem Cichým. Sešli jsme se, abychom v prostředí, kde buduje zázemí pro setkání lidí, odpočinek i inspiraci k víře, mluvili o jeho životě. Já jsem na začátku říkala, že jste hoteliér. Vy jste začal u toho, že jste se učil jako zámečník a elektrikář. Tak jak se vlastně došlo k tomu posunu, nebo kudy dál vedla ta vaše cesta profesní?
1: No tak do revoluce prakticky se já říct, jsem dělal revizního technika na dolách tady na Jižní Moravě. No a po revoluci potom, když byla možnost podnikání, tak ta moje cesta k podnikání byla trošičku složitější, nebo taková všestranná. Byly dotace na pekárny. No tak jsem si udělal projekt na pekárnu. Koupil jsem pozemky, musel jsem vybudovat ještě studnu, abych dostal kolaudaci, jako, nebo vůbec stavební povolení, tak v únoru 92 jsme dostali stavební povolení na pekárnu, ale už nebyly dotace. Takže z mého platu 3000 nešlo postavit pekárnu, to je jasné. Takže jsme to vzdali. Tak říkáme, co budeme dělat. Tak mezi tím jsme postavili vegetariánské bistro v Tatrách, v Tatranské Poljance, ale tam pod náma žádní Slováci nechtěli dělat. Zase, jak postavit tamto bistro. Taťka byl stolář, tak mě naučil dělat různé věci ze dřeva. Vyučený zámečník, nakoupil jsem železo, posvářoval jsem si nábytek, protože za něho chtěli stolaři kolem 300 tisíc, které jsem neměl. Tak jsem skončil na šachtě na podzim 99 a vyrobil jsem si nábytek sám. A na prázdniny za půl roku jsme to tam stěhovali a zvládli jsme to nějakým způsobem. Jenomže Slováci pod náma dělat nechtěli, takže za 2 měsíce jsme byli zpátky, protože se to nedalo vůbec fyzicky, psychicky zvládnout. Manželka v kuchyni, přijít ke stolu, vzít objednávku, uvařit oběd, vydat, skasírovat, protože mezi tím jsem byl pro zboží, přijel jsem se zbožím, přišli tam lidé v 7:30, električka nám jede v 8 hodin, my potřebujeme za půl hodiny se navečeřet, o prázdninách tam byly ještě děti s náma a to se nedalo. Takže jsme nakonec prázdnin šli dom a řekli jsme si, tam a cesta nevede, musíme něco jiného. V září jsme byli na dlažbě pomyslně a říkali si, co teď budeme dělat. Jako elektrotechnik jsem myslel, že se neuživím, protože po revoluci to byly takové zmatky, nikdo je nepotřeboval. Tak říkám, nic, zkusíme zasobovat lékárny. Tak jsme najeli v září na lékárny, no a do konce roku jsme ještě otočili 3 miliony. Začali jsme v tomto oboru pracovat. První nákup byl nějakých těch vitaminů od firmy Vitar ve Zlíně za 23 tisíc. Toho jsem v noci nespal. Jak to zaplatíme? Dali nám to na fakturu. Ale protože byly státní lékárny, tak jsem je poprosil, aby nám to hned zaplatili. No a do týdne byly peníze zpátky a za týden jsme zaplatili fakturu, jeli pro další zboží. No a tak to šlo tak, že do konce roku jsme zjistili, že tam to asi je zajímavé. Na severní Moravě sestra neměla co dělat, tak jsem tam v roce 93 zřídil sklad u nich. Ona mě jezdila na severní Moravě po lékárnách, tady jsem jezdil já. Tak jsme se dostali k tomu zdravotnickému biznisu trošičku.
0: No ale vy jste u zásobování lékáren nezůstal.
1: U zásobování lékáren jsme nezůstali, protože samozřejmě tento biznis se začal vyvíjet na různé směry. No a pak to dopadlo tak, že jsme pomáhali rozjet sojové mléko v jedné firmě, kde objednávka dodnes tam u nich visí. Oni potom to sojové mléko dovezli, ale nám už ho nedali. Tu práci tinkernou, kterou jsme za ně udělali po těch lékárnách, tak oni za sobotu a pondělí rozvezli sojové mléko a my jsme utřeli nos. No, tak říkáme nic, no tak já si objednám sojové mléko sám. Bylo z Ameriky, bylo kvalitnější, lepší, no ale už hlavní hygienik to neschválil jako sojové mléko, jako sojový nápoj. No a my jsme měli 16 tun sojového mléka doma a nevěděli, co s tím. A volali městama, když si neobjednáte další, tak dáme dalším firmám v Česku. Tak já jsem ještě první neměl várku prodanou a už jsme objednali dalších 16 tun, kde jsem si musel vzít úvěr na to. No a na konci roku 94 jsme měli doma 30 tun sojového mléka. Chlapi chtěli zboží do lékáren, já jsem neměl jim co dát a nevěděl jsem, co s tím, jak to prodat. Tak se dělala coffee creamer do kávy, to sojový nápoj, všechno možné. No tak jsme zjistili, že asi tam cesta nevede a říkám, pán Bůh nám dovolil vlastní čuňou, že to řeknu tak blbě, se vymáchat v tom obchodním bahně až na samé dno a nějakým způsobem nás zastavil, že tam cesta nevede a ukázal nám jiný směr.
0: Ale pořád jsme v oblasti farmacie.
1: Ano.
0: Tak řekněte, jaký směr vám ukázal?
1: No, takže byla situace taková, že jsme si řekli, tak zasobování lékáren, tam cesta asi nepovede dál. Zkusíme vyrábět vlastní výrobky. No a tím, že manželka zkoušela nějaký přípravek, který se musel míchat ve vodě a vypít a nechutnal ji, tak říká, zkusme vymyslet něco, co se nemusí pít, nemusí to být složité na polikání, aby by to bylo snadné. A já jsem znal jednu firmu, kteří vyrábí nativní kolagen, tak jsem je navštívil a po nějaké dohodě nám surovinu dodali, kterou nám dodávají doteď, již 30 let. No a uvedli jsme na trh Colafit. Přípravek, který opravdu jako funguje, sám ten autor tohoto produktu nebo té suroviny říká, že to jako biochemik nemůže fungovat, ale tím, že jsme měli vlastní síť do lékáren, tak jsme to přes naši vlastní síť pustili a z lékáren za 3-4 měsíce byla taková odpověď, že to začíná u těch lidí fungovat. Babička, která nemohla vylézt na půdu, tak tam po těch schodech najednou vyběhne a tak dále. Tak jsme jeli potom do Viskumaku do Pěšťan, pak se dělali klinické studie, jezdili jsme na sjezdy reumatologů. No a do dneška víme, že tento produkt opravdu jako funguje a tímto způsobem jsme se dostali k farmacii. Bereme to jako boží dítě v našem životě, protože kdyby ne Colafitu, tak jsme zůstali možná v roce 97 jsme definitivně skončili s velkou obchodem. No a já jsem se někde by nechal zaměstnat a tím to všechno skončilo.
0: Naštěstí to tam neskončilo. Jedna věc je, že člověk v životě projde nějakou cestu a dejme tomu, že se mu na ní začne dařit. Ale věřící člověk vždycky vidí zpětně takové to boží jednání a zásahy v konkrétních situacích. Kdy jste vy během svého života, a teď myslím toho podnikatelského, zažil, že jste dostal dobrou radu nebo napomenutí nebo nasměrování?
1: Zase se vracím k naší babičce, protože oni, když se přistěhovali do Komorní Lhotky, tak tam založili sbor v Komorní Lhotce. První shromažďování bylo u nich v kuchyni nebo v ložnici, děda byl starší sboru. No a to zase bylo pro mě takovým motivem z té severní Moravy. No a když jsme začali s podnikáním, tak v roce 94 jsme věděli, že už ty naše zásoby zboží do lékáren v našich sklepních prostorách nestačí, tak jsme museli koupit nějaký objekt v Kyjově. Když jsme koupili objekt v Kyjově, tak mě bylo jasné, že tam bude místo na scházení, protože my jsme byli v pronájmu u evangeliků v Kyjově a ty prostory tam byly pro nás takové nevyhovující. To bylo v listopadu 95, jsme otevřeli modlitebnu v našem firemním baráku, která tam slouží doteď. Takže to jsem měl takový první moment z toho podnikání.
0: Byl jste někdy opravdu v úzkých?
1: No, v podnikání je to určitě několikrát. Člověk jako těch chyb naděla strašně moc. V úzkých bylo ten okamžik, když jsme jako se rozhodovali, jestli skončíme s podnikáním, to byl konec roku 95, kdy prakticky, když jsem spočítal všechny naše zásoby a závazky, tak na závazkách jsem byl o milion výš než v zásobách na skladě. Takže jsme zvažovali, jestli neskončíme, protože navíc za ten objekt, který jsme kupovali jako firemní, tak jsme museli ručit firemním objektem, objektem od manželky a objektem ještě od sestry od manželky. Takže kdyby jsme skončili jako v exekuci, tak to mohlo dopadnout velice škaredě. Ale jak říkám, přišlo asi takové to vnuknutí od Pána Boha, že ta cesta toho vlastního výrobku bude někde jinde. A tím pádem jsme v roce 1997 mohli skončit s velkým obchodem se zasobováním lékáren. V roce 1997 jsme dokonce doplatili i 5,5 milionový úvěr na ten objekt, který jsme koupovali. Začínali jsme s úvěrem 18% a končili s 21% úvěru. To si pamatuju, jak teď v roce 1994 v březnu nebo v dubnu první splátka úroku 83 tisíc. To bylo v té době neuvěřitelné. Takže tam jsme si šáhli na dno, jako se dá říct, v tom podnikatelském nějakém tom ovzduší. A člověk cítil, že to nasměrování opravdu je někde jinde. Nejenom nákup, prodej, ale pomáhat lidem. Do dnešní doby se dá říct, za 30 let jsme pomohli neuvěřitelnému množství lidí, kteří opravdu měli problémy s kloubama a fungují.
0: A co osobní život? Tam jste někdy byl na dně, takže jste věděl, že bez Boha se nepohnete?
1: To nevím, těžko tady toto říct. Jako v roce, když jsme se s manželkou vzali v listopadu v roce 80, manželka chodila ještě do školy, já jsem 2 roky ještě chodil na střední školu nebo jezdil po práci. 83 se nám narodila první dcera, 85 se narodil syn Aleš. Rodinný život byl jako celkem v pohodě, bydleli jsme u rodičů manželčiných, takže i přes to, že těch příjmů moc nebylo, manželka mezi tím chodila i jako šička, přestože měla gymnázium skoro se samýma jedničkama, tak v době komunismu pro ní moc místa nikde nebylo. Ráda by dělala někde učitelku nebo něco takového, ale nemyslitelné. Takže se naučila šít a potom, když jsme měli děti, tak jim ušila oblečení na zimu, kabáty a další věci, takže i s tím mým platem jedním a tím, že jsme bydleli u manželčiných rodičů, jsme si vystačili a myslím si, že nějaká super krize, nějaká jsme naštěstí nemusela být. No.
0: Já se ptám, protože někdy to lidé tak vnímají, že až v těch nejtěžších životních situacích se opravdu projeví Boží přítomnost, požehnání a tak dále. Jak vy vnímáte Boží požehnání ve svém životě?
1: Já to vnímám právě úplně opačně. Právě když vám Pán Bůh něco dá, tak cítíte za to velkou vděčnost. Jo, že Pán Bůh vám to dal.
0: Jenom si člověk musí být vědomý toho, že není sám ředitelem svého života.
1: Přesně tak.

0: Život lidí, které vám představujeme v tomto pořadu, by zhusta vydal na román. Inspirativní čtení o odvaze a neochotě se vzdávat. Pozvání k mikrofonu přijal pan Dalibor Cichý, aby vyprávěl o svém životě a hlavně službě lidem okolo. Co je teď před vámi?
1: No, nevím, jestli to můžu nahlas říct vůbec, protože jednak v mém věku už za 2 roky 70 někteří už užívají plně důchodu. Já taky už jsem 13 let v hornickém důchodě, ale mám ještě pořád 50 zaměstnanců. Máme 3 firmy, nebo 4 se dá říct, ještě jednu na Slovensku, aby jsme se nenudili. Teď jsme dokončili dostavbu před 4 lety hotelu, doděláváme

0: Děláme kompletně sami, jenom ty obaly jsme si dovezli z Číny za ani ne desetinové ceny, kdybych si to měl pořídit jako někde jinde. A protože máme ještě něco i stavebních pozemků, tak pokud pan Bůh mě dá zdraví, a já počítám aspoň do stovky, takže tady by mělo vyrůst 5 rodinných domků u stavby hotelu, aby zaměstnanci měli kde, měli možnost kde být, no a pořád se mám čím bavit.
1: Ještě mi řekněte, vaším životem a vaším vyprávěním se tak nějak přirozeně prolíná to, že Boha znáte a od malička s ním v životě jste a počítáte. Ale kdybyste měl někomu, kdo nás možná dnes poslouchá, jednoduše říct, kým pro vás Bůh je, kým pro vás Ježíš je?
0: No, je to to, co je tím motorem mého života. Pán Ježíš pro nás udělal to nejvíc, zemřel na kříži a chce, aby jsme znovu byli s ním v Božím království. No a to je něco, co vám dává ten motor života tady, protože tady jste jako v předsíni a já mám k tomu pocit, jako že to, co vám Pán Bůh dává, jste jenom správcem toho, ne majitelem, ale správcem. No, protože nás teprve ten správný život čeká v Božím království. A i přesto, že tady člověk má možnost žít, tak chce, aby to, co vám Pán Bůh dává, taky využívali i jiní lidé. Možná tady nezazněla otázka, proč jsem vůbec stavěl hotel.
1: Jo? Proč jste stavěl hotel?
0: Co nemá nic společného s tím biznisem, který děláme. No? Takže když bych se měl k tomu dostat, tak když jsme si stavěli rodinný dům ve Svatobořicích Mistříně, tak jsme na dvoře si tam postavili takový malý srub, 7x7 metrů. No, jako na takové rodinné sešlosti a takové věci, protože jako chatu. A mně se vždycky líbila chata, ale jezdit na chatu už prostor a čas nebyl. No, tak jsem si říkal, někteří lidé nemusí jezdit na chatu, ale chodit. Tak jsem si tam postavil takový malý srubeček, 7x7 metrů, jak jsem říkal. No a manželku napadlo, že bychom mohli udělat dětský tábor. Tak v roce 2012 jsme udělali první dětský tábor. Prvně, že s jedněma známýma, kteří si vzali několik dětí z dětského domova, takže bychom si je k sobě vzali. A ten jejich tatínek mě říká, prosím tě, a má se ti kdo starat o ty děcka, co tam budeš mít? Já říkám, no ne, já mám, víš, zkoušky junácké a všechny papíry, takže já bych se ti o děcka postaral, klidně si jich pozví víc, tak tam bylo jenom 50 děcek na první tábor děcky na zahradě naši. No a protože to bylo v půlce července, tak to počasí nebylo moc dobré. Postavili jsme tam 4 typíčka, několik stanů a ten srub zase těch 7x7 metrů už byl malý pro ty děti. No takže jsme potom se rozhodli, že na té zahradě teda postavíme něco většího. Zjistil jsem, jak spojit dvě dřevostavby do sebe. Takže to bylo v únoru a o prázdninách už tam stál ten srub 9x14 metrů, kde děcka už mohly tam spát, no a další roky tam mohly fungovat, takže celkem jsme měli asi 11 táborů dětí, většinou v tom počtu 40 až 50. No. Vystřídali se tam i jiní vedoucí, než jenom ti známí z Frýdecka. No a protože ten prostor byl celkem slušný, byl tam i prostor jako až pro 70-80 lidí, když se spojili ty dva sruby do sebe a nějakých 35 spaní přímo na srubu, takže všichni nemuseli spát ve stanech. Tak potom začala fungovat nějaká společnost mládežnická INRI a PTD. No a oni se scházeli na nějakých, v Přerově, na katolické faře se tam nějakou dobu scházeli. Byl jsem se tam jednou taky podívat a nechápal jsem, že tam vůbec ty děcka jezdí, to, že všechno se tam muselo dovést, i jídlo a tady tyto věci. No a tak neteř říká, protože pro ně vařila, říká tomu, kdo to měl na starosti, řekni Daliboru, jestli by to tam nemohli mít na zahradě. No tak slovo dalo slovo, no a začali jezdit k nám na zahradu. Takže tam nejezdilo jenom INRI a Peterečko, já jsem jim vždycky ještě nakoupil spousty pití a naučil jsem se dělat zmrzlinu, aby se tam měli dobře. No a tak toho tam přibývalo tolik a tolik, že potom, když už nakonec ty akce byly 3x za měsíc, tak manželka mě říká, prosím tě,

0: ptá mě, co ten děckám. No, tak když jsme pro kozičky koupili areál bývalého družstva, kde byly dva kravíny, tak v jednom kravínu jsou doteďka ještě kozičky, které už tam dlouho nebudou, a z druhého kravína jsme postavili stolužkový hotel.
1: To je neuvěřitelný příběh. Měl jste vizi, jak ten hotel bude vypadat a komu všemu bude sloužit? Nebo jste to zase nechával na tom procesu?
0: Určitě částečně na tom procesu, ale protože k nám jezdívalo třeba z těch 50, 60, někdy 80 děcek až, neměli skoro kde spát, protože naštěstí na firemním objektu ve vrchním patře byly ještě nějaké madračky, které jsme nakoupili, takže i tam mohlo spát 30 lidí. Na některou akci dokonce toho INRI mě vedoucí říká, ty už tam máme 80 lidí nahlášených, mám už to stopnout, a já říkám, víš co, nech to, uvidíme, kolik se přihlásí. Přihlásilo se 101 děcek. No, pro tý místo nebylo, naštěstí jsme věděli, že vždycky všichni nepřijedou, ale těch 60 až 80 děcek jezdívalo na ty akce. Tak říkám, dobrá, tak když postavíme nějaký koncept toho hotelu, tak bude jako mít dvě kategorie, takový ten základní, vícelůžkový pro ty mládežnické akce do těch 60 míst, no a potom takové ty VIP, kde by mohli přijet lidé, i kteří mají něco, čím by mohli zaplatit ty dětské akce, aby zase pro ně to nebylo moc drahé. Takže tak ten koncept, ale to, co je teďkom, tak to se vyvíjelo během stavby. To nebylo jako naplánováno dopředu.
1: Když se ohlédnete, jste spokojený?
0: Já myslím, že celkem jo. Jako, vždycky si říkám, pane Bože, proč mě to dáváš? Já jsem to nikdy nechtěl.
1: A proč vám to dává? Máte odpověď?
0: Asi, aby to sloužilo i druhým.
2: Na Rádio 7 posloucháte Řeku života.
3: Co byste chtěl, aby vlastně po vás, jako určitě nejenom ten hotel nebo ty firmy, které budujete, jako co byste chtěl, aby zněla ta zpráva toho vašeho života?
0: To je to, o čem já nikdy moc nepřemýšlím, jako... Já žiju tak, že člověk to bere ten svůj život a druhý zase až si to řídí každý po svém. Jako návod jednoho člověka a doporučení ty dělej to tak, jak jsem to dělal, to nefunguje a neexistuje. Každý má úplně jiné představy.
3: Proč se věnujete dětem? Proč děláte pro ně zázemí, aby měli kam jezdit?
0: Ne, asi protože že mám tu možnost. Kdybych tu možnost neměl, kdybych byl někde zaměstnaný, tak určitě bych tuto možnost neměl. Ještě možná jedna taková zajímavá věc. Když jsme začali ten hotel stavět, tak jsem si říkal, že by bylo fajn, kdyby tady mohly probíhat nějaké pobožnosti na tom hotelu. No a aniž bych to řekl někomu, tak za mnou došli mladí lidé, že by tady ty pobožnosti chtěli dělat. Takže to říkám, to snad ani není možné.
1: Vy máte dokonce i hotelového kaplana. Využívají vaši hosté té možnosti promluvit si s duchovním?
0: Zatím ještě ne, protože nejezdí tady skupiny lidí. Teď, jak máme novou manažerku od podzimu, tak chceme to rozšířit víc na jiné skupiny, protože většinou tady jezdí z 80-90% křesťané a mají svoje programy. Víkendové, pátek, sobota, neděla, dělají si tady svůj program a víceméně toto začne fungovat, až tady začnou jezdit jednotlivci, si myslím.
1: Ty bohoslužby, které se tady pořádají, ty jsou přístupné všem hostům, nebo je to prostě církevní věc?
0: To je to právě, o co nám jde, aby to bylo naprosto mezidenominační. Vůbec nám nejde o to, kdo je z které církve, nebo je úplně ateista, a hlavně pro těch, kteří vůbec nikdy o Pánu Bohu neslyšeli, tak pro těch to se to hlavně dělá. Jako nám nejde už říkat těm, kteří jsou věřící, věřte dál, nebo více ještě Pánu Bohu, ale ti, kteří o Pánu Bohu nic neví, tak hlavně o ty nám jde, aby tady měli možnost přijít a cítili se tady dobře, protože to je něco, co jako nám říká Pán Bůh taky, neste to evangelium dál, No a nepotřebují zdraví lékaře, ale nemocní. Proto pán Ježíš taky nechodil jenom tam, kde byli věřící lidé, ale to, co mu Židé vyčítali, že jí a sedí s těmi pohany v těch hospodách nebo restauracích dnešních. No, a on říká, právě pro těch to je. Takže chceme, aby tady toto poselství právě bylo pro lidi z okolí a měli možnost. Není to kostel, je to právě hotel, kde můžou přijít, nemají pocit, že jdou někde na nějaká taková místa, kde by mohli mít nebo museli mít zábrany, že jdou do kostela. Účast bývá celkem zajímavá, není sice moc velká, ale většinou na těch pobožnostech bývá tak od 50 do 80 lidí a z toho bývá tak někdy 10 až 15 lidí, kteří přijdou úplně cizí a z různých míst. Jako, a celkem mě překvapuje, že se i to obměňuje, ta skupina lidí, kteří tady chodí jako ti cizí lidé, že nechodí pořád stejní.
1: Hotelů je mnoho, zážitkových věcí jsou miliony. Čím se váš hotel liší?
0: Náš hotel je trošičku koncepčně jinak postavený a to proto, aby ti lidé, kteří tady přijdou, se cítili dobře. Máme tady jednak Muzeum života na vesnici, co mě imponuje a dává smysl, je Muzeum Biblí. Je tady už celkem slušná sbírka starých Biblí. Ale nebráníme se právě ani tomu vyžití těch lidí, protože tady bowling, bazén a fitko a další věci, protože to lidé taky potřebují, ale mají tady možnost právě načerpat i ty duchovní věci.
1: A Muzeum Biblí provádíte vy?
0: Většinou já, protože vím, kde, odkud která Bible přišla. A samozřejmě chceme i to muzeum rozšířit, protože jsme teďkom opravili jednu z budov, kde bude jednak největší soukromá sbírka mušlí a bude tam i vernisaž obrazu a nesmí tam chybět ani to muzeum Bible, kde ty Bible budou vystavené, otevřené, kde je bude vidět i ze zadní strany, jak vypadají. A chtěli bychom, kdyby se nám to podařilo i zpracovat to tak, aby si mohl vzít člověk to sluchátko a poslouchat, co
1: audio průvodce. A jakou Bibli tu máte nejvzácnější?
0: No, asi to bude buď ta od Martina Lutera, kterou překládal Martin Luther. To jsem slyšel, že prý je jako vzácná Bible. A samozřejmě máme tady velice moc českých Biblí od roku někde 1850-70. Je tady ta velká stará katolická Bible s těmi linoritami, obrázky. Nechybí samozřejmě ani hebrejská Bible. No, pak je tady spousty těch zlaté Bible klasiků, starý, nový zákon s těmi obrázky barevnými. Je tady určitě co vidět.
1: A čím je Bible pro vás osobně?
0: Bible je to, co dává další smysl života. Kdyby Bible nebyla, tak člověk tady odžije si ten svůj život a končí definitivně. No a právě v Bibli člověk může najít poselství o Pánu Ježíši a naději na život na nové zemi, protože to, co tady člověk jenom odžije, já se divím těm lidem, kteří nejsou věřící a je před nima několik let života a konec, nic prázdno, což je pro mě naprosto nepochopitelné. Já tady tento život na této zemi beru jako takovou předsíň toho života na nové zemi, takový ten první zákusek, no a pak teprve to zajímavé začne. Setkání se s Bohem a s Kristem, já si to nedovedu ani představit vůbec, protože člověk tam končí jakékoliv představy, ale to, co pro nás udělal opravdu Kristus, že přišel tady na tuto zem, stal se člověkem, zaplatil za člověka, když Pán Bůh se dívá na člověka přes Pána Ježíše, tak jedna paní říkala, že to je tak, jak by se díval na nás přes tlusté sklo, kterým je Pán Ježíš, a za tím sklem nás vidí v tom bílém rouše jako bez hříchu. Že to, co jsme udělali v životě špatně, za to zaplatil Pán Ježíš, a to je to, co v té Biblii najdeme, co tam je, a je to nabídnuto všem lidem. A je škoda, že lidé jako to mnohdy nechápou, nevnímají, necítí. Je to něco, co je nadstandardní, co nám Pán Bůh za tak málo nabízí uvěřit tomu. Je to obrovská milost od Pána Boha, že fakt jsme mohli uvěřit. A člověk, když uvěří a vnímá to, tak cítí, že to není moje zásluha, jako, že tady Pán Bůh pro vás něco dělá. Vy mnohdy tomu nerozumíte, nevíte, ale když to dostanete, no, tak chcete to dát dál. No.
2: Zájem o lidi kolem a touha dělit se o to, co jsme sami dostali, je životním motem pana Dalibora Cichého, se kterým jsme natáčeli v hotelu, který vybudoval, aby lidé zažili klid a nadechnutí a zároveň měli možnost začít nově přemýšlet. Ta snaha poslat dál, co sám dostal, je patrná všude. V plánovaných dětských táborech, mládežnických prázdninových setkáních, každoměsíčních bohoslužbách i pozici hotelového kaplana, která u nás ještě zdaleka není obvyklá. Celým naším rozhovorem se linula jako červená nit vděčnost Pánu Bohu za život i všechno, co jej plní. Jestliže žijeme, jsme bohatí. Protože máme každý den novou příležitost dávat své vděčnosti konkrétní podobu. Od mikrofonu se s vámi loučí a v tuto chvíli vděčností přetéká Kateřina Hodecová.

Krásné úterní dopoledne. Bylo 11 hodin a za mikrofon Rádia 7 usedla Aneta Lofítková. Moc vás všechny zdravím a věřím, že dnešní den prožíváte v klidu a v radosti. Tak vám přeju, ať i vše, co dnes uslyšíte na Rádiu 7, je pro vás pozbuzením, pohlazením a že budeme moc společně načerpat díky našemu Bohu. Dnes je tomu týden, co začalo nové vysílací schéma na Rádiu 7, které obnáší stále určité změny, na které si všichni pořád zvykáme. Na našich webových stránkách www.radio7.cz máte možnost si nové vysílací schéma stáhnout a vytisknout. Tak k tomu chci pozbudit vás všechny, kteří doma třeba máte tiskárnu. A teď vás pozvu k nahlédnutí do přehledu pořadu pro dnešní vysílání. V životě křesťanů Bůh občas působí velmi zvláštní věci. Například při nečekaném setkání s Chřestýšem, jak uslyšíte z vyprávění Pavla Kolegara z Jeseníku. Jiřina Džina Čunková s ním natočila rozhovor o tom, jak v jeho životě působí Duch Svatý, že modlitba v jazycích je pro něj důležitá a jak konkrétně se projevilo slovo poznání k jedné ženě. Pořad Dary z rukou mistra je tady v 11 hodin 15 minut. Ve čtení na pokračování se dnes čtvrt hodiny po 12. rozloučíme s životním příběhem baptistického kazatele a špičkového tenisty Miloše Šolce, který zemřel v úctyhodném věku 86 let v roce 2007. Začátek školního roku je výzvou nejen pro děti, ale i pro rodiče. Jak zvládnout emoce, ranní stres i školní adaptaci? Hostem pořadu Rozmarína bude psycholožka a rodinná terapeutka Marie Hlaváčková, která nám pomůže s tím, jak ustát návrat do školních lavic. Poslouchejte po jedné hodině odpolední. Písničky s přáním pro potěšení a pozbuzení posíláme k vám. Stačí si napsat a ladit Rádio 7 od 14. do 15. hodiny. Tak tohle vše je před námi a teď už píseň o Boží svatosti, o tom, že jedině Bůh je svatý, vládne nade vším a zaslouží si všechnu čest, slávu a chválu. Kapela Lift Up.

Tohle byla zpěvačka Katie Hurst a píseň Nothing to Hide. Text písničky vychází z Evangelia a myšlenky, že Ježíš na kříži již přikryl každé lidské selhání svou milostí. Člověk proto nemusí před Bohem nic předstírat, nosit masky ani se stydět za své nedokonalosti, protože je Stvořitelem plně poznán, viděn a milován takový, jaký je. Teď ještě kapela BCC Worship a po ní dary z rukou mistra.

0: Dary z rukou mistra.
1: Jsou různé dary, ale tentýž duch.
2: Jsou různé služby, ale tentýž pán.
3: Jsou různá působení, ale všechno ve všech působí tentýž Bůh.

Setkali jste se někdy s křesťanem, který vám řekl, jsem bohatý, zbohatl jsem, nic nepotřebuji? Už víte, které místo z Bible cituju, vidíte? Ano, je to slovo, které pán řekl andělu církve v Laodiceji. Mluvil o vlažnosti. Nejsi ani studený, ani horký. Kéž bys byl studený nebo horký. Tak to však, že jsi vlažný a nejsi ani studený, ani horký, vyvrhnu tě ze svých úst. Nikdo z nás by taková slova od pána slyšet nechtěl. Kdy se člověk stává vlažným? Když si myslí, že už všechno má. Nepotřebuje číst Boží slovo, protože už ho zná. Nepotřebuje slyšet kázání, protože i to slyšel mnohokrát. Nepotřebuje se měnit, protože jednou je spasen a to navždy. Takže proč se posvěcovat, usilovat a vůbec o co usilovat? Nejsem zákonník, žiju z milosti. Proč se namáhat, abych slyšel Boží hlas? Všechno, co dělat mám v životě, to už znám. Jistě, tak to vám to asi nikdo neřekne, protože za slovy se my lidé umíme schovávat a slovy se umíme i vymlouvat. A je to tenký led. Spasení z milosti a žít v posvěcení, tudíž i trochu té námahy. Vše jde ale lépe, když uznáme, že potřebujeme Boží vedení na každý den. Že potřebujeme Ducha Svatého, abychom nežili z vlastní síly a vlastní moci. V Duchu Svatém je taková lehkost, jenom se mu vydat a nezarmucovat jej. Milí posluchači, vítejte v dalším pořadu Dary z rukou mistra. Vyjela jsem do místa, kde něco začíná a v době, kdy tento pořad posloucháte, už je tam mnohem více svědectví, než bylo na počátku. Jeden manželský pár se vydal do Hanušovic, aby tam založil nový sbor. Manželé Kolegorovi jsou z Jeseníku. Jsou to milí, stále usměvaví lidé, kteří milují práci na Boží vinici a týden co týden jezdí na místo, aby našli perly. Těmi perlami jsou lidé, kteří v Hanušovicích bydlí a které si pán připravuje pro budoucí službu. Hanušovice nejsou velkoměstem. Lidé v nich žijící nejsou jiní než my. Když se tam natáčel film Díra u Hanušovic, byli místní obyvatelé pobouřeni chováním některých známých herců a umělců. Tak to bývá. Já jsem v Praze žila 20 let, takže vím, že to nadřazené myšlení nad ostatní města a lidi existuje. Ale Bůh každé místo miluje a má tam ty své. A já jsem nadšená, když vidím, že lidé z Jeseníku slouží právě v Hanušovicích. S Pavlem Kolegarem, pastorem křesťanského společenství v Jeseníku, jsem si povídala o duchovním působení v jeho životě. A vám nabízím alespoň trošku z toho našeho povídání, které bylo velice příjemné. Všechny vás vítá Jiřina Džina Čunková.

0: Pavle, k tomu, aby se rozhodl spolu s tvojí ženou Ester jít do Hanušovic, kde chcete založit nový sbor, je třeba nejenom rozhodnutí samo, ale předpokládám nějaký vnitřní impuls od Ducha Svatého. Jak jste v tomto případě měli jistotu, že je to on, který vás vede?
1: Tak my jsme v podstatě před 20 lety, nebo před 22 lety v roce 97, když jsme šli do Jeseníku, taky na boží impuls, začít tu práci vlastně, kterou tady teďka děláme, nebo navázat na tu práci. Přijmuli takový slovo, že po 20 letech nastane nějaká změna. A takže to už vlastně víme 20 let. Už před 20 lety jsme věděli, že nastane nějaká změna, že nás Bůh někam povolá. Zhruba asi tak v roce 2015 jsme dostali takový zásadní proroctví, který bylo v souladu s tím, co jsme nějak vnímali, že Bůh chce, aby jsme začali zakládat nový sbory, aby jsme začali dělat nějakou misijní práci tady v okolí Jeseníků, nebo úplně jsme si nebyli jistí, teda jestli to bude v okolí Jeseníků, říkal jsem si, že by to mohlo být třeba v Americe někde a tak. A asi nejdůležitější bylo vnitřní svědectví, takový vnitřní boží hlas, jako který nás připravoval na to, že prostě něco takového nastane, pak byly různý prorocký slova, pak jsme s Bohem o tom mluvili, ptali jsme se na konkrétnější prostě nasměrování a tak, tak to v nás prostě zrálo asi tak 20 let. No.
0: Říkal jsi proroctví, to jste dostali vy sami, nebo vám někdo, k vám někdo přišel a řekl vám nějaké to proroctví?
1: To bylo vlastně obojí, dostávali jsme to proroctví jak my sami, když jsme prostě vnímali, že k nám Bůh mluví, sestr se hodně modlíme a hledáme boží vůli pro náš život společně, a vždycky sdílíme to, co vnímáme, prostě, že nám Bůh říká. Tak si to zapisujeme ty věci, pak to zkoumáme, pak přišly proroctví i zvenčí od různých lidí, pak vlastně už i během toho pobytu jsme byli vlastně v roce 97 půl roku v Americe, v Texasu, tak nám Bůh mluvil ohledně tady těchto věcí. A potom i proroctví vlastně dělali jsme biblickou školu v roce 2017-18 jsme odjeli skoro na rok vlastně do Ameriky dělat biblickou školu a během toho pobytu v té škole jsme taky přijímali různý proroctví. Asi to nejdůležitější bylo, že to vždycky jako rezonovalo, nebo podle čeho my rozsuzujeme, jestli to Bůh nebo ne, že to rezonuje s naším vnitřním nějakým nasměrováním, který vnímáme, že nás Bůh vede.
0: A jak ses naučil rozumět nebo rozlišit ten hlas Ducha Božího?
1: No, to se učím pořád. Do toho se vlastně pletou nebo můžou plíst jako moje vlastní přání, moje vlastní touhy. Ale asi to nejdůležitější pro mě je, že si čtu Bibli, no, ráno. Mám takový zvláštní čas s Bohem nebo takový speciální čas s Bohem každý ráno. Snažím se vstávat docela brzo, takže si čtu písmo. To je pro mě asi nejdůležitější, prostě nasávat do sebe boží slovo. A učím se to pořád. Je to takový vnitřní hlas, který ke mně mluví a Pán Ježíš říká, že mé ovce uslyší můj hlas, tak já to spíš to mám tak skrze to vnitřní vedení.
0: Spletl ses někdy?
1: Spletl, jo, to jo, jasně.
0: Byl jsi zklamaný?
1: Někdy možná, jo, někdy, že jo, člověk, někdy je takový to období, kdy je člověk předuchovnělej a vydává za boží vůli opravdu něco, co si sám třeba přeje. Ne, asi jsem to neprožíval nějak dramaticky.
0: Pořad, ve kterém se zabýváme duchovními dary, má věřícího posluchače nějak povzbudit k tomu, k nějaké odvaze přijmout duchovní dar. Ale jak se to vlastně dělá?
1: Já věřím, že nejdůležitější je o to usilovat, jo? Že jako mít tu smělost. Apoštol Pavel píše v 1. Korinským ve 14. kapitole, hnedka v prvním verši, usilujte o lásku a dychtěte po duchovních projevech. Tak já věřím, že vlastně to nejdůležitější je ten náš vnitřní postoj, aby jsme po těch věcech, aby jsme po nich toužili. Aby jsme měli ten správný postoj k tomu, proč to Bůh dává, že to není pro nějakou naši oslavu jako nás samých nebo vyzdvihnutí sebe samých. Ale že ty duchovní projevy prostě, pokud rozumím písmu správně, tak je to jednak pro budování církve a jednak je to vlastně proto, aby jsme mohli šířit evangelium efektivně, aby jsme mohli tu misijní práci dělat efektivně. To vidím na základě toho vnitřního postoje, prostě mít tu touhu, jako toužit potom. Já osobně se třeba modlím každý den, aby mi Bůh dal nějaký dar, nebo abych třeba měl nějaký slovo poznání nebo slovo moudrosti. A mám takovou touhu, aby se Bůh mohl takhle projevit právě kvůli těm lidem okolo mě nějak nadpřirozeně. vlastně když apoštol Pavel píše v té 12. kapitole prvního listu Korinským, tak některé překlady tam dávají, co se týká duchovních darů, nechci, abyste byli v nevědomosti, ale v tom originále je slovo pneumatikos a to je vlastně, to se dá přeložit jako věci z hůry, takový ty věci prostě, co dává, já tomu říkám věci z hůry, prostě je to něco, co Bůh dělá, věřím, že jsou dary, které jsou takový jakoby průtokový dary, že to můžeme přijímat prostě, jo, třeba slovo proroctví můžeme dostat a nemusíme být přímo jako prorokem. Věřím, že takhle můžeme s Bohem spolupracovat, že jsou prostě různé situace, kdy nám najednou Bůh může dát nějaké zjevení a nemusí to znamenat, že bychom proudili v tom daru nebo že bychom ten dar jako měli, že bychom ho vlastnili, ale že on skrz ten dar nějak působí v nás.
0: Možná si ani nikdy neuvědomíme, že to je ten konkrétní dar, že jo? Že prostě děláme tu boží práci a Bůh se nějak projevuje a my až potom zpětně možná vidíme, že použil zrovna tento dar. Je to možné takto
1: určitě,
0: říct?
1: Určitě, jo, takhle ano. No, takhle i to tak prožívám, takhle ano.
0: Ty jsi zmínil už ten první verš té 14. kapitoly prvního listu Korinským. Mm-hmm. A tam je, nechtěte po těch duchovních projevech, ale pokračuje to nejvíce, ať byste prorokovali.
1: Mm-hmm. Tam je vlastně, jestli se nepletu, tak je to v tom třetím nebo čtvrtém verši je napsáno, že kdo prorokuje, tak buduje církev a že to proroctví slouží k útěše, k povzbuzení a k budování. V tom útěše nebo to povzbuzení, tam je i to slovo napomenutí. A já proroctví vnímám jako klíčovou věc z toho důvodu, že to je vlastně něco, co buduje především, jo? Že skrze proroctví budujeme. Já proroctví nerozumím z toho novozákonního pojetí, tak jak si čtu nový zákon, že by to bylo ve stejné rovině jako to starozákonní proroctví. Já tomu novozákonnímu proroctví rozumím tak, že to je především o tom, kdy vlastně vycházejí najevo ty věci, které jsou v božím srdci. Kdy vlastně Bůh zjevuje svoje srdce a to nemusí být jenom věci o budoucnosti, nebo jak byli ti proroci, kteří zvěstovali třeba soudy a varovali boží lid. Ale to novozákonní proroctví je především něco, co vlastně skrz co vynášíme na světlo ty věci, které jsou v božím srdci. Což je především láska, jak Bůh miluje druhý lidi a tak. Takže když Pavel mluví o tom, že chce, aby jsme všichni prorokovali, nebo nejvíce, abyste prorokovali, že říká vlastně těm Korinským, tak je vlastně pozbuzuje, usilujte o to, abyste vynášeli na světlo ty boží věci, ty věci, které jsou prostě v božím srdci a přinášeli tak pozbuzení nejenom pro církev, ale vlastně i, že slouží to i nevěřícím. Jsou na shromáždění a budou se tam projevovat ty skryté věci, tak apoštol Pavel píše taky v té 14. kapitole, že vlastně ty lidi padnou na tvář a vyznají v skutku je mezi vámi Bůh.

Někdy potkáte na ulici člověka, o kterém nic nevíte. Dáte se s ním do řeči a pořád nic nevíte. Jen toužíte, aby Bůh jednal. A pak? Máte zjevení. Jako Ježíš u studny, když promluvil se samařskou ženou. My potřebujeme spolupracovat s Duchem Svatým. Nejsme totiž dost ostřílení, abychom si řekli, tohle zvládnu sám. Někdy mám dojem, že do lidí střílíme bez rozmyslu. Prostě jsme se to naučili. Máme svých 10 vět o spasení, pak se třeba pomodlíme i modlitbu spasení a říkáme jupí, máme další ovečku do církve. A přitom nechápeme, že druhá strana mince příběhu je počítat s vedením Ducha Božího. Co když chce otevřít nějakou nepříjemnou věc, která toho muže či ženu trápí a chce ho uzdravit? Nemohl by pak ten člověk mít také svědectví o Boží moci? Nikdo z lidí nevěděl, ale Bůh to věděl. My samozřejmě nejsme

vnitřní, viděl jsem kufr, viděl jsem půdu, viděl jsem přesně, jak ten kufr vypadá a vnímal jsem, že mi Bůh říká, řekni o tom kufru a řekni, že prostě o ní vím. A já jsem dostal přesně ty detaily, jak ten kufr vypadal, jak vypadá vlastně ta půda, kde ten kufr je. Ale nebyl jsem si jistý, jestli je to Bůh, který ke mně mluví. Ale nějak jsem Bůh mě pořád pozbuzoval, jsem se bál, že to řeknu, že to bude třeba nějaká hloupost, nebo že se mě ta paní vysměje a tak. A pak jsem se odvážil po takovým trošku dohadování, vnitřním dohadování s Bohem. A ona byla úplně v šoku, protože říkala, že to je vlastně kufr, že jsem popsal přesně kufr, se kterým jezdila na tábory, jako malá holka. A já jsem jí říkal, tak jak Bůh ví o tom kufru, tak ví prostě o tobě. Ví o tobě a ona, tohle byla jedna z věcí, která jí pomohla vlastně v tom obrátit se k Bohu. Jo? Že najednou poznala, že prostě Bůh o ní ví, že zjevil opravdu něco, co bylo ve skrytu. A pro ní ten kufr měl obrovskou prostě nějakou jako osobní cenu, nebo ty vzpomínky a něco, co prožívala prostě jako holka. A vím, že když jsem to měl, tak jako já jsem byl tak nadšenej, možná jako ti učedníci, jako tyjo, takový věci. Ale musel jsem prostě, vím, že jsem sedl na kolo a musel jsem se rozhodnout jako nějak to zpracovat, protože sám jsem byl z toho tak překvapený, tak jsem se rozloučil z té modlitební, sedl jsem na kolo a radši jsem zmizel pryč, abych se jako modlil a nějak se pokořil před Bohem, protože někdy můžeme mít takový sklony se povýšit, že máme pocit, že jsme možná lepší, když máme takovýhle zjevení a tak, tak já osobně většinou potom hledám nějak způsob, jak prostě být s Bohem o samotě, jak se jako nepozdvihnout skrz to. Jo, takže je to asi o tom našem osobním rozhodnutí a vůbec tom osobním nastavení. A myslím si, že je i dobrý jako mít vztah s lidma. Mám prostě několik lidí, kterým říkám, aby mě mluvili do života a když budou vidět, že je pícha v mém životě, tak aby mě napomenuli a tak. Proto vnímám církev jako důležitou.

0: Slovem poznání Bůh dokazuje svoji lásku. Teď si poslechněte, co je pro Pavla Kolegara důležité a jak se potkal s hadem.
1: Miluju mluvení v jazycích. To mám moc rád, protože opravdu zakouším, že to je něco, co mě buduje. Když jsem třeba v nějakém napětí nebo když zakouším nějaký stresový období, tak ta modlitba v jazycích je něco, co mě tak jakoby stiší před Pánem, něco, co mě pomáhá se soustředit vlastně na ty boží věci. A mám takový zajímavý příběh, teda jestli můžu říct svědectví jako osobní k tomu daru mluvení v jazycích. Když jsme byli v 97. roce v té Americe, tak já jsem tam pomáhal zlikvidovat takovej rozbořený dům, který bylo potřeba srovnat se zemí, a bylo to na pozemku vlastně, bylo to v Texasu, na vedlejším pozemku, který koupil ten člověk, u kterého my jsme bydleli. A já jsem v té době měl obrovský strach z hadů, jo. Jenom jsem viděl hada prostě na fotce, tak jsem byl úplně prostě hotovej, měl jsem strach a dělalo se mě špatně. A oni mě říkali, že si mám dávat pozor na rattlesnakey. Já jsem vůbec nevěděl, jako kdybych věděl, že rattlesnake znamená křestíš, tak bych tam vůbec nešel. Jo. A asi po dvou hodinách toho, když jsem tam odklízel prostě nějaký věci, tak jsem nadzvedl plech a pod tím plechem byl stočený had. A oni mě říkali, když toho rattlesnakea poznáš podle toho, že začne takhle jako křestit jako ocasem. Jo. A teďka, když jsem uviděl toho hada, tak jsem najednou uslyšel sám sebe, že se modlím v jazyku, a v té chvíli jsem si uvědomil, že se vlastně už od rána, celou dobu, co jsem tam šel, modlil v jazyku. Že aniž bych si to uvědomoval, tak nějak prostě ten můj duch, jako ten vnitřní člověk prostě...
2: Se postupně obrněl.
1: Ano, se postupně obrňoval. A teďka, když jsem toho hada uviděl, a teďka ještě jak začal vlastně křestit tím ocasem, tak jsem si říkal, tyjo, to je, jako já se ho musím nějak jako zbavit. A najednou jsem si uvědomil, že nemám strach, že mě jako nepohltil strach, to byl opravdu zázrak. Tak jsem se ohlídl, teď on tak jako byl, že jo, tak se dal jako do pozoru, teďka tam tak na mě začal jako útočit, já jsem byl fakt kousek od něho. A jenom jsem se tak jako ohlídl kousek za sebe a tam byla taková rozbitá lopata, tak jsem vzal tu lopatu a prostě jsem ho zabil, jako toho hada, tou lopatou. A bylo hrozně zajímavé, že opravdu věřím, že ta modlitba v jazyku mě na to připravila. Myslím si, že kdybych se nemodlil, že bych třeba spanikařil a tak. A proto, když si teďka čtu ty listy apoštola Pavla, především Korinským, kde on mluví, že ty jazyky nás jako budují, tak já mám s tímhle tuhle osobní zkušenost, že vlastně mě to připravilo na to setkání s hadem. To má ještě takový legrační dovětek, já jsem toho hada vzal, že jo, úplně nadšený jsem
2: mrtvýho,
1: on teda ještě trošku jako tou, ale já nějak opravdu jsem byl asi nějak opravdu pozbuzený skrz ty jazyky, tak jsem ho přikřápl tou lopatou, tak jsem ho vzal takhle za tu hlavu, chytl jsem ho a běžel jsem za Ester, aby mě vyfotila. Ester si myslela, že jsem v posledním tažení, protože jsem nadšeně křičel a držel jsem hada, a pak vlastně vyšla ven a slyšela, že volám, ať mě vyfotí. A tak to byla pro mě zkušenost třeba s těma jazykama. Opravdu teďka, když mám nějaký období, třeba těžší období nebo tak, tak prostě se modlím v jazyku. Věřím, že mě to vnitřně buduje, že mě to připravuje na určitý věci, nebo když něčemu nerozumím, tak se modlím v jazyku, tak je to výborný. Ještě taková zajímavost potom, když jsem viděl tu fotku, já jsem si to neuvědomil, ale na té fotce pak mám napsáno: svět říkáš, uvidím, uvěřím, Ježíš říká, věř a potom uvidíš. Tak to je takový legrační, že jsem vyfocený a držím toho hada a tam takový nápis s tím trikem.

0: Každému je dáván projev ducha ke společnému prospěchu, říká apoštol Pavel v prvním listu Korinským ve 12. kapitole 7. verši. Mám dojem z nějakého pozorování, že některé ty projevy se dost propojují, jako třeba proroctví, slovo poznání, slovo moudrosti. Ještě chvíli pokračujeme v nahlédnutí do života Pavla Kolegara.
1: Druhý oblíbený dar je projev, to je slovo poznání. Modlím se, aby mi Bůh dával slovo poznání. A já věřím, že to prostě máme rozlišovat. Jo? Že kdyby jsme tyhle ty věci, jak třeba někdo říká, že to prostě proudí, já v tom vidím takový riziko, když si prostě myslíme, že to je Bůh, stoprocentně, a máme takový průpovědi, pro mě trošku předuchovnělý, že říkáme třeba tak pravý pán a nedáme možnost toho, aby to druhej zkoumal, tak se můžeme dostat lehce do úletu a myslím si, že se to děje v církvi. A apoštol Pavel říká, že máme zkoumat. Že máme zkoumat proroctví, že když v církvi se prorokuje, tak mají být, nebo když se vykládají jazyky, tak mají být prostě lidi, kteří to zkoumají. Jo. Pak vykladači a někdo, kdo to rozsuzuje. Takhle ne zkoumají, ale tam je přímo to slovo rozsuzuje. Takže já se modlím často, abych měl slovo poznání a pomáhá mě to při evangelizaci třeba, proto ten dar miluju. Taky jsou prostě chvíle, kdy se můžu splést a proto se to učím pořád, vlastně rozpoznávat ten boží hlas. A vzpomínám si opravdu hodněkrát, mě to pomohlo, že ty lidi díky tomu, že jsem měl nějaký slovo poznání pro ně, tak takový zatvrzelí lidi, kteří nechtěli slyšet evangelium, otočili se zády, mávli rukou, naznačili, ať je třeba neotravuju, tak mi Bůh, zase říkám Bůh, ale věřím, takový ten vnitřní hlas mi říkal, tenhle člověk má takový a takový problém, řekni mu to, nebo jsem jakoby měl vhled do té rodinné situace a mohl jsem to s tím člověkem sdílet a je to pak úplně otočili a měli zájem prostě o ty boží věci a sami si uvědomili třeba, že jsou hříšní a začali mluvit o tom, že vlastně ten jejich život není úplně v pořádku. Takže to slovo poznání vnímám jako výbornou věc a potom modlím se za rozlišování duchů. Věřím, že mi občas jako Bůh dává rozlišení duchů, což je vlastně, že třeba s někým mluvím nebo mám nějaký pastorační rozhovory a věřím, že mi Bůh dává vhled, co za tím člověkem třeba stojí nebo do nějaké situace a skrz to si uvědomuju, že nebojuju třeba proti tělu a krvi, jak je napsáno, ale že třeba ten člověk je pod vlivem nějakého ducha nebo nějakého démona, nebo že věří nějakým lžím na základě toho, že mu třeba démoni můžou něco našeptávat a tak. A věřím, že mi tenhle dar Bůh dává, že jsem ho občas se to prostě projevuje a pomohlo mě to a pak se ukázalo, že to byla pravda, jo? Že to nějaký vnitřní zjevení, že to bylo potvrzené časem a zkušenostmi, že to byla pravda.
0: Nikdy se nespokojíme s tím, že už víme a že všechno víme, že jsme bohatí a nic nepotřebujeme. Naše víra ve spolupráci s Božím duchem se pohne ještě dál, když o to budeme stát. Do Hanušovic Pavlovi a Ester Kolegarovým přeju mnoho radostných svědectví o obrácení lidí a nám všem, aby se Kristova vůně šířila krok za krokem a aby naše práce nebyla marná. A máte-li i dneska nějaké otázky nebo osobní svědectví o božím působení, napište mi na adresu studio@radio7.cz a do předmětu napište Dary z rukou mistra. Loučí se Jiřina Džina Čunková.
2: Dary z rukou mistra si můžete poslechnout také ve čtvrtek v 18.30 nebo v sobotu v 10.15. Teď nás čeká píseň, která vyjadřuje touhu odevzdat Bohu úplně všechno. Své vědomosti, majetek i plány. Píseň nás učí odevzdanosti, důvěry vůči Bohu a odkazuje na naprostou svobodu, kterou člověk zažívá v boží blízkosti. Druhá sloka písně přiznává, že život není vždy jen takový krásný vánek, ale vyjadřuje, že před to těžké máme mít odhodlání běžet vstříc Bohu a hledat v něm jediné útočiště. Tak utíkejme k němu i dnes, i třeba právě v tuhle chvíli.

Kapela Strings and Heart je americká křesťanská indie rocková skupina. Výjimečná je tím, že ji tvoří tři rodní bratři, kteří vyrostli v hudební rodině. Jejich rodiče měli kdysi vlastní křesťanskou rockovou kapelu. Jako děti a teenageři byli nuceni chodit na lekce piana a zkoušky církevních sborů, což v té době upřímně nesnášeli a hudbu brali spíše jako otravnou povinnost. Vše se ale změnilo v roce 2019, kdy frontman kapely Angelo prožil hlubokou osobní duchovní zkušenost a navrhl svým bratrům založit skutečnou vlastní kapelu. Název Strings and Heart v překladu struny a srdce je inspirován žalmem 150. a rodinným motem. Když už něco děláš, dělej to celým svým srdcem. Tak i takové můžou být boží cesty a vidíme, že každého se Bůh dotýká jinak a volá do služby různým způsobem. Je třeba ale mít otevřené srdce do kořán a být připraven sloužit mu naplno.

12. hodina je za námi. Máme úterý 8. září a vy ladíte Křesťanské rádio 7, kterým aktuálně provází Aneta Lofítková. Díky, že jste s námi. 12. hodina je čas modlitby, čas, kdy chceme volat k Bohu a stišit se před ním. A já bych tu dnešní modlitevní chvilku ráda začala textem z Bible, konkrétně žalmem 121., který mě před pár dny hodně oslovil a pozbudil a kterým bych ráda pozbudila i já vás. Pozvedám svůj zrak k horám, odkud mi přijde pomoc. Pomoc mi přijde od Hospodina, který učinil nebesa i zemi. Nedovolí, aby tvá noha uklouzla, tvůj strážce nedříme. Ano, strážce Izraele nedříme a nespí. Hospodin je tvůj strážce, Hospodin je ti stínem po pravici. Ve dne tě nebude být slunce ani měsíc v noci. Hospodin tě bude chránit ode všeho zlého, bude chránit tvou duši. Hospodin bude chránit tvé vycházení i vcházení, od nynějška až na věky. Drahý Pane Bože, já ti moc děkuju za to, jakými způsoby se mi dáváš každý den poznat, že když se cítím slabá, smutná, samotná nebo třeba v nějaké krizi, takže skrze své slovo mi vždy připravíš a ukážeš obrovské povzbuzení, které mě dá pokoj a naději do dalších dnů. Děkuji ti moc za tvé slovo, že žijeme ve svobodné zemi, kde ji můžeme otevírat, čerpat z něj, aniž by nás někdo odsuzoval nebo sledoval. Děkuji ti za povzbuzení skrze žalmy, konkrétně i za tento žalm 121., který nám může být takovou jistotou, že jsi opravdu věrný Bůh, ten, který vždy nabídne svou pomocnou ruku, ke kterému můžeme pozvedat svůj zrak, ať už jsme kdekoliv a prožíváme cokoliv. Ten, který vyplní naši samotu a ujišťuje nás, že je s námi. Ty, Pane, nedovolíš, aby nám ani noha uklouzla, protože nás střežíš, sleduješ a tak můžeme každý den kráčet s tou nadějí, že jsme pod tvou mocnou Boží ochranou. A tak i dnes se ti chceme vložit do rukou, vložit ti každé naše vcházení i vycházení a prosím tě o to, abychom tobě dovolili vstoupit do našeho života a do našeho srdce i dnes. Tak vládni v nás, Pane, naplňuj nás, napravuj nás tam, kde potřebujeme. Jsme tolik chybující a ani si nezasloužíme tvoji přízeň, tvoji lásku, milost a trpělivost, kterou s námi máš. Díky, že jsi naším ochráncem, ten, který jde před námi a zaslibuje, že bude vždycky s námi, na věky a navždy. Tak tě chválíme, Bože, své oči pozvedáme k tobě a děkujeme za to, že tě máme. Amen.

Baptistický kazatel Miloš Scholtz zanechal české církvi silný odkaz. Miloval Boha a miloval lidi. I v těžkých podmínkách, ať už za války nebo v komunistické totalitě, vždy a všude svědčil o Bohu a jeho lásce. Ve čtení na pokračování naposledy otevíráme knihu Jak život šel.

0: Po roce 1956 hrál otec již jen klubové turnaje, ale s námi dorostenci i ve svých 50 letech hrál naprosto vyrovnané zápasy. Když jsme s T.J. Žižka bojovali o účast v první lize družstev, byl pohotově k pomoci ve 4 hrách podobně jako matka. Ve svých 59 letech jsme spolu hráli v Jablonci nad Nisou za tenisový klub v Břízkách, okresní přebor družstev. Později se otec zúčastňoval již jen veteránských turnajů. V nich však ve svých věkových kategoriích nenašel v republice nikdy přemožitele. Ve své pozůstalosti zanechal množství nejrůznějších diplomů. Na veteránské turnaje otce často doprovázela matka a společně na nich měli možnost sdílet svoji víru v Pána Ježíše Krista. Tak došlo k tomu, že na jednom z turnajů navázali veliké přátelství s panem Františkem Helenským. Tento vynikající operní zpěvák se ve svém stáří stal vášnivým tenistou. A protože bydlel v Tovačově nedaleko Kroměříže, kde jsem byl v té době kazatelem, mohl jsem i já s tímto srdečným člověkem navázat přátelství. Prožili jsme pak spolu nejednou krásnou chvíli v duchovních rozhovorech a někdy zbyl čas i na tenis. A pak přišel rok 1991, ve kterém se otec dožíval svých 80 let a ve kterém hrál své poslední 2 tenisové turnaje. Jednalo se o mezinárodní turnaje veteránů v USA, a to nejprve v Providence ve státě Rhode Island na travnatém povrchu a potom ve Washingtonu DC na Antuce. Turnaj v Rhode Island byl otcovým vůbec prvním turnajem v životě na trávě. Konal se v klubu, kde na něj přímo kýchlo období jeho profesionálních let. Ve staré prostorné jednopatrové dřevěné klubovně, která dříve musela být skvostem tenisového klubu, byly rozvěšené nejrůznější fotografie tenisových velikánů, včetně dobře známých kolegů profesionálů z 30. let. Josef, který otce na turnaje přihlásil, vypráví o jeho účasti toto.
1: Tentokrát tatínek přiletěl do Spojených států amerických sám. Já jsem ho vyzvednul na letišti v New Yorku. Půjčil jsem si tam auto, abych ho mohl snadněji vozit z místa na místo a všechno bylo připraveno proto, aby tatínek mohl vyvinout maximální úsilí k dobré reprezentaci Československa. Asi 3 dny jsem tatínka připravoval na turnaj tím, že jsem ho trénoval na tomto neznámém povrchu trávě. Nejdříve nám to moc nešlo, protože jsme na trávu nebyli zvyklí. Ale po nějakém čase jsme se zlepšili. Tatínek si koupil ty nejlehčí tenisky a běhal jako za mlada. Ale po několika zápasech měl mnoho bolavých svalů, které tento nápor nevydržely. Tatínek se však nevzdal. Dostal se až do finále, ve kterém ale jeho bolesti vykonali své a on prohrál. Finále bylo filmováno a po zápase obklopili pracovníci televize finalisty a žádali je o komentář. Tím, že byl tatínek z Československa, byl pro reportérku velice atraktivní. Když tedy dostal slovo, nezaváhal ani okamžik. Hned děkoval Pánu Bohu za to, že se dostal až do finále a zmínil svoji radost ze života s Pánem Ježíšem Kristem. Kdyby reportérka interview neukončila, tatínek by ve svědectví pokračoval daleko déle a možná, že by se ten jeho komentář rozrostl v celé kázání. Všechno však tatínek udělal vkusně a lidé kolem se jenom v údivu usmívali. A protože měl otec po svém návratu zpět do vlasti interview do novin, uvádím z něho následující část. Organizátoři turnaje Miloše Šolce neznali. Aby odhadli jeho tenisovou dovednost, uspořádali den před zahájením klání tréninkový test, exhibici. Soupeřem mu byl 2násobný vítěz tohoto turnaje Jack Stetton. Letos vyhrál po třetí, který je již 84letým kmetem. Je to úžasný běžec na trávě, na níž míček téměř nevyskočí. To umí. Jako téměř vždy i tentokrát potřeboval pan Scholz 3 hry na rozehřátí. Z 0-3 a 1-4 dokázal vyhrát 6-4. Ve druhém setu byl úspěšnější Stetton. Vyhrál 6-3. Pak přišel za československým tenistou a řekl: omlouvám se, ale zítra začíná turnaj a přece nebudeme plýtvat silami. Třetí sadu již nehráli. Miloš Scholz měl v prvním kole volný los. Ve druhém kole se utkal s Thompsonem, který hrával profesionálně golf. Dovolil mu jediný game. Pak přišla veliká bitva. Několikanásobný mistr Spojených států amerických ve skvoši byl nasazen jako druhý a byl označován za černého koně soutěže. S malým Čechem s jistou rukou prohrával v prvním setu po zkrácené hře. Scholz vedl ve druhém dějství 2-1, když Tarangioli pro vyčerpání vzdává. V semifinále stojí proti sobě bývalý sprinter a hráč amerického fotbalu Pell a snad nejmladší profesionální trenér tenisové historie Brňan Scholz. Jeho voleje, half voleje a returny jsou jedovaté a účinné a tak vyhrává 6-2. Také ve druhé sadě Pelli uhrál pouze 2 gemy. Loňský finalista je zklamán. Český stařík se ve finále rve se Statenem. Nedokáže však zopakovat výkon z exhibice. Snad hraje roli i to, že se hrál na cestě do finále o nějaký ten gem víc než Američan. V jejich věku je každá další hra namáhavější. Přesto lidé po skončení finále Staten Scholz 6-4, 6-2 oběma tleskají. Tenisoví příznivci tleskají, kroutí nevěřícně hlavou nad tím, co ti to dohromady 165-letí tenisté dokáží. Vítězství patří jednomu, potlesk oběma. Obdiv pak všem, kteří na tomto otevřeném šampionátu Spojených států startovali. Travnatý dvorec byl pro české kazatele stříbrný. Loučíme se. On se na chvilku zamyslel, aby pak řekl: Bůh s vámi. Víte, že patříte k těm málo lidem, kteří se se mnou před svým odchodem od nás nepomodlili? Snad příště.
0: Já jsem přijel na finále autem z Toronta. Prostředí klubu, organizace, noblesnost a veliká bojovnost hráčů mne zaujaly na nejvyšší míru. Bratr se vracel pro své povinnosti do Texasu, otce jsem se tedy ujal já a vezl jsem ho na druhý turnaj do Washingtonu DC. I v tomto turnaji se otec střetl se Statenem. Byl to tentokrát dříve než ve finále. Jednalo se opět o výborný zápas. Zvláštností však bylo, že si soupeři soudcovali sami a já velice brzo zjistil, že na to nestačí. Otec, který neměl dobrý sluch a neuměl komunikovat užívanými gesty, ztrácel řadu bodů. Při svém bedlivém sledování zápasu jsem za plotem opravdu trpěl. Očekávaná veliká bitva se nekonala a otec odešel z kurtů Army Navy Country Clubu poražen. Na prohře se do jisté míry podepsali i zdravotní potíže z předchozího turnaje. V roce 1893 byl založen první český lawn tenisový klub. O 100 let později se tedy vzpomnělo tohoto významného výročí. Otec byl k oslavám samozřejmě pozván a něco z nich popisuje takto.
2: Byla to nepopsatelná životní pohoda. Setkání s tenisovými reprezentanty při slavnosti z tého výročí trvání českého lawn tenisového klubu. To bylo radostných setkání, pozdravů, úsměvů, když se staří matadoři po letech setkali. Přijel i Jarda Drobný z Londýna, byli tam i mladí Kodeš, Šmíd, Složil a celá řada dalších a dalších. Jedno setkání však bylo pro mne zvláště potěšující a radostné. Byl jsem obklopen řadou přátel, když se ke mně dostal s nádherným úsměvem muž, který se představil jako otec Tomáše Šmída. A potom pokračoval, musím vám říci, že o Tomášově sportovní kariéře jste vlastně rozhodl vy svým tenisovým uměním. Osobně jsem pěstoval lyžařský sport. Vaším tenisem v roce 1953 jsem však byl okouzlen. Váš tenis byl přehlídkou správných postojů, elegance, sportovní lehkosti a ušlechtilé radostnosti. Hrál jste tehdy exhibici se Zábrockým ve Františkových lázních a já jsem od té doby s rodinou přesedlal z lyžování na tenis. Toto ve mně vyvolalo takovou vlnu radosti, že jsem pana Šmída objal, jak jsem si často přál obejmout jeho syna Tomáše, ke kterému jsem vždy pociťoval jakýsi otcovský tenisový vztah. Často bych ho rád objal, když jsem mohl obdivovat a oceňovat nejen hru, ale i ten nádherný ponor do kouzla tenisového umění, které každému poctivému tenistovi s vysokým úrokem vrátí vše, co mu závodník obětuje. Teď, jako bych porozuměl pramenu hlubokého přátelství, jímž jsme byli poutáni.

Když toto píši, sedím v přepichovém třípokojovém bytě v Praze na Vinohradech, Chorvatská 12, kde s rodinou žijeme od 45. roku. Byt je v pátém podlaží s krásným výhledem na Prahu. Jakou jsem měl matku, takovou mám manželku. Ani jedné, ani druhé, říkám poctivě, nejsem hoden. Ale dobrý a dokonalý Pán Bůh s námi nejedná podle našich zásluh, ale podle svého nekonečného milosrdenství. Jak málo Pán Bůh od nás žádá a jak mnoho nám dává jen za poslušnost a plnění jeho svatých přikázání, o nichž apoštol Jan říká, že nejsou těžká. Nejsou těžká pro ty, kdo Pána Boha milují poslušnou láskou. Tak tu sedím v krásném bytě, vzdychám a říkám, ach, pyšní a hříšní Pražané a celý světe, kdybyste se obrátili k Pánu Ježíši Kristu v upřímném pokání a přestali lhát, krást, cizoložit a začali chodit na učení písma, nemuseli byste utíkat za hranice, ale slavili byste svého Pána, Stvořitele, doma. Milovali byste své bližní a budovali království Boží doma a ne v cizině, protože domov nic nenahradí.

Po 12 letech své kazatelské služby v torontském sboru jsem stál před vážnou otázkou, zda pokračovat v důsledně české a slovenské duchovní práci, anebo uplatňovat ve sborovém životě, zvláště při bohoslužbách, také angličtinu. Do této situace přišel z Prahy dotaz, zda bych byl ochoten kandidovat na kazatele ve Vinohradském sboru. Tehdejší kazatel Bohuslav Procházka na podzim roku 1993 ze zdravotních důvodů práci opouštěl a sbor se dostal do složité situace. Pán Bůh mi dal jistotu, že kandidovat mám. Koncem roku jsem byl v Praze zvolen. Torontskému sboru jsem podal rezignaci ve vědomí, že Pán Bůh dá sboru svého služebníka. Situace byla totiž docela jiná než v době mého nastoupení do sboru v roce 1981. Mé přesvědčení se ukázalo správným, sbor nakonec volil ze tří možných kandidátů. Ve Vinohradském sboru jsem nastoupil 1. dubna 1994, ale rodinu jsem musel nechat dočasně v Kanadě, protože děti neměly ukončená studia. Nebylo to snadné rozhodnutí, na manželku bylo takto vloženo velké břemeno. S pomocí Boží byl však rok odloučenosti překonán a manželka spolu s Davidem a Esterkou se přistěhovali za mnou. Miloš však již rok předtím vstoupil do manželství a pro své učitelské povolání zůstal v Kanadě. Otec i matka se z mého návratu velice radovali. Po dobu 10 měsíců odloučenosti od rodiny jsem bydlel u rodičů, protože se sbor rozhodl k adaptaci kazatelského bytu. S rodiči jsem prožil vzácný čas, ve kterém mi otec s matkou v duchovní službě všemožně pomáhali. Nikdy nezapomenu na jejich důslednou účast na všech sborových akcích, včetně pomoci při adaptaci kazatelského bytu.

0: Po čase již nemohli chodit na ranní modlitební chvíle. Došlo i k tomu, že mne otec požádal, abych ho při bohoslužbách nevyvolával k modlitbě, protože se mu někdy stalo, že ke své modlitbě přidal modlitbu Otčenáš a při ní vynechal určitá slova. Nechtěl tím mást ostatní. V létě roku 2004 si matka zlomila krček stehenní kosti a otec začal chodit do shromáždění sám. Postupně přibývalo nezbytné péče o rodiče, ve které mi byla velikou pomocí manželka s dcerou a samozřejmě moji sourozenci v době svých návštěv. Za svým návratem z Kanady, i když nebyl lehký, vidím zvláštní boží řízení. Nejen v souvislosti s prací v milovaném Vinohradském sboru, ale také ve službě rodičům. Pro mé sourozence bylo téměř nemožné, aby se vrátili. V mém případě to bylo možné právě v souvislosti s nastoupením do Vinohradského sboru. Bratr Josef přijížděl do Československa hned po změnách v roce 1989 a později do České republiky s nejrůznějšími skupinami křesťanů, aby přibližovali studentům na středních školách křesťanství a zajímavosti o Spojených státech. Píše o tom takto.
1: Tatínek se velice rád naší služby ve školách zúčastňoval. Když dostal příležitost, tak vždycky studentům svědčil o boží lásce a také se jim pochlubil, jak mu Pán Bůh žehnal v jeho sportovním úsilí. Občas jsem tatínka musel upozornit na to, že jsme omezeni časem a že také ostatní členové skupiny by rádi něco řekli. Musím však dodat, že tatínkovi příspěvky studenti vždy vřele přijímali. Jeho nadšení bylo nakažlivé. Po misijních cestách jsem si většinou udělal čas, abych strávil nerušený čas s rodiči. Obvykle jsme zajížděli do Jizerských hor, kde jsme se mohli trochu vzájemně užít. Já si šel zaběhat do lesů, maminka vařila, užívala si zahrady, tatínek se převlékl, zašel do dílny a něco tam kutil. Tam trávil někdy i hodiny. Další místo, které jsme příležitostně navštěvovali, byl Špindlerův mlýn. Bydleli jsme tam několik dnů v hotelu a užívali si dovolenou. Chodili jsme společně na procházky a společně vzpomínali na staré časy. Rodiče ve Špindlerově mlýně dříve hrávali tenisové turnaje a já tam byl jednou na týden s hokejovou Duklou Litoměřice.
2: Na svého otce vzpomíná dcera Bohumila.
3: Často jsem volala z Texasu do Prahy, abych rodiče slyšela. Tatínek v poslední době už špatně slyšel. A když vzal telefon, ani nečekal, co řeknu, ale hned mne ubezpečoval, že se mají s matinkou chvála Pánu Bohu dobře. Že si žijí jako v nebi, že jim nic nechybí a mají vše, co potřebují. Tatínek mne oslovoval Bobčenko. Vím, že mne měl velice rád. Tatínek nám vštěpoval do srdce, abychom se nikdy nevzdalovali od církve. Když jsme s manželem v roce 1969 zůstali v cizině, hned jsme vyhledali sbor, který nám pak částečně nahrazoval rodiny, které jsme ztratili emigrací. Těšili jsme se z obecenství bratří a sester v Berlíně a nyní jsme Pánu Bohu vděční i za sbor ve Fort Worth. Tatínek se často modlil za všechna vnoučata a vždy je jednotlivě jmenoval. Jeho modlitby nezůstaly nevyslyšené. Všichni jeho vnuci a vnučky jsou vyznávající křesťané. Cítím stejnou zodpovědnost za svá vnoučata a modlím se za ně. Každou neděli prožívám velikou radost, když je vidím vycházet z nedělní besídky.
2: Vzpomínky dcery Renaty.
4: Vzpomínka na tatínka, o kterou se chci rozdělit, je spojena s jednou z nezapomenutelných kapitol mého života. V prosinci 1994 jsem byla na lékařském vyšetření, při kterém bylo zjištěno, že mám rakovinu tlustého střeva. Žili jsme tehdy s rodinou ve Spojených státech. Rodiče byli v Praze. Čekala mne tedy operace a když jsem ještě před operací telefonovala do Prahy, abych rodičům sdělila, že budu druhý den operována, neváhali ani na chvíli. Objednali si letenky a za nějaký týden

přiletěli za námi. Tatínkovi bylo tehdy 83 let, mamince 75. Po operaci mi bylo sděleno, že musím podstoupit poměrně agresivní roční chemoterapii, která probíhala každý měsíc po dobu celého týdne. Když jsem s terapií začala, byli už rodiče u nás. Nikdy nezapomenu na to, jak mě tatínek před každým odchodem do nemocnice objel a svým neopakovatelným způsobem se za mne modlil. V těch chvílích jsem si uvědomovala, jak je vzácné mít dobrého a milujícího otce, který se mnou sdílí moji víru v Pána Ježíše a uvádí mne svými modlitbami do plného vědomí Boží přítomnosti. Tatínek byl nejen dobrým manželem své milované manželky, otcem svých čtyř dětí a kazatelem několika sborů. Byl pro mne a pro mnohé jiné duchovním vůdcem vzácných kvalit, které dnes v našich zborech tolik potřebujeme. Mezi otcovými modlitbami je také tato. Svatý Pane, ty trojjediný, ty jsi nás rozveselil stavem našeho dítěte, Renaty Šolcové, Vožehové, ale hlavně tvého dítěte. Slavně se staráš, ó Pane, o všechny své dítky. My všichni, kteří jsme se modlili a kteří se modlíme ustavičně, těšíme se z vyslyšení více než ona sama. Naše vzájemná radost je nevýmluvná, ó Pane. Přijmi, prosíme, naši neumělou chválu za skutečnost, že nemoc Reníčky není k smrti, ale k slávě tvého jména. Děkujeme za moře lásky z výsosti, které nás zde zaplavilo. A nejen nás, ale i všechny naše milé od nás vzdálené. Tímto novým požehnáním z nebes.

To, že otci tělesných sil ubývalo, ukazovalo se nejjasněji na kurtě. Naposledy si zahrál asi dvakrát v roce 2005. Pak ale již prohlašoval, že se chce pouze dívat. Chodívali jsme každodenně asi kilometrové kolečko Dykovou ulicí k Vinohradské vodárně a Korunní ulicí zpět. Když je absolvoval bez zastávky, svědčilo to o jeho dobré formě. Pravidelně však poznamenával, že jsou zde léta, o kterých Písmo svaté říká, že v nich není zalíbení. U vodárny se mne často ptával, nezajdeme do sboru, není tam něco? Sbor byl prostě součástí jeho života. Při procházkách byl do mne zavěšen a říkával, toho jsem se nenadál, že mne bude muset syn jednou vodit. Vždy podle mne srovnal svůj krok, dříve než jsem srovnal svůj podle něj. Bylo to pro mne tak silné svědectví o jeho pokoře, že to ani nemohu náležitě vypsat. Kdykoliv jsem si při návštěvě v jeho bytě oblékal kabát, tak mi do něj pomáhal, byť jsem mu chtěl tuto práci ušetřit. Když ležela matinka samostatně v jídelně na nemocničním zvedacím lůžku, spával na manželské posteli sám. Na nočním stolku mýval Bibli, na prázdné posteli vedle sebe raketu. Nešlo mi to zpočátku moc dohromady. Později jsem pochopil, že zatímco Bible byla jeho duchovním pokrmem, raketa symbolizovala jeho pracovitost a boží životní cestu. Ke konci života ztrácel v důsledku šedého zákalu zrak natolik, že již nezvládal číst Bibli ani s velkými písmeny. Dokonce nebyl schopen identifikovat sebe a manželku na svatební fotografii. Když jsem mu sjednal operaci, těsně před termínem prohlásil, že již chce s tímto neduhem zůstat a operaci se mu musel odříct. Den před smrtí, vlastně v den upadnutí do komatu, byl ještě na bohoslužbě, při které kázal Josef, který přijel, aby mě pomohl v péči o rodiče. Otec se s mnohými po bohoslužbě přátelsky loučil, ale během dne si bratrovi stěžoval na bolest na hrudi. Odpoledne jsme přišli k mým rodičům s Vovkaničovými a otec při pohledu na jejich čtyřměsíční dcerušku svou pravnučku Beatris prohlásil. Jedni přicházejí a druzí odcházejí. Josefovi pak v soukromí řekl, že se rána nedočká. Před 23. hodinou se zhroutil na toaletě a přes hodinové úsilí zdravotníků se ho nepodařilo přivést k životu. Skonal po půlnoci 15. ledna 2007. Kdybych měl duchovně charakterizovat poslední roky otcova života, řekl bych, že se jednalo o školu pokory. Měl nejrůznější drobné i větší tělesné potíže, ve kterých se neobešel bez pomoci druhých. S humorem říkával mladším, ať se varují dožít takového věku jako on. Upřímně si kladl otázku, proč si ho Pán Bůh k sobě stále nebere. Byla zatím asi právě ta zmíněná škola pokory a snad i to, abychom se my mladší od něj učili, jak ji absolvovat. Ale druhou odpovědí je, že nám pozůstalým chtěl Pán Bůh dopřát čas se s ním radovat z jeho přítomnosti mezi námi. Po roce a půl, 15. srpna 2008, si Pán Bůh odvolal do nebeského domova i naši drahou matinku.

Na otce budu vždy vzpomínat jako na modlitebníka. Vybavuji si v této souvislosti dvě naprosto neočekávaná svědectví dvou kazatelů. Obě se odehrála v Kanadě, tedy daleko od domova. Při jednom pohřbu v Mississauga v Kanadě jsem se setkal s českým kazatelem, kterého jsem dříve neznal. Byl mě představen jako adventistický misionář působící mezi domorodým obyvatelstvem. Měli jsme společně posloužit slovem nad rakví vynikající pěvkyně českého původu, manželky známého redaktora Kanadských listů, pana Janečka. Když tento misionář uslyšel mé jméno, po chvilce zamyšlení mi řekl, že pamatuje na modlitbu mého otce, když ještě žil v Československu. Byla to taková modlitba, řekl, na kterou se nedá zapomenout. Podobně hovořil o nezapomenutelném zážitku z otcovy modlitby kazatel Daniel Vidlicka z Clevelandu v Ohio. Ten se zúčastnil jednoho pohřbu v Československu, na kterém se otec modlil. Při své modlitbě na hřbitově si nejdříve rozprostřel pod kolena bílý kapesník a pak se začal modlit takovým způsobem, jako by nebe nad ním bylo otevřené. I on vyznal, že na jeho modlitbu nemůže zapomenout. Otec vyznával, že jeho auto bylo vždy nejen kazatelnou, ale i pojízdnou modlitebnou. Mnozí stopaři a více stopařky opouštěli tuto pojízdnou modlitebnu a měli v očích slzy vděčnosti za slova svědectví, kterého se jim dostalo. Samému Pánu Bohu patří za vše čest a sláva. Od otce jsme mnohé vědomně a někdy i nevědomně přejali. Když jsem například v Torontu přijel na letiště pro doktora Jaroslava Jerry Zemana a v autě jsem začal docela samozřejmě modlitbou, poznamenal tento vzácný host, kazatel a univerzitní profesor, že toho v životě mnoho prožil, ale modlitbu při přivítání v autě na letišti ještě nezažil. Otce si dále vybavuji jako horlivého svědka Pána Ježíše Krista. Když jsme byli přítomni takové události, nevždy jsme to v dětském věku přijímali v klidu a s vděčností. Byli jsme často nesví a bylo nám až úzko, protože nás otec často chtě nechtě do svědectví vtahoval. Později jsme se však do takových rozhovorů již sami spontánně zapojovali. Mne však otec uměl někdy i vyzvat k zaspívání duchovní písně, aniž se mne zeptal, zda jsem připraven. Otec byl příkladem chválícího křesťana, a to nejen na modlitbách, ale i ve zpěvu. Ač neměl hudební vzdělání a neměl ani nejlepší hudební sluch, hudbu opravdu miloval. V autě s matinkou vozili zpěvník duchovních písní a při cestování často zpívali. Jeho zvučný hlas mi někdy při zpěvu zazní v duchu i nyní po jeho smrti. Matinka měla dobrý hudební sluch a on vítal, že se jí může držet. Byla mu tak i v tomto dědictvím od Hospodina. Z možných dalších charakteristik ještě zmíním jednu. Její čestnost. Sport učí být čestným. Když není sportovec tenista čestný, tak se mu to vrátí, protože i soupeř přestane být čestný. Tím spíše musí být čestní boží lidé, když vědí, že jsou pod vládou spravedlivého Pána. Nebudu tudíž uvádět žádný příklad, protože všechny projevy otcovy čestnosti byly naprosto samozřejmé. Uměl však navíc statečně nést případnou podezíravost druhých, ke které mohlo snadno dojít, když disponoval většími obnosy svými nebo svěřenými. Mluvit o tatínkovi však nelze bez poukázání na matinku. Pán Bůh mu v matince dal jedinečnou pomocnici, která svoji roli naplňovala s obdivuhodnou radostí a pokojem. Otec věděl, že může přivést domů hosty, a to i ve větším počtu. To, že jsme si později jako mladí lidé mohli přivést domů i my přátelé, včetně celé mládeže, toho si vážíme teprve s odstupem let.

Knihu Jak život šel načetli Pavel Hromádka a Michal Bumbálek. Vydalo ji v roce 2010 Křesťanský sbor Ostrava Kunčičky. Miloš Šolc mladší nedávno vydal druhou knihu, ve které líčí svůj život a v brzké době bude připravena k poslechu.

Tohle byla píseň o chvále Božího majestátu. A my se teď pojďme společně podívat do kalendáře. Dnes tam objevíte zapsáno jméno Mariana. Toto jméno vzniklo složením jmén Marie a Anna. U nás bylo vždy nejvíce oblíbeno ve své domácké podobě. Mariánka nebo Márinka. Jméno Marie má zřejmě prastarý původ až ve starověkém Egyptě a podle některých badatelů znamená milovaná Bohem. Jiní vědci ji však překládají jako hořká a existuje i další teorie, která toto jméno překládá jako paní nebo kapka moře. Druhé jméno Anna je hebrejského původu a znamená milostiplná, případně líbezná a milá. Dnes si také připomínáme i Mezinárodní den gramotnosti.

0: Je právě 13 hodin a v úterý 8. září vám společnost dělá Rádio 7 s Anetou Lofítkovou za mikrofonem. Před námi je připravena Rozmarína o tom, jak dětem i sobě ulevit při návratu do školy. Přeju vám pohodový poslech.
1: Rozmarína.

0: Vítejte v Rozmaríně na Rádiu 7 v pořadu o vztazích a rodině. Já jsem Klára Litterová. Téma dnešního povídání je pro mnohé aktuální, protože máme září, začátek školního roku, a tedy pro rodiny, které mají děti školou povinné, je to čas těšení, ale zároveň stresu, zvláště toho ranního a někdy i slz. Jak to zvládnout a co pomáhá? Dnešním hostem je maminka 3 dětí.
1: 4.
0: Maminka 4 dětí, psycholožka a rodinná terapeutka z křesťanské pedagogicko-psychologické poradny Marie Hlaváčková. Maruško, vítej.
1: Dobrý den.
0: Maruško, ty sama si máma školou povinných dětí. Kolika?
1: 4.
0: Všech 4. Mm-hmm. Jak u vás vypadá začátek září u vás doma?
1: Děkuju za tu otázku. U nás to vlastně letos bude zajímavější asi než jiné roky, protože my máme děti poprvé v rozmezí všech školních stupňů. Máme prvostupňáčka, který jde do třetí třídy, kluka na osmiletém gymnáziu, ale na té nižší části, takže vlastně jde jakoby do osmé třídy, pak jednoho středoškoláka a nově jednu vysokoškolačku. Takže máme opravdu jako paletu, vyšlo to úplně krásně pro ten rozhovor, máme paletu všech možností, které se nabízejí, ještě školkáčka by se mohli mít. Takže jsem na to vlastně hodně zvědavá, jak to bude vypadat. Standardně to bývá tak, že je to chaos, je toho hodně, je hodně informací ze všech stran a člověk se mezi nimi musí nějak začít orientovat. Mm-hmm. Jak to bude letos? Já trošku doufám, že ta nejstarší už si to bude řídit sama, ale na druhou stranu nastupuje na tu instituci taky poprvé, takže možná budeme taky nějaké věci korigovat, jak se přihlásit, jak se co stihnout v zápise a tak dále. Takže je to vlastně asi podobné jako u těch menších.
0: Obě budete seznamovat.
1: Budeme se s tím obě seznamovat, přesně tak.
0: No a kde cítíš na začátku školního roku největší pnutí? V čem nebo u koho z rodiny to u vás drhne?
1: Já myslím, že ze začátku u mě a posléze u dětí. Pro mě je největší stres nebo největší nárok ten začátek. Abychom měli všechny pomůcky doma, aby měli všichni sebou všechno, co mají mít, abych věděla, kdo kdy, kde má být, v kolik se vrací, jak to prostě organizačně všechno zvládnout. A ve chvíli, kdy se tohle trošku zaběhne, tak já se tak sklidním. A naopak na děti to dolehne, protože prostě najednou už je to tak, že to takhle je a bude to takhle teď 10 měsíců. Takže z té euforie prázdnin a spousty volna spadnou do toho režimu, do té pravidelnosti a to je ze začátku náraz, než si zase zvyknou na to, že je to v pohodě. Tak taková ta první vlna, když si uvědomí, oh, a teď už je to vlastně zase až do června, tak ta je dlouhá, no. Nebo ta je náročná.
0: No a tobě pomáhá co zvládat přechod z volných dní prázdnin do pravidelného režimu?
1: Mně hodně pomáhá všechno si napsat. Mně osobně. Jo? Já si vyrábím takový seznamy, kde si píšu dítě, dny v týdnu, jak vypadá jeho rozvrh, nebo třeba jenom od kolika do kolika má, co potom následuje. Takže si dělám, abych si to nemusela všechno pamatovat, tak si dělám na ledničku takový rozvrh času toho, kolik dětí v průběhu dne stráví kde, v jaké instituci. Jestli potřebují převoz, nebo jestli si dojedou sami, což už naštěstí ty velký si dojedou sami, ten nejmladší ještě potřebuje často převoz. Tak to mě hodně pomáhá a zároveň mít nějaký čas a prostor, kde si spolu sednem s těma dětma a řeknem si vždycky, co je potřeba na další den. To, jo, taková nějaká struktura toho, jak to udělat, abychom všechno zvládli v nějakých normách, no, toho tak, jak je to potřeba.
0: A snažíte se co nejvíc nachystat ještě před začátkem školního roku pomůcky, takový ty materiální, nebo už si asi trošku říct, kdyby ty kroužky mohly být, aby ta koordinace potom byla lepší, nebo to necháváš až na začátek?
1: Snažím se, když jdu do obchodu, tak nakoupit prostě 10 takových sešitů, mít náplně do pera, mít tušky doma. Prostě tuhle zásobu doma mít, přestože nevím přesně, jak ty velikosti těch sešitů a kolik listů a tak budou odpovídat, tak si říkám, že to tak strašně nevadí. Takže to dělám tak, že když je to v akci, tak prostě jdu a nakoupím toho ten balík. A ono to tam případně vydrží do příštího školního roku, nebo se to používá v průběhu roku vlastně pořád pryč. Takže ano, částečně se snažím být připravená. Tak snažím se mít třeba v průběhu prázdnin vyprané školní aktovky. Myslela jsem v průběhu prázdnin na to, aby opravdu děti všechny svoje staré sešity prošly, vyhodili, nebo co si chtějí nechat, tak aby si nechali, ale aby trošku v tom byl nějaký systém, tak o to jsem se snažila v průběhu prázdnin, aby prostě jsme nenašli 1. září plesnivou svačinu. A co ještě hlídám na začátku školního roku, jsou boty. Protože oblečení na tělocvik a pomůcky na konkrétní kroužky se potom ladí až v průběhu. Ale aby všechny naše děti měly boty správné velikosti, tak o to se snažím už v srpnu.
0: To je pravda. To je důležitý. Noha roste.
1: Je to tak. Noha roste, zvlášť u těch pubertálních kluků, velmi rychle. My stejně zjistíme, že nám něco chybí. Jo, ale abychom prostě věděli, kde mají děti klíče, kde mají děti čipy na oběd, tak aby jsme to zhruba měli na nějakých kopičkách, to se snažím. No.
0: A jak obecně zvládáš stres a nervozitu? Máš nějaký tip pro posluchače?
1: Já osobně těžko, ale tip určitě mám. Mně přijde důležité, nebo první krok, co je zásadní, mi přijde, že je všimnout si, že jsem ve stresu. Jo? Obecně ta všímavost k emocím, k prožívání je podle mě něco, co je velmi jako důležité. A tím to začíná. Pokud si nevšimnu, že vlastně reaguju nestandardně, protože jsem ve stresu, tak s tím těžko můžu něco dělat. Takže první krok je učit se všímavost sám k sobě, k vlastním myšlenkám, vlastním tělesným pochodům, k vlastním prožívání, a nebo mít někoho, kdo mě laskavě upozorní. Takové zrcadlo, což právě pubertální děti umějí hrozně dobře, i když to není vždycky úplně laskavé, ale vlastně naše děti třeba jo, přijdu a řeknou mami, uber, je to dobrý. Tak to je něco, co hodně pomůže.
0: Jo? Podaří se ti ubrat?
1: Zastaví mě to. V tu první chvíli mi to zase vyřeknu si, aha, jedu, válcuju, prostě tlačím třeba, jo? A to mi pomůže, že vlastně říkám, aha, možná nemusím, možná je někde něco, proč to tak vlastně je, co se mi to vlastně děje, a začnu tu situaci nějak analyzovat, jo. Co ještě potom funguje, když si toho všimnu, tak mě pomáhá nějaký dechový cvičení, nádech, výdech, trošku se sklidnit, trošku srovnat, dát prostor tomu přemýšlení, aby se nastartovalo. Jo, protože jak člověk jede pod vlnou nějakého tlaku nebo emocí, tak vlastně to racionální bývá oslabené. Tak abych mu dala čas, že se může vlastně nějak nahodit, tak trochu pomůže se zastavit, nadechnout, protáhnout, srovnat si myšlenky a začít si prioritizovat, co vlastně v tuhle chvíli má smysl, co je to důležité, co můžeme odložit a tak.
0: Tak to zastavení to je asi nejdůležitější, aby se člověk převedl ty emoce do té racionality, viď?
1: Ale myslím si, že jako to někdy nejde bez toho vnějšího upozornění. A je jenom hrozně fajn třeba si i s někým nastavit, pokud o sobě člověk ví, že to tak má, aby právě mu někdo dal nějaký signál, jo? Aby to nebylo jako, co zas děláš, protože pak je to emoce na emoci a vlastně neřešíme původní problém, ale vztekáme se na sebe vzájemně. Ale nějaký jasný, jednoduchý signál, mami dost, dobrý, jo, uber, je to v pohodě. Jenom tak velmi jemně, jo? Nebo od partnera nebo něco. Myslím, že to zvládáme dobře, nemusíš to hrotit. Tak jako velmi v klidu, tak to je něco, co třeba mně pomáhá. Ale když už mi to pak někdo řekne a sám je přitom v emocích, protože se cítí někam natlačený, tak to samozřejmě spíš je potřeba potom s tím pracovat dál. No, je to, někdy to způsobí kolizi.
0: Můžeme přidat i pohled učitelů. S jakými výzvami do nového školního roku vstupují oni?
1: No, to je jako otázka, která nevím, jestli je úplně na mě. Možná je spíš na ty učitele. Nicméně já si myslím, že to mají vlastně v něčem paradoxně jako výrazně těžší. Protože oni jedou z relativního klidu, kdy se starali třeba o sebe, o svoji rodinu, o nějaké svoje prázdninové aktivity, do situace, kdy jsou vystavený obrovskému množství lidí. Jo, to je z 0 na 100, možná spíš z 0 na 1000, jo, protože mají před sebou 20 až 30 dětí. K ním 20 až 30 rodičů, pokud reaguje třeba jenom jeden z rodičů. Někdy ale komunikuje maminka i tatínek, takže je jich ještě mnohem víc. Do toho vedení školy a spoustu kolegů v práci. Takže bych řekla, že i pro velkého extroverta je to prostě náraz. Jo? Byť je člověk rád mezi lidmi, tak to je prostě najednou obrovská masa. A se všemi musí nějakým způsobem komunikovat. Takže to mi přijde, že je jako jedna věc, na kterou je potřeba nějak se adaptovat, nějak s ní počítat. A pak samozřejmě jako spousta těch dalších věcí, jako když my se vracíme z dovolené, jo. To znamená, děti nám přes prázdniny třeba nějak vyrostly, nějak se změnilo jejich nastavení v něčem, někdo se s někým ká nebo neká, jo. Prostě najednou ty děti budou, víme, do čeho jdem, ale zároveň ty děti můžou být jiné. Zároveň třeba už víme, že tam máme některé děti, se kterými je ta spolupráce komplikovaná. Takže jsou to zase výzvy, jak to budeme zvládat letos, jestli nám to půjde, nebo jestli to bude drhnout. Stejně tak v komunikaci s rodiči. Jo, vlastně je tam, myslím si, spousta výzev. Je moc hezký, že učitelé ty prázdniny mají, že mají takovou možnost odfrknout si, ale na druhou stranu ten start si myslím, že pro ně možná v něčem je náročnější než pro lidi, kteří mají jenom těch klasických 4-5 týdnů dovolené a nějak to v průběhu těch prázdnin dělí na kratší časové úseky.
0: A co učitelům ze strany rodičů nejvíc komplikuje start?
1: Zase je to asi spíš možná otázka na nějakou paní učitelku nebo pana učitele, ale já vlastně, když se o tom občas učiteli bavím, tak to, co ke mně přichází, je vlastně asi to, že my jako rodiče častokrát vidíme tu situaci jenom z pohledu našeho dítěte. A zároveň jsme všichni prošli školským systémem, tak máme pocit, že tomu docela rozumíme. Ale pak přichází 20 až 30 nevyžádaných rad, kdy každý z těch rodičů by to nějak potřeboval pro to svoje dítě jinak třeba, nebo má dobrý nápad, jak by se to dalo udělat. A vlastně nevidí tu situaci globálně. No a pro tu paní učitelku to někdy je vlastně další komunikační prvek, se kterým musí pracovat a počítat, že vlastně ještě těm rodičům musí vysvětlit, že by jenom stačilo, kdyby oni řekli, ne, posloucháme trošku jako ty děti, posloucháme, jak to vy vlastně, jak to vy myslíte, paní učitelko, protože vnímáme, že vy jste na to ten odborník. To je taková věc, o které se jako nejvíc mluví, že vlastně všichni do toho umíme dobře těm učitelům mluvit. A pak ještě si myslím, že může být druhá věc, a to je nějaká jako časová hranice, kdy jim třeba píšem. Jo, to tak mě napadá zase spíš z nějakých třídních schůzek u mých dětí, že paní učitelka vždycky upozorňuje, jsem na WhatsAppu, jsem vám k dispozici, ale do 8 do večera. A ještě to bych řekla, že je jako velmi vlastně benevolentní. Jo? Dodržovat pracovní dobu i v rámci té komunikace s učitelem mi vlastně přijde, že je vůči němu velmi fér z naší strany.
0: Já myslím, že to jsou výborné připomínky. Maruško, díky za pohled na začátek školního roku u vás doma a zároveň teda na pohled učitelů. A po písničce si povíme něco víc o dětech.

0: pořadu Rozmarína si na Rádiu 7 Klára Litterová povídá s psycholožkou a rodinnou terapeutkou Maruškou Hlaváčkovou o začátku školního roku. Září není jen organizačně náročné období pro dospěláky, jsou to především silné emoce pro děti. Ty se musí po prázdninách adaptovat na spoustu věcí, nový zasedací pořádek, spolužáci, kteří jsou po dvou měsících zase jiní, nebo jací budou učitelé, kdy budou které kroužky, ranní vstávání, režim. Maruško, prosím, přibliž nám, co se děje v dětské psychice.
1: To je moc hezká otázka. Dít se tam toho může spousta. Myslím si, že to je vlastně velmi různorodé. Jsou děti, které zažívají prostě velké těšení a vlastně si to užívají, že jsou mezi těmi kamarády, vlastně už se nemohli dočkat, až se s nimi zase uvidí. Jsou děti, které zažívají velké obavy, velký strach z toho, jak to zvládnou, co je tam všechno čeká, jak je ty ostatní budou přijímat, jak zvládnou ten výkon, protože třeba jim to tak úplně ve škole nejde. Jsou děti, které zažívají prostě nepohodu, protože nemají školu úplně oblíbenou a mnohem radši jsou, když jsou doma ve svém bezpečném prostředí a neradi se vystavují čemukoliv v okolí vlastně. Takže je to velmi pestré, bych řekla, co ty děti můžou prožívat. Co si myslím ale, že je možná společné pro všechny, je to zase tak, jak jsme mluvili o tom u těch učitelů i vlastně možná u rodičů, ale učitelů asi nejvíc, je to zase z nuly na sto. V tom smyslu, že prázdniny jsou volný režim. Byť taky chodíme na nějaký příměstský tábory nebo sportovní nebo skautský a podobně, tak je to ale z jiného typu režimu do toho školního prostředí. Jo? Z režimu, kdy si to můžu víc dělat podle svého, vstávat si později, relativně si ten čas přizpůsobit tak, jak se mi nebo naší rodině třeba vyhovuje, versus ve škole sedím 45 minut na zadku, pak mám 10 minut pauzu a pokračuju, je to stejně. Jo? O prázdninách si trochu víc můžu vybírat, s kým se budu bavit. Tady mám předurčených nějakých 30 lidí, se kterými vlastně musím nějak vycházet, ať už se spolu bavíme víc nebo míň. Takže je to určitě o nějaké ztrátě té autonomie toho, abych si ten a svobody toho, abych si ty věci dělal po svým, víc do takového režimového a striktnějšího řádu. A to sebou taky přináší jako nějaký nějakou dynamiku. Někomu to vyhovuje a pro někoho je to nárok navíc.
0: Vyjmenovala si spoustu důvodů, proč se dětem nedaří, proč jsou ve stresu na začátku školního roku. Co bys vypíchla jako častý problém?
1: Já bych asi řekla, že to spojnice mezi těmi věcmi, proč se dětem nedaří, je často nějaký strach. Strach právě z toho, jak mě přijmou druzí, jestli budu dost dobrá, jak mi to půjde. Strach z toho, jestli paní učitelka na mě není moc přísná, nebude moc přísná. Strach z nějakého selhání. Strach z toho vyjít ze svojí bezpečné komfortní zóny, kde to umím a kde je mi vlastně dobře s mýma rodičema, kamarádama, sourozencama, nevím, prostě doma. Do prostředí, které je nárokové nějakým způsobem. Ta reakce naše na strach může vyvolávat spoustu těžkostí. Jo? Ať už je to právě takové to typické bolavé bříško, nebo naopak taková ta přehnaná snaha. Musím za každou cenu. Paní učitelka řekla, že do zítřka to musím mít, tak já to teda musím přinést. A maminko, postav se na hlavu, ale prostě zítra budeme mít ty temperky všechny. A tak, jo. Že jsou to vlastně takové jako dva extrémy. Jeden je nechci, nepůjdu, neudělám, stahuju se a druhý je musím 100% všechno perfektně zvládnout. Jo. A to jsou oboje reakce na strach, abych tu situaci nějakým způsobem zvládla. Buď se jí vyhnu, anebo jí teda nějak utlačím svojí kontrolou a tím, že všechno bude perfektní.
0: To, že se dítě snaží, aby nemělo neúspěch, aby všechno splnilo, tak to jsem věděla, že je reakce na strach, ale to, že uhýbá z těch povinností, že je taky reakcí na strach, tak to je pro mě nový.
1: To si myslím, že je vlastně, ale jako docela typický. Ono to vlastně vychází z takových těch zvířátkovských reflexů. Jo? Říká se útok nebo útěk mají zvířata. Jo? Když se něčeho bojím, když prostě cítím nebezpečí, tak jsou zvířata, která vždycky utečou a jsou zvířata, která jdou proti, jdou bojovat. A to vlastně je něco, co my trošku máme v přeneseném významu podobně. Buď z toho se snažím vycouvat, nějak se tomu vyhnout. A vlastně tělová reakce toho, že mě bolí bříško, a u některých dětí to jde do... To těličko spolupracuje úplně perfektně, takže i naskočí teplota a tak. A přesto je to tělová reakce na stres třeba. Není to tak, že by to dítě mělo virózu. Tak je to jeden z těch průvodních jevů toho, že se vlastně potřebujeme něčemu vyhnout, že ten stres je tak veliký, že ho potřebuji od sebe nějak oddálit. A to těličko prostě začne spolupracovat.
0: No, ale děti neumí vždycky své pocity popsat slovy. Jak máme my rodiče poznat, že dítě je ve velkém stresu a nezvládá tu adaptaci?
1: Já bych řekla, že se to dá trošku poznat podle toho, že dítě má ty emoce takové zjitřené, jo? Tak jako intenzivnější, ale může to být vlastně intenzivnější na různé strany právě. V tom smyslu, že buď jsou častější pláče, výraznější pláč, reaguje na z našeho pohledu drobné podněty výrazněji, větší vzteky, a nebo naopak je to dítě staženější, než bývá obvykle. Jo, je vlastně takový jako zaražený, musíme ho hrozně popostrkovat, aby něco šlo udělat. Právě je takový jako, řekli bychom v dnešním, já sice prokrastinuje, jo? Je takový vlastně jako zaseknutý trošku. Jo? Mm-hmm. Tak to všechno můžou být nějaké průvodní jevy toho, že se něco trošku děje.
0: No a jak bychom s dětmi měli mluvit, když zjistíme, že je toho na to dítě moc a že cítí, že někde selhalo?
1: Já myslím, že tam je to vlastně podobné jako u spousty dalších emocí. My jsme byli hodně, nebo moje generace byla hodně zvyklá na to, na takové ty fráze, jako neboj, to bude dobrý, a kluci nepláčou, to dáš a zaber a tak. A vlastně dneska se mnohem víc přikláníme k tomu věřit dětem, že to, co prožívají, opravdu prožívají. Jako dát tomu důležitost v našich očích. Jo? Protože naše prožívání je něco, co nás, co vlastně ovlivňuje naše chování. To, jak se cítím, velmi ovlivňuje to, jak se následně budu chovat. Jo? A validizovat nebo pro to dítě říct, ano, já vnímám, že ti fakt není dobře, že si to nevymýšlíš a že to cítíš vlastně správně, je hrozně důležité. Protože potom se to dítě začne cítit od nás přijaté. A ve chvíli, kdy se cítí přijaté, tak si můžeme začít nějak pracovat.
0: To znamená dát mu najevo,
1: že vidím, že mu není dobře.
0: Že ho beru vážně. Mm-hmm.
1: Přesně tak. To znamená, hele, já vidím, že se teď něčím trápíš třeba. Je toho moc ve škole, nebo co se vlastně děje? Nebo asi chápu, že jsi teď naštvaný, nebo smutný, nebo že ti teď asi není dobře. Možná, že mě by v této situaci taky nebylo dobře. Pojďme si o tom povídat, co bychom pro to mohli udělat, aby se to dalo nějak zlepšit. Jo? Ale v první fázi vlastně uznat, že to dítě má právo na to, že se cítí tak, jak se cítí. Jo? My často jedeme takovým tím, nebreč, nekňourej, pojď, zaber. A vlastně jít naopak a jít z té druhé strany. Aha, vidím, že ti není dobře. Pojďme se o tom bavit, co pro to můžeme udělat. Jo? A nebo i říct, hele, mě by možná taky vlastně teď nebylo dobře. Vlastně to chápu. Jo? Tak to dítě se nějak jako má šanci v tu chvíli nadechnout. Najednou v tom není samo. Najednou je tam někdo, kdo tomu rozumí, proč se cítí nebo jak se cítí. A je tam někdo, kdo nabízí tu pomoc. Aha, a ono se z toho možná dá nějak vylézt ven z tohohle pocitu. Tak fajn, tak pojďme hledat ty cesty. Takže nabídnout, že tomu rozumím, a pak nabídnout, že jsem tady. Že to můžeme nějak hledat společně. Ale samozřejmě chce to od toho rodiče velkou trpělivost, naladění na to dítě a dát tomu ten čas chvíli. No, ono to většinou nejde hned, jo? A ty děti o tom taky neumí úplně ideálně mluvit ze začátku, takže vlastně hledáme společně, co se to vlastně děje. No. Někdy ani dospělí o těch svých pocitech neumí úplně mluvit, takže mít trpělivost na to, vcítit se do toho dítěte, dát tomu ten čas, že si s ním prostě sedneme a nenecháme to být a řekneme, hele, jak já vidím, že se, pojďme se o tom bavit, co se to dneska teda stalo, co tě to vlastně trápí, jak se to přichodilo, že ti teď takhle není dobře. Jo, a tohle vlastně hledat a zkoumat. Takže je to takový jako trošku šlapání někdy kolem horké kaše, ale když se to naučíme, tak si myslím, že to hrozně pomáhá vzájemnému pochopení. A třeba se to velmi právě přesně hodí i do období té puberty, když to nějak spolu umíme se o těch pocitech bavit a nastavíme si tu míru, že vlastně nějak si rozumíme, tak to hodně zjednodušuje potom všechny ty pubertální spory rodičů versus dětí.
0: Klasická scéna mnoha rodin. Dítě přijde ze školy, rodič se nadšeně zeptá, tak co bylo ve škole? Odpověď, dobrý nebo nic. Jak se správně ptát, abychom s dětmi rozvinuli rozhovor, aby měli chuť se svěřit?
1: A to je moc hezká otázka, děkuju za ní. Mně osobně se osvědčovaly dvě věci. Jednak trošku vědět, co to dítě ten den čeká. Takže třeba mít trošku v hlavě nebo se podívat na ledničce, co ten den mělo za předměty. Takže se neptat úplně obecně, co bylo ve škole, ale vlastně se ptát, hele, ty jsi měl dneska matiku, co jste vlastně dělali? Jo, nebo a rozumíš tomu? A vlastně už jít trošku víc konkrétně po tom předmětu, nebo po tom, co měli k obědu, nebo tak to je jedna věc. A druhá věc je ptát se na to, co tě dneska vlastně bavilo. Nebo co bylo nejvtipnější. Nebo na tu třídu, s kým ses dneska pobavil dobře. Nebo řekla paní učitelka nějaký vtípek. Už jako zabrousit do víc konkrétna a do něčeho vlastně trochu pozitivního. Aspoň ze začátku. Čímž se může otevřít potom i něco dalšího samozřejmě. Jo? Ale už vlastně jsme zabředli ten hovor a není to přesně takový to, co bylo ve škole, nic. Takže vlastně buď trošku konkrétně vědět, na co se ptám. A třeba u školkáčků se mi tohle hodně osvědčuje, že se třeba jsem se, když jsem vyzvedávala dítě ve školce, jak jsem se podívala, co měli k obědu. A pak jsem se ptala, jak ti chutnaly ty těstovinky dneska, byly dobrý? Jo, a už jsme se mohli bavit, a byli s červenou omáčkou nebo s hnědou omáčkou, jo, ale já už jsem to věděla, takže jsem tomu dítěti mohla vlastně trošku jako pomoct, aby si na to vzpomnělo.
0: Jo, takže děkujeme tady za ty příklady. Ty potřebujeme. No a co máme jako rodiče dělat, když dítě ráno před odchodem do školy pláče, nebo jak si předtím říkala, bolí ho bříško, odmítá jít do školy, jak v té chvíli reagovat, jak s ním pracovat?
1: Napřed uklidnit sám sebe. To myslím, že je základ. Napřed si říct, OK, to zvládnem. Nestartovat hned zase z toho, protože dovedu si to představit a myslím, že si to dovede představit spousta lidí. Já musím do práce, dítě musí do školy, je tam velký stres, aby se to všechno stihlo. Ještě jsme vstávali později, snídaně, svačiny, jo? Je toho spousta, co se musí ráno nějak zvládnout. Takže je tam stres sám o sobě v té situaci a teď navíc je tam zpoždění, protože bolaví bříško a teď to budu muset nějak řešit. Takže napřed nádech, výdech a sklidnit sama sebe, že to nějak zvládnem. Mm-hmm. A pak si myslím, že je důležitá analýza té situace. Jestli to fakt třeba nemůže být viroza. My se teď sice bavíme o kontextu toho, že se dítě vlastně do školy nechce, ale na druhou stranu já vždycky musím napřed zvážit, jestli to dítě fakt není nemocný. Jo? Protože ve chvíli, kdy to dítě reálně chytlo zrovna nějakou střevní virózu nebo něco takového, tak na to budu reagovat trochu jinak. Že jo? Tak prostě zajistím babičku nebo hlídání nebo někoho prostě, nebo s ním zůstanu doma nebo něco, protože to je vlastně pro všechny taková jako objektivní příčina. Víš to, když jenom v uvozovkách bolí bříško, protože se dítěti nechce, tak tam je to takové víc na vodě. Jo? Na jednu stranu může to taky být důvod pro to zůstat doma,

0: bříško, jak se mu tam dneska nechce, třeba, jo, nebo vidím, že je to pro tebe dneska těžký, nebo tak. No a pak hledáme nějaké věci, které by to tomu dítěti nějakým způsobem usnadnily. To znamená, že se můžeme začít domlouvat. Tak jo, tak třeba domluvíme se, že s tebou dojdu až ke škole, tam si dáme pusu a já se budu koukat, jak jdeš po schodech nahoru. Nebo domluvíme se, že fakt tam ve 4 pro tebe budu a vyzvednu tě a pak spolu půjdeme na zmesku. Nebo hledám někoho, kdo mu to usnadní. Jo? To znamená, že třeba koukám se, jestli nejde okolo nějaký spolužák, aby jsme šli už někým, s kým to bude s nás. Jo? Nebo ho vybavím nějakým plyšáčkem, který bude dneska do školy s ním a vlastně bude schovaný v aktovce pro případ, že by to bylo těžký. Jo? Ale vlastně hledám už způsoby, jak to zvládnout, aby to dítě do té školy odešlo a zároveň, jak mu to ale usnadnit, aby to pro něho nebylo tak složitý. Jo,
1: ideální by bylo ráno si o tom popovídat, ale on nebude ten čas.
0: Přesně tak. Děkuju za tu nahrávku. No. Je vlastně hrozně fajn se k tomu vrátit třeba odpoledne. Co se to vlastně ráno stalo? Co to bylo to, co způsobovalo? A to dítě neumí najít tu kauzální souvislost. Mě bolelo bříško, protože jsem měl strach z matiky. Jo? To dítě to takhle neumí popsat. Ale vlastně my to můžeme jako nabízet. Hele, tam bylo něco dneska těžkýho, dneska něco byl nějaký starost z něčeho a někdy je to i jenom o tom, že prostě pro to dítě je velmi nekomfortní víc toho svého bezpečného doma do toho nárokového prostředí té školy. Jo? Že to ani není spojené s konkrétním předmětem, s konkrétním spolužákem nebo paní učitelkou, ale je to to, tady je mi dobře a tam mi nebude dobře a tak vlastně to na mě skočí. Jo? Mm-hmm. Takže se bavit i o tom, jak to udělat, aby se to tam vlastně dalo zvládnout. Jo, co jsou ty věci, které pomáhají, aby se to někde dalo zvládnout. Velmi dobrý je vracet se do nějakých situací, kdy už toto dítě zvládlo. Co to vlastně bylo loni, co nám jako nějak pomáhalo? Nebo na tom táboře, co ti vlastně pomáhalo? Co ti vlastně jako, čím to bylo, že jsi to zvládnul? No, že jsi se mnou někdo povídal třeba. Aha, takže když ráno najdem spolužáka, se kterým půjdem, a už to můžu třeba začít řešit, jo? Domluvím se s někým, kdo má stejnou cestu, že půjdem kousek spolu nebo něco. A vrátím se k tomu ve chvíli, kdy ty emoce u toho nejsou. Jo, to je důležitý, protože pro to dítě je to hrozně těžký a někdy i ohrožující, když je v tom stavu. Tak se o tom nedokáže úplně dost dobře bavit. Tam prostě musíme najít nějaký mechanismy, který ho vyhoupnou trošku do lepšího stavu, aby se to už dalo zvládnout. Ale rozebrat to můžeme ve chvíli, kdy to dítě už vlastně je za tou situací a už se na ní může zpětně koukat. To je stejný, jako když se dítě vzteká. Taky se to s ním nedá rozebírat ve chvíli, kdy je prostě plný toho vztekání. Ale dá se to s ním rozebírat ve chvíli, kdy už jsme oba vychladli.
1: Na děti jsme se s Maruškou Hlaváčkovou zaměřili ve druhém bloku pořadu Rozmarína a za chvíli obrátíme pohled na rodiče.

0: Pořadu Rozmarína na Rádiu 7 je hostem psycholožka a rodinná terapeutka Marie Hlaváčková, se kterou probíráme, jak zvládnout začátek školního roku. Obrátíme teď pozornost na rodiče. Rodiče jsou v září pod obrovským tlakem. My už jsme se toho dotkli. Finančním, logistickým, časovým. Jak v tom všem schonu nestratit hlavu? Protože když je ve stresu rodič, okamžitě to nasaje i dítě.
1: Já mám nějakou zkušenost sama pro sebe s tím, že mi pomáhá nastavit si v hlavě nějakou větičku nebo nějaký jako úkol pro dané období. A třeba pro září je to období adaptace. Tady nemusí být všechno perfektní. Tady je to období, že naším úkolem je, abychom si nějak zvykli. A abychom nějak najeli na ty věci. A to neznamená, že bude všechno rovnou stoprocentní nebo skvělý, ale že ty věci půjdou nějak postupně. Mně tohle osobně pomáhá, že vlastně sama na sebe snížím nárok. Řeknu si, aha, nemusí toho být vlastně tolik. Jo, v pohodě, tak udělali jsme tenhle kousek, to vlastně vůbec není špatný. Tak to si myslím, že je dobrý nastavit si sám pro sebe něco, co nám pomůže snížit nárok, abychom netlačili vlastně všechno právě, jako když roztlačujeme mašinu, ale šli postupně, krok za krokem. Co mi přijde další užitečné, a o tom jsme mluvili na začátku, jsou prostě nějaké soupisky, seznamy, mít věci pořešené trošku dopředu, pokud to samozřejmě finanční situace dovolí, jo, tak mít tam ten balíček těch sešitů a z nich vybírat. A to znamená, že mi něco zbyde, takže jsem do toho nainvestovala trochu víc peněz. Ale mně osobně to přijde jako zjednodušení. Ale zase někdo to tak třeba může mít naopak, že mu dělá radost a vlastně ho nabíjí, když má ty sešity krásný pro to dítě. Když má takový ty pevný destičky s kytičkama. Je to pro něho hrozně fajn a nějak mu to prostě dělá dobře. Tak jde a koupí tyhle konkrétní sešity. A i to může být vlastně nějaký sklidnění pro toho člověka, jo? Že vlastně to zařídil tak, aby s tím byl spokojený. Jo? Takže já nechci úplně říct, že ten můj systém je ten nejlepší a správný, každý to máme nějak, ale vlastně hledat si v tom ty momenty a ty věci, které mě nějak nabíjí, které mi dělají radost, tak to je nějak důležité. A co mi přijde ještě teda důležitý, je vlastně přemýšlet, že to nemusím vždycky všechno dělat sama, že můžu nějakým způsobem zapojit rodinu. Starší sourozence na vyzvedávání, mladších sourozenců, partnera samozřejmě, nebo tatínka, jestli se dá nějak rozdělit ta péče, kdo kdy má koho na starosti, nebo kdo má jakou část té práce na starosti, tak to taky pomáhá.
0: Mm-hmm. Máš nějaké nápady na hranice pro rodiče, za co už nemají jít, nějaké tipy?
1: Mm-hmm. Myslím si, že je dobré, když si sami pro sebe nastavíme, že ty informační kanály ze školy odsledujeme třeba jednou denně. Dát si nějaký čas, kdy se podívám na všechny ty edupage a bakaláře a tyhle věci, protože tam ty paní učitelky chrlí. Ale jo, čím víc dětí nebo čím víc různých ústavů, tak tím víc různých kanálů, kterými to k nám jde. Takže říct si, OK, až přijdu z práce, dám si kafe a pak se na to všechno podívám a pak to začnu řešit. Abych měla třeba ještě do večera trochu času doběhnout v obchodu, kdyby bylo něco jo, akutního. Ale ne takový to, jo, spousta třeba těch bakalářů to dělá, takže vlastně pořád, jakmile přijde známka, už je to tam, už se na to koukáme. Takže nás to neustále vlastně vybuzuje k tomu, že musíme nějak reagovat. Ale nemusíme. My si můžeme sami pro sebe říct, OK, podívám se na to hromadně v 5, vypíšu si z toho, co teda mám do zítřka udělat, nebo co je potřeba, kde podepsat komu, vytisknout a podepsat papír, nebo něco takového. A už to nechám být. Takže to je jedna věc. Sám pro sebe si nastavit hranici, že nemusím vždycky na všechno reagovat hned, ale že to má čas. A druhá věc, která mi připadá v září důležitá, je nepřepálit víkendy. To je taková moje formulace. To znamená vlastně počítat s tím, že ten start je náročný a že toho je hodně, co je potřeba v průběhu toho týdne zvládat. A nedávat si tam, že ještě o víkendu pojedem tamhle a budem od rána do večera někde a pak se zase, jo. Pro někoho je to relaxační samozřejmě, když vypadne z města třeba a jde si na výlet. Jenom aby vlastně to nebylo další nárok, který musíme zvládnout. Ještě honem v pátek zabalit, pak zase honem v neděli vybalit, ještě nakoupit a tak. Protože to prostě zvyšuje množství stresu. Tak spíš si udělat ty víkendy takové, aby byly příjemné pro nás a na pohodu i pro ty děti. Aby to nebylo další šup, šup, šup, šup, šup, ale abychom si mohli vlastně v průběhu toho víkendu trochu oddechnout a načerpat sílu.
0: A tu energii soustředit na ten týden.
1: Mm-hmm, přesně tak. Ještě mám jednu věc. To je zase něco, co se mně osvědčuje. Pro mě je totiž vlastně hrozně náročné to, že v září začínají ty kroužky každý v jiném týdnu. Jo? Něco začíná hned se začátkem školy, to třeba hudebka, a něco začíná 20. a něco začíná až prostě téměř 1. října. A mně se vlastně hrozně osvědčuje si tohle psát do diáře. Dnes začíná florbal, dnes začíná prostě gymnastika, abych věděla, že to ještě nemusím v tom svém rozpisu, jak jsem říkala, že si píšu ten rozpis, tak vlastně bych věděla, že s tímhle ještě nemusím počítat. Jo? A nebo naopak, že místo toho teda musím počítat s tím, že to dítě třeba vyzvednu dřív, nebo tak. Ale vlastně si takové ty důležité momenty, začátky, mě osobně se osvědčuje zapisovat si to do pracovního diáře. Tak jenom takový ještě nápad.
0: Děkujeme. Co bys poradila rodičům, kteří mají doma více dětí? To je i tvůj případ. A každé z nich prožívá start školy jinak. Jedno se těší, druhé má úzkosti třeba. To nemusí být váš případ, ale jak mezi ně spravedlivě rozdělit? Pozornost, energii, aby se jedno necítilo upozaděné?
1: Já myslím, že různé reakce dětí nebo různé pocity dětí vyžadují různě dlouhý čas. Tak to prostě je. A že není úplně nutně špatně, když se jednomu dítěti věnujeme déle než jinému. Já myslím, že děti, které jsou zvyklé na to, že mají víc sourozenců, to tak nějak jako vědí, že to tak prostě je. Že ne vždycky je to všechno úplně spravedlivě rozdělené, že prostě jednou je někde víc a někde míň a pak to zase bude opačně. Myslím si, že je důležité o tom s nima mluvit. Ale já se teď potřebuji ještě věnovat bráchovi, protože pro něho je to teď nějaký těžší. Jo, ty to zvládáš moc dobře, vlastně se do školy těšíš, tak mám z toho radost, je to fajn. A teď já potřebuji ještě chvilku jít zase za tím sourozencem třeba. Tak si myslím, že když jim to vysvětlíme, takhle velmi jako jednoduše, takže to jako vlastně trénuje nějakou jejich empatii, jo? Že to vlastně není úplně špatně. To, co je důležité, je nikoho neupozadit úplně. Snažit se o to, abychom každému tomu dítěti věnovali individuální chvíli. Aby mělo pocit, že si nás mohlo pososat a nazbírat z nás tu energii a potulit a popovídat si, co potřebuje. Ale že to nebude úplně rovnoměrné, si myslím, že nevadí.
0: Dobře, díky. Ještě nám poraď, na co v tomto zářijovém kolotoči rodiče nejvíc zapomínají.
1: Já bych sama za sebe řekla, že na odpočinek. Na svůj vlastní odpočinek. Protože v tom září fakt jedem. Učíme se to, zabíháme ty systémy a tak. A ne vždycky úplně na to čerpáme energii. Jo. A myslet přitom taky sám na sebe a na to, že já si teď můžu v klidu dát to kafe a nemusím u toho kontrolovat přesně ty edupage. Stačí, že si dám to kafe, dám si k němu kus čokolády nebo něco, co mi vlastně dělá dobře a dám si 10 minut jenom sama pro sebe. Si myslím, že je hrozně důležité, abychom potom měli energii zase na to, že budeme řešit další věci. Ale myslet trochu sami na sebe, myslet na dostatek svého spánku, na aktivity, které nás nějak nabíjí. A to neznamená, že nutně musíme běžet na hodinu nějakého cvičení, ale nebo se zrovna v září začít běhat, nebo něco takového, ale drobné radosti, které nám nějak zlepší ten den, abychom měli energii a chuť do těch dalších věcí, to si myslím, že je důležité.
0: Díky, Maruško, za inspiraci mířenou pro rodiče. Posloucháte Rozmarínu na Rádiu 7. Rozhovor s psycholožkou a rodinnou terapeutkou Maruškou Hlaváčkovou o začátku školního roku. Spolupráce rodiny a školy. Jak na to, abychom tvořili tým a ne dvě bojující strany?
1: Krásná otázka. Já bych možná začala tím, že proč je to vlastně důležité. Myslím si, že dítě je vlastně uprostřed často mezi námi a školou. My jako rodiče jsme pro něj zásadní autorita, prostě u nás se to dělá takhle, to je super, ale ve chvíli, kdy tam nejsme a dítě je ve škole, tak musí být schopné poslouchat autoritu paní učitelku nebo pana učitele. a nějak fungovat a nějak s ní spolupracovat. A jestliže my budeme doma chodit a říkat o paní učitelce, že si o ní nemyslíme nic hezkýho a že to dělá všechno úplně špatně a že je taková a maková, tak vlastně tomu dítěti nasazujeme do hlavy velký zmatek. Protože ono by vlastně mělo přece ve škole tu paní učitelku poslouchat, ale zároveň proč by mělo poslouchat někoho, o kom si rodiče myslí, že to dělá všechno špatně, že to teda není rozumný, tak co s tím teda má to dítě dělat? A to je chaos, který je vlastně hodně nepříjemný a zase to může být jeden z těch spouštěčů toho stresu na začátku září, jak jsme o tom vlastně mluvili. Takže snažit se se školou nebo s učiteli vytvořit právě spolupracující jednotku, tým, jehož cílem je vést dítě výchovně a vzdělávat ho, je, myslím, hodně důležitý pro to, aby to všechno klaplo. No a jak na to, tak to už pak konkrétně záleží u dané školy nebo samozřejmě jsou učitelé, se kterými nám to jde takhle, se kterými nám to jde prostě úplně, protože mají podobnou krevní skupinu a nějak si sednem. A jsou učitelé, se kterými nám to tak nejde. No. Takže tam je potom otázka už těch konkrétních věcí, co vlastně s nimi řešíme. Ještě mi připadá důležité možná zmínit jednu věc. A zase ono je to prostě o tom nastavení toho, jak se rozhodnu, že to chci mít. A tam bych jenom chtěla upozornit, že někteří rodiče bývají, nebo může to tak být, že jsou prostě sami svojí zkušeností z dětství z té školy hodně zranění. Že prostě byl učitel, který se po nich vozil, třída, škola pro ně rozhodně nebylo bezpečné místo. A to jsou samozřejmě lidi, pro které vytvořit tu spolupracující jednotku může být mnohem těžší, protože tam mají spoustu svých zkušeností, které jim to komplikují. A jenom si zase v hlavě říct, já sice mám takovou zkušenost, ale moje dítě může mít úplně jinou zkušenost. Nemusí to nutně znamenat, když já jsem prožil nebo prožila tohle, že moje dítě prožije to stejné. Tak to je zase jenom dobrý si uvědomit prostě, že to nemusí být stejné.
0: Takže nemluvit špatně před dítětem o učiteli.
1: To je důležité, ale zároveň se může stát, že opravdu máme některé hodnoty nebo některé věci nastavené jinak, než má ta paní učitelka. A tam si myslím, že v první fázi je vlastně dobré říct dítěti, OK, my si to doma myslíme takhle, my to máme takhle, ale ve škole to možná prostě paní učitelka vidí jinak, funguje to nějak jinak. Tak zkus ve škole fungovat a já se o tom s paní učitelkou pobavím, jestli s tím můžeme něco dělat. Jo? Ale vlastně v první fázi mě se osvědčuje, neříkám, že to je 100% model pro všechny, ale v první fázi vlastně oddělit to, že my si to myslíme nějak a paní učitelka si to může myslet nebo nastavovat nějak jinak, může být dáno prostě jinými prostředími a když to tomu dítěti vysvětlíme, tak je to pro něho srozumitelné. A ve druhé fázi teprv řešit, jestli náhodou to, co paní učitelka s těma dětma dělá, není opravdu něco, co je za hranou, protože jako může se stát, že prostě jsme opravdu nastaveni úplně jinak. A pak je potřeba se tomu věnovat.
0: Jasně. Ale i když máme jiný názor, tak nekritizovat.
1: Nekritizovat, kdo ví, jak nenadávat, přesně tak. Používat jako vulgární výrazy, to si myslím, že tomu dítě fakt neprospívá, protože nedej bože, to pak použije na paní učitelku úplně stejně. A odnese se toto dítě ve výsledku znova, že jo? Jo, zase ono bude mít z toho ten problém ve škole.
0: No a co dělat v situaci, kdy mezi rodičem a učitelem vznikne hned na začátku konflikt nebo nesoulad, jak jsi říkala, že si nesednou? Jak postupovat konstruktivně?
1: No, to je právě ta druhá situace. Myslím si, že je dobré domluvit si individuální schůzku s paní učitelkou nebo s panem učitelem. Neřešit to veřejně přes ty WhatsAppové skupiny třídní a takové věci. Nerozdmíchávat to zbytečně. Jo? Ale vlastně si zkusit domluvit relativně s chladnou hlavou schůzku. Mluvit o tom, já ty věci vidím takhle, já je prožívám takhle. Používat ty výrazy, kterým se říká já výraz, to znamená mluvit o sobě. Já to mám takhle, nebo my to doma máme takhle. Jak to vidíte vy? Jo? A vlastně se spíš ptát, než rovnou útočit. Ve chvíli, kdy začneme používat výrazy vy to děláte blbě, nebo vy tomu našemu dítěti nerozumíte, tak ten učitel nebo kdokoliv, kdo by byl na té druhé straně, to slyší jako útok. Protože si tam můžeme i představit ten prst, jo. Ty seš takovej, tak už vlastně vy to děláte špatně, tak už vlastně je to nějaké osočení a ten člověk nutně má potřebu se bránit. Když mluvím o tom, že já to prožívám takhle a spíš se ptám, jak to ten druhý vnímá, jak to ten druhý má, tak je to o vysvětlování těch našich pozic. A můžeme mnohem snáze dojít k nějakému porozumění a souladu.
0: Mm-hmm. Pokud má dítě nějaké specifické potřeby, třeba ADHD, nebo zažívá nějaké těžké období, je potřeba to probrat se školou? Nebo kdy je ta správná chvíle začít s učitelem o těchto problémech mluvit? Ať je to nový učitel, nebo já, když u toho svého dítěte něco vidím, něco mi tam nesedí? Mm-hmm.
1: Já myslím, že se setkávám v praxi s dvěma modely. Jeden model je přesně ten, že ten rodič už ví, že jeho dítě má nějakou, řekněme, specifickou obtíž typu ADHD, a pak si myslím, že je dobré na to tu školu upozornit. A vlastně pokud to třeba lze, tak i přinést lékařskou zprávu, pokud je pro nás nějakým způsobem bezpečné to té škole ukázat a domluvit se, že půjdeme na vyšetření do poradny třeba nebo něco takového. A druhá zkušenost, kterou mám, je, že naopak je to ten učitel, kdo rodiče upozorní, že se vlastně něco děje. Že to, buď to chování toho dítěte není úplně standardní, nebo mu to nejde tak, jak už by se očekávalo, že mu to třeba půjde. A v tom případě je to naopak ten učitel, kdo rodiče informuje o tom, bylo by vlastně asi dobrý tohle začít zkoumat. Jo, nebo s tím začít něco dělat, tak se když tak objednejte třeba do poradny, nebo tak. Jo. Takže pokud to vím dopředu, tak si myslím, nebo já aspoň sama za sebe bych tomu dala týden, 14 dní nějaké adaptace a pak bych za tím učitelem asi zašla. Jo, asi bych to zase nedělala úplně tak, že 1. září naběhnu s papírem a mezi všema těma informacemi, které ten učitel vydává, bych mu zároveň řekla, a naše dítě má ADHD, tak ať tady máte papír. To bych já asi sama za sebe neudělala. Chvíličku bych počkala a dopřála tomu dítěti, že se tam taky nějak rozkouká, adaptuje a že i ten učitel má možnost to nějak zažít. Ale pak bych vlastně jako byla naopak já ten aktivní, kdo přijde, ale po nějakým třeba týdnu, 14 dnech.
0: A myslíš, že je teda dobré neříct učiteli, že má moje dítě nějaký specifický problém, že jsou takové situace, kdy se to neřekne? Já jsem měla představu, že se to vždycky otevře, aby učitel věděl, s jakým dítětem má pracovat. Takže
1: to rozhodně jo. S tím rozhodně souhlasím. Já si myslím, že je to potřeba tomu učiteli říct. Jenom si nemyslím, že to musí být 1. září, jakmile se otevřou brány školy. Myslím si, že prostě si na to můžeme domluvit schůzku prostě v prvních 14 dnech, prvních 3 týdnech. Možná jsem se nevyjádřila úplně dobře. Jo. Možná je to spíš o způsobu, jakým o tom budu komunikovat. Jo? Aby to nebyla jedna z těch milionů informací, které chrlíme na učitele mezi 30 dalšími rodiči, ale sjednat si na to tu schůzku, říct, pane učiteli, potřebuji vám říct, že moje dítě to má takhle a takhle. A říkám vám to, protože jsem se třeba setkala s tím, že když to ten učitel neví, takže na něho má potom, má od něho jiné očekávání, nebo jo. Určitě je správně, když to tomu učiteli řekneme. Jenom jde taky o to, jak a kdy. Aby to nebylo prostě vrhnu to na něj, ale abychom tomu dali prostě čas a prostor, který to zasluhuje.
0: Mm-hmm. Jak správně využívat služby školních poradenských pracovišť?
1: Tak krásná.
0: Tvoje parketa.
1: No, děkuju za ně.
0: Hned od začátku školního roku nebo v průběhu, jak se k tomu přistupuje?
1: Podle potřeby, bych řekla. Jo. Já bych jenom oddělila dva pojmy. Školní poradenské pracoviště a pedagogicko-psychologická poradna nebo školské poradenské pracoviště. Tak, jo. To jsou dvě různé instituce. Školní poradenské pracoviště je orgán, který je přímo ve škole, a je to vlastně taková jako výkonná skupina, ve které bývá výchovný poradce, školní psycholog, školní metodik prevence, školní speciální pedagog, sociální pracovník, pokud ho ta škola má. Prostě jsou to učitelé nebo pracovníci, kteří častokrát s těmi dětmi pracují trošičku jinak než běžně pedagog, který tu třídu učí. Berou si děti individuálně s nějakým konkrétním cílem. Ať už je to třeba náprava nějakých specifických poruch učení nebo probírání nějakého chování. A to jsou prostě učitelé nebo pracovníci té dané školy. To je školní poradenské pracoviště. A pak je školské poradenské pracoviště, což je poradna a speciální pedagogické centrum. A to jsou ty instituce, které jsou vně. A kam může člověk, rodič se svým dítětem přijít, v rámci diagnostiky nějakých obtíží nebo poradit se o tom, jak některé věci dělat. U nás třeba i na nějakou terapii nebo výchovnou konzultaci nebo něco takového. To už záleží, co všechno za služby vlastně to pracoviště nabízí.
0: A zároveň některé tyhle služby může dělat ten školní psycholog nebo speciální pedagog?
1: Ano. Zároveň některé ty služby dělá třeba ten školní psycholog. Jo? Třeba povídání s dětmi, nějaká krizová intervence, provázení dětí těžkou situací, to rozhodně je vlastně skvělé, že dělá už školní psycholog, který je pro ně nejdostupnější. To je nejdostupnější psycholog, kterého ty děti můžou využít. Jo? Mm-hmm.
0: Takže potom nejdou ani k vám, ale zůstanou u toho školního psychologa.
1: Pokud se takhle jedná o třeba nějaké prožívání nebo těžké situace, jo. U nás je tou hlavní, nebo v poradnách je tou hlavní náplní diagnostika. To znamená, že když těm dětem to v té výuce nejde, anebo v rámci chování v té třídy, protože právě jsou třeba výrazně nepozorné nebo hyperaktivní nebo tak, tak vlastně jdou k nám do poradny. A tady probíhá nějaká diagnostika, abychom se na to podívali, co se to vlastně děje, proč toto dítě takhle má. A my potom si o tom popovídáme s těmi rodiči a dáváme nějaká doporučení, jak té rodině, tak té škole, co se s tím potom dá dělat. A to potom, když se vrátím zpátky k té tvojí otázce, tak vlastně naše služby se využívají na základě toho, že si o to rodič požádá, anebo škola rodiči doporučí, aby se objednal.
0: A někdy to rodiče berou jako osobní selhání.
1: Je to tak. Někdy to tak berou.
0: Co s tím?
1: Myslím si, že to je něco, co se pozná hned, jakmile vejdou do dveří. A je to na nás, abychom nastavili tu službu pro ně tak, aby pro ně byla vlastně přijatelná, akceptovatelná a aby ji vnímali jako podporu a ne jako nějakou kontrolu nebo bič nad sebou, ale aby to vnímali jako něco. My jsme tu proto, aby jsme vám nějak pomohli a dali nějaký nástroje, jak tu situaci zvládat. Takže je to asi hodně. Je to i o tom, jakým způsobem samozřejmě škola s tou rodinou komunikuje. Jo, když jim řekne ještě jednou a půjdete do poradny, no tak to samozřejmě není úplně jako příznivě nastavené. Ale když je to tak, běžte se poradit. Třeba zjistíte, co se to vlastně děje. Tak ti rodiče vlastně chodí poměrně otevření. Ono je to taky o tom, že vlastně třeba naše poradna dlouhodobě spolupracuje s konkrétními školami. A vlastně každá poradna to tak má, že má svoji spádovou oblast. A ta spolupráce je dlouhodobě nastavena.
0: Ti už vás znají.
1: Už nás znají.
0: Dobře, a my už jsme na konci Rozmaríny na Rádiu 7, kde jsme si povídali o začátku školního roku s psycholožkou a rodinnou terapeutkou Marií Hlaváčkovou. Maruško, děkujeme za tvé zkušenosti, za pohled, ať už z role maminky nebo psycholožky. A všem vám, kteří prožíváte toto období se svými školáky, přejeme dobrý odhad situace a moudrost v jednání na všech frontách. Naslyšenou.
1: Naslyšenou, děkuju.

14. hodina je za námi. Máme 8. září, venku krásných zhruba 29 stupňů a vy posloucháte Rádio 7. Vysílání provází Aneta Lofítková. Pojďme se společně podívat na nabídku pořadů, které vám budou dělat společnost v odpoledním vysílání.

Víra je dar, ale musíme o ní pečovat. Udržet si živou víru není jen tak. Na několik nebezpečí, která mohou ochromit naši důvěru v Boha, upozorní Petr Stoj v 15.15. Připravit se do boje oblečením Boží zbroje nás vybízí apoštol Pavel v závěru listu Efeským. Jak si zbroj oblékat, uslyšíme v 15 hodin 45 minut. Na konci 12. století se narodil muž, který svou hlubokou zbožností a mírností inspiruje mnohé lidi i dnes, a to napříč různými směry křesťanského spektra. Řeč je o Františku z Assisi. Od jehož úmrtí uplyne letos na podzim 800 let. V sedmidílné sérii jeho příběh přibližuje církevní historik František Holeček. Na Františkovo dětství a mládí se zaměříme po 4. hodině. V 16.30 je připraven magazín, který se ohlédne za blížícími se akcemi. Po 5. odpolední k vám zavítají korálky. Dnes jsou navlečené z příběhu a písniček, které budou vyprávět o škole. Však nám také začal školní rok. A to víte, bez vzdělání se to neobejde ani v pohádkách. V knize proroka Daniela se dostáváme ke známé biblické pasáži, kdy Bůh zachránil svého služebníka ze lví jámy. Příběh ukazuje příklad věrnosti a oddanosti Bohu i v těžkých chvílích. Více uslyšíte v Bible Guide v 18 hodin. Tolik z nabídky přehledu pořadu a za pár minut už jsou tady písničky na přání.

0: Ani dnes nesmí chybět hodinka písniček na přání, ve které, jak už z názvu napovídá, budeme hrát podle vašich přání. O ty si můžete napsat nebo zavolat k nám do studia. Tady jsou kontakty.
1: Volejte na číslo 515 535 485. SMSku pošlete na číslo 608 566 773. E-mailem se k nám dopíšete na adresu studio@radio7.cz a na Facebooku nás najdete jako Radio 7.cz.

První písnička na přání poputuje Radce do Jilemnice, Mílovi do Vizovic, Milence do Prahy, nám tady do rádia a taky všem, kteří poslouchají Rádio 7. O písničku si zavolala posluchačka Iva a vybrala písničku od Jaromíra Bílého Jde Ježíš, jde.

Teď splním jedno přání ze včerejší e-mailové pošty od posluchačky Marušky z Ostravy a posílám písničku od Samuela Kalety V nebi je trůn.

0: Zavolejte na číslo 515 535 485. SMSku pošlete na číslo 608 566 773. Naše e-mailová adresa studio@radio7.cz nebo Facebook radio7.cz.
1: Máme tady další přání, o které si zavolala Petra a posílá písničku Věřím od kapely Adonai své kamarádce Jolče z Prahy se vzkazem, že vím, že i když to máš doma těžké a bojuješ s nemocí svých dětí, tak si ta nejlepší máma na světě. Mám tě ráda, Petra.

O další písničku si zavolala posluchačka Emílie a písničku, kterou chtěla, tak jsem žel nenašla, ale místo ní vybírám jinou s přáním božího požehnání a pokoje.

Zavolejte na číslo 515 535 485. SMSku pošlete na číslo 608 566 773. Naše e-mailová adresa studio@radio7.cz nebo Facebook radio7.cz.

Ještě zhruba nějakých 15 až 20 minut nám zbývá do konce písniček na přání, takže ještě klidně pište nebo volejte. Napsat nám můžete například na číslo 608 566 773 anebo na e-mail studio@radio7.cz.

Máme tady další přání od Honzy ze Švýcarska, který prosí o zahrání písničky Higher od Lindy. Posílá ji nám do rádia, za což děkujeme, a také všem posluchačům.

Tohle bylo přání od posluchače Honzy ze Švýcarska a byla to písnička Higher od kapely Lindy, ve které se zpívalo si motivací, inspirací, nikdo není jako ty, vím, že jsi jediná cesta. A to další přání bude od posluchačky Laděnky, která posílá písničku Bankéř panu Zdráhalovi.

Písničky na přání jsou u svého konce, tak děkuju všem, kteří jste se ozvali a zapojili a příležitost budete mít opět zítra mezi 14. až 15. hodinou.

I v 15 hodin je s vámi Rádio 7, kterým vás v úterý 8. září provází Aneta Lofítková. Díky, že posloucháte a jste s námi. Opět pozvu ke společné modlitbě za místa i lidi, kteří jsou uprostřed válečných konfliktů a dalších zkoušek a těžkostí. Pojďme je svěřit do Božích rukou. Pane Bože, jsi stvořitelem celého vesmíru, všech lidí, i těch, kteří způsobují ve světě bolesti, války a těžkosti. Jsi nadevším a máš v rukou i jejich životy. Máš v rukou právo i spravedlnost a ve své režii každý kout země. Pane, ty jsi nám nezaslíbil, že život bude vždycky procházka růžovou zahradou, ale naopak, že nepokoje, války i různé nemoci a těžkosti zkrátka budou. Ale slíbil jsi, že i přesto všechno vždycky budeš s námi, uprostřed všech zkoušek a nesnází. Tak k tobě pozvedám i v ten dnešní den místa, kde se válčí, místa, kde trvají nepokoje už dlouhé roky. Modlím se za naše bratry a sestry, kteří s odvahou jdou do zemí kázat Krista s vědomím, že neví, jestli se zítra probudí. Pozvedáme k tobě, buď jejich silou, oporou, jejich pomocí a nadějí, že jim chystáš lepší zítřky. Prosím tě, Pane, je-li to tvá vůle o ukončení válek v zemích, kde právě teď jsou. Prosím tě o jednotu v tomto národě, v naší zemi, o milost pro všechny, kteří stojí za těmito konflikty. Dej milost, ať tebe začnou hledat, ať tebe postaví na první místo ve svém životě. Tak je, Pane, prosím, navštiv. Vyvyšujeme tě i v ten dnešní den. Amen.

0: co bylo od počátku, co jsme slyšeli, co jsme na vlastní oči viděli, na co jsme hleděli a čeho se naše ruce dotýkaly, to zvěstujeme. Slovo života.
1: Co jsme viděli a slyšeli, zvěstujeme i vám, abyste se spolu s námi podíleli na společenství, které máme s Otcem a jeho synem Ježíšem Kristem.

Tohle byla píseň plná vděčnosti za to, co Bůh udělal. A připomněla nám, že člověk si boží přízeň nemůže zasloužit, ale je to obrovský boží dar. Píseň odráží myšlenku, že Bůh je člověku po boku v každé situaci a nezapomíná na něj. Zpěvák vnímá úžas nad tím, že všemohoucí Bůh věnuje pozornost obyčejným lidem, jako jsme my. A jsme v božích očích opravdu vzácní, milovaní. Je to skutečně veliký dar, že stvořitel celého vesmíru má zájem právě o nás, chybující, nedokonalé lidi. Má zájem o každého člověka bez rozdílu. A jako důkaz lásky k nám projevil skrze oběť Pána Ježíše na kříži, který umíral úplně za všechny lidi, protože nás pokládal za přednější než sebe. Tak nás chci pozbudit k takové vděčnosti, jak znělo i v téhle písni, ať si vážíme Pána Ježíše, ať ho opravdu bereme jako prioritu ve svém životě a ať každý den vstáváme opravdu s vděčností a radostí za to, co pro nás udělal a kým pro nás je.

Víra má mít obsah, dosah a má zasahovat. O důvodech, které naši víru v Boha mohou zpochybňovat, hovoří Petr Stoj.

Chtěl bych se zastavit u slova, nebo chcete-li, u pojmu víra. V Lukášově evangeliu 18. kapitole 7. a 8. verši Ježíš říká: A Bůh snad nezjedná právo svým vyvoleným, kteří k němu volají dnem i nocí. Myslíte, že jim bude otálet pomoci? Říkám vám, že jim zjedná právo, a to rychle. Až ale přijde syn člověka, najde na zemi víru. Co má znamenat otázka o nalezení víry na zemi? Pochybnost samotného Boha nad vírou? Co to je víra? Jak může vypadat víra? Abych si dokázal víru zhmotnit, tak si ji zkusím představit třeba jako krabici. A ta krabice může být hezky pomalovaná nebo zabalená, ale nic v ní nebude. Bude bez obsahu. I moje víra může mít nějakou pěknou, líbivou formu, ale bez obsahu. Nebo se mohu setkat s malou, šedivou a nenápadnou krabičkou, v které ovšem bude ostrý náboj do nějaké zbraně. S tímto obsahem, nábojem, už se dá něco dělat, něco zasáhnout, a není to nějaká legrace. Podobné je to i s vírou. Víra tu není pro legraci, ale měla by mít nějaký obsah a my bychom měli být schopni s tím něco dělat. Má tedy naše víra nějaký obsah a je schopna zasáhnout správné cíle? Rozumíte potřeby tohoto světa, našeho okolí? Je celkem jedno, jestli naše víra bude mít dosah lokální, místní nebo globální, světový. Jestli bude mít dosah hořčičného semínka nebo raketového motoru. Bude-li naše víra obsahovat živého Krista, tak bude mít i fantastický dosah. Máme tedy víru s obsahem a s nějakým dosahem. Chybí ještě jedno – zásah. Je to docela dobrá slovní hříčka – obsah, dosah, zásah. Takže zbývá dobře zasáhnout. Na rozdíl od kulky by ale naše zasahující víra měla mít životodárné účinky, a ne naopak. Když kohokoliv z nás zasáhla Kristova zvěst, bylo to životodárné. A my bychom měli v tom pokračovat, být nositeli zvěsti o životě. Víte, jak lze bezpečně zneškodnit náboj? Možná je to pomalé, ale účinné. Dáte ho do vody. A víte, co může docela dobře zneškodnit a když nezničit, tak účinně paralyzovat, omezit naši víru? Pochybnosti. Troufnu si tvrdit, že pochybnosti jsou věrnými nohsledy našeho života a ve správný okamžik umějí vystrčit růžky. Myslím si, že každý, a když ne každý, tak 99% křesťanů někdy zažilo tu otázku, a jaký to má smysl, a má to vůbec smysl, a jiné podobné otázky. Četl jsem knížku od Oswalda Quinese Pochybnosti. Následující myšlenky jsou inspirovány nebo převzaty z této knížky. Pochybnosti mohou mít různý původ a na několik se podíváme blíže. Za prvé, pochybnosti ze zapomnětlivosti a následně z nevděku. Jako učebnicový biblický příklad lze uvést putování Izraelců z Egypta. Mojžíš několikrát říká, dávej pozor, abys nezapomněl na Hospodina, který tě vyvedl z egyptské země, z domu otroctví. Martin Luther zdůrazňoval staré latinské přísloví. Nic nestárne tak rychleji než vděčnost. Dnešní doba nás vede do věcí pohodlných, rychlých, instantních a bereme vše jako samozřejmost. Bart Simpson ze známého kresleného amerického seriálu to vyjadřuje ve své modlitbě před jídlem. Drahý Bože, všechno si to platíme, takže za nic neděkujeme. Takže pozor na nevděk a zapomnětlivost. Za druhé, pochybnosti pocházející ze špatného pohledu na Boha. Opět příklad z Bible. Abraham a Sára a narození syna. Při oznámení narození potomka se oba smáli, ale reakce Boha není stejná na oba. Naskýtá se otázka, proč asi? Přibližme si ty dva okamžiky. Bůh také Abrahamovi řekl,
Svou ženu nebudeš už nazývat Sáraj, její jméno bude Sára, to jest kněžna. Požehnám ji a dám ti také z ní syna. Požehnám ji a stane se matkou pro národů a vzejdou z ní králové rodů. Tu padl Abraham na tvář, usmál se a v duchu si řekl, což se může narodit syn stoletému, což pak bude Sára rodit v 90. Proto Abraham Bohu řekl, kéž by Izmael žil v tvé blízkosti. Bůh však pravil, a přece ti tvá žena Sára porodí syna a nazveš ho Izák. Svou smlouvu s ním ustavím pro jeho potomstvo jako smlouvu věčnou. O kapitolu dál čteme. I řekl jeden z nich, po obvyklé době se k tobě určitě vrátím a hle, tvá žena bude mít syna. Sára naslouchala za ním ve dveřích stanu. Abraham i Sára byli staří, sešli věkem a Sáře již ustal běh ženský. Zasmála se v duchu a řekla si, když už jsem tak sešla, má se mi dostat takové rozkoše? I můj pán je stařec. Tu Hospodin Abrahamovi řekl, proč pak se Sára směje a říká, což mohu opravdu rodit, když už jsem stará? Je to snad pro Hospodina nějaký div? V jistém čase, po obvyklé době, se k tobě vrátím a Sára bude mít syna. Sára však zapírala, nesmála jsem se, protože se bála. On však řekl, ale ano, smála ses. Muži se odtud zvedli a zamířili k Sodomě, Abraham šel s nimi, aby je vyprovodil. Tolik Abraham a Sára, ale zpátky do současnosti. Jaká by byla naše reakce, kdyby se v našem životě zjevil Bůh a řekl, udělám tu a tu věc, pro nás samozřejmě nepochopitelnou. Strach, smích, pochyby. Jaký obraz Boha ukazuje naše víra? Je ten obraz jasný nebo rozmazaný? Můžeme jasně říci, ano, Bůh je takový a takový, anebo no, možná by to mohl udělat, ale zrovna u mne nebo se mnou. Pokud říkáme, že věříme, že Bůh je tady, že nás miluje a podobně, ale přitom žijeme, jako by byl na druhé straně galaxie a vůbec se o nás nezajímal, tak dříve nebo později přijdou pochybnosti a my se budeme jenom v duchu smát a pochybovat. Za třetí, pochybnosti kvůli slabým základům. Na jakých základech stojí naše víra? Pokud naše víra bude křehká a vratká, zákonitě se dostaví pochybnosti. Když učedníci poprvé slyšeli, že Ježíš vstal z mrtvých, nevěřili. Pochybovali a tak se Petr rozběhl k hrobu, aby zjistil, co se stalo. Zjistit pravdu. Musíme poznat pravdu a má-li naše víra růst, tak na pravdivých a pevných základech. Ty základy za nás nikdo nevybuduje. Nemůžeme stavět na cizích základech. Víte, jak se prověřuje pevnost základů potažmo víry? Když projdete zkouškou, krizí, a je nad slunce jasnější, že když nám povolí základy, tak se dostaví pochybnosti. Bůh nepotřebuje zjišťovat, zda obstojíme nebo ne. On to ví, ale my to nevíme. Vzpomeňme opět na Petra. Před zatčením Ježíše by i s mečem v ruce zemřel a za několik hodin ho nebyl schopně slovně obhájit. To bylo školení pro Petra, aby si udělal pořádek sám v sobě. Zkoušky jsou především pro nás samé, abychom zjistili pravý stav věcí nás samých. Za čtvrté, pochybnosti z nedostatku růstu. Nezaměnitelnými znaky života jsou pohyb, růst a plody. To samozřejmě neznamená, že všechno, co se nehýbe, neroste a nenese ovoce, je mrtvé. Ale jak tedy určit, že je to živé? Podobné je to i s vírou. Není-li víra praktikována, jak můžu vědět, že je skutečná? Pokud zde nejsou žádné známky růstu a ovoce, jak mám vědět, že je živá? Může se totiž stát, že jsme víru neztratili, ale přestali jsme ji používat. Stojíme bez pohybu, anebo volně plyneme s proudem.
Víra se musí udržovat a rozvíjet. Znovuzrození je start, ne konec. Vzpomeňte si, když jste se jako malí naučili nějakou dovednost, plavat, jezdit na kole. Nejde o to jenom umět udržet rovnováhu, ale dále se zdokonalovat, i když přijdou pády. Jaký dojem ve vás vzbuzuje, dejme tomu, 50-letý křesťan, který si vystačí s vírou, kterou měl, když mu bylo 20 let? Když vidíte rozvoj v jeho kariéře, v rodině, v koníčcích, ale jenom ta víra nějak pokulhává. Myslíte, že takový nejsou? Víra ve vzpomínkách se tomu také může říkat, bez pohybu, růstu a ovoce. Zjevení 3.1 až 3 říká: Andělu církve v Sardách piš, toto praví ten, který má 7 duchů božích a 7 hvězd. Vím o tvých skutcích, podle jména jsi živ, ale jsi mrtev. Probuď se a posilni to, co ještě zůstává a je už na vymření. Neboť shledávám, že tvým skutkům mnoho chybí před Bohem. Rozpomeň se tedy, jak jsi mé slovo přijal a slyšel. Zachovávej je a čiň pokání. Nepřipomíná vám to trochu zamrzlou víru? Za páté, pochybnosti pocházející z emocí. Dobrým biblickým příkladem nám může posloužit prorok Eliáš. Na důkaz Hospodinovi svrchovanosti svolal Bálovi proroky a udělali zkoušku se zapálením oběti. Bůh se k Eliášovi přiznává a Eliáš pobíjí proroky a poté po několika letech sucha prší. Po těchto zkušenostech přichází výhruška zabitím od Jezábel a Eliáš se dává na útěk a přeje si umřít. Ten Eliáš, který byl svědkem Božího jednání a pobil falešné proroky a byl svědkem deště po několika letech, tak ten Eliáš dostává strach a přeje si umřít. Naše poznání může být veliké a pevné, ale také každého z nás může potkat vyčerpání, hněv, deprese, samota, obava. To vše mohou být příčiny tohoto druhu pochybností. Naše emoce, city. I když se jedná o duchovní a duševní oblast života, tak řešení může být často velmi praktické. Všimněme si opět Eliáše. Eliáš se najedl a napil a vydal se na další cestu a teprve až potom ho Bůh vyučuje v dalších věcech. Když budu unavený, je lepší se vyspat, než se nutit k modlitbě. Ale také to neznamená, že budu neustále polehávat v posteli. Řešením je najít kořeny unavenosti a něco s tím dělat. Dejme si tedy pozor, aby nás naše emoce neoddělily od Boha, od Boží přítomnosti, od důvěry v Boha. Za šesté, pochybnosti z proč. Není asi křesťana, který by se někdy nezeptal, proč, Pane? Je to asi naše přirozenost, zvídavost a zvědavost. Toto slůvko nabývá na intenzitě, pokud na nás dolehne nějaká složitá životní situace, krize. Vezměme v úvahu předpoklad, že Pán celého vesmíru dělá správné věci. Jestliže tedy této bytosti, Bohu, věřím, tak i když v nějaké konkrétní situaci nevím proč, tak ale vím, proč důvěřuji Bohu, který z konečného pohledu ví proč. Ještě jednou si to zopakujme. I když v nějaké konkrétní situaci nevím proč, tak ale vím, proč důvěřuji Bohu, který z konečného pohledu ví proč. V životě mohou nastat velmi složité nebo těžké situace. Dva lidé onemocní, jeden se uzdraví, druhý umře. A samozřejmě se ptáme proč. Ale zkusme vyčkat s pochybnostmi a soudem. Skutečná víra nemusí vědět proč, ale ví proč důvěřuje Bohu, který ví proč. Člověku není dáno vědět všechno. Ježíš svým učedníkům před ukřižováním umýval nohy. A když přišel k Petrovi, tak ten mu říká, Pane, ty mi chceš mít nohy. A Ježíš mu odpovídá, co já činím, nyní nechápeš, potom však to pochopíš.
Velmi často chápeme souvislosti až zpětně. Velkou kapitolou otázek a odpovědí na toto téma je Job. Přijde-li krize, utrpení, zkouška, okamžitě se vyrojí celé hejno pochybností a proč. Za sedmé, pochybnosti z jak dlouho ještě, neboli z netrpělivosti. Bible je plná příběhů o netrpělivosti jak jedinců, tak i celých společenství. Pokud nemáme trpělivost, velmi rychle se dostavuje strach, obavy a tak dále. Docela dobrým čtením na toto téma je Židům 11. kapitola. Věřit Bohu znamená spolehnout se na to, v co doufáme, a být si jisti tím, co nevidíme. K takové víře předků se Bůh přiznal svým svědectvím. Ve víře chápeme, že Božím slovem byly

Ať je naše víra bez pochybností a i když třeba někdy musí čekat, tak ať se nevzdává. Nechť je naše víra zdrojem nové životní energie dané Bohem a kéž Bůh najde víru na zemi, až přijde.

Víra je dar, ale musíme o ní pečovat. Udržet si živou víru není jen tak. Na několik nebezpečí, která mohou ochromit naši důvěru v Boha, upozorní Petr Stoj. Další zamyšlení nás čeká zítra v 6 hodin 45 minut.

podíváme na několik osobností, které jsou spojeny s tímto datem. Začněme rokem 1841, kdy se narodil český hudební skladatel Antonín Dvořák. Pocházel z rodiny chudého řezníka. Na veřejnosti se prosadil ve druhé polovině 70. let moravskými dvojzpěvy a slovanskými tanci, které mu přinášejí světový věhlas. V roce 1892 se už jako profesor Pražské konzervatoře dostává poprvé do Spojených států, které jeho tvorbu výrazně ovlivnily, viz jeho nejslavnější novosvětská symfonie. Jeho tvorba byla populární i v Anglii. Dnes patří Dvořák k nejhranějším autorům klasické hudby. K výčtu jeho děl doplňme ještě například operu Rusalka či slavné Requiem, kompozici, která odkazovala na Dvořákův vztah k Bohu. Roku 1921 zemřel český lékař Jan Jánský. I když byl Jánský především neurolog a psychiatr, jeho jméno je připomínáno především v souvislosti s definováním čtyř krevních skupin. Dnes je tomu tedy 105 let od jeho úmrtí. Roku 2022 zemřela Alžběta II., královna Spojeného království Velké Británie a Severního Irska, hlava Commonwealthu a anglikánské církve. Alžběta II. Nastoupila na trůn po svém otci Jiřím VI. V roce 1952. V roce 2007 se ve věku 81 let stala nejstarším panujícím monarchou na britských ostrovech a překonala tak královnu Viktorii. V září 2015 zlomila i druhý rekord, který do té doby patřil královně Viktorii a stala se nejdéle panujícím panovníkem v anglických a britských dějinách. Po jejím úmrtí se nástupcem stal syn Charles, král Karel III.

0: Teď vás pozvu ke společnému čtení z Bible. Spolu s Ladislavem Matějčkem otevřeme 6. kapitolu z listu Efeským.
1: Děti, poslouchejte své rodiče v Pánu, tak je to správné. Cti svého otce i matku, to je první přikázání se zaslíbením, aby se ti vedlo dobře a aby žil dlouho na zemi. Vy, otcové, nepopouzejte své děti k hněvu, ale vychovávejte je v kázni a v Pánově učení. Služebníci, poslouchejte své pozemské pány s posvátnou úctou, s upřímným srdcem jako Krista. Neslužte na oko jako ti, kdo se chtějí zalíbit lidem, ale jako Kristovi služebníci konejte Boží vůli celou duší. Služte s ochotnou myslí jako Pánu a ne lidem. Vězte, že cokoliv kdo učinil dobrého, za to dostane odplatu od Pána, ať už byl otrok nebo svobodný. Vy, páni, se k ním chovejte také tak. Zanechte výhružek a pamatujte, že i vy máte Pána v nebesích a ten nestraní nikomu. Závěrem, bratři moji, posilněte se v Pánu a v jeho mohutné moci. Oblečte si celou Boží zbroj, abyste se mohli postavit ďáblovým úkladům. Náš zápas totiž není proti krvi a tělu, ale proti vládám, mocnostem a světovládcům tohoto temného věku, proti duchovním silám zla v nebesích. Vezměte si celou Boží zbroj, abyste ve zlý den mohli odolat, všechno splnit a zůstat stát. Stůjte přepásáni na bedrech pravdou, oblečeni pancířem spravedlnosti a obuti připraveností kázat evangelium pokoje. Nad to vždy třímejte štít víry, jímž budete moci uhasit všechny ohnivé šípy toho zlého. Vezměte si také přilbu spasení a meč ducha, jímž je Boží slovo. Za všech okolností se modlete v duchu. Proto vždy vytrvale bděte a v každé své modlitbě a prosbě se modlete za všechny svaté. Modlete se i za mne, aby mi bylo dáno slovo, abych mohl otevřít ústa a směle oznamovat tajemství evangelia, jehož vyslancem jsem v těchto řetězech. Abych je hlásal tak směle, jak mám. Chci, abyste věděli, jak se mi daří a co dělám. Všechno vám to poví milovaný bratr Tychikos, věrný služebník v Pánu. Posílám ho k vám, abyste se dozvěděli, jak se máme a aby potěšil vaše srdce. Pokoj všem sourozencům a láska s vírou od Boha Otce a od Pána Ježíše Krista. Boží milost a nesmrtelnost všem, kdo milují našeho Pána Ježíše Krista. Amen.

Spolu s Ladislavem Matějčkem jsme otevřeli 6. kapitolu z listu Efeským a četli z Bible pro 21. století.

0: And you stepped into the dark, 'cause that's just the kind of God you are.
1: Tohle byla píseň o boží věrnosti, milosrdenství a o tom, jak Bůh vytrvale vyhledává člověka během celého jeho života. My máme tendence často Boha dávat stranou, alespoň já se přiznám, že se v tomhle hodně vidím. A až když je nejhůř, tak se najednou na něj obracím, najednou padám na kolena a všemu svěřuju. Přesto on je tak laskavý a trpělivý, že na mě čeká neustále a nespouští ze mě oči. V písni znělo, když se nebe zdá být mimo můj dosah, ty ve mně stále vidíš věčnost. Měníš popel v umění, protože takový ty jsi Bůh. A přesně takový Bůh skutečně je. Milující, laskavý, trpělivý a vytrvale čeká na každého z nás. Tak využijme tu příležitost i dnes a pojďme k němu jako ke zdroji odpočinku, s tím vědomím, že ho zkrátka potřebujeme na každém kroku.

Posloucháte Rádio 7, se kterým jsme se přehoupli do 16. hodiny. Máme úterý 8. září a od mikrofonu se vám hlásí Aneta Lofítková. Před námi je společná poslední hodinka, ve které nabídnu rovnou dva pořady a ten první k vám posílám právě teď. Od úmrtí Františka z Assisi uplyne letos 800 let. Do jeho životního příběhu nás uvede církevní historik František Holeček. Pěkný poslech.

Bouřlivá doba samotného konce 12. počátku 13. století, drazí přátelé, byla naplněna temnotou celé řady svárů, srážek, vojenských střetnutí. Nazrávaly zde problémy, které následně ve 13. a 14. století vedly i k hlubokým vnitřním rozdělením uvnitř latinské církve. A přesto toto období bylo prozářeno přítomností zcela mimořádné postavy, která dnes vzácným způsobem přibližuje katolický a evangelický svět. Její Francesco di Pietro di Bernardone, František z Assisi. Muž, který na své století zapůsobil jako úder blesku. Kardinál Bonaventura z Bagnoregia, jeden z největších františkánských teologů 13. století, ho dokonce považoval za anděla sedmé pečeti, toho, který bezprostředně předznamenává eschatologický apokalyptický věk následujícího příchodu Kristova. Je faktem, že Františkovo historické vystoupení, ať už jde o jeho pokoru a vnitřní radost v přetěžkých protivenstvích, která mu bylo dáno zažívat, o jeho účast s člověkem, zejména s těmi nejchudšími a nejvíce trpícími, ale na druhé straně, i pokud jde o jeho vlastní svědectví, o to, co zvěstoval a hlásal, opravdu hluboce poznamenalo svědomí lidí 13. 14. století následných věků. A to v takové míře, že vlastně jeho historické vystoupení nejenom, že nemohlo projít nepovšimnuto, ale vedlo i k obrovskému sváru jeho nejbližších spolupracovníků a učedníků s Petrovým stolcem. Když se papežství pokusilo později spoutat Františkovo charisma přísnými kanonickými pravidly, řehole a donutit někdejší Františkovi učedníky, aby začali žít řádně, jak se sluší a náleží v konventech, vedlo to k velikému rozkolu uvnitř františkánského hnutí. Ke vzniku minoritů na jedné straně, tedy františkánů konventuálů, že a na druhé straně odštěpení celé široké skupiny takzvaných františkánských spirituálů, kteří se raději uchýlili do hor a jeskyň, aby žili v naprosté prostotě, nic nevlastnili, že časem se také postavili ostře proti papežské linii, stali se velkými kritiky přílišného bohatství římské církve, jako takový byli tvrdě také zejména na počátku 14. století Janem 22. pronásledování. Toto hnutí se vlastně podařilo znovu sjednotit až teprve v 80. letech minulého století. František byl tedy v mnoha směrech osobností bezesporu výjimečnou. Ohlas této osobnosti se promítl neuvěřitelným způsobem i do dobové i pozdější duchovní literatury. Téměř každý velký evropský teologický myslitel věnoval Františkovi z Assisi přinejmenším několik stránek, nejliš celá velká rozsáhlá díla. Jenom obrazů nejvýznamnějších mistrů, kteří se snažili ho vypodobnit nebo přiblížit scény z jeho života, dnes evidujeme v oficiálních katalozích na 12 000. A to jde jenom opravdu o ta díla zcela nejvýznamnější. Kým tedy byl František z Assisi? Narodil se v umbrijském městečku Assisi. V té době bylo z duchovního hlediska ovládáno především přítomnosti benediktinského opatství. Ale jeho rodiče, Giovanna, řečená Madonna Pica, a bohatý kupec, prodával sukna a barvené látky, Pietro di Bernardone, byli orientováni spíše k silnému proudu vnitřní zbožnosti. Shodou okolností měli kontakty také s jeho francouzskou oblastí Languedocu. V jeho rodině se hovořilo i okcitánsky. On se tenhle jazyk také později od svých rodičů naučil. A to byl důvod, proč, když se chlapec narodil, mu bylo dáno toto velice zvláštní jméno Francesco, které vlastně znamená francouzek, francouzský.
maminka si přála, aby z chlapce jednou vyrostl nejenom důsledný otcův nástupce, tedy bohatý obchodník, ale také muž, který dosáhne nobilitace šlechtického titulu a snad se stane jednou i hrdinou rytířských turnajů. František se narodil někdy na konci roku 1181 nebo počátku roku 1182. V dětství na něj měla největší vliv jeho hluboce zbožná maminka. Prvního vzdělání se mu dostal ve farní škole u chrámu svatého Jiřího San Giorgio v Assisi, kde se naučil velmi dobře číst a psát. Naučil se také dobře počítat, znal dobře i základy hudby a získal také skutečně široké znalosti rytířských legend a obecně francouzského jazyka a francouzské kultury. Doboví svědci o něm vypovídají, že měl zcela mimořádnou paměť pronikavého ducha. A byl to chlapec, to je třeba říci, velmi temperamentní. František patřil k asijským švihákům. Mladíkům, kteří táhli ulicemi, zpívali do staveníčka pod okny krásných děvčat, prováděli výtržnosti, které náleží k mladému věku. A především snil o tom, že se jednou stane opravdu významným rytířem. To bylo to, co měl před očima. Ve 14. letech ho ostatně otec přivzal také jako společníka do svého obchodu a do cechu kupců, někdy kolem roku 1196. Přál si, aby se z něj stal cautus negociator, čili aby se z něj stal obezřetný, mazaný, bychom řekl, lišácký obchodník, který opravdu dokáže vydělat. Faktem ovšem je, že chlapec se v tomhle směru příliš nevyvedl. Při jedné z výprav do okolí Assisi se odehrála scéna, na kterou bude vzpomínat ještě těsně před smrti. Je na bohatě vystrojeném koni krajinou, která byla zahalena mlhou, a náhle z těch uchvalců mlhy zaslechl zvonění zvonečku. Malomocní lidé ve středověku museli před sebou zvonit, aby nenakazili někoho dalšího touhle strašlivou nemocí, která jim užírala obličeje a údy. A když se najednou mlha roztrhla, spatřil před sebou tohoto ubožáka. Jeho obličej z poloviny chyběl. Francesco di Pietro di Bernardone byl jat náhlým záchvatem lítosti. Seskočil z koně, přistoupil k této bytosti, ve které dokázal nahlédnout svého lidského bratra a políbil jí na tvář. Na tu zohavenou, znetvořenou tvář. Je to zajímavé, ale ještě těsně před smrtí bude vzpomínat, že od té chvíle všechno, co pro něj do té doby bylo sladké, mu zhořklo a všechno, co mu bylo hořké, se mu stalo sladkým. Tady začíná cesta jeho obrácení. Ale o tom si více řekneme v příštím pořadu.

Jak už zaznělo, na Františkovo obrácení se s církevním historikem Františkem Holečkem podíváme za týden. Premiéru naladíte v pátek v 9:30.

Tohle byla chvála od skupiny Connect Worship, která je poslední dny pro mě osobně opravdu velikým povzbuzením. A zpívá se v ní, že Bůh mi dává a ukazuje cestu, kde nacházím pokoj a že v jeho dokonalé lásce není žádný strach. V jeho lásce nebudu otřesena. Moc se mi líbí to ujištění, že v jeho boží lásce nebudu otřesena a že mě nic od té jeho lásky opravdu nemůže odloučit. Často máme strach, bojíme se nových výzev a všeho, co je před námi. A od toho je tady právě boží náruč a jeho láska. Na konci téhle chvály se zpívá Jsem navždy tvůj. A tak tohle přeju, ať můžeme vyznávat úplně všichni, že jsme navždy v boží náručí.

0: Ani dnes nebude chybět další vydání magazínu. Zazní pozvání k modlitbám i na festival světla. Vítejte u poslechu. Loni se během vůbec prvního globálního týdne modliteb konaly nepřetržité modlitby ve 140 zemích světa. Letos tato modlitební iniciativa běží od 6. do 13. září. Aktuality z dění v týmu českých modliteb 24/7 i pozvání k celosvětovému týdnu nepřetržitých modliteb zprostředkuje Kristýna Vaculíková.
1: Poslední měsíce jsou pro nás vlastně docela intenzivní, protože přes jaro a léto hodně cestujeme s naším modlitevním karavanem, což je vlastně naše taková primární služba. S karavanem jezdíme po různých místech naší republice a zastavujeme se jak v městech, tak i třeba na festivalech. Byli jsme takto třeba i na festivalu United a letos jsme takto navštívili přes 40 míst. A jenom abych to trošku představila, tak když někam s karavanem přijedeme, tak naším hlavním cílem je tam být s lidmi, ukazovat jim zájem a lásku, třeba tím, že lidi pozveme na kávu zdarma. Vidíme, že lidi jsou hladoví, že jsou plní příběhů, že se u nás rádi zastavují a u karavanu jim právě můžeme naslouchat a pokud svolí, tak jim i nabízíme modlitbu.
2: Nabízíte toho hodně v průběhu měsíců. Blíží se nám globální týden modliteb. Co je důvodem a cílem této iniciativy?
1: Asi nejjednodušeji řečeno je cílem celosvětového týdne modliteb sjednotit křesťany po celém světě v modlitbě. Představujeme si vlastně něco docela odvážného, že v každém národě na světě bude během jednoho týdne místo, kde se lidé budou modlit ve dne i v noci. Protože my žijeme ve světě, který je v mnoha ohledech rozdělený a právě proto vnímáme jako nesmírně silné, když se křesťané napříč zeměmi, napříč kulturami, jazyky i denominacemi spojí v jedné věci, a to v hledání Boha. Vlastně letošní téma toho našeho řečení

0: více než 25 let propojuje modlitevní komunity po celém světě. Anglický tým právě připravuje společně témata, materiály, registrační systém i mapu modlitevních místností. A během samotného týdne připravují také několik online mezinárodních setkání, které jsou povětšinou v angličtině, nebo když je to nějaké setkání, kde se mluví nějakým vícesvětovým jazykem, třeba francouzština, španělština a tak dále, tak to setkání probíhá v daném jazyce. Díky tomu vlastně můžeme skutečně zakusit, že se nemodlíme sami, ale společně s lidmi z různých částí světa. V rámci toho českého kontextu, tak my jako Česká republika v rámci té v úvozovkách české pobočky modlitev 24/7, tak se také zapojujeme a máme zatím přihlášeno celkem asi 8 modlitevních řetězců, tím, že vlastně dva z nich jsou online celorepublikové.
1: Jsou připraveny nějaké konkrétní modlitební náměty nebo témata pro tento speciální týden? Jak to bude vypadat?
0: Jak už jsem říkala, tak vlastně tím letošním tématem je ve jménu Ježíše. Nejde ani o to, že bychom se všichni modlili nějakou předepsanou modlitbu nebo že bychom se chtěli modlit nějak jednotvárně. Na tom je právě podle mě ta krása celého hnutí 24/7, že ukazujeme tu pestrost způsobu modlitby. Takže vlastně, jak už jsem říkala, chceme nějakým způsobem vyvyšovat Ježíšovo jméno, ale zároveň je to na každém z nás, v čem my vnímáme nějaké povolání nebo vnímáme nějaké puzení, pnutí, za co se můžeme modlit. Ale samozřejmě mezinárodní tým připravil na svých mezinárodních stránkách materiály, které mohou jednotlivé modlitevní místnosti nebo i jednotlivci využít. Tématu celosvětového týdne modliteb se bude věnovat také aplikace Lectio 365, která je v angličtině, kde budou pro každý den připravené modlitby a zamyšlení.
1: Představuji si, že během takto intenzivního modlitebního času vzniká mnoho silných momentů. Dostali se k vám svědectví či konkrétní příběhy z minulého prvního ročníku?
0: My máme příběhy na mezinárodní úrovni, protože, jak to tak bývá, tak to svědectví se k nám dostávají velice zřídka. Na některých místech lidé popisovali, že se jejich sbory znovu nadchly pro modlitbu, že lidé, kteří předtím třeba měli problém strávit v modlitbě několik minut, tak najednou zůstávali v modlitební místnosti mnohem déle. Slyšeli jsme také svědectví o uzdravení, například o tom, že během modlitby zmizela fyzická bolest. A co je pro mě takové nejsilnější, tak jsem vlastně slyšela, že na některých místech, například do modlitebních místností právě během toho celosvětového týdne modliteb přicházeli úplně cizí lidé, když to byla třeba modlitební místnost v nějaké kavárně nebo v nějakém veřejném prostoru, tak tam mohli přijít i úplně cizí lidé, kteří ani nebyli součástí té dané církve, která to organizovala, a začali se vlastně ptát, co se tam děje, nebo kdo je Ježíš. A někteří z nich dokonce na tom místě přesně v ten moment odevzdali svůj život Ježíši. Pamatuju si vlastně jeden příběh, kdy se takto Pán Bůh dotkl jednoho člověka, který chtěl spáchat sebevraždu a právě ho zachránil skrze tu modlitební místnost. Takže ty příběhy se opravdu dějí a vidíme, že když si člověk takhle dedukuje nějaký čas pro Pána Boha, takže Pán Bůh to vidí, že Pán Bůh toho chce využít a že Pán Bůh v rámci toho času jedná.
1: Zapojit se může jak jednotlivec, tak i celé společenství do této modlitební iniciativy. Jaké praktické kroky doporučujete? Jak se zapojit?
0: V tuto chvíli už jsme pár dní před spuštěním celého řetězce, takže možností je několik. Určitě bych chtěla zdůraznit, že člověk nemusí hned organizovat celý týden nepřetržité modlitby, protože v tuto chvíli už by to bylo až nereálné. Ale pokud už jste třeba jako společenství v minulosti dělali modlitevní místnost, tak si myslím, že máte tu cestičku dobře prošlapanou, takže můžete využít i tuto příležitost a uspořádat ji znovu. Tím, že, jak už jsem říkala, že řetězec za pár dní, tak to nemusí být nic složitého ani dokonale připraveného, ale myslím si, že důležité je vytvořit ten prostor pro modlitbu. A zároveň třeba nemusíte zvládnout ani všech 7 dní, můžete si vybrat třeba jedno odpoledne nebo jeden den, podle toho, co je pro vás reálné. A pokud jste modlitevní místnost nikdy nedělali, tak není potřeba vytvářet nějakou složitou organizaci. Laicky řečeno, každá modlitba se počítá, takže společenství se může sejít třeba na jednu společnou modlitevní hodinu, můžete svolat třeba nějaké modlitevní shromáždění, anebo jednoduše modlitbu zahrnout do své bohoslužby a vlastně v rámci bohoslužby udělat modlitevní chvíli věnovanou tomuto řetězci. Důležité je připojit se způsobem, který je pro vaše dané společenství

0: nebo pro vás osobně reálné.
1: Kromě přípravy modlitebních místností nabízíte lidem možnost zapojit se do již otevřených místností nebo se modlit online. Kde můžou případní zájemci najít aktuální informace?
0: Myslím si, že nejjednodušší je sledovat naše české stránky www.modlitby24-7.cz, kde na záložce místnosti je mapka již spuštěných nebo připravovaných místností, takže se můžete podívat, jestli ve vašem okolí není náhodou nějaká modlitební místnost. Nicméně víme, že některé místnosti se registrovaly i přes ten mezinárodní web, takže nejsou propsané na náš český web. Takže je možnost se vlastně zapojit i do některého z našich online řetězců. O těchto řetězcích je vlastně také více informací úplně na stejné stránce, takže pokud by vás to zaujalo, tak se můžete zapsat na nějakou hodinu v rámci toho online řetězce.
2: Zve Kristýna Vaculíková z českého týmu organizace Modlitby 24/7. Celosvětový týden nepřetržitých modliteb potrvá až do neděle 13. září. Zájemci se mohou zapojit přes zmíněný web www.modlitby24-7.cz.

0: morning.
1: Na Rádiu 7 posloucháte Magazín. V sobotu 26. září se ve Žďáru nad Sázavou uskuteční festival světla, zaměřený na téma života, smrti a naděje pro ty, komu zemřel někdo blízký a těm, kdo je provázejí nebo jim pomáhají. Podrobnosti přináší výkonná ředitelka a certifikovaná poradkyně pro pozůstalé z pořádajícího spolku Dlouhá cesta Zdenka Volavá.
2: Náš festival, který byl poprvé před 2 lety a teď děláme ho po druhé, tak se bude věnovat stále tomu samému, jako když jsme začali, a to je smrt, zároveň život pozůstalých po úmrtí někoho blízkého a taky naděje. Letošní ročník máme ty hosty zaměřené, ačkoliv to nebyl záměr, tak jsou hodně z prostředí, řekněme, křesťanského, nebo má to přesah do víry, takže za to jsme rádi, že tomu dáme vlastně i nějaký jako duchovní rozměr, nebo že tam budou moci mluvit hosté, kteří mají tu zkušenost i skrz víru se zpracováním vlastně těžkého tématu úmrtí.
3: Představíte nám řečníky?
2: Tak dopolední blok je nazvaný Pohled zvenčí, to znamená, to budou organizace nebo jednotlivci, kteří se setkávají s úmrtím ve společenstvích, ve kterých působí. Bude tam například sanitka splněných snů, která plní přání umírajícím. Bude tam spolek ke kořenům, kteří se zabývají přírodním pohřebnictvím. Bude tam Alena Šajnostová, redaktorka, spisovatelka, která nám přiblíží smrt v různých náboženských a etnických kulturách. A bude tam také Vladimír Záleský, katolický kněz, který působí v Brně, ale přes 20 let působil ve Žďáře. A ten vlastně přinese téma úmrtí dětí a mladých lidí ve farnosti a vlastně provázení těch pozůstalých, jakým způsobem on poskytl útěchu těm rodinám, kde takovému úmrtí došlo. Odpolední blok je potom nazvaný Na vlastní kůži a tam už budou lidé, kterých se smrt bezprostředně dotkla ve formě úmrtí buď to dítěte nebo blízké osoby. Bude tam Miloš Doležal, spisovatel, redaktor, básník, který napsal knížku Jana bude brzy sbírat lipový květ, za kterou dostal i cenu Magnesia Litera v roce 2023 a ta knížka vypovídá o jeho bolesti ze ztráty milované manželky. A bude tam maminka se zkušeností ztráty miminka, bude tam host ze Slovenska, paní Andrea Korečková, která napsala knihu Listy mojmu synovi, když jí tragicky zemřel 17-letý syn. Andrea je biblistka a je to taková vzácná žena s obrovským rozhledem. Já se s ní znám osobně, tak jsem ráda, že přijala účast na našem festivalu a budu tam i já se svým příběhem ztráty a představím básnickou sbírku 10 let, protože letos tomu bylo právě 10 let, co zemřel náš syn tragicky a já jsem za těch 10 let vlastně psala básničky, které bych řekla, že působily terapeuticky pro mě a rozhodla jsem se je vydat jako sbírku, takže tam budu mít autorské čtení. Festival završíme koncertem uskupení N Soul.
3: To téma vašeho festivalu je velmi osobní a velmi těžké. Je ten festival smutný?
2: No, já myslím, že trochu smutný je, trochu smutku, že tam patří, ale zároveň, když můžu vlastně zmínit ten předchozí ročník, tak tam došlo ke spoustu veselých setkání. Lidé tam mohli načerpat nějakou inspiraci pro to, jak se smrtí blízkého vyrovnat, mohli tam prožít hezká setkání. Takže jenom smutný rozhodně není, nebude. Máme tam přizvanou cvičitelku nebo pohybovou terapeutku, která po tom bloku tady toho vyprávění rozcvičí lidi, nebo budeme cvičit i ve stoje v sedě, abychom trošku jako ze sebe sundali nějakou tu deku. Ale musím říct, že věřím tomu, že tam nebude jako ponurá atmosféra, že tam zazní i smích, i radost a velké třeba uvědomění a chceme tam hodně pracovat s nadějí, že vlastně skončili život našeho dítěte nebo našeho blízkého, neznamená to, že skončil život náš. A můžeme věřit v naději ve shledání a v naději, že ten náš život má i po smrti dítěte či blízkého nějaký další smysl.
3: Na naději, kterou tedy zmiňuje i téma vašeho festivalu, se teď chci ptát, trošku jste mě předběhla, v čem ta naděje vlastně spočívá? Je to ten přesah na věčnost?
2: U mě osobně ano. Je to vlastně o tom, že neustále jako žiju s tím, že se shledám a je tam vlastně ta víra v to, že život je věčný, že tady jsme tou pozemskou cestou neskončili úplně definitivně. A kromě této víry v ten přesah nebo ve věčnost, nebo kromě naděje v tomto smyslu, se snažíme dávat i naději rodičům, že ten jejich život pokračuje dál a může být radostný, že vlastně je tady naděje, že ta bolest, kterou oni cítí, může jít ruku v ruce s radostí, kterou také můžou ještě zažít ve svém životě, že nemusí dožít v ukrutných bolestech a s tím krvácejícím srdcem. Že se vlastně, že v tom srdci je i místo pro radost, pro všední věci, které můžou jim vykouřit úsměv na tváři a můžou prostě tu radost pocitovat se svými blízkými nebo jako v dalších činnostech, které dělají. Tu naději, že to takhle jde, tak tu se jim snažíme předávat nebo přinášet.
3: Proč je nám o něčem tak důležitém, jako je smrt, ta vlastní i našich blízkých, tak těžko komunikuje?
2: Já si myslím, že když zemře třeba rodič nebo jako starší člověk, tak nás to konfrontuje s naší vlastní smrtelností, že se toho můžeme leknout. To může být ten důvod, proč je to těžké. No a když zemře dítě, tak to je vlastně proti nějakému přirozenému řádu života, přirozenému řádu světa. Tak to být nemá. Je to nepochopitelné, nepředstavitelné vlastně. Tak proto o tom nechceme mluvit. Možná to okolí se bojí taky vlastně takhle třeba zasaženou matku nebo zasažené rodiče oslovit nebo s nimi nějak komunikovat. Takže my kromě toho, že těch rodičů se nebojíme a provázíme je v našem spolku, tak se snažíme přinášet i tu osvětu, že je třeba být těm rodičům na blízku. Že nemusím vymýšlet nějaké strategie, jak jim pomoci, protože jakáž pomoc v takovéhle situaci, ale být jim na blízku. Vyslechnout je, nebát se slz, nebát se bolesti, nebát se zoufalství. My vždycky říkáme, jako u nás ve spolku při supervizi, jenom to s nimi usedět.
3: Rozumím. Ono někdy to usedět je vlastně větší odvaha, než mít chytré odpovědi na jakoukoliv situaci. Mm-hmm. Ta odpolední část programu, kterou jste zmiňovala, má podtitul Na vlastní kůži a prostor bude mimo jiné tedy věnovaný reflexi osobního utrpení psaním nebo možná obecně uměleckým způsobem. Je důležité najít si způsob, jakým se z bolesti například vypsat? Má v této oblasti nějakou zásadní roli umění?
2: Zase z vlastní zkušenosti bych řekla, že ano. Já teďka aktuálně jsem ve výcviku arteterapie a tam vlastně už ty poznatky o tom ročním studiu uplatňuju nebo používám v provázení pozůstalých a vidím, jak tenhle ten způsob je hojivý nebo jak může přispět k tomu přijetí té ztráty, transformace do nějakých jako výtvarných projevů nebo i psaných projevů. Takže já bych řekla, že ano, že to může být nápomocný. A zároveň to nemusí být pro všechny. Někdo má jako jinou cestu.
3: Tak ještě na závěr zhrníme. Kdy a kde se Festival světla uskuteční? Chcete-li, můžete pozvat?
2: Ráda, moc ráda pozvu lidi, kterých se to téma nějak dotýká, ale i ty, kterých se to nedotýká, protože je potřeba to téma otvírat a nebát se ho a nakouknout i za roh někam, kde třeba nejsem úplně doma, takže určitě přijďte i vy, kterých se to netýká, najdete si tam to svoje. Festival se koná 26. září, je to sobota, bude celý den, v 9.50 začínáme slovem moderátora, v 10 už je první host, končíme zhruba ve 20 hodin, ale přednášky končí odpoledne mezi 5.00, 6.00 a pak od 6.30 je koncert a je to v sále aktivé střediska volného času, je to bývalý dům dětí na Horní ulici. Ve Žďáru se dá tento den docela dobře parkovat a vede tam i rychlíková trať Praha-Brno, takže můžete přijet v pohodě vlakem.
1: Konstatuje Zdenka Volavá, výkonná ředitelka a certifikovaná poradkyně pro pozůstalé ze spolku Dlouhá cesta, který stojí za festivalem světla. Ten se ve Žďáru nad Sázavou uskuteční v sobotu 26. září. Více informací o této události hledejte na webových stránkách www.festivaldlouhacesta.cz. Úterní magazín vyřídil vše, co měl. Zítřejší vydání přinese hned dvojnásobnou dávku zpráv o pronásledovaných křesťanech. Naslyšenou.

Vykročím do světla, je čas, abych zářil. Jdu přímo za svým cílem a ten mám na dohled. Tím cílem je samozřejmě myšlen Pán Ježíš, který je cesta, pravda i život. Jediný správný směr vedoucí do nebe, jako do té cílové rovinky. Tak vám přeju, ať právě v Ježíši najdete a nacházíte smysl života. A my se blížíme k závěru společného času u odpoledního vysílání Rádia 7, které uzavřou korálky. Já jsem moc ráda, že jste s námi, že podporujete rádio a máte jej na srdci. Tak vám přeju, ať vám Pán Bůh bohatě požehná i po zbytek dnešního dne, ať je vaší silou a pomocí a ať pozvedáte svůj zrak k němu. Díky za vás a mějte pokojný zbytek dne.

Ahoj děti, dnešní korálky budou o škole. To je přece jasné, je začátek školního roku a děti se opět vrátili do školek a do škol. Ale někteří z vás tam nastoupili poprvé a musí se seznámit nejen s tím, jak to ve školkách a ve školách chodí, ale i s novými kamarády a s novými učitelkami a učiteli. Ale nebyl by to pohádkový pořad, abychom nepřišli s něčím zvláštním. Zavedeme vás do škol, kde se dějí zajímavé věci. Pastelky mluví, sešity jsou nespokojené a ve škole se učí místo dětí zvířátka. To jsou věci, co? Tak poslouchejte.

Myslím, že je na čase začít se školou, prohlásil koncem jara tatínek. Holubí škola byla, co by kamenem dohodil, hned na kraji lesa. A tak jednoho červnového rána maminka do ní přivedla vrkálka a sivěnku. Sedělo tam už asi 20 mladých holubů a hrdliček a čekalo, až začne vyučování. Opeřené žáčky měl učit holub hřivnáč. Když ho vrkálek se sivěnkou uviděli poprvé, trochu se jim sevřela srdíčka. Vždyť pan učitel byl daleko větší než tatínek a vypadal tak přísně. Nejprve oslovil maminky, které přivedly holoubata. Tak jste sem, maminky, doprovodili dnes tahle ptáčata. Dobrá, příště ale ať přilétnou už sama. Nechci mít ve třídě mazánky, kteří se stále jen drží mámy na peří. Potom se pan učitel obrátil na holoubky a holubičky. A teď mi každý poví, jak se jmenuje. Tak třeba nejprve ty v první lavici, ukázal na sivěnku. Sivěnka se pěkně postavila, ale jméno jen zašeptala. Nic neslyším, houkl silným hlasem pan učitel. Musíš mluvit stejně hlasitě jako já. Sivěnka, chtěla říci holubička hlasitěji, ale náhle se jí hlásek zlomil a dala se do pláče. No, no, vždyť ti nikdo neubližuje, zahlaholil pan učitel a obrátil se na jiného žáčka. Když se mu všechna holoubata a hrdličata představila, pan učitel řekl: Dneska jste tu poprvé, a tak se pouze naučíme jednu básničku, kterou se učili už vaši rodiče. Já vám ji nejprve předříkám. A hned spustil. My jsme teprv malí žáci, přesto máme již svou práci. Učíme se znáti ptáky, kteří krouží pod oblaky. Hmyz, co leze, létá, bzučí, květiny, jež z hlíny pučí. Učení nás neomrzí, zvládneme vše jistě brzy. Básničku opakovali žáčci s panem učitelem tak dlouho, až se ji naučili z paměti. To nám pro dnešek stačí, řekl pan učitel. Teď leďte domů a nashledanou zítra. Když vrkálek se sivěnkou přiletěli domů, vrkálek měl plno řečí o škole. Ale sivěnka byla nějaká zaražená. A příští ráno cestou do školy náhle prohlásila: Já tam nepoletím, já se toho pana učitele bojím. On mě bude zas napomínat a já bych třeba plakala. Zůstanu raději tady v lese. Co měl vrkálek dělat? Do školy se sice docela těšil, ale sivěnku nechtěl opustit. A tak místo, aby letěl dál, zůstal se sestřičkou sedět na větvi vysoké břízy na kraji lesa. Měli odtamtud rozhled do polí i po vesnici a tak jim čas docela pěkně ubíhal. Když se však přiblížilo poledne, začali mít oba záškoláci hlad. A najednou si uvědomili, že měli být ve škole. Co jen tomu řeknou rodiče, až se dozvědí, že tam nedoletěli? Určitě se budou na ně hněvat a potrestají je. Vrkálek ani sivěnka nevěděli, co teď. Sluníčko putovalo po nebi a začalo se blížit k západu a oni stále ještě seděli na svém místě. Tam je k večeru zastihla kmotra hrdlička. Vida, tady jste. Rodiče už jsou celý vylekaní, že jste se nevrátili ze školy. Co pak vás napadlo tady se schovávat? Snad tu nechcete přenocovat? A honem začala oba popohánět k domovu. Tatínek a maminka byli opravdu celý ustaraní. Když uviděli vrkálka a sivěnku, maminka se k ním hned vrhla. Ale tatínek
se díval přísně. Co pak se stalo, že se vracíte tak pozdě? A tak musela Sivěnka s pravdou ven. Když všecko vypověděla, dala se do pláče. Ona se prý pana učitele bojí a do školy nepůjde. Tatínek se tvářil stále přísně, ale kmotra hrdlička přitiskla Sivěnku k sobě. Nebuď bláhová, holubičko, pan učitel má jen takový silný hlas, ale nikdy nikomu neublížil. Všichni, kdo k němu chodili do školy, na něho rádi vzpomínají a tadyhle tatínek, maminka taky. A tak se Sivěnka uklidnila a tatínek prohlásil, že Vrkálka a Sivěnku pro tentokrát trestat nebude.

Kocour Filipek byl pilný žák, i když trochu neukázněný. Svého souseda, kocoura Zrska, často ve vyučování rozptyloval. Jednou v hodině lovení myší vyprávěl Filipek šeptem Zrskovi. Včera jsem ti viděl myš, no hrůza. Běžela tak pomalu, až jsem se divil. No tak si ji chytil, ne? Ptal se Zrzek. Prosím tě, budu chytat pomalou myš, ne? To by přece nebyl žádný sport, lhal Filipek. Asi máš pravdu, na to Zrzek. Ale moc Filipkovi nevěřil. Věděl, že se jeho kamarád rád chlubí. A když nemá k chlubení dostatečný důvod, vymyslí si ho. Ale Filipek byl spokojen. Za chvíli šeptá Zrskovi. Víš, co jsem včera našel? Ne, povídej, byl zvědav Zrzek. Klubko vlny, krásné, kulaťoučké klubíčko, kutálí se jedna radost. Stavíš se ze školy k nám? Mohli bychom si s ním hrát? Je, to bude fajn, radoval se Zrzek. A víš co? Vezmeme sebou také Vichříka, Jiskru, Mourka, Sazi, Tlapku a Ťapku. To bude paráda, to bude hra. No nádhera, těšil se Filipek. Kluci, co si to tam pořád šuškáte? Zahřměl učitel Ouško. Už vás chvíli pozoruji a vidím, že nedáváte vůbec pozor. Já se tady namáhám, vysvětluji, jak se mají lovit myši a vy se bavíte. Co budete dělat potom v kocouřích cvičeních? Neulovíte nic? Zlobil se Ouško. Oba kocourci seděli jako opaření. Styděli se. Celá třída na ně hleděla. No pojďte, oba pojďte k tabuli, přikázal Ouško. Předvedete nám lovení myší, tak jak jsem to tu vysvětloval. Zrzek bude dělat myš a Filipek nám ukáže, jak ji chytí. Kocourci přiťapkali k tabuli a Zrzek dělal myš. Filipek bez rozmyšlení skočil, Zrzek se mu však vyhnul a černý kocourek se rozplácl jak dlouhý, tak široký rovnou před tabulí. Všichni spolužáci se smáli až slzeli. Učitel Ouško řekl. Vidíte, nic neumíte. A ty, Filipku, si měl ve vyučování nejvíc řečí. Co pak ti vyprávěl, Zrzku? No řekni nám to, ať se to také dozvíme. Pobídl Ouško svého žáka. Prosím, on, já už nevím, koktal Zrzek. Ale víš, jen si vzpomeň, jinak budete oba po škole. Tohle na Zrzka platilo. Těšil se na hru s klubíčkem a proto řekl, prosím, Filipek povídal, že včera viděl hrozně pomalou myš, ale že ji nechytil, protože chytat pomalé myši není žádný sport. Tak, chytat pomalé myši není žádný sport, opakoval učitel Ouško a pokyvoval udiveně hlavou. Vždyť Filipek by se svými znalostmi nechytil ani tu nejpomalejší myš na světě. To se mi nelíbí, Filipku, tohle tvoje lhaní a vychloubání. Zlobil se učitel. Od této chvíle musíte oba dva dávat ve škole pozor. Jinak vás rozsadím, že na sebe nebudete ani vidět. Místnost je veliká, možností je mnoho. Tak si to dobře rozmyslete. Dodal ještě učitel Ouško. Oba kocourci se zahambeně vrátili na svá místa. Ale pomohlo to. Od té doby se z nich stali pozorní žáci a učitel Ouško z nich měl jenom radost.

Jednoho dne přišla do Kuňčiny třídy paní učitelka Skákálka s velkou novinou. Řekla: milé děti, za 3 dny pojedeme do školy v přírodě. Teď vám rozdám seznam věcí, které si musíte vzít sebou. A prosím, abyste mi brzy přinesli podepsané přihlášky. Učit se v přírodě. To bylo něco. Děti se nemohly dočkat, až vyjedou. 3 dny rychle uběhly a děti už seděly v autobuse, který je měl dovést do Černého lesa k tůnice čolků. Tam bylo krásně. Čolci tam sice už nebyli, ale za to voda tak čistá, jako zrcadlo. V trávě kolem kvetla spousta kytiček a les dával příjemný stín. Dopoledne se děti učily a odpoledne se věnovali různým hrám. Byli už týden na novém místě, když všichni dostali nenadálou návštěvu. Jirka Tulák se přijel na kole podívat, jak se žáčci mají. Děti zrovna chystali dříví na táborák, a tak se Jirka rozhodl, že s nimi zůstane a vyspí se jen tak venku pod širým nebem. Když se rozhořel táborák, děti si posedali kolem a opékali si buřty, zpívali a vyprávěli si. V jednu chvíli paní učitelka ukázala k obloze a řekla: děti, vidíte ty miliony hvězdiček? Ani jedna nám nespadne na hlavu. Jak pěkně svítí. A měsíček je tak jasný, že je i v noci dobře vidět. To pán Bůh tak zařídil. Zařídil i to, aby sluníčko bylo od země právě jen tak daleko, aby zde nebyla ani věčná zima, nebo aby se zase všechno nespálilo a nezhořelo. Jak je pán Bůh dobrý a laskavý, že nám dal sluníčko, které hřeje právě tak akorát. A dává všem zdraví a sílu. Kdo má čisté srdce, může se domluvit se všemi zvířátky, ale i se vším, co v přírodě je. Příroda hovoří, ale jen někdo si s ní může povídat. Protože každý nemá čisté srdce. Když pak odešli všichni spát, říkal se Jirka Tulák: co já? Mám čisté srdce? Nevím. Pan profesor přece říkal, že žádný pán Bůh není. Pak ho ale napadlo. Co když pán Bůh je? Ale pan profesor nemá čisté srdce. Přemýšlel, uvažoval, ale nic ho nenapadlo. Žabky už spaly, když Jirka lezl do svého spacího pytle a ještě si pobrukoval. Zítra si o tom musím s někým promluvit. Zítra to zjistím. Šeptal si, než usnul.

Kristýnka se ve škole učila také psát. Dříve než psala první písmenka, učila se pěkně dělat různé vlnovky, kruhy, vlnky, obloučky, smyčky a čáry. Teprve později paní učitelka začala děti učit psát písmenka. Rozdala jim také písanky, kde byla písmenka, a pak i slova a dokonce celé věty krásně předepsané. Kristýnka se snažila mít úkoly v pořádku. Sešity se vždycky těšily, když je dávala ke mně domů do aktovky, jak je paní učitelka pochválí.

Jednou, když Kristýnka dopsala poslední stránku prvního sešitu, ozvalo se: no to by se mohlo oslavit. To řekly desky na sešity a slabikář hned zvolal: jasně, uděláme oslavu. Sešit má vlastně něco jako narozeniny, když je dopsaný. Ostatní také souhlasili. Já, aktovka, jsem řekla, že mám v malé boční kapse zapomenuté lízátko a to by mohl být dárek pro sešit. Pastelky ho pěkně zabalili do papíru, který pokreslili barevnými srdíčky. Když jsme se večer sešli, tvářili se všichni nějak slavnostně. Sešit měl pěkně urovnané listy, guma byla čistá, pastelky a tušky se usmívaly, učebnice neměly oslí rohy. Hned jsme sešitu popřáli. Měl z dárku radost. Říkal, že ten krásný papír se srdíčky si založí k sobě doprostřed a že lízátko teď všichni sníme. Když jsme tak ulizovali, povídá slabikář: pojďme si zase povídat o pastýři a ovečkách. Jo, povídejme si, souhlasili tušky. Tamto, jak se ta 73. ovečka ztratila, navrhla guma. Ne, ne, o tom, jak je měl pastýř rád a jak je nosil přes rokle, chtěli pastelky. Nebo o tom, jak je všechny zná, řeklo pravítko. Tak ať si vybere sešit, když má narozeniny, navrhlo plnicí pero. Sešit chvíli přemýšlel a pak řekl, že chce o tom, jak pastýř všechny ovečky dobře zná. A tak jsme si začali povídat. Ovečky se vracely z pastvy domů. Jejich pastýř kráčel před nimi. Toho dne byli na krásném místě u potůčku, který přeskakoval přes oblé kameny a bublal si veselou čistou písničku a občas pokropil i nejbližší stébla trávy. Tekl na kraji louky pod lesem, kde byl klid a ticho. Jen stromy šuměly a kromě potůčku zpívali ptáci. Slabý vítr si pohrával se vším, co našel. S lístky stromů a květů, s trávou, s peřím ptáků. Kdyby na toto místo přišel malíř, musel by si namíchat hodně odstínu zelené, aby všechno vymaloval tak, jak to ve skutečnosti bylo. Les byl totiž tmavě zelený, až modrozelený, tráva zase jasně zelená, s některými stébly světlými až do zlatozelena. Listy některých stromů byly zase hnědozelené. Ovečkám se na této louce líbilo, zvláště pastva byla chutná. Některé ovečky pojídaly mladou jetelinku, jiné, především 34. a 57. vyhledávali žluté petrklíče. Mohli tu také odpočívat a napít se. Všeho byl dostatek. Nejraději by tu byli zůstali a spali tady, ale jejich pastýř je v pravý čas každou jménem zavolal a vedl je domů do ovčince. Každou ovečku dobře znal. Když teď kráčel před nimi a jeho ovečky za ním, věděl také o 26. ovečce. Zastavil se a všechny ovečky se zastavily také. Zavolal 26. ovečku, vzal ji do náruče a šlo se dál. 26. ovečka si ráno poranila nohu o kámen. Neříkala sice nic, ale bolelo jí to a určitě by za chvíli byla poslední, protože nemohla jít tak rychle jako ostatní. Teď se vděčně přitulila ke svému pastýři a bylo jí líto, že mu už dříve neřekla, co ji bolí. První, hned za pastýřem, šla 89. ovečka. Spokojeně si ho psala po cestě, protože dnešní den byl krásný a ona měla radost.
ale když viděla, že pastýř vzal do náruče 26. ovečku, hned si pomyslela, to se má, že se nese. Jak přemýšlela dál, začalo jí to vrtat hlavou, až si řekla, a proč nevzal pastýř mě? Že by ji měl raději? Určitě se jen tak dělá, že jí bolí noha, aby se mohla nést. Ale v tom se pastýř otočil k 89. ovečce a řekl jí, 89. ovečko, proč závidíš 26. ovečce, že ji nesu? Až jí srdíčko poskočilo, když to slyšela. Málem jí vhrkly slzy do očí. Teď prosila pastýře i 26. ovečku, aby jí odpustili, že o nich tak špatně smýšlela. Pastýř ji pohladil a ovečka poznala, že jí odpustil. Šli dál. Pastýř kráčel před nimi a nesl 26. ovečku. Celé stádo šlo za ním. 89. ovečka tiše zazvonila na svůj zvonec. Bim bam, bim bam, bim bam, cililink. Když to ostatní ovečky uslyšeli, hned se přidali. Zvonili celou cestu až do ovčince a krajem se ozývalo radostné bim bam, bim bam, bim bam, cililink.

Bylo ticho. Nikdo u mě doma v Aktovce nic neříkal. Všichni jako by byli ještě někde daleko na louce s pastýřem a ovečkami a poslouchali zvonění jejich zvonců. Po chvíli jsme si popřáli dobrou noc a spokojen v srdci jsme šli spát.

Hrozně rád bych cestoval po celém světě, ale nejdál jsem byl jenom u babičky na dušičky. Ale teďka pojedu do Austrálie!

Uplynulo snad 14 dní, kdy začala krutá a nelítostná zima. A z ničeho nic se zvedla vichřice. Zabránila každému, kdo by chtěl jít alespoň na chvíli ven, a tak Anička nemohla běžet za svým kamarádem Jeníkem. Vylezla proto na půdu, že své kamarádce pohádce nakreslí bratříčka, aby na světě nebyla tak docela sama. Vzala do ruky tušku, připravila si papír, jenže jakmile nakreslila několik klikyháků, malování jí omrzelo. Začala si hrát na školu a na doktora, na obchod, rodinu a na nemocnici, ale znáte takové dny, kdyby psa nevyhnal a lidé mají špatnou náladu. Zkrátka Anička byla rozmrzelá a nebavilo ji vlastně vůbec nic. Jenže v takových chvílích se nemá nic slibovat. Anička slíbila, na slib zapomněla, sedla si ke schodům a začala házet své barevné tušky jako docela nevychované a rozmazlené dítě dolů. Au, volala červená pastelka. To bolí, plakala žlutá. A tuhy schované uvnitř jejich křehkých tělíček praskaly jedna po druhé. Nezapomeň, že jsi mi slíbila bratříčka, připomínala pohádka. Abych nebyla na světě docela sama. Ale holčička jakoby neslyšela, anebo nechtěla slyšet, házela tuškami hlava nehlava, a tak se nemůže nikdo divit, že se i klidné a trpělivé tušky skutečně rozlobily. Už toho máme dost, rozhodli se. Doposud jsme Aničku poslouchali na slovo, ale s tím je teď konec. Pohádka neříkala nic, protože byla smutná. V té chvíli vrzly dveře. Přišla návštěva. Tlustá paní v širokém klobouku s umělými třešněmi a svrasklý pán, který se opíral o hůlku s perleťovou rukojetí. Tlustá paní si odkašlala a pán smekl. Dobrý den, vykřikli pan Forejsek a paní Forejsková současně a vyběhli návštěvě v ústrety. S paní v klobouku s umělými třešněmi se vyklubala světoznámá odbornice na dětskou kresbu a z pána s perletivou hůlkou vyrostl její manžel. Rodiče Forejskovi usadili návštěvu na lavici, která pocházela z kostela, a tak, jakmile tlustá paní dosedla, dřevo zaúpělo. Lavice již byla stará. Z kostela ji kdysi vyřadili právě proto, že rušila klid svatostánku. Pan Forejsek si rychle odkašlal, aby překryl úpění nábytku, a maminka začala hledat. Co? Kresby malé Aničky. Paní v klobouku s umělými třešněmi přijela právě kvůli nim. Proslechlo se až k jejím vznešeným uším, že Anička by mohla být veliký talent, a tak se přijela přesvědčit na vlastní oči. Ale jako s udělání nemohli najít jedinou kresbu. Zřejmě všechny spálili, jejich dceruška jich nakreslila každý den tolik a s vánočním úklidem jde všechno stranou. Nevadí, pokusila se paní o laskavý tón. Vždyť nám vaše holčička může nakreslit něco přímo před našima očima. Ano, vykřikl tatínek a byl rád, že se záležitost nějak vyřešila. Vynikající nápad, zvolala maminka, přivedla Aničku a malování mohlo začít. Anička uchopila první pastelku, posadila se vedle tlusté paní na dřevěnou kostelní lavici a začala malovat. Nejdříve nakreslím tatínka a maminku.

Jirunku. Řekla důležitě. Dobrá, kývla paní hlavou. Nakresli tatínka a maminku. Pán jen usrkl kávy, kterou maminka pohotově uvařila a přivřel oči jako kocour, který přemýšlí. Ale co se nestalo? Ať holčička malovala, jak malovala, nedokázala nakreslit jediný kroužek, jediné kolečko, jedinou pořádnou čáru. Jak mohla tedy nakreslit něco tak složitého, jako je tatínek s maminkou? Ta ostuda. Horký pot ji polil od hlavy k patě, ale ať se snažila, jak chtěla, malovala jako miminko, které drží tušku v ruce poprvé. To je maminka? Nedůvěřivě štěkla tlustá paní a zatřásla umělými třešněmi. Anička raději mlčela. Ničemu nerozuměla. Do očí ti vstoupily slzy a dostala strach, že se jí návštěva vysměje. Zkusím namalovat něco jiného, škytla. Dopadla ale stejně jako předtím. Nic než zmatené čáry a čmáranice. Naše Anička má velkou fantazii, prohlásil tatínek. Pán se ušklíbl. Všechny děti mají velikou fantazii, suše zkonstatoval a přestal se o kresby malé holčičky zajímat. Je hezké, že vaše dceruška ráda maluje, ale pochybuji, že by byla tak veliký talent. Rozhodla paní, vstala z lavice, naposledy zatřásla třeštěmi a odešla, následována svým mužem a ťukáním jeho hůlky s perletivou rukojetí. Maminka byla jako opařená. Tolik stála o chválu tlusté paní v klobouku s umělými třešněmi. Tatínek jen smutně svěsil hlavu a jak bylo u forejsků zvykem, nevystavoval svůj smutek na odiv, ale schoval se s ním do nejzazšího kouta domečku. Kolik námahy museli vynaložit, aby paní světoznámá odbornice na dětské kresby přijela až k ním na Šumavu. Anička sklopila oči, sebrala tušky a utekla zpátky na půdu. Stydila se. Nechtěla plakat před rodiči, tak se rozeštkala až ve společnosti starých krámů, pavouků a jejich malebných pavučin pod stoletými trámy unaveného krovu. Teprve tehdy si všimla nedokresleného panáčka, jenž měl být bratrem její kamarádce pohádce, která byla na světě docela sama, bez rodičů, bez sourozenců. Docela sama. A Anička pochopila. Vzala tušku a začala kreslit. Najednou všechno zase šlo. Nohy, ruce, hlava, kabátek a botičky, červená čepice, protože venku je veliká zima. Co jste mi to provedli? Pohledla na své barevné tušky. Nemám vás ráda. My víme, odpověděli přesmutně tušky. Anička setřela slzy a zadívala se na jejich štíhlá tělíčka všemožných barev. Co víte? Že nás nemáš ráda. Odsekla modrá, našpulila uraženě pusinku a otočila se k holčičce zády. Protože kdybys nás měla ráda, pokračovala žlutá, neházela bys s náma z půdy dolů. A stejně jako modrá se otočila k Aničce zády. A to jenom proto, že venku řádí sněhová vichřice. Ty nemůžeš běhat s jeníkem po kopcích nebo sáňkovat na strání, dodala červená. Polámala si nám všechny tuhy. A až nás budeš chtít ořezat, sama uvidíš, jak si nám ublížila, řekla hnědá. Opatrně se posadila a složila ruce do klína. Tušky domluvili. Co chtěli říct, řekli. Víc nepromluvili. Marně se holčička snažila, aby promluvili podruhé. A tak za nějaký čas nevěděla, jestli tušky mluvili skutečně, anebo jen v jejich představách a snech. Ale jedno věděla docela určitě. Že se s tuškami nehází, ani když za okny řádí sněhová vichřice, a když někdo někomu slíbí dárek pro radost, neměl by na něj zapomínat.

Copak není on tvůj otec? Vždyť mu patříš, on tě učinil a zpevnil. 5. Mojžíšova, 32.6. Víš, kdo je to vynálezce? Vynálezce je ten, kdo vymyslel něco, co předtím ještě nikdo nevymyslel. Například Johannes Gutenberg. Před 550 lety přišel na to, jak se s pomocí písmenek odlitých z kovu dají tisknout knihy. Nebo jiný vynálezce, Rudolf Diesel, asi před 150 lety vymyslel motor a ve stejné době v Americe Thomas Alva Edison vynalezl elektrickou žárovku. Bratři Wrightové, kteří pocházeli také z Ameriky, zase sestrojili první letadlo. Všichni tito vynálezci vymysleli nové a užitečné věci. Ale tím největším světovým vynálezcem je Pán Bůh sám. Cože, ty mi nevěříš? Aha, tak ty si myslíš, že Bůh nesestrojil žádný stroj? Máš pravdu, Bůh netvoří stroje. On stvořil vodu, vzduch a zemi a také všechny ty stromy, květiny a zvířata. A když toto vše krásně vytvořil, řekl si, teď vytvořím bytost, která se bude starat o všechno, co jsem vytvořil. A protože je to velmi důležitý úkol, musí vypadat podobně jako já. Tak Bůh vymyslel člověka a dal mu jméno Adam. A aby se Adam necítil tak sám, stvořil mu ještě ženu, která dostala jméno Eva. Adam a Eva byli největší ze všech vynálezů. Aha, ty si teď určitě říkáš, že Adam s Evou nebyli žádným vynálezem, vždyť vynález je jen nějaký stroj, ale považ. Nefunguje člověk také trochu jako stroj? Má například pumpu, která čerpá krev? Tato pumpa se jmenuje srdce. Pak má také měch, který mu umožňuje dýchat. Ten jsme nazvali plícemi. A kromě těchto přístrojů má člověk ještě celou řadu jiných zařízení, které nazýváme orgány. Ty máme proto, abychom mohli jíst, pít, běhat, skákat, spát, přemýšlet a mluvit. A všechny tyto lidské přístroje jsou tisíckrát dokonalejší než všechna letadla, telefony i žárovky. Právě proto je Pán Bůh tím největším a nejúžasnějším vynálezcem. Když Bůh tvořil člověka, nechtěl mít jenom nějaký dokonalý stroj, ale také někoho, kdo ho bude mít rád a koho sám bude moci milovat. Proto vdechl Adamovi a Evě život a byl to ten největší vynález na světě.

0: Ježíš byl učitel. Ježíš přišel, aby se stal naším spasitelem. Přišel však také, aby byl naším učitelem. Ježíš neučil ve škole, učil venku pod širým nebem. Někdy se třeba posadil do trávy na nějakém kopci a učil lidi, kteří se posadili kolem něj. Jindy zase seděl v lodičce na jezeře a lidé stáli na břehu a poslouchali ho. Někdy stál také v chrámě a učil lidi, kteří se tam přišli poklonit Bohu. Často se lidé nahrnuli kolem něj, když procházel ulicemi města nebo po cestě mezi poli, a on k ním mluvil při chůzi. Ježíš neučil lidi číst a psát. Učil je něco daleko důležitějšího, to nejdůležitější na světě. Učil je znát Boha. Vyprávěl jim o Boží lásce. Pomáhal jim rozpoznat ten strašný hřích, který máme hluboko v srdci. Řekl jim, že přišel za náš hřích umřít, abychom se mohli stát Božími dětmi. Řekl jim, jaký trest čeká všechny, kteří nedají na Boží volání. A vyprávěli jim také o tom, že se Bůh chystá stvořit novou zemi, na které už nebude vůbec žádný hřích. A lidé ho tak rádi poslouchali. Kamkoliv šel, tam ho následovali. Někdy jich seděli na kopci celé tisíce a Ježíš jim vyprávěl o Božím království. Také malé děti ho rádi poslouchali. Někdy si je bral na klín nebo si je k sobě přitiskl. Měl je rád. Ale nejraději Ježíše poslouchali lidé chudí, nemocní, opuštění a takoví, kteří věděli, že jsou opravdu moc hříšní. Mysleli si, že je nikdo nemá rád, ale teď zjistili, že je Ježíš rád má. Ježíš jim říkal, že musí svá srdce dát Bohu a už nehřešit. A oni, když viděli, že je má Ježíš rád, opravdu už hřešit nechtěli. Chtěli byste, aby byl Ježíš také vaším učitelem? Však on vaším učitelem bude. Bude vaším učitelem, až si budete číst jeho slova v Bibli. Je vaším učitelem, když si jeho slova čtete v knížce s biblickými příběhy. Je vaším učitelem, když chodíte v neděli do shromáždění a do nedělní školy, protože váš kazatel a váš učitel z nedělní školy vám také vyprávějí, co Ježíš říkal. A ta jeho slova jsou nádherná. Petr byl jeden z Ježíšových učedníků. Chodil s Ježíšem každý den a poslouchal, co říká. A dobře věděl, že tak úžasného učitele ještě nikdy nikdo neslyšel. Jednoho dne řekl Petr Ježíši:
1: Pane, ty máš slova věčného života. Jan 6:68. A pojďme si nyní povídat. Kde byla Ježíšova škola? O čem učil? Proč byl Ježíš ten nejúžasnější ze všech učitelů? Můžeme si přečíst z Matoušova evangelia z 5. kapitoly 1. až 8. verš. Když spatřil zástupy, vystoupil nahoru. A když se posadil, přistoupili k němu jeho učedníci. Tu otevřel ústa a učil je. Blaze chudým v duchu, neboť jejich je království nebeské. Blaze těm, kdo pláčou, neboť oni budou potěšeni. Blaze tichým, neboť oni dostanou zemi za dědictví. Blaze těm, kdo hladovějí a žízní po spravedlnosti, neboť oni budou nasyceni. Blaze milosrdným, neboť oni dojdou milosrdenství. Blaze těm, kdo mají čisté srdce, neboť oni uzří Boha. Milý nebeský Otče, děkujeme ti, že jsi poslal Ježíše, aby byl naším učitelem a nechal nám tu taková krásná slova života. Prosíme, dej, ať dobře posloucháme, když slyšíme jeho slova. A ať je nosíme v srdci, abychom proti tobě nehřešili. Amen.

Je to tak, děti. Všichni i zvířátka se vlastně celý život učíme. My lidé nejprve doma, potom ve škole a pak novému zaměstnání a dalším věcem, které potřebujeme nebo chceme v životě umět a dokázat. No, musím vám říct, není toho málo, ale vždyť na to máme dost času a můžeme zvládnout každý den kousek a zkoušet, jak nám to jde. Ať se vám to daří, děti, ať vás učení nových věcí baví a o tom, co vás při učení zaujalo, se můžete podělit i s námi. Napište nám. Mějte se krásně v novém školním roce. Ahoj!

0: M, Radio 7, CZ. Křesťanské rádio ve vašem mobilu nebo tabletu. Online poslech celodenního vysílání, podrobný programový přehled, zvukový archiv pořadů, novinky z redakce a další. Kompatibilní se širokou škálou zařízení. Poslouchejte doma, venku, na cestách, kdekoliv. Biblické vyučování, hudební pořady, rozhovory se zajímavými hosty a mnoho dalšího. To vše na mradio7.cz. Rádio 7. Rádio, které nemyslí za vás.
1: S 18. hodinou začíná večerní vysílání Rádia 7. U mikrofonu je s vámi v úterý 8. září Pavel Kol. Teď je tu prostor pro Jirku Zdráhala a pořad Bible Guide a poté projdeme i pořady, které nás čekají až do dnešní půlnoci. Dobrý poslech.
2: Bible Guide, váš průvodce Biblí.
3: Daniel, 6. kapitola. Tato kapitola nás přenese do doby, kdy Peršané společně s Médy obsadili babylonskou říši. Vlády v oblasti města Babylonu se ujal médský král Darjaveš. Za jeho vlády získal Daniel opět velmi vysoké postavení a král se jej dokonce chystal povýšit na hlavního správce celé oblasti kolem Babylonu. Ostatní úředníci ale na Daniela žárlili a nastražili mu léčku. Přesvědčili krále, aby vydal zákon, že se musí všichni klanět králi. Daniel pak mezi vezíry a satrapy natolik vynikal svým vzácným duchem, že mu král zamýšlel svěřit celé království. Vezíři a satrapové se proto snažili najít na Danielově vládní službě nějakou chybu. Nemohli ale žádnou chybu ani nedbalost najít, protože byl spolehlivý a žádného pochybení ani nedbalosti se nedopustil. Nakonec si ti muži řekli, na toho Daniela nikdy nic nenajdeme, leda by se to týkalo jeho náboženství. Takoví by měli být i křesťané, spolehliví ve svých závazcích, tak, aby na nich mohl být vidět Kristus. O tom psal apoštol Petr. Milovaní, jsme tu jen cizinci a přistěhovalci, a tak vás vyzývám, zdržujte se tělesných žádostí, jež ohrožují duši, a veďte mezi pohany poctivý život. Místo, aby vás pomlouvali jako zločince, ať raději oslavují Boha v den navštívení, protože viděli vaše dobré skutky. Někdy ale naše dobré skutky způsobí nenávist, jako se to stalo v případě Daniela. Úředníci navrhli králi trest pro toho, kdo se bude během měsíce modlit k někomu jinému než ke králi. Trestem nebyla pokuta, ani ztráta pracovního místa. Trestem byla smrt. Úředníci chtěli Daniela nechat zabít. Každý, kdo by se v příštích 30 dnech modlil k jakémukoli bohu nebo člověku kromě tebe, králi, bude hozen do lví jámy. Toto nařízení nebylo pro obyvatele, kteří se klaněli a uctívali mnoho různých bohů, nijak zásadní. Pro Daniela to ale zásadní bylo, protože podle Mojžíšova zákona se měl člověk klanět pouze jednomu bohu. Daniel se během svého dlouhého života v nebezpečném prostředí vysoké politiky naučil spoléhat na Boha. Proto nás nepřekvapí, že na svého Boha se Daniel spolehl i v této situaci. O tom čteme. Když se Daniel dozvěděl, že byl vydán takový předpis, šel domů, kde měl v horní místnosti okna otevřená směrem k Jeruzalému. Třikrát denně tam poklekal, aby se modlil ke svému Bohu a vzdával mu chválu tak jako předtím. Úředníci Daniela sledovali a okamžitě králi oznámili, že porušuje zvláštní nařízení, které nedávno prosadili. Král si pozdě uvědomil, že ho takto jeho úředníci úskokem zneužili proti Danielovi. Čteme. Když to král uslyšel, velice se zarmoutil. Rozhodně chtěl Daniela zachránit a usiloval o jeho záchranu až do západu slunce. Tehdy se ale ke králi znovu nahrnuli ti muži a naléhali na něj. Pamatuj, králi, že podle zákona Médu a Peršanů nemůže být žádný královský edikt ani rozkaz změněn. Král byl, kvůli povinnosti dodržet vlastní zákon, nucen Daniela potrestat. Nechal ho uvrhnout do podzemního lvího výběhu. Předtím ale Danielovi řekl: kéž tě tvůj Bůh, jemuž věrně slouží, zachrání. Potom se král odebral do paláce, odmítl jídlo i obvyklé radovánky a celou noc nespal. A Bůh, k radosti krále, Daniela ochránil. Ráno hned za úsvitu král vstal a spěchal ke lví jámě. Jakmile se k ní přiblížil, zavolal sevřeným hlasem na Daniela: Danieli, služebníku živého Boha, dokázal tě tvůj Bůh, jemuž věrně slouží, zachránit před lvy? Ať žiješ, králi, na věky, odpověděl mu Daniel. Můj Bůh poslal svého anděla, aby těm lvům zavřel tlamy. Vůbec mi neublížili, neboť jsem byl před Bohem shledán nevinným a ani tobě, králi, jsem neprovedl nic zlého. Král se velice zaradoval a hned přikázal, ať Daniela vytáhnou z jámy. Když ho z té jámy vytáhli, nenašli na něm ani škrábnutí, protože věřil ve svého Boha. Dariaveš pak nechal lvům předhodit ty, kteří tento úskok vymysleli. Kapitola končí dopisem, který nechal král rozeslat po svém království. Hojný pokoj vám, tímto nařizuji, aby všude, kam sahá má královská moc, lidé s bázní a chvěním ctili Danielova Boha. Neboť on je Bůh živý, on trvá na věky, jeho království se nezhroutí a jeho vláda nikdy neskončí. On umí vysvobodit a zachránit, on koná divy a zázraky, jak na nebi, tak i na zemi. On Daniela zachránil ze spáru lvích. A Danielův Bůh dokáže zachránit i nás.

S Jiřím Zdráhalem poznáváme Bibli a její poselství každý všední den v 8 a 18 hodin. Zítra budeme pokračovat 7. kapitolou Danielova proroctví.

Nahlédněme do pořadu pro další hodiny, které nás čekají. Nejméně tři boží zásahy prožil ve svém dětství Josef Mikeš. Vyléčení z těžké nemoci, poznání vlastního selhání skrze krádež a zradu kamarádů i otázky spojené s životem po smrti. Při pozorování pohřebního průvodu. O tom, jaká boží pozvánka jej provází celým životem, uslyšíte v relaci s Bohem od 18.30. V Kanafásku budeme pokračovat ve čtení z knížky Petry Štarkové Můj brácha Tornádo. Dnešní vyprávění v podání Sáry Soldánové ukáže, že Jonáš z ADHD sice často působí katastrofy, překvapit může ale nečekaným způsobem. Setkání s psychologem Markem Macákem v pořadu Uši k duši, věnované začátkům, slibuje více než jen povzbuzení k tomu začít a pak vytrvat. O tom, jak potřebná je citlivost v začátcích a jak jednoduché je někdy to, co se začíná minout a nevidět, bude řeč v prvním setkání, které naladíte ve 7:45. Svatba Beránkova je událostí, ke které se církev upíná po celou dobu své existence a již dojde naplnění na konci velkého soužení. Čtení z knihy Zjevení na toto téma i komentář teologa Johna Vernona McGeeho v přednesu Pavla Vopaleckého si můžete poslechnout v pořadu Světem Bible 15 minut po 8. večerní. Jak moc s námi hýbe, co si o nás myslí druzí? Jak sladký je respekt, jak hořké odmítnutí? Co je v srdci toho, když jsou lidé velcí, ale Bůh se zdá malý? Otázky můžeme zkoumat s Alešem Navrátilem, kazatelem církve bratrské, který hovořil k účastníkům Broadfestu. Přednášku zachytíte v akademii po 9. večerní. Ve čtení na pokračování se dnes, 15 minut po 22. hodině, rozloučíme s životním příběhem baptistického kazatele a špičkového tenisty Miloše Šolce, který zemřel v úctyhodném věku 86 let v roce 2007. Stromy jsou nejen krásné, jsou také neodmyslitelnou a důležitou součástí světa, ve kterém žijeme. A možná vás překvapí, že i v Bible je hodně odkazů a příkladů, které se stromů dotýkají a nesou velmi hlubokou výpověď o Bohu samotném. Poklady z archivu v 11 večer připomenou rozhovor se starozákonníkem Janem Hellerem. Tolik z dnešního výhledu na pořady a za chviličku tedy relace s Bohem. A teď Matt Redman.

oslavujme Boha všech zástupů. S Mattem Redmanem jsme mohli nahlédnout do textů Izajáše 26. kapitoly knihy Zjevení či knihy Job.

Prosba o otevřené srdce s Lucy Grimble krátce před 6:30. Za touto písní od skupiny Adonai se ukrývá příběh s Bohem, a ve kterém vystoupí nebo přinese své setkání, hledání, život s Bohem Josef Mikeš.

0: Život jednou skončí. Co bude potom? Tuhle otázku si kladl také Josef Mikeš, jehož příběh natočila pro Rádio 7 Bohdanka Medřická.
1: S Bohem na cestě životem.
2: Dobrý den, jmenuji se Josef Mikeš a pocházím z malého města v západních Čechách. Chtěl bych vám něco říct o tom, jak mě Bůh v životě hledal, jak jsem uvěřil a přijal Pána Ježíše. Já jsem vyrůstal v rodině věřících rodičů. Rodiče do Gdyně, do toho malého města v západních Čechách, přišli z jižních Čech. Přišli do domku, kde byl byt vlastně součástí pekárny. Můj otec byl pekář a tak zde v tom domku, v té pekárně, začal provozovat pekařskou živnost. Tato věc měla v pozdější době souvislost s tím, jak přišlo evangelium do naší rodiny. Ty začátky po válce v tom roce 47, kdy tam se přistěhovali, rodiče neměli vůbec snadný, jak vím z jejich vyprávění, ale Bůh kolikrát zasahuje do situací v našich životech, takže si to ani neuvědomujeme. Takovým prvním božím zásahem do mého života bylo, když mě bylo asi 3 roky, tak jsem onemocněl střevním katarem. Tehdy těch léků moc nebylo. Rodiče už opravdu nevěděli, jestli mě zachrání. A tak božím řízením jsem se dostal do Prahy na kliniku, kde jsem byl léčen. Ale teprve v pozdější době jsem si uvědomil, že to byl takový boží zázrak v mém životě. Měl jsem asi hodně na kahánku. Tak to byl první boží zásah. Rodiče moji byli ohledně náboženství katolického vyznání a vodili nás, mě a mýho staršího bratra, od malička do kostela. Takže o Pánu Bohu jsem měl povědomí od dětství, věřil jsem v něj a taky proč ne, když věřila mamka, věřil starší bratr a spousta mých spolužáků. To byla tehdy doba v těch 50. letech, že dobrá polovina spolužáků běžně chodila do kostela. Byli to většinou z vesnických domácností a chodili jsme na náboženství. Pamatuju si, že ten pan farář byl takový milý, příjemný člověk. Za účast na nedělní mši nám do sešitku vždycky dal takový razítko s obrázkem. Byl oblíbený u dětí a také lidi ho měli rádi a tak asi z toho důvodu byl brzo ze Gdyně přeložen někam jinam. Ty návštěvy kostela

tam asi úplně málo, ale jednu takovou věc si dobře pamatuju dodnes. My jsme s kamarády měli takzvaný party. Jednou z činností té party bylo shromažďování válečných pokladů. Helmy, dýky a bajonety, munice, kolikrát i nějaký revolver. A tehdy v těch hospodářských staveních byla součástí toho komplexu stodola. Stodola se nacházela většinou za dvorem, směrem do zahrady, a ve spodní části té stodoly byly uskladněny nějaké ty zemědělské techniky, žebřiňáky, pluhy, a v té horní části, které jsme říkali na vodr, tak tam byl veliký sklad sena, zásoba sena pro dobytek. A to bylo ideální místo pro to, aby jsme tam si dělali různé chodbičky v tom seně nahoře a takzvané bunkry. Tady v těch bunkrech se uchovávaly ty poklady, co jsme různě po půdách a různých domech našli ještě. A stalo se, že jednou jsem se vypravil do těch skrýše a vzal jsem tam nějakou helmu a nějaký bajonet. Kluci na to brzo přišli a těch možností, kdo to vzal, bylo taky málo, takže já jsem musel s pravdou ven. Tenkrát jsem si uvědomil, že to byla krádež. Že to byla hlavně zrada těch kamarádů. Hrozně jsem se styděl a omluvil jsem se jim za to, ale vím, že tehdy ten vztah k těm kamarádům už se nikdy, ta důvěra se už nikdy úplně neobnovila. Prostě jsem v životě okusil to vlastní selhání, to, že jsem zradil. To byla jedna taky z takových situací, kdy jsem zjistil, že nejsem úplně dokonalý. Pamatuju si jednu situaci, kdy mě taky pán Bůh zastavil. Stál jsem na chodníku, čepici v ruce, a přede mnou procházel pohřební průvod. Černý prosklený vůz s rakví tažený konmi, před tím vozem ministrant s křížem a pan farář, za vozem smuteční průvod. A já jsem to tak sledoval, tehdy jsem to tak moc možná nechápal, ale ten obraz se mě dodnes vryl do paměti a vyvolává ve mně takovou otázku. Život jednou končí. A co bude potom? Moje mamka byla duše velice toužící dozvědět se víc o božích věcech. Kolikrát mě vyprávěla, že vždycky v kostele vzlížela k oltáři a chtěla se víc dovědět o Bohu. Když jednou byla nemocná doma, tak ji přišla navštívit věřící sestra, která byla právě zaměstnaná v naší pekárně. A ta sestra jí vyprávěla o svém obrácení a o oběti Pána Ježíše za naše hříchy a vyprávěla jí o té dostatečnosti této oběti pro naše spasení. A navštěvovala jí víckrát naše mamy, to velice nasávala do sebe ty slova, to její svědectví. Ta sestra jí dala Bibli a vlastně tímto způsobem přišlo evangelium do naší rodiny. Maminka nám začala číst Bibli a začali jsme chodit do takového domácího sejítí, do jedné věřící rodiny, která tam bydlela. A při jedné takové návštěvě jednoho bratra z Plzně jsem poslouchal a cítil jsem, že ke mně Pán Bůh nějakým způsobem mluví. Ten bratr uměl velice poutavě vyprávět a tak bylo cítit, že z něj mluví Boží slovo. Vyprávěl, že Pán Ježíš jednou zase přijde a vezme si ty, co mu patří, k sobě. Mluvil o těch božích příbytcích, kde v Janově evangeliu se o tom mluví, že v domě Otce mého

přebytkové mnozí jsou. Jduť, abych vám připravil místo, a když připravím, zase přijdu, poberu si vás, abyste, kde jsem já, i vy byli. To nějakým zvláštním způsobem na mě hodně silně zapůsobilo, a když ten bratr to vyprávění skončil a loučil se s náma, tak mě řekl, tak co ty, Pepo, už si přijal Pána Ježíše, už mu patříš? Byla to taková otázka na tělo. Asi jsem tenkrát mu něco řekl, že asi, že věřím v Pána Ježíše, a nebo jsem pokrčil rameny, ale doma jsem o tom hodně přemýšlel. A dal jsem si jednu takovou jednoduchou otázku. Co bude se mnou, když přijde Pán Ježíš? Vezme si mamku a bráchu, a co já? Já tady zůstanu. Tak jsem cítil, že musím udělat nějaké rozhodnutí. Ta slova mě hodně zneklidňovala. A tak v noci jsem poklekl k posteli a modlil se k Pánu Ježíši. Pane Ježíši, já bych chtěl být jednou v těch tvých příbytcích s tebou. Já tě vyznávám svoje hříchy. Pane Ježíši, já chci být tvoje dítě. Chci být tvůj, chci být tím, koho si vezmeš jednou sebou. Nechci tady zůstat. Prosil jsem Pána Ježíše za odpuštění a děkoval za jeho oběť. Velice se mě ulevilo. Druhý den jsem to doma oznámil a tak jsem se vlastně dostal na cestu za Pánem Ježíšem. Do toho vztahu s ním jsem dostal pokoj a i když jsem všemu nerozuměl, tak to pro mě bylo veliká úleva. Bylo mě tehdy asi 14 let. V té době jsem měl dva kamarády, se kterými jsme podnikali výpravy do přírody. Já jsem v té době byl velice nadšený pro ideály těch foglarových hochů od Bobří řeky, sitnových dvoudivochů a skautských klubů a různých dobrodružných výprav. Ono, když čtete ty foglarová slova, pojď se mnou tam, kde nebe je vysoké a modré a kde oblaka bílá rychleji než jinde plují. Slyšíš tu píseň větrů v korunách stromů, slyšíš tu píseň dálek závratných, jak záře zapadajícího slunce stéká po kmenech stromů a večer ohně táborové zahoří a vůně pryskyřice tě omámí. Do tmy zasvítí světlo táborových ohňů a vyvolá v tobě pocity, které otřesou tvou duší. Tak to jsou takové slova z těch Faglarových knih, které mě nesmírně nadchly. A opravdu s těma dvěma chlapcema, kamarádama, jsme tady ty věci prožívali a rozuměli jsme si strašně, ale když jsem začal se zmiňovat o Bohu, tak jsem u nich nenacházel žádnou takovou reakci. Sám potom v pozdější době jsem cítil, že v těch Foglarových ideálech mě něco chybělo. Na konci 9. třídy jsem dostal možnost být týden na chatě v Tasově s brněnskou mládeží. Si pamatuju, že mě tenkrát překvapily tam dvě věci. Já jsem tam přijel naprosto jako neznámý kluk mezi ně a ačkoliv mě neznali, tak mě velice milé nebo přátelsky přijali mezi sebe jako svého kamaráda. Tak vedle volejbalu a různých stopovaček a plavání v řece, která tam byla blízko, a spousty legrace jsme tam užili. Jsme taky zpívali křesťanské písně a měli duchovní chvilky. A to byla věc, která mě velice překvapila. Bylo to pro mě něco novýho a hodně takový povzbuzující. Prostě takový ten vztah, že ty moji vrstevníci, moji kamarádi, berou ten duchovní život tak přirozeně, modlí se vlastníma slovama, chválí Pána Ježíše písněma a
Přitom nejsou vůbec nějak zasmušilí nebo převážnělí. Prostě z nich dýchala taková lehkost a radostnost. A pak jsem si po delší době uvědomil, že to byla právě ta věc, to ono, co mě předtím chybělo v těch předchozích letech. A docela jsem si to pak uvědomil. Pojď se mnou tam, kde nebi vysoké a modré. Pak jsem si uvědomil, že to neříká Foglar, ale to mě říká Pán Bůh, pojď se mnou. On byl ten, kdo to všecko stvořil, a on mě zve do té úžasné přírody, do těch dobrodružství, které on pro nás připravuje každý den. A bylo to pro mě velice vzácný, pojď se mnou, to boží pozvání. A tak jsem byl za ten týden s tou brněnskou mládeží moc vděčný. To byl další taková situace, kterou mě určitě Pán Bůh připravil. Měl jsem hned po absolvování té 9. třídy možnost přijít do velkého shromáždění v Brně. V tom mým městě byla velká přádelna, a aby si zajistili pokračování noví pracovníky, který potřebovali, tak vysílali studenty na průmyslovku do Brna. Tehdy v Čechách nebyla vlnařská přádelna nebo vlnařská průmyslovka na jiném místě než právě v Brně, a tak jsem se dostal do Brna na průmyslovou školu. Podmínka potom byla po absolvování té školy nastoupit do té továrny na několik let. Protože ta vzdálenost byla dost velká ze západních Čech do Brna, tak jsem v září nastoupil do školy a domů se člověk dostal až někdy na Vánoce. Takže když jsem přišel do shromáždění na Šámalově, tak to byla pro mě vlastně taková druhá rodina. Našel jsem tam takový rodinný přijetí právě jako mezi mládeží v Tasově. A když jsem začínal, tak jsem bydl na internátě. Ten domovní řád nařizoval být do 20 hodin večer doma. A tak, abych mohl být přítomen na těch večerních shromážděních, tak jsem si potom brzy našel ubytování na privátě. Takže jsem potom mohl i chodit skoro na každý shromáždění v týdnu.

Já jsem se předtím už zmiňoval o tom, že moje mamka a později i taťka byli lidi, kteří velice toužili po duchovních pravdách. Možná, že něco z toho zůstalo ve mně, ale já myslím, že to má každý věřící člověk, že má takovou touhu se něco víc dozvědět o Pánu Bohu. A v těch našich venkovských domácích zborečkách to probíhalo tak, že jsme si vlastně půjčovali různé opisované úvahy, třeba překládané z němčiny nebo angličtiny, a byly opisované na stroji. Jak se blížil rok 68, tak se sice začala ta situace mezi státem a křesťany trochu uvolňovat, ale stále byl mezi námi takový hlad po duchovní literatuře, která se nesměla legálně vydávat. Tak moje první ušetřené peníze v Brně jsem věnoval na koupi psacího stroje. Pomohla mě s tom jedna děvče z mládeže, která byla zaměstnaná ve zbrojovce, kde se vyráběly psací stroje. A takže jsem koupil psací stroj a něco z těch pokladů duchovní literatury se začalo opisovat. 10 průklepáků, 9 kopíráků a už jsme opisovali. Ty první takové věci jsem získával od sestry Zemanové, která měla pokladnici obrovskou knihovny. A tak v dnešní době internetu a rádia, TVR a množství vydávané literatury, to možná trochu nechápeme. Mám trochu pocit, že jsme přejedení někdy těmi duchovními věcmi, ale tehdy to pro nás bylo velice vzácné. S bratrem jsme koupili také jeden z prvních cívkových magnetofonů, Sonet Duo se to jmenovalo. Byl to asi tak 15 kilo těžký přístroj a když jsme přijeli domů, sešli jsme se na takovém tom domácím shromáždění a poslouchali. Měli jsme z toho opravdu velkou radost, že můžeme přivést něco z velkých shromáždění v Brně nebo z konferencí domů. S nahrávkami nám tehdy hodně pomáhal Petr Zeman, který to měl všechno krásně zorganizovaný a takovou dokonalou fonotéku tam měl. Později se každé shromáždění nahrávalo na sborový magnetofon a tak ta práce pokračovala dál. Jsem Bohu velice vděčný, že mě dal příležitost za několik takových mládežnických pobytů na nivách. Nivy to byla taková samota v kopcích nad Vsetínem, v krásném prostředí. Sice se tam spalo na seně a společenská místnost byla bývalá kůlna, ale to právě byla ta romantika, kterou jsme milovali. Takovou krásnou a zajímavou náplň všemu dal strýček Kořínek a to jeho poutavé vyprávění o Pánu Ježíši. Dokázali jsme ji tenkrát poslouchat několik hodin a s velkým zaujetím prostě rozuměl našim duším. A slova z Bible, které jsme třeba znali z živějška, nám dokázal přiblížit proto naše prostředí v plně novým světle. Prostě takový starý zlato nově ražené. To vyprávěl o božím hledání člověka, obraz hledání ztracené ovce, příběh o Zacheovi, slova Pána Ježíše, syn člověka přišel, aby hledal a spasil, co bylo zahynulo. Takové hledání, které čeká na moji odpověď, na moje hledání. A tak jsem si uvědomil znovu, že ten můj život provází ta boží pozvánka. Pojď se mnou. Pozvánka, hledám tě, kde jsi. A tak domů jsme odjížděli z těch pobytů naplnění. Nedal se odjet nějakým hlubším způsobem duchovně nezasažený. Odjížděli jsme s Pánem Ježíšem, nebyli jsme sami. A tak jsem dostal možnost, to bylo zase takové zvláštní řízení, že řada těch mládežníků, která prožila tady ty pobyty na divách a se kterými jsme se znali, tak v pozdější době
jsme se mohli scházet. Sice jsme se scházeli v Lomnici, v jedné rodině takové, která byla ochotná otevřít svůj dům mládeži, a nebylo to někdy jenom na neděli, ale na celý víkend. A tak jsme se tam sjížděli z různého okolí, ze Sobotky, z Čína, někdy i z Prahy tam přijížděli. A já jsem tam jezdil z Liberce, protože já jsem potom nastoupil ještě na vysokou školu do Liberce, a tak jsem víkendy trávil právě v mládeži tady v té Lomnici. Tady jsem poznal také svou budoucí manželku, ve které mě Bůh dal jeden z největších darů v mém životě. Ve společném životě nám potom Bůh přidal dvě děti, ze kterých můžeme mít radost dodnes. Chtěl bych říct, že ta Boží pozvánka do mýho vztahu s ním je tak strašně mimořádná a důležitá, že každá věc, kterou v životě jsem prožíval bez tohoto vztahu s ním, je taková nějaká neúplná. Něco tam chybí. I když člověk měl období třeba všednosti bez nějakých velkých zážitků, bez božích nějakých zázraků, období takový, kdy jednotvárně každodenně chodí do zaměstnání, čeká nás každodenně stejné úkoly, péče o děti, prostě takový to dobývání ve zdejšího chleba v potu tváře, tak stále se v mém životě ozývalo to boží volání, boží pozvánka, kde jsi, jak to známe z prvních stránek Bible. Adame, kde jsi? Jožko, kde jsi? Hledám tě. Pojď se mnou. Připravil jsem ti situaci, abych si se mnou mohl setkat. To mě provázelo celý život a to mohu vřele doporučit každému. A jak to vím, že o mě Bůh stojí, i když jsem byl selhávající člověk. Jak to vím, že o mě Bůh stojí? Protože dal to nejdražší, co měl, svého syna, aby mě získal, aby mě mohl odpustit hříchy. No a ta pozvánka vlastně platí pro každého.

0: Vy jste mluvil o té pozvánce, boží pozvánce pro každého člověka a že jste na ní tak nějak v průběhu vašeho života odpovídal. Jak vypadá ta odpověď teď? Jak vypadá to vaše chození s Pánem Bohem v těchto dnech?
1: Ta situace v posledních dnech nás vede k tomu, že máme obavy, co bude dál. Možná se víc staráme o to naše zajištění. Když se probudím, tak si uvědomím, Pane Ježíši, ty jsi mě pozval do svého vztahu, ty víš, ty jsi to všechno připravil, můj život, a vím, komu jsem uvěřil, ty jsi mocnější než všechno, co se děje kolem nás, mocnější než ty politikové a lidé, kteří určují jakoby naše osudy. Ty to máš ve svých rukou, jejich srdce jako potůčkové vod jsou tebe, jak čteme v Bibli. A já jsem ti svěřil svůj život a tak taky očekávám i dneska, že půjdu tím dnem spolu s tebou. A že jsi mě připravil situace, rozhovory, to, co mohu někomu říct, kde mohu být užitečný, tak já do toho dne vstupuju s tebou. Děkuju tě za to a prosím tě svým duchem mě veď a dávej mě sílu. Takovýmhle způsobem nějakým si beru každý den boží přítomnost do svého života.
0: Vy jste taky popisoval zážitek, kdy jste jako malý kluk viděl ten pohřební průvod a pokládal jste si otázku, co bude po smrti. Máte na ní teď odpověď?
1: Pán Ježíš mě v tom dal veliký pokoj. On zaslibuje, že kdo věří v něj, bude s ním. Pán Ježíš říká jasně, že je v něm spasení. Že on je tou jedinou cestou, že on je ta jediná pravda i život. A tak jsem mu svěřil svůj život a jsem přesvědčený, že když on řekne, že budu mít věčný život, tak tomu věřím a těším se na nový život s ním.

0: Životní příběh Josefa Mikeše natočila Bohdanka Medřická. Rádi druhým zprostředkujeme i váš příběh o setkání s Bohem. Další je připraven zase v pátek v 11 hodin 15 minut.
1: Jsme nezávislá křesťanská rozhlasová stanice.
2: Spolupracujeme s věřícími z mnoha církví.
3: Přinášíme povzbuzení.
1: Pokládáme otázky na aktuální témata sobě i vám.
2: Vytváříme prostor pro novou perspektivu.
3: Žijeme výhradně z darů posluchačů. Chcete-li, podpořte nás. Více na www.radio7.cz.

S 19. hodinou přinese Rádio 7 v úterý 8. září kanafásek pro nejmenší posluchače. Začteme se do knížky Můj brácha Tornádo a také začneme s pořadem Uši k duši, téma začátku. Buďme na ně citliví. Tolik výhled na tuto hodinku. U mikrofonu je s vámi Pavel Kol. Příjemné poslouchání.

Jen v Bohu se stiší duše má, od něho vzejde mi spása. Jen on je má skála, má spása, můj nedobytný hrad, mnou nikdy nic neotřese. Žalm 62, 2 až 3.

Utíkejme k Bohu, když bojujeme, i když sdílíme své radosti. On nás má ve svých rukách.

Po písničce už zvu všechny malé posluchače, kteří chtějí poslouchat knížku Můj brácha Tornádo. Kanafásek je tu v zápětí.

0: Ahoj holky, ahoj kluci. Tornádo je rychlý vítr, který občas udělá pěknou paseku. Jako Jonáš, Julín, brácha. Jonáš je často roztržitý a zbrklý. Už několikrát vynechal trénink atletiky. Rodiče řekli Julii, aby dohlédla, že tentokrát se na trénink dostaví. Pokračování čte Sára Soldánová.
1: Byl tam a jeho trenér je prima, oznamují u večeře rodičům.
2: Není vůbec prima, mračí se Jonáš. Celou dobu nás strašně honil.
1: No, to je jeho práce honit vás po hřišti, říká máma.
2: No jo, ale proč má běhat víc než ostatní?
1: To nevím, nerozlobil si ho něčím, napadlo tátu. Jonáš krčí rameny.
2: Vlastně lidi kolem sebe často něčím rozlobí, aniž by chtěl.
1: Takže je na tom nejspíš zvyklý.
2: Nelíbí se mi tam. Je to jako ve škole, když dostanu úkol navíc.
1: O úkolech navíc za vyrušování jsme už s paní učitelkou přece mluvili. Hned potom, co nám došla zpráva z poradny, připomíná táta. Teď už by se dostávat neměl.
2: Chápu, že se ti tam nemusí líbit.
1: Usměje se mamka a obejme Jonáše kolem ramen. Ale my bychom s tatínkem byli moc rádi, kdybys to prozatím nevzdával. Ne všechno se nám líbí hned. Někdy je třeba se trochu překonat a vydržet nepříjemný začátek, než tě to začne bavit. A běháš přece rád?
2: To jo, ale ne když na mě někdo křičí, že si mám dát 10 koleček navíc.
1: Opravdu na tebe křičel? Zamýšlí se táta.
2: Jo.
1: Tak uvidíme. Pokud by se to opakovalo, nějak bychom to zkusili řešit, říká máma s povzdechem. Co bylo v té zprávě z poradny? Tam se mamky raději pozdě večer, aby to Jonáš neslyšel. Výsledek vyšetření, na kterém jsme s Jonášem byli. Stálo tam, že za své vyrušování při vyučování nemůže, že to nedělá úmyslně. Nemůže ani za to, že stále něco zapomíná.
2: Aha, myslela jsem si to. Přikývnu mamce.
1: Vždycky mi připadalo, že za to asi nemůže. To je nějaká nemoc? Mamka se pousměje.
2: Ne, to není. Jonáš je naštěstí zdravý jako ryba.
1: Spíš jako velryba. Jenže to by muselo být v jejím břiše. Zasněju se, protože mi to připomnělo příběh o Jonášovi v břiše velryby, který jsme četli ve škole. Holky pak přemýšleli, co by se stalo, kdyby byl přišel velryby Jonáš, který by tam rozhodně nevydržel klidně sedět, jako ten na obrázku. Jestli by to velrybu šimralo, kdyby tam poskakoval, nebo by se jí chtělo zvracet.
2: Je to taková porucha a má jí spousta dětí. V každé třídě je jich několik.
1: Jmenuje se to porucha pozornosti s hyperaktivitou. To znamená, že mu dělá potíže se déle soustředit a hyperaktivita, no, to je složené ze slov hyper, což znamená nadměrně, a aktivita.
2: To sedí, zasněju se.
1: Jonáš je aktivní až moc, pořád běhá a leze po stromech.
2: To je ono?
1: Přesně tak. A taky to znamená, že nevydrží v klidu.
2: Nevydrží. Někdy ještě nevím, že přišel a už je zase pryč.
1: Zasmála jsem se. Jenže potom, když jsem si zalezla pod peřinu a dívala se na Jonáše, který si zasedal polštář přes hlavu a ani mi neřekl dobrou noc, mi to už tak legrační nepřipadalo.
2: Když to nedělá schválně, nemrzí ho, že na něj kvůli tomu jeho vyskakování a vyrušování pořád všichni křičí?
1: Možná ho to trápí, ale nikomu to neřekne. Já mám taky své tajemství, které jsem nikomu neprozradila. Ani Teresce s Lindou ne. Jenže někdy mi je to líto, že si o tom nikým nedokážu promluvit.

0: O přestávce stojím s kamarádkami u okna a díváme se na hřiště. Právě tam probíhá atletický trénink. Pozorujeme kluky, jak běhají a rozcvičují se. Ti větší dokonce hážou oštěpem. To je taková železná tyč s ostrou špicí na konci. Jiní zase skáčou do výšky, přeskakují laťku a dopadají na madraci, která je za ní. Jonáš ještě ne. Ten se připravuje ke skoku do dálky, který má své místo právě pod naším oknem. Místo, aby stál ve frontě s ostatními, poskakuje, jak má ve zvyku, a dělá opičky. Slez z toho plotu, volá na něj trenér. Jonáš seskakuje. Stejně bys nevylez až nahoru, volá na něj Tereska. Vím proč. Chystá se natáčet svým novým mobilem. Moje kamarádka Tereska se totiž touží stát slavnou youtuberkou. Takže potřebuje natočit něco zajímavého. A Jonáš, jak leze na plot, přímo pod ní, asi zajímavý je. Vylezu, když budu chtít, zavolá bratr a běží skočit svůj skok. Rozbíhá se, odráží a dopadá do uhrabaného písku. Hned zase stává a chce běžet za námi. Člověče, zastavuje ho trenér. Víš, že jsi právě asi skočil školní rekord ve své kategorii? Honem přikládá měřící pásmo k místu, kde jsou otisky Jonášových nohou, a pak se kouká do sešitu, který nosí neustále sebou. No vážně, to je paráda, Jonáši. Dokázal bys takhle skočit ještě jednou? Tá se s velkým zájmem a kluci kolem se k ním otáčejí. Co? Ptá se Jonáš zmateně, protože zase nedával pozor. Ještě jednou, já nevím, asi jo, klidně. Pokrčí rameny, protože mu to nejspíš ještě nedochází. Halo, kamaráde, skočil si rekord, chápeš? Volá na něj ten kluk s jizvou na rtu a mává mu rukou před obličem. Cože, rekord? Já? Jako teď? Vypadá to, že teprve v této chvíli Jonáš začíná poslouchat, co mu vlastně říkají. Trochu přitom zrudne. Několik dětí k němu přibíhá a podávají mu ruce. Bratr nejprve nechápe, proč má ruku stisknout. Ale když to pak udělá, oni mu rukou potřesou a říkají gratuluju. Dojde mu, že mu vlastně blahopřejí k tomu rekordu. Najednou se začne tvářit důležitě a šťastně. Ty jsi ale, proč jsi to nenatočila? Zlobím se na Teresku. Tohle přece bylo moc zajímavé. Ona zatím zabírá jen samé hlouposti. Teď třeba míří mobilem, kam si do dálky, za běžecký oval, protože to vypadá, že si tam nějací kluci perou. Počkej, teď ne, odpovídá. Ale natoč ho, teď bude skákat znovu. Přidává se Linda a tahá Teresku za ruku s mobilem. Jedině, že by vylezl na ten plot, ale až nahoru. Vyměňuje si Tereska a volá na Jonáše. Poléz! Brácha přibíhá k plotu pod námi, vyskočí na něj a už je v polovině. Jonáši, skáčeš! Volají na něj kluci i trenér od doskočiště. Obrací se k ním a neví, co dřív. Nakonec se odráží skoro od vrcholku plotu a skáče. Pozor, padá! Vykřikne Linda a trhne Terezou a hlavně její rukou. Jenže Jonáš nikam nepadá, v pohodě se skočil z té výšky a dopadl bezpečně na nohy. Se to Terezčina ruka bouchne o rám okna a její nový mobil z ní přitom vyklouzne. Pozor! Zaječí Linda, protože víc prostě nestihne. Její dlaň hmatá do prázdna. Mobil letí k zemi, hluboko pod námi. To ne! Křičí Tereska a chytá se za hlavu. Byl úplně nový! Sesune se na zem pod okno a rozpláče se. Naši už mi nikdy nic nekoupí. Já jsem nechtěla, promiň. Linda stojí nad ní a klepe se jí ruka. Vůbec neví, co teď. Ani já. Bezradně se díváme na Teresku. Nebreč, to bude dobrý. Zkouším ji utěšovat. Jenže asi nebude. Nebude, zliká. Jak to teď řeknu mamce a čím budu fotit? Jonáši, zatraceně, kdo na tebe má pořád čekat? Okamžitě, ať si na dráze! Burácí venku hlas trenéra.
1: Já jsem nechtěla, omlouvá se Linda.
0: No a co jsi nechtěla? Utrhne se na ní Tereska. Můžeš za to ty, dej mi pokoj!
2: Linda zůstane stát jako opařena. Já jsem se ti ale omluvila, hlesne tiše. Když se na ní podívám, vidím, že se jí do očí darou slzy.
0: No a co? Mám rozbitý nový mobil, co já teď budu dělat?
2: Tereska brečí dál a hlavu si schovává do dlaní. Lindě už taky tečou slzy. Chvíli se dívá na Terezu a pak najednou beze slova odchází. A praskne dveřmi. Vůbec nevím, co dělat. Dneska jsem jim chtěla říct o svém tajemství. O něčem, co mě trápí. Ale to už je jedno. Teď mám jiné starosti.

knížky Můj brácha Tornádo četla Sára Soldánová. Napsala ji Petra Štarková a vydalo nakladatelství Albatros v roce 2018. Ajaj, to je nadělení. Mobil, co letěl k zemi, rozhádané kamarádky, prásknutí dveřmi, šlamastika, ale k pořádnému příběhu patří. Jak zní ven? To zazní. Zítra zase v 19 hodin 15 minut.

Bože, dýchej skrze mě, ať ty jeho plány jsou i našimi. Skupina Timothy, jedna z jejich anglických písní, pokračují All Tight a za chvíli jsou tu uši se začátky.

0: Uši k duši. Psychologie a Bible v rozhovoru Marka Macáka a Lucie Endlicherové.
1: Vítejte u prvního letošního vydání pořadu Uši k duši. Jako pravidelně vás od mikrofonu zdraví Lucie Endlicherová a jako pravidelně je mým hostem psycholog Marek Macák. Ahoj, Marku.
2: Ahoj.
1: My jsme se rozhodli, že vstoupíme do toho nového roku s tématem, které je úplně příznačné pro tenhle ten čas, že budeme mluvit o začátcích. Teď se zaradovali všichni, kdo rádi něco začínají, a my, kdo rádi začátky odkládáme, tak jsme teď smutní a říkáme si, jejda, vždyť se o tom mluví ze všech stran, tak proč i tady. Tak Marku, proč je podle tebe dobré mluvit o začátcích? Proč je podle tebe dobré pojmenovávat si věci, které se týkají začátků?
2: Asi proto, že to, co si nepojmenujeme, tak jako by se nestalo někdy. A nebo se to stane bez nás a potom nám to hazí klacky pod nohy. Asi pro takový jako lepší kontakt s realitou začátku, které se nabízí, ale také proto, aby nám neunikly začátky, které by jsme mohli my nějakým způsobem iniciovat.
1: To zní skoro jako, že existuje spousta různých druhů začátků a je dobré si v nich nejprve udělat nějakou taxatomii, rozdělení toho, jaký začátek může být. Já jsem pořád měla dojem, že je prostě začátek, že se něco otevře a začne to, já do toho vstoupím. Existují i jiné začátky než tento?
2: Asi bych si netroufal na nějakou taxonomii v tohle chvíli, nějakou systematickou, ale napadá mě, že právě jo, běžně si představíme začátek, kde já něco začnu, kde já se rozhodnu, že něco bude, tak to jdu dělat. Ale to je takový nejběžnější začátek, ale myslím, že ještě jiná rovina, a to jsou začátky, když něco v našem životě už se začalo dít, anebo se už začalo na něco schylovat a my jsme si to ještě nevšimli. Takže to je začátek, který se odvíjí sice v našem životě anebo v našem životním prostoru, ale zatím bez našeho uvědomění, trošku tak bez nás, ale vlastně se nás to týká. Takže to je jiný začátek. To je začátek, který čeká na to, že ho poznáme.
1: Je to takové to, jak je psáno v Izajáši, hle, já tvořím věci nové a vy to nevidíte? Myslíš tohle takové to, že už se někde něco děje a já bych to měla spatřit?
2: Ano. Ale to si ještě můžeme rozdělit asi taky navíc jako možností, protože jednak je to o tom, že Bůh tvoří něco nového ve světě kolem mě, příklad, něco se děje, nevím, ve společnosti, nebo historicky, nebo v životě lidí kolem mě, kteří ke mně patří a jejich příběh je propleten s mým, tam Bůh může tvořit něco nového, co je dobré rozpoznat, ale potom něco nového se může tvořit v nás, v naší duši, v našem vnitřním prostoru. Třeba začne období, kdy se potřebujete trochu stáhnout do klidu. Začne třeba nová životní doba, kdy budete potřebovat začít třeba se zbavovat některých závazků, některých činností, doba usebrání. A nebo naopak začíná doba, kde potřebujete se více angažovat, více pustit do věcí, více objevit nové obzory. A tahle potřeba, ať už jedna nebo druhá, nebo nějaké další, tak se můžou v nás spouštět a zpravidla se v nás spouštějí dřív, než si to uvědomíme a než si to pojmenujeme. To myslím, že je něco, co není, co Bůh tvoří kolem nás, je to něco, co se děje v nás, ale určitě to také není výjimuto z Boží iniciativy. Možná by se dalo říct, že Bůh v nás spouští něco nového nebo nás zatahuje do nového procesu, nové fáze života.
1: Jestli tomu dobře rozumím, tak je prostě něco jiného ten začátek, který já spustím, a něco jiného ten začátek, který jakoby mám rozpoznat, protože se udál někde vně mě a já jsem do něj nějakým způsobem zvána. Tak mě zajímá, jestli když jsou to různé začátky, tak jestli taky člověk potřebuje jakoby nebo má mít jinou výbavu toho, aby to mohl udělat, aby mohl být součástí toho začátku. Ať už toho, který já spouštím, anebo toho, který se děje a já mám být jeho součástí.
2: Takhle obecně těžko říct. Možná k tomu rozpoznat, že něco začíná, tak to chce nějakou bdělost, možná řekněme. Možná, když mám před sebou prázdný otevřený prostor, do kterého můžu něco vnést a není jasné, co je to na mě, abych byl kreativní, tak to potřebuje spíš odvahu a tu kreativitu. Někdy rozpoznat, že už začíná něco kolem mě, co já musím uznat a co je třeba náročnější uznat, protože se třeba mění moje životní role a musím si všimnout, že se začala nějaká nová kapitola v životě, to chce možná spíš pokoru. Takže asi mě napadá, začátky vyžadují odvahu, pokoru, bdělost a kreativitu. A asi v různé míře podle situace.
1: A co ta chvíle, kdy v člověku začátek vzbuzuje strach?
2: No to je o té odvaze asi. O té odvaze přímo tu výzvu, ale i v obdělosti možná právě všimnout si, že nad něčím se mi nechce moc přemýšlet nebo mi to moc nejde, protože to ve mně vzbuzuje strach. My spoustu věcí, které v nás vzbuzují strach, tak ten strach nevnímáme. Velmi častokrát to udělá jenom to, že danou věc nevidíme, že si ji neuvědomujeme. Potom, když máme přátelé, kteří nás dobře znají a ve správnou chvíli nás efektivně profackujou, tak někdy zjistíme, že aha, tyjo, tady je něco, co musím uznat, že je. Ale bojím se to uznat, je mi to nepříjemný, bál jsem se toho. Ale často, když už nás někdo trošku donutí, tak se nám uleví, protože oni ty nepřiznané strachy z toho, co se děje, tak nás působí napětí a tak nám jako tajně otravují život. Je to takový smrad, který se rozléhá trochu všude. Ono, když se to pojmenuje, aha, tohle se děje. A tohle teda musím jako vzít v potaz. A na tomhle musím začít pracovat i ze své strany. Tak to je v něčem úlevné, když už to člověk přijme. A dokud předtím přešlapujeme, tak to vyvolává v nás bezmoc. Takové znehybnění a stud, taky spoustu takových pasivních, negativních emocí. A nebo unikáme k nějaké jiné aktivitě, na které nezáleží. To je možná taky jako téma. Začínání věcí pro to, abychom se nemuseli věnovat něčemu jinému, co je třeba uznat.
1: To je rozhodně věc, která mě napadla v souvislosti s tímhle tématem, protože jsem si uvědomila, že se v jazycích mluví o věčných začátečnících, o takovém tom pořád dokola stojím na začátku a jdu si opakovat základy a pořád dokola po tisící startuju tu první lekci v angličtině, aniž bych se posunula někam dál. Jestli to taky něco nevypovídá o tom, jak se začátky nakládáme?
2: Asi vypovídá, ale může to mít nejrůznější funkce. Jestli jsem věčný začátečník v něčem a věnuju se první lekci angličtiny 3 roky, tak je dobrý rozpoznat, co se ve skutečnosti děje. Může se dít to, že je pro mě opravdu důležité se tu angličtinu naučit a opravdu mi není dáno. Prostě mi to jde hodně pomalu a mám změnit strategii. Ale může se taky stát, že to plní jinou funkci, že trávit ten čas někde takovouhle činností, která je víceméně bezobsažná, tak možná vyvažuje to, že ten člověk někde jinde neumí vypnout. Jo? A vlastně mu příjemný, že jednou za čas může na prázdno koukat do knihy s angličtinou. Jo, může to mít různé funkce. Ale takové to rozjíždění nových a nových a nových aktivit a nápadů na prázdno nebo s energií, která by měla být dana do zápasu v nějaké oblasti, která je podstatná, tak to je taková léčka. Ono je to vlastně možná o nějaké vyváženosti mezi schopností postavit se a dívat se na to, co se děje a na základě toho něco začínat nebo nechat se jako vést trochu tím, co rozpoznávám, když se dívám do toho svého života. A na to se potřebuje zastavit. A aktivita je ta druhá stránka, která musí být v kontaktu s touhle pasivitou. Pokud se jenom utápím v aktivitě, to není skutečné jednání. Jo? To může být jako máchání rukama kolem sebe, ale nemusí to dělat zářezy do života.
1: Mluvili jsme o tom, jak je dobré umět rozpoznávat, že někde něco začalo a mám do toho vstoupit. Možná můžeme mluvit i o té chvíli, kdy člověk sám o sobě je iniciátorem nějakého začátku, že to nějakým způsobem souvisí i s převzetím zodpovědnosti za tu danou věc, protože i to je něco, na co možná zapomínáme. Ty jsi teď zmínil, že mohou být lidé, kteří začínají pořád nové a nové věci, ale možná právě proto má smysl zmínit tu souvislost mezi začátkem a zodpovědností.
2: Ano, začnu něco dělat nebo začnu se v něčem angažovat, když převezmu zodpovědnost. A to souvisí s tím taky, co vidím jako svoji věc v životě, jo? A co jsem ochoten vzít jako svoji věc. Pokud jsem typ člověka, který hodně dá na svoji vůli a určuji si, co je moje a co není až příliš sebevědomně, řekněme, tak přehlednu spoustu věcí, které se ve mně a kolem mě začaly a volají po mé pozornosti, protože prostě nejsem zvyklý se nechat oslovit něčím, co nejsem já. A naopak, někdo jiný má problém s tím říkat ne. Někdo si nechá vnutit spoustu začátků a nechá se vtáhnout do toho, aby začal dělat věci, které se mu do života nevejdou. A nechá si vnutit zodpovědnost za věci, které na jeho zodpovědnosti nejsou. Protože chce být nejhodnej nebo se bojí nějakého pocitu viny, který by mohl mít ve chvíli, kdy někde postaví nějakou hranici. Že je to o zodpovědnosti a o tom, kde rozlišujeme hranici mezi co je já a moje a co je nejá, co není moje. A to je zase o nějakém rozhovoru s Bohem a s druhýma, protože za normální okolností jsme schopni vést dialog a v rámci něho tu svoji zodpovědnost, tu sféru své zodpovědnosti flexibilně přehodnocovat.
1: Když tě poslouchám, tak mě napadá, jak je jednoduché tvořit si nějaký příběh, být ten, kdo ty věci rozjíždí, kdo jim určuje parametry, a jak je náročné někdy stát se součástí nějakého příběhu, který má možná úplně jiné parametry, než já jsem ochotná přijmout, a zároveň vidím, že mám být jeho součástí. Je potřeba k tomu, kdy ten příběh tvořím, a k tomu, kdy mám do něčeho vstoupit nějakou jinou výbavu?
2: No to je zase asi o té vyváženosti, jo. To je možná pro o nějaký citlivosti pro to, po čem situace volá. Protože někdy situace volá potom, abych já do ní vnesl svůj otisk. Jo? Abych já ji zadefinoval. Abych já řekl, tohle se teď bude dělat. Nebo takhle to budu dělat. A pokud jsem člověk, který má tendenci držet hubu a krok, tak možná se potřebuji právě v tom cvičit a právě v tom si budu mít tendenci přehlížet a tudíž bych měl být víc iniciativní a učit se vtiskovat trošku sebe do toho, co, kdy a jak se dělá. To je ta vlastní jako iniciativa. Ale potom tam máme tu druhou stranu a to je nějaká schopnost nechat se vést, jo? Schopnost nechat se zatáhnout do něčeho, říct ano, k tomuhle budu patřit nebo k tomuhle patřím, jsem součástí tohohle procesu, ale musím naslouchat a budu naslouchat tomu, po čem ta situace volá a budu jako k dispozici. Možná je rozdíl mezi tím, být k dispozici a být ten, který jako vtiskuje něco svého. To je asi ta polarita.
1: Zároveň pořád dokola tam vnímám to, co říkáš, totiž, že člověk má být citlivý a učit se to rozpoznávat, jakože to je možná to, co nejvíc ten začátek potřebuje, jestli tomu dobře rozumím.
2: No ano. A my, protože je pro nás lehký unikat od zodpovědnosti, zodpovědnost bolí, Erich Fromm napsal knížku Strach ze svobody, a my jsme byli stvořeni jako bytosti se sice omezenou, ale poměrně jednoznačnou svobodou jako aspektem našeho života, že můžeme se rozhodovat. Dokonce se musíme rozhodovat a tudíž můžeme dělat chyby a tudíž to může dopadnout špatně. Jo. Takže nezodpovědnost nás trochu děsí a my si to snadno vyřešíme tím, že si vystavíme univerzální řešení, které pak používáme všude. Takže velmi snadno se staneme těmi, kteří svojí vůlí a svojí iniciativou válcují prostě všechno kolem sebe a pak nemusím řešit to rozlišování. Jo. Pokud jsem ještě narcistní k tomu, tak můžu být přesvědčen, že moje rozhodnutí bude vždy lepší než cokoliv, s čím by přišel někdo ostatní, tak to je pak bezpečný svět na první pohled. Ale pak můžou být lidi, kteří jsou velmi iniciativní v tom naskočit na vlaky, které jezdí kolem, jo. Kteří prostě se nechají vést potřebami a zájmy druhých a tak a vlastně nerozlišujou, neberou zodpovědnost pořádně za to určit, co ano a co ne a mají dojem, že v tom vyhovět vůli, ať přichází téměř odkudkoliv, tak je dobrá životní strategie. A ono je to druhá stránka toho prvního. V obou případech je to rezignace na ten zápas v tom rozhodování, co a jak. Jo. Rozlišování, říkáme křesťansky. A dokonce křesťansky věříme, že rozlišování nefunguje samostatně, ale funguje jenom na základě mé vlastní moudrosti, řekněme, ale že se v něm musíme nechat vést Bohem. A dokonce ani to nestačí, protože, tak jak někdy říkávám, ten Ježíš má tělo, takže Pán Bůh nám vnutil druhé lidi, aby jsme museli spolu s nima rozlišovat. Prostě i když jsem křesťan, tak platí, že víc hlav víc ví.
1: Pán Bůh nám vnutil lidi je hezká formulace. Takže ostýchaví, kéž mají naději a odvážní a silní, kéž dokážou poodstoupit, zastavit se a chvíli přemýšlet.
2: Asi tak.
1: Jo, vidíš, tak to je dobrý závěr prvního povídání o začátcích. Promiň,
2: Jo,
1: já potřebuji vždycky ty věci aspoň nějak zaškatulkovat, mně se pak
2: jo. Ne,
1: lépe funguje. Děkuju.
2: klidně škatulku, já ti to rozvrtám,
1: No
2: vůbec.
1: však právě.
2: No.
1: Tak to bylo to první povídání o začátcích programu Uši k duši. Budeme se na vás se stejným tématem těšit i v příštím vydání. Pro dnešek se loučí Lucie Endlicherová.
2: A Marek Macák.

0: Pořad Uši k duši pokračuje v pátek v 8 hodin 30 minut tématem rozlišování.
1: Tento pořad už teď na podcastu Rádia 7. podcast.radio7.cz.
0: Osmá hodina večerní na Rádiu 7 přinese pohled do knihy Zjevení skrze pořad Světem Bible a poznámky doktora Johna Vernona McGeeho se do 19. kapitoly ponoříme za necelou čtvrt hodinku. U mikrofonu Rádia 7 je s vámi Pavel Kol. Příjemný poslech.
2: Někdy se slunce skrývá, někdy je za mrakem, někdy je noc a ptáš se, kdy už přijde den. Někdy je bouře všude, kam můžeš dohlédnout. Víra je jediná věc, na co se spolehnout.

někdy je noc a ptáš se, kdy už přijde den. Někdy je bouře všude, kam můžeš dohlédnout. Víra je jediná věc, na co se spolehnout.

0: Co bylo od počátku, co jsme slyšeli, co jsme na vlastní oči viděli, na co jsme hleděli a čeho se naše ruce dotýkaly, to zvěstujeme. Slovo života.
1: Co jsme viděli a slyšeli, zvěstujeme i vám, abyste se spolu s námi podíleli na společenství, které máme s Otcem a jeho synem Ježíšem Kristem.

Během následující písně si můžete nalistovat Zjevení 19. kapitolu, ve které budeme pokračovat s výkladem a pořadem Světem Bible.

0: Vítejte u pořadu Světem Bible, kde pokračuje výklad 19. kapitoly knihy Zjevení. Téma o neochvějnosti Božího plánu, který navzdory veškerému pozemskému chaosu spěje k mocnému návratu Ježíše Krista jako spravedlivého krále, poskytne výklad teologa Johna Vernona McGeeho. Prorocký text odhaluje definitivní zúčtování s veškerým lidským i duchovním zlem a otevírá perspektivu zaslíbené naděje pro věřící. Slovem provází Pavel Vopalecký.
1: I řekl mi, piš. Blahoslavení, kteří jsou k večeři svatby Beránkovi povoláni. A řekl mi, tato slova Boží jsou pravá. I padl jsem k nohám jeho, abych se klaněl jemu. Ale řekl mi, hleď, abys toho nečinil. Semť spoluslužebník tvůj i bratří tvých, těch, kteříž mají svědectví Ježíšovo. Bohu se klaněj. Svědectví pak Ježíšovo, jestiť duch proroctví. Milí posluchači, to jsem vám dnes na úvod přečetl podle kralického překladu text v knize Zjevení v 19. kapitole, a to 9. a 10. verš. A teď dobře poslouchejte, nabádá nás k pozornosti náš dlouholetý průvodce v těchto procházkách Božím slovem. Beránkova svatba se bude konat na nebi, ale svatební večeře se bude odbývat na zemi. Ilustraci k tomu máme v Matoušově evangeliu 25. kapitole v prvních 13 verších, v podobenství o 10 pannách. Jistě uznáte, že panny nebyly nevěstou. Kristus má jen jednu nevěstu a tou je církev. A ženich se vrátí na zem ke svatební večeři. Vrátí se nejen proto, aby soudil zemi ve svůj čas, ale aby tu rovněž měl svatební večeři, které se touží zúčastnit 10 panen. Jiný obraz téže scény je vidět v žalmu 45. V tomto žalmu vidíme Krista přicházet jako krále. Není nám řečeno, kdo je královna, ale vidíme, že je přítomna. Žalm 45, 10. verš podle ekumenického překladu. Královské dcery se skvějí v tvých skvostech. Královna ve zlatě z Ofíru ti stojí po pravici. Myslím, že jde o symbol či prototyp církve, říká náš doktor McGee. A jsou zde i hosté. Žalm 45, 13. verš. I dcera Týru svůj dar ti nese. Naklonit si tě chtějí boháči z lidu. Věřím, že svatební večeře se bude konat na zemi, svěřuje se nám se svým pojetím znovu doktor McGee. Pozvanými hosty jsou jak Izraelité, tak pohané, kteří vešli do tisíciletého království. Svatební večeří je zřejmě samo milénium. Zdá se vám to dlouhá hostina? Tato bude opravdu dlouhá. Ale jak jinak, vždyť na konci tisíciletého království vidíme církev stále ještě jako nevěstu. Představte si líbánky trvající 1000 let. A přece je to teprve začátek. Jaká radost, jaké nadšení. Anděl dává na tuto scénu jakoby Boží pečeť. Tato jsou pravá Boží slova. Potom, co Jan v úloze písaře zapsal děj, pociťuje nutkání poklonit se před andělským poslem, který svou autoritou potvrzuje pravost toho, co Jan vidí a zapisuje. Apoštol Jan je však zadržen, aby to nedělal, aby se neklanil stvoření, ale jedině stvořiteli. Anděl je přece stvořená bytost a jen před Bohem se sluší klanět. Jaká výtka je tu nepřímo adresována Satanovi, Antikristovi a falešnému proroku, kteří si přáli, aby se před nimi padalo na kolena. I dnes žije mnoho lidí, kteří po něčem takovém touží. Po Beránkově svatbě je další velkou událostí Kristův návrat na zem. Příteli, Král se už chystá přijít. Věřím, že ovšem nepřijde, dokud nebude církev k němu vtržena a dokud země neprožije velké soužení. Ale až Pán Ježíš přijde na tuto zem, bude jeho nevěsta s ním. A jejich svatební večeře, jak jsme viděli, bude probíhat zde na zemi. Jaký slavný den je před námi, přátelé. Kristus se vrací jako král králů a pán pánů. Takhle shrnuje náš učitel následující verše a rozvíjí k nim širší úvahy o Pánu Ježíši Kristu jako o králi. Jsme v 11. verši 19. kapitoly knihy Zjevení. A viděl jsem nebesa otevřená a hle bílý kůň a na něm seděl ten, který má jméno věrný a pravý, neboť soudí a bojuje spravedlivě. Jeho oči plamen ohně a na hlavě množství královských korun. Jeho jméno je napsáno a nezná je nikdo než on sám. Úžasná scéna. Při pouhém čtení pociťuji zachvění, přiznává osobní zaujetí náš doktor McGee. Tak toto je ona slavná vrcholná událost, k níž spěje všechno na tomto světě. Je to příchod Ježíše Krista na zem. Dovolte, abych vám letmo připomněl, jak tato událost zapadá do celkového časového průběhu budoucích dějin, jak jsou nám v knize Zjevení odkryty. Od 4. do 18. kapitoly jsme se pohybovali v rámci období velkého soužení. Období, které bylo vskutku hrozné. Toto období končí Kristovým příchodem na tuto zem, aby zde zahájil své království. V minulosti převládala dosti naivní představa, co se týče budoucnosti. A někteří lidé, kteří pořádně Bibli nestudují, si tuhle představu stále ještě ponechávají. Je asi takováhle. Ježíš jednoho dne přijde a všichni mrtví budou vzkříšeni. Dobré ovečky budou na jedné straně, zlí kozlové na druhé. Rozdělení provede Kristus. Jedni vejdou do nebe, druzí půjdou do pekla a začne věčnost. Znovu musím zopakovat, že tohle je velice naivní představa. Boží slovo nemůžete číst, aniž byste si uvědomili fakt, že Bůh má plán a program pro tuto zemi a že jeho plán se prostě spolehlivě do detailu naplní. Podle toho programu, jak jsme jej při čtení knihy Zjevení a ostatních proroctví dosud viděli, se Kristův návrat uskuteční na konci velkého soužení, těsně před zřízením jeho království. Ve srovnání s jeho prvním příchodem je tu úžasný rozdíl. George MacDonald vyjádřil Kristův první příchod slovy: všichni vyhlíželi krále, který by je zbavil nepřátel a povznesl. Ale ty jsi přišel jako malé dítě, které vyvolalo ženin pláč. Tímto způsobem vstoupil Pán Ježíš Kristus na svět poprvé. Byl mírný a pokorný. Byl spasitelem, který zemřel za hříšníky. Ve verších, které máme nyní před sebou, jej však vidíme přicházet v moci a slávě. Jeho příchod bude závěrečným projevem Božího hněvu vůči hříšnému světu. Vzpoura satana, démonů i lidí je zkrocena, potlačena, potrestána. Předtím, než vytvoří své spravedlivé království, odstraní veškerou nespravedlnost.

Zde v 19. kapitole Zjevení se nebesa znovu otevírají a vidíme Krista, jak sedí na bílém koni, což charakterizuje boj. Když byl Pán Ježíš na zemi, vjel do Jeruzaléma na oslátku. To oslátko, ač pro židovské prostředí bylo zvíře královské, vyjadřovalo pokoj, nikoli válku. Ten, který nyní sedí na bílém koni, je pak nazván věrný. To je ten, který přišel beze zbytku věrně uskutečnit dlouhodobý boží program s člověkem a s celým lidstvem. Všechno vykonal dobře, je věrný. On je ten jediný, komu můžeme důvěřovat, na koho se můžeme spolehnout. Kromě toho je nazván jako pravý. Pravost je jeho podstatným rysem. On je ten, který byl na mnoho způsobů potvrzen samotným Bohem, že on je tím pravým mesiášem. To bylo už tehdy, když byl na této zemi. Tím spíše nyní, když jej vidíme ve slávě jako svrchovaného pána a soudce všeho, co existuje. Navíc také pravdivost je jeho přirozeností. Co říká, je pravda. Ale nejen to, on je normou či měřítkem pravdy. On sám totiž je pravda. Jak je to pro nás nádherné, že můžeme mít někoho, komu dnes lze bezmezně důvěřovat. Vždyť skoro všechno, co v tomto světě slyšíme, je podáváno nějak účelově zkresleně a všechno je různě zneužito k různým propagandám. Tento věrný a pravý přichází, aby soudil a bojoval. Není zde proto, aby znovu umřel na kříži. Jeho dílo bylo dokonalé a kdo chtěl, mohl ho ke své spáse přijmout, mohl se ho chopit. Pak je tu o něm řečeno, že jeho oči jsou plamen ohně. Už ve Zjevení v 1. kapitole verš 14. jsme Janovým pohledem viděli jeho oči jako plamen ohně. To bylo tehdy, když se procházel mezi svícny, mezi pozemskými sbory či církvemi a když ve svém světle si je prohlížel či soudil je. Ale teď je tu v tom vyjádření rozdíl, je totiž podstatně silnější. Jeho oči jsou, jeho oči plamen ohně, tak je to tu napsáno. On přichází, aby soudil zemi a vypořádal se s veškerou její nespravedlností. A potom na jeho hlavě množství královských korun. Tento záběr naznačuje, že bude jediným pozemským vládcem. Připadnou mu totiž všechny královské koruny, jaké kdy kde na světě byly. A mohu vás ujistit, povídá náš starý biblista, že forma jeho vlády bude svrchovaná diktatura. Příteli, jestli nemiluješ Pána Ježíše a on není tvým spasitelem a dožiješ-li se jeho návratu na zem, pak ti nastane ten nejnepohodlnější úsek života, protože Kristus tu bude svrchovaným vládcem. Kuře nepípne, kohout nezakokrhá a člověk se nepohne bez jeho svolení. On je král králů a pán pánů a na tom se nedá nic změnit. To je třeba pouze vzít na vědomí a podřídit se tomu. Nezapomeňme však, že on je současně králem pokoje.

Král králů. To koresponduje s evangeliem Matouše, neboť Matouš nám představuje Krista jako krále. Za druhé, věrný a pravý. To koresponduje s evangeliem Marka, v němž je nám Mesiáš představen jako dokonalý boží služebník. Důležitou věcí u služebníka není jeho rodokmen, ale jeho důvěryhodnost, to, že je věrný a pravý. To jsou kvality, na nichž záleží u služebníka. Za třetí, jeho jméno ve znění slovo boží je zopakováním jeho označení v evangeliu Janově. Na počátku bylo slovo a slovo se stalo tělem. Janovo evangelium kapitola 1, verš 1 a k němu kousek 14. A jaké je to jméno, které nikdo nezná? Mám nápad, povídá náš starý pastor. Snad to jméno koresponduje s evangeliem Lukáše, ve kterém je představen jako Ježíš, jako syn člověka. Nutno říci, že v dnešní době panuje velká obeznámenost s tímto jménem, především tedy v rovině různého klení a rouhání, ale i v projevech všelijaké uvolněnosti a drzosti přímo vůči jeho osobě. A přitom je to jméno, které budeme důkladně zkoumat po celou věčnost. On je Ježíš, syn člověka. Znáte Ježíše doopravdy? Dobrá, řeknete, nikdo nezná syna než otec. A zde se dovídáme, že až přijde, bude mít jméno, které nikdo z lidí ve skutečnosti nezná, jen on sám. Apoštol Pavel krátce před závěrem svého života, tedy nikoli na začátku své služby, nýbrž na konci svého působení, řekl, že chce vynaložit veškeré úsilí na to, aby poznal jej a moc jeho vzkříšení i účast na jeho utrpení. To je z listu Filipským 3. kapitoly 10. verš. Nikdo nezná syna než otec. Touha poznávat jej a samotné to poznávání jeho osoby, to bude jedna z věcí, které učiní nebe nebem. On je tak obdivuhodný, tak žádoucí, že doopravdy poznání jeho osoby zabere zbytek věčnosti. Lidé, které poznáváme tady na zemi, nás často při hlubším seznámení příliš nenatchnou. Hlavně, když je poznáme lépe i s jejich různými specialitami a slabinami. Jistě i dobré lidi můžeme poznávat a rozvíjet se v tom poznávání a mít z toho užitek. Ale čím víc budeme poznávat Pána Ježíše, tím větší nadšení v nás bude vzbuzovat.

Ve velekněžské modlitbě slyšíme Pána Ježíše, jak se modlí. A život věčný je v tom, když poznají tebe, jediného pravého Boha, a toho, kterého si poslal, Ježíše Krista. Jan 17, 3. verš. Ve chvíli, kdy přicházíme ke Kristu a přijímáme jej jako svého spasitele, jako zachránce od hříchu, vstupujeme vlastně do školy, začínáme poznávat. Ale to jsme teprve v mateřské škole. Dovolte, abych vám řekl víceméně osobní vyznání, otevírá nám osobní postoje náš starý bratr John Vernon. Jako kazatel jsem už v penzi, ale vytyčil jsem si pro sebe cíl. Chci poznat Ježíše lépe, než jak ho znám dosud. Každé ráno vstanu a podívám se z okna. I dnes ráno jsem to udělal. V jižní Kalifornii bývá mlhavo, ale já řeknu, Pane Ježíši, děkuji ti, že jsi mne dovedl do dalšího dne. Miluji tě, Pane Ježíši. Ale ach, někdy se mi zdáš být tak hrozně vzdálený, jako by v té mlze. Toužím tě poznat. Kéž tvůj svatý duch způsobí, abys pro mne právě teď a zde byl osobní skutečností. Jméno Ježíš, ach, co znamená, koho vlastně představuje, jakou on je osobností.

Ještě jednu věc bych rád podotkl k tomuto tématu. My nejenže budeme v průběhu věčnosti poznávat stále víc Pána, ale dostaneme se i k lepšímu vzájemnému poznání. Upřímně si myslím, že se navzájem neznáme tak, jak bychom se mohli anebo měli znát, připouští náš dlouholetý pracovník církve. Občas i u některých docela blízkých lidí zjistím, že jsem byl hrubě nepochopen. Na některý svůj výrok v rozhlasovém projevu v zápětí dostanu téměř šokující dopisy a někdy si těžko dovedu vysvětlit, jak mi mohli lidé tak špatně porozumět. V nebi se navzájem poznáme tak, jak jsme známi samotnému Pánu. Myslím, že to bude dobře a zároveň poznáme i

0: Boha Všemohoucího. Na plášti a na boku má napsáno jméno Král králů a Pán pánů. Tolik Zjevení 19, verše 13 až 16. Povšimněte si, že má roucho postříkané krví a že tlačí vinařský lis Božího rozhorlení a hněvu. Tento pohled nás vede zpět do Izajáše 63. kapitoly. To je úsek písma, těch prvních 6 veršů, který jsme si citovali nedávno. Z těchto souvislostí je jasné, že tenhle text z Izajáše a obraz v něm obsažený se netýká prvního příchodu Kristova, kdy se stal zástupnou obětí, kdy se stal spasitelem světa. Ale tohle slovo se týká jeho druhého příchodu na zem, který je popsán zde ve Zjevení 19. kapitole. Vyjádření, že je bude spravovat prutem železným, nebo podle ekumenického bude je pást železnou berlou, nás vede k ohlédnutí do žalmu druhého, který jsme si také už několikrát připomínali. Já jsem ustanovil svého krále na Sionu, na své svaté hoře. Přednesu Hospodinovo rozhodnutí. On mi řekl, ty jsi můj syn. Já jsem tě dnes splodil. Požádej a národy ti předám do dědictví, v trvalé vlastnictví i dálavy země. Rozdrtíš je železnou holí, rozbiješ je jak nádobu z hlíny. Tolik nové připomenutí žalmu 2. verše 6 až 9. Někoho může překvapit prudkost jeho hněvu a jeho soudu při jeho druhém příchodu. Nápadně totiž kontrastuje s jeho dobrotou, s níž přišel na tuto zem poprvé. Ale právě na to máme celé Boží slovo, abychom svého spasitele a pána poznali plně. Nejen jeho vybrané stránky, které by se nám líbily. Takže při čtení knihy Zjevení vidíme Pána Ježíše nejen jako pokorného beránka, nýbrž současně jako beránka, který s veškerou mocí a autoritou vykonává náležitou spravedlnost. Podrobnější pohled, který ještě plyne z 19. kapitoly z těch posledních veršů, si necháme zase na příště, milí posluchači. Bůh vám žehnej.
1: Uzavíráme pořad Světem Bible s výkladovými poznámkami doktora Johna Vernona McGeeho k 19. kapitole knihy Zjevení. Tento a další díly v různých jazycích najdete na stránkách ttb.bible. Zítra ve čtvrt na 9 večer budeme pokračovat zmiňovanou 19. kapitolou.

Všechno náleží tobě, v tebe doufám, v tebe věřím. Snělo od skupiny Ovce a pokračuje Mike Donnelly a píseň Better, tedy Lépe.

Blížíme se k 9. večerní, to bude prostor pro akademii. Jak se zbavit strachu z lidí? Jestli je to vaše téma, poslouchejte už za chvíli.

0: Pohledy druhých lidí nás mohou ovlivňovat, měnit smýšlení o nás samotných. S přednáškou kazatele církve bratrské Aleše Navrátila se v akademii vypravíme na Broadfest, kde k účastníkům hovořil právě o tom, jak se zbavit strachu z lidí. Od mikrofonu vám v úterý 8. září přeje dobrý poslech Pavel Kol.
1: Akademie. Rozhlasové vzdělávání pro život.
2: Já vás srdečně vítám na úžasném semináři, který vyřeší všechny vaše životní problémy dnes navždy, a to je, jak se zbavit strachu z lidí. Zeptám se na začátek, kdo z vás tady je a vlastně má za to, že vůbec ho netrápí druzí lidé. Já nemyslím, tady někdo čistě jenom jako ze vzdělávacích důvodů, nebo vlastně každý z vás, někdo to trochu řešíte. Vynikající, vynikající, tak to je dobré, to je super, jsem rád, že to má někdo vyřešené. Já totiž na začátek bych rád citoval Eda Welsche, vynikající autor knížky Když jsou lidé velcí a Bůh je malý. Tu knížku doporučuji, tam je toho mnohem víc, já v první části té přednášky z něj budu vycházet, něco malinko z toho přečtu. On říká, strach z člověka je prostě součástí našeho bytí. A pokud někdo popírá, že se ho týká, měl by si zkontrolovat puls. No, prostě dokud budeme žít, tak lidé budou na nás mít vliv a někdy to bude míň, někdy víc. Co mě, protože tu přednášku už dělám po třetí, tak co mě u toho postupně napadalo, je, že někdy vyřešíme strach z lidí. Jo, prostě na střední škole se přestanete bát nějakého učitele, na základní škole vyřešíte šikanu s někým. No ale pak se vám stane na vysoké někdo nový, nebo nějaká jiná situace, nebo tam vstoupí někdo. Takže já bych začal možná úplně prakticky prvním dotazem, co si představíte, když se řekne strach z lidí? Zkuste brainstorming, jo? Řeknu to první, očité, to je, když někdo vám hrozí, že vás fyzicky prostě zničí. No, tady máme obrázek z osvícení, kde sekerou se manžel prosekává k manželce a ona s nožem tam skrytá křičí. Tak to je strach z lidí úplně v nejčirnější podobě od Kubricka. Co vás napadá, když se řekne strach z lidí? Co všechno to může být? Je to jenom tohle?
3: Strach z odmítnutí.
2: Vynikající. Strach z odmítnutí. Že někdo mě nepřijme, odmítne mě.
3: Sociální úzkost.
2: Sociální úzkost. Vynikající.
3: Nezapadnutí do kolektivy. Jakože, když jsme takový odlišní povahy, že prostě nesedeme do toho systému, toho průměru, že prostě
2: Jo, nesedeme do kolektivu, přesně tak. A z toho vlastně něco popisujete, je slyšet, že to není jenom, že se bojím, že ten druhý něco mi udělá, ale že naopak, že něco neudělá. No, že mě odmítne, to znamená, že mě nepřijme, že nezapadnu, to znamená, že budu vyloučený a já chci být přijatý. Jo, perfektní, takže popisujete tu správně tu druhou stránku strachu z lidí a to je vlastně, že se bojím, protože nedostanu od toho člověka něco a v tu chvíli ten jmenovatel, jo, tady je to... Na tom obrázku jsem ho vybral i z toho důvodu, že ta hlava toho padoucha je strašně velká a ta paní je strašně malá, protože když máme někoho a řekneme, že mám strach z toho člověka, tak v tomhletom smyslu, co já myslím, tak je to, že ten člověk je velký a důležitý a významný vlastně pro můj život. Jeho hlava je fakt nafouklá, jo, v mém životě. A má velké místo a moje planeta se točí kolem mě, jak kolem sluníčka. Takže to je strach z lidí. A v tu chvíli by se dalo použít i slovo bázeň, úžas, uchvácení. Jo, je to něco, co vás jako wow, jo, tenhle. A krásně to Dave Petty popsal v pátek, když říkal takhle to, jak vedle někoho sedíte a on vedle něj sedíte a normální rozhovor, jsme vedle sebe, ty taky ráda hraješ hokej, jo, a Jágorová se jmenuješ, jo, a jak je tatínek Jágr, jo, Jára Jágr a najednou ten člověk je velký vedle vás. Předtím nebyl, ale najednou zjistíte, že to je něco o něm je pro vás důležité. To všechno je strach z lidí. Takže já když se chci dneska zaměřit na to, jak se zbavit strachu z lidí, nebo jak na tom začít spíš pracovat, tak první určitě polovinu té hodinové přednášky strávíme u toho, že nejdřív otevřeme, co všechno to je. A za mě první půlka vítězství je, že člověk dokáže vlastně ukázat prstem a říct tenhle ten druh strachu řeším a vůbec to pomenovat a pak s tím začít pracovat. Takže, who cares? Říkal jsem si, že je dobré se vlastně zamyslet nad tím, proč to řešit. Je to problém? Je to problém, vlastně velký problém, když se bojím lidí, když lidé jsou velcí, anebo je to prostě jenom něco, co jako lidi máme. A já bych řekl, že ten, kdo cares, je jakýkoliv člověk, který chce žít svobodně, a jakýkoliv křesťan, který chce žít svobodu získanou Kristem. Že pokud jako člověk chci mít svobodu, tak můžu mít úctu k druhým lidem, respekt, můžu vidět, že jsou důležití, ale nemůžu tím být svázaný a zotročený. Je to podobné, jako byste měli fobii z hmyzu. Jo, a samozřejmě, že dokážete jít do lesa na procházku, ale pokud prostě každý mravenec a tamhle pavučina a tamhle nějaký larvy, tak to bude velmi nepříjemná procházka lesem. A určitě se mnou budete souhlasit, že kdybyste se mohli zbavit nebo zmenšit strach z hmyzu, tak se v lese bude žít mnohem svobodněji. Třeba si i lehnete na jehličí. Jo, já když se mi bylo 14, byl jsem na táboře, tak to nejhorší bylo ležet a vidět v tom stáně z podsadu, jak vedle leze ten škvor. Já vlastně nenávidím škvory, ale teďka tam ležíte a prostě a vy nevíte, kde máte spát, protože venku žijou škvoři, tady se nastěhoval škvor. Vlastně nemáte tu svobodu zrelaxovat v přírodě vedle stromů nebo na kmeni a nemáte svobodu vlastně, pokud člověk tohle řeší, a je to hodně velké, být vlastně vedle lidí a být svobodní. A mě největší jako ilustrace nebo obraz toho, kde vidím tu svobodu v živém přenosu, tak kdo znáte třeba křesťany, kterými 50, 60, už dlouhodou věrně s Kristem a jste vedle nich, a určitě se vsadím třeba takový rozhovor s Davem Petym a dalším, a jste vedle nich a povídáte si a vidíte, že ten člověk vás rád, no, Pavel Hošek třeba, vás rádi vidějí, zajímají se o to, co říkáte, netrápí, jestli souhlasíte nebo nesouhlasíte, a pak jdu prostě dál. Jo? A když řeknete, vy jste úžasný, a jde dál. Jo? Jakoby to, že to, co o něm si myslí Bůh, je pro něj důležitější a už má tu zralou svobodu. To je tak nádherné, to bych chtěl mít prostě vždycky. A je mi jasné, že ani že oni budou mít svoje velikány, ke kterým zlíží a mají na ně vliv, ale budou mnohem svobodnější ve vztahu s druhýma lidma, nebo to s nima hází tak vítr. Takže podle mě proto stojí za to se tím zabývat, kvůli svobodě. Tak a teďka bychom udělali jednu věc. A mě osobně, a proto jsem doporučil tu knížku, Když jsou lidé velcí a Bůh je malý, od Eda Walshe, tak mě nejvíc na tom pomohlo na tom tématu, když jsem viděl, že je možné ten strach z lidí vlastně rozdělit na tři části a mnohem víc ho pochopit. Takže si uděláme takovou pitvu našeho podezřelého. Protože když já bych udělal takovou výzvu a uvidíte, jak vám to půjde. Když byste, při tom, jak budeme procházet ty tři podoby toho strachu, když by vám u něčeho z toho zarezonoval konkrétní člověk v hlavě, nebo společenská skupina, zkuste to chytit. Pro mě vlastně způsob, když jsem se začal s tím víc vyrovnávat, tak bylo, když jsem to chytil u prvního člověka. Jo? Jakože první člověk napadl, jeho hlava je velká, jo? Jakoby on je důležitý. A z toho jsem s tím začal pracovat, že jestli odsaď odjdete jenom jakoby z přednášky, tak si něco dozvíte, ale kdybyste dokázali si říct, jo, hlava mýho táty, mámy, spolužáka, někoho na sociálních sítích, učitele ve škole, je ohromně důležitá, uvidíte ty kategorie, co budou, tak to držte a zkuste na tom začít pracovat. Protože vlastně, jak budete životem a budou tam pak jiné vztahy a jiní lidé, tak to, co dokážete zpracovat u někoho předtím, zúročíte dál. Jo, on vždycky někdo přijde, jo? Nebo přitáhnou armády, prostě, nedej bože, ale prostě to už je nějaký jiný druh strachu teda, ale budete už na něčem mít vybudovaný, jestli se bojíte lidí nebo ne. Tady ještě zmíním jednu věc, kterou jsem zapomněl a většinou říkám na začátku té otázky, co je ten strach z lidí. Nemyslím tím ten dobrý strach, což je třeba, když přitáhne armáda a chtě vás zastřelit. To, že cítíte strach, je zdravé, protože vám to způsobí rychlost nohou. Jo, nebo když prostě hoří, takže máte strach, je zdravé, protože nechcete schořet. Tak jenom je dobrý strach. Jo. Ale teď se bavíme teda o strachu z lidí ve třech podobách a ty jsou. Lidé mě odhalí, lidé mě odmítnou, jak zaznělo, a lidé mi fyzicky nebo verbálně ublíží. Jo, že mám od Eda Walshe a přijmi to geniální. Rozdělit to na to, že strach, že mě lidé odhalí, že mě odmítnou, nebo mě fyzicky ublíží. Tak to první. Že mě odhalí. Důvod, proč máme strach, že nás lidé odhalí, tuhle tu první podobu strachu, tak je kvůli tomu, že máme něco, za co se buď stydíme, protože cítíme vinu, něco jsme udělali špatně, anebo máme něco, v čem se cítíme nedostateční. A když já se přibližu k danému člověku v mém životě, tak to, jak jsem k němu blízko, mi připomíná a mě to připomíná tu oblast. Takže kdyby, já nevím, člověk podváděl ve škole, v testech, tak to, že se budete přibližovat k učiteli toho předmětu, vám bude odhalovat, že jste podváděli v té písemce, ale bude to mít vliv na váš vztah s tím učitelem a vy opravdu nebudete chtít, aby na to přišel. A vlastně to, co ale tenhle ten strach máte vůči konkrétnímu učiteli, tak ho nebudete mít vůči spolužákům. Jo, bude to někdo konkrétní kvůli něčemu. A může to být jak hřích, že člověk cítí hanbu, cítí vinu, tak to ale může být nedostatečnost, kdy může to být konkrétní příklad, kdy budete skvělí ve sportu, ale pak budete stát někoho a budete skoro propadat z matematiky a budete stát vedle někoho, komu bude skvěle v matematice. Vy úplně nebudete chtěli, aby se odhalilo, jak špatně na tom jste. Ještě teda dokonce, kdyby to bylo kvůli tomu, že jste koukali na seriály místo toho, abyste se učili, a kdyby se odhalilo, že vlastně dokonce si za to můžete, takže minimálně budete hrát někoho, koho třeba matika vlastně nezajímá. Já mám důležitější věci. Protože nechcete, aby se odhalila vaše nedostatečnost. Nebo budete mít opravdu skupinu a budete se snažit v nějaké oblasti ukázat, že jste skvělí a budete doufat, no a hlavně, ať se nezeptají na tuhle oblast, protože to by odhalilo něco. A problém právě, proč konkrétní lidé potom jsou pro nás velcí a budí v nás strach nebo snahu se jim zalíbit, je hlavně, ať neodhalí něco ve mně, za co se stydím, anebo co snižuje moje sebevědomí, že mi to přijde nedostatečné. Tak to je první část toho strachu, že lidé mě odhalí. Druhé, co je potřeba říct, protože je to pravda v této oblasti, taky to může ale být, že vás někdo zranil. Že to není tak, že jste zhřešili nebo podváděli nebo něco. Ani to není tak, že byste byli nějak nedostateční v něčem a chtěli to zakrýt a všichni si myslí, že jste cool v té třídě. Ale, že někdo vám ublížil, vy máte zranění, jo, a mohl to být blízký, mohl být kamarád, mohl být šikana, cokoliv takového. A teď je to rána, kterou máte a ona bolí. A ve chvíli, kdy ale někdo přijde a zeptá se, hej, jak se ti daří, mám pocit, že jsi takový divnej. Začne to trochu být, jak kdyby skoro se dotýkal té rány. A to je to poslední, co chcete, protože to bude bolet. Takže já nechci odhalit zranění. Takže budete mít najednou spolužáky nebo kamarády, kteří jsou takový jako nepřístupná stěna. Ale za tou stěnou bude zranění, o kterém oni nevědí třeba ani jak mluvit, nevědí, co si o tom mají myslet, nevědí, co s ním mají dělat. A najednou se budou vyhýbat lidem. A vy byste dokonce mohli o takových lidech i říct, si myslím, a to je první i druhý případ, ten hřích a oběť, kdy řeknete, no tomu člověku je vlastně úplně jedno, co si kdo myslí. Ale velmi to může být, že člověk vlastně nechce odhalit něco, co se stalo. A je v tom ale vlastně strach z lidí. Je to strach, že se něco odhalí. Problém je, že takovéhle skrývání je jak náplast na zlomeninu. Jo, ono to působí, že se něco na to nalepilo, ale zlomeninu to nevyřeší a bude to hnisat. Já tady asi řeknu rovnou, no, že v případě viny jako křesťané máme prostě na talíři řešení, které běžně lidé nemají. Protože když v něčem zhřeším, něco zvorám, tak to nejpřirozenější, co Bůh říká, ať udělám, je, že půjdu za ním a řeknu prostě, pane Ježíši, odpusť mi to. Já jsem zvoral. A 1. Janova 1.9, jestliže vyznáváme naše hříchy, on je tak věrný, že nám odpouští a očišťuje nás od vší nepravosti. Takže křesťan má po ruce odpuštění. U té oběti, když je tam zranění, tak to potřebujete se vsadit většinou druhého člověka, někoho, komu můžete důvěřovat a kdo je dost zralý, aby vám pomohl. Že člověk v tom nemůže zůstat sám. Ale u toho prvního je přímo evangelium. Já se k tomu ještě vrátím, ale chtěl jsem, aby už teďka to zaznělo, že jako křesťané máme po ruce něco, kde můžeme jít za Bohem, poprosit za odpuštění a snažit se to změnit. V případě oběti potřebujeme pomoc. A teďka to třetí je sebevědomí. A tím mám na mysli, že svět má svoje řešení na tenhle problém. To lidé mě odhalí. Protože já teďka jsem vám řekl, jo, můžu mít strach, že mě lidé odhalí, že řeším, třeba, že jsem něco proved. Křesťan může jít a poprosit za odpuštění. Ale svět nepoužívá slovo hanba, ale používá slovo nízké sebevědomí. A když si člověk uvědomí, že dneska se místo hanba používá slovo nízké sebevědomí, tak si najednou uvědomíte, kolik je literatury o nízkém sebevědomí a kolik je vlastně literatury o tom, jak zvednout dětem sebevědomí. A to jádro pudla je v tom, že když já budu mít strach, že mě lidé odhalí, třeba protože jsem nedostatečný v nějaké oblasti, tak co udělá střední škola nebo základní škola? No musíme ti zvednout sebevědomí v nějaké jiné oblasti. Což není špatně, ale vlastně nebudeme koukat na tamto. Ty jsi skvělý, úžasný, tady máš trofej za účast tady v té oblasti. Ale ve chvíli, kdy to ještě vážnější a jde o hřích a o vinu, o něco, co bych potřeboval vyřešit odpuštěním, tak někdo řekne, no na to nekoukej, ale koukej se prostě na to, jak jsi úžasný a dokonalý člověk. A nacpeme to do sebevědomí, aby ten člověk se cítil ohledně sebe velmi pyšně a šťastně. Jenže furt tam prostě bude ten červíček dole. A prostě se toho nezbavíte, protože vás to bude furt pronásledovat, protože vinu jen tak nevymažete tím, že v nějaké oblasti jste skvělí. Takže jenom, že dnešní kultura řekne, jo, máme řešení a je to zvedněte si sebevědomí v nějaké oblasti. Jenže to nevyřeší jádro problému, furt to nevyřeší tu zlomeninu, jenom to hrozně hezká náplast se smajlíkem. To je, k tomu lidé mě odhalí, co je v jádru a jak se to snaží vyřešit svět, to je to sebevědomí. A teďka, co to s náma jako lidma dělá? A mám za to, že já to teďka jenom zmíním, protože mi přijde, že to hezky popisuje naši českou kulturu a počím se na to karimatku. Je tady to někoho karimatka? Ne, děkuji vám. Tak. Tak. Ed Welch používá krásný obraz a řekne, že právě z toho důvodu, že lidem, jako lidé máme tendenci k tomuhle strachu, že odhalí někdo naši vinu nebo nedostatečnost, nebo jsme zranění, tak jako lidé máme tendenci se schovat za zeď anebo za masku. Protože vy musíte dát něco před mezi sebe a ty spolužáky, nebo kamarády, nebo pak spolupracovníky, nebo lidi ve sboru. Musíte něco tam dát, aby nezahlídli vás. A Ed Welch říká, že je to ta zeď, no maska, kterou tam dáme. A to, co ale lidé pak dělají, a já mám za to, že tak populární je potom braková, prostě blesk a cokoliv, co je brakového, tak je to, že my milujeme, když spoza naší zdi, nebo masky, můžeme špehovat lidi kolem. A to z dvou důvodů. Jeden důvod je, že doufáme, že uvidíme někdo, kdo je horší než my. Protože jsme se cítili líp. Jo, prostě jo, no dobře, jak já s tím matiky mám tu čtyřku, ale ten propadá. Ty jsem já. Oh, to je blaho. Jo? A nebo jo, tak neuběhnu prostě teďka tu štafetu, jo, takhle, jo, budem běhat štafetu a vy budete, já už ne, už mě vykopali z hrobu po ty minulý. A teďka tam budete, jo, tak my jsme doběhli čtvrtý to, ano, ale tamhle ti běží ještě pořád. No to prostě. A přirozeně to pokušení je špehovat, kdo je na tom hůř než já, aby se cítil líp. Takže proto je tak populární pro lidi, když se koukají do blesku, jak celebrity se rozvádějí, jak celebrity jsou závislí a rozpadá svým život. Protože my jsme na tom mnohem líp. A to druhý, co říká Welch, že děláme potom, že vykoukujeme spoza té zdi a vyhlížíme hrdiny. No, vyhlížím někoho, kdo je lepší než já, abych k němu mohl vzhlížet a doufat, že díky němu budu lepší, že mě vytáhne. Takže budu mít nějakého hrdinu, který mě inspiruje, protože mě to vytáhne přece z té mé jámy. Jenže to, co vidíte a to, co mě vytáhne z té jámy, že mě lidé odhalí, je odpuštění anebo uzdravení. A není to jenom nějaký hrdina jiný než Kristus a není to sebevědomí, které si nafouknu prostě jak karimatku. Já tenhle bod uzavřu citátem od pana Kierkegaarda, který to tak hezky popsal, kde říká, jak je vlastně důležité, nebo můj závěr z toho je, jak je důležité tuhle zeď rozsekávat, jak je důležité tenhle druh strachu rozbíjet. Jo? De facto, jak je důležité, že prostě opravdu potkáte někoho a teď kolem něj se budete cítit jako nervózně a svědomí vás usvědčuje. To je de facto dar, abyste si vyřešili nějakou vinu. A nebo zjistíte, že se nechcete svěřovat, to je možná znamení, že to zranění je větší, než jste si mysleli a že potřebuju pomoc. Protože Kierkegaard řekne, nevíte snad, že přichází půlnoční hodina, kdy každý odhodí svou masku? Domníváte se, že vám život dovolí, abyste se mu stále vysmívali? Myslíte si, že se vám podaří se chvíli před půlnocí vykrást pryč, abyste tomu unikli? Což pak vás to neděsí? Viděl jsem skutečné lidi, kteří klamali druhé tak dlouho, že jejich skutečná povaha už se nedokázala odhalit. A viděl jsem lidi, kteří si tak dlouho hráli na schovávanou, že nakonec své tajné myšlenky, jež až dosud pyšně skrývali, ve svém šílenství druhým nechutně vnucovali. Člověka to za touzí strašně může pokřivit. a řešení je to vlastně jít s Bohem a s blízkými lidmi řešit. Že tohle může být jeden druh strachu, že lidé odhalí něco ve mně, ať nedostatečnost nebo hřích, a nebo oběť. Já pak budu mluvit o tom celým, jak to vyřešit, ale teďka to chci popsat, ať si dokážete představit jednu ze tří oblastí. Ta druhá, lidé mě odmítnou. A to je vlastně strach, že nám lidi odepřou, tu, jak tady zaznělo, jo? Lásku, přijetí, zájem a já si kvůli tomu budu cítit bezceně. A ten problém vlastně je, jednak, že nakládám na ty druhé lidi ohromné očekávání. Protože jestli člověk je stvořený pro Boha, tak já vlastně čekám od druhého, že mi dá něco, co vlastně lidi vás zklamou, protože nejsou Bůh. Ale zároveň, že ten druhý se stává takovým tím, co tamhle moje prodlužka pro ten notebook. Jo? Já se musím někam zapojit, aby jsem načerpal to, co... Jo, protože my potřebujeme lásku a přijetí. Jo, to jo. Ale vlastně já se napnu na toho druhého člověka. A to najednou máte, že se snažíte... Když se snažíte vlichotit do nějaké party, když nejste v nějaké skupině, tak to prostě váš život ztrácí hodnotu. Jste ochotní dělat cokoliv pro to, aby ten druhý, zvlášť když samozřejmě přijde na zamilovanost, tak tam můžete úplně v pytli. Tam se všechno, to tam ve chvíli, kdy tam jste ochotní obětovat cokoliv, že v zamilovanosti. Ale vlastně ve chvíli, kdy máte třeba skupinu ve třídě nebo sportovní partu, tak to, že chci být přijatý a patřit tam, je ohromná touha a mám za to, že psychologicky je to potřeba. Ale ten strach, že mě odmítnou, by znamenalo, že nebudu mít cenu, že si mě nikdo nevšimne a můžu vůbec ztrácet na hodnotě. A tady já přidám, a o tom by šlo mluvit mnohem dál, ale tady já přidám do toho popisu toho problému, teďka popisujeme ty problémy, přidám to, v jaké době žijem. Protože kdo jste se narodili po roce 1996, tak pro tuhle generaci a dál, a v českém prostředí, jak jsme diskutovali, on to bude trošku později. Je naprosto přirozené žít na smartphonu a žít na sociálních sítích a žít na internetu. Kdo z vás vůbec není na internetu? Věrný scout. Jo, jsme digital natives, jak se říká, jo. A to, co mě před pár dny zasáhlo, a přidal jsem to do té přednášky, je, že vlastně od té doby, kdy je Instagram, vlastně 2012, a pak to koupila Meta a úplně se to jako roztrhlo jako pytel, tak od té doby, co je Instagram, od té doby, co je mobil s kamerou směrem k vám, tak člověk neustále postuje, buď píše, nebo natáčí reelsy, nebo dělá fotky, neustále to postuje a dostává feedback. Což ale znamená, že většina mladých lidí, kteří takhle žijou, jsou neustále na jevišti. Jsme neustále na jevišti. Když to bylo dřív, tak ve škole jste měli třeba prezentaci, jak dlouho trvá prezentace ve škole? Jde 10-20 minut? Jste na jevišti a pak slezete dolů a už nejste na jevišti. Máte zápas, nebo taneční představení, nebo divadelní představení, jste hodinu na jevišti a slezete dolů a nejste na jevišti. A to, co je typické pro jeviště, že na jevišti nemůžete být vy, kromě Roberta Downeyho Juniora, který je Iron Man, tak, který prostě jeho role a ta osobnost je stejná, tak herci nemůžou být, kdo jsou. Máte, nevím, kolik z vás vidělo interview s některými herci a to je, vy nechcete vlastně je slyšet tak, jak jsou, když nehrajou tu roli. Protože oni nemůžou být, kým jsou na jevišti. To by nikdo neměl zájem. To ale znamená, že pokud je možnost dneska žít neustále na jevišti, neustále vás někdo hodnotí a komentuje, do jaké míry si můžete dovolit být sami sebou a do jaké míry může člověk ukázat slabost. A ještě se s tím pojí jedna věc, že narostlo dvojnásobně množství depresí a úzkostí u děvčat, protože pokud děvče prochází pubertou mezi 11. a 15. rokem, ale žije na jevišti, kdy její tělo se mění a neustále to někdo komentuje, a buď to dobře, nebo špatně, tak to, že mě lidé odmítnou, je najednou Bůh. To, že mě lidi strhají, tak se jdu podřezat. To, že prostě, to je něco, co se stane tepem mého života, nebo může stát, protože jsem na jevišti. A důležité je, jestli člověk umí vlastně nebýt na tom jevišti. A jenom to popisuju, že tohle to je prostě jak když vybuchla atomovka oproti tomu, že předtím byl jenom dynamit. Jako ten rozdíl mezi tím, když nebyl smartphone a je smartphone. A že to má vliv na nás, protože jsme na jevišti, lidi nás vidí a my chceme být přijati. A já jsem dával takový příklad i na těch minulých přednáškách. Zjistil jsem, jaký efekt na mě to lidé mě odmítnou, v čemž je schované, doufám, že mě lidé přijmou, má, když máte třeba na YouTube kanál. Má někdo z vás kanál na YouTube nebo někde? Je to? Já jsem zjistil, že mě osobně, když tam dám video, že já jsem natáčel pohádky pro moje děti, jo, a nějaký krátký shorts jako animovaný, prostě různý věci. Že mě tolik nezajímá, jestli mi to lidi lajknou, mě mnohem víc zajímá, kolik to má shlídnutí a jak dlouho se koukají. Mě ani Jako by počet odběratelů, to by bylo skvělý, ale mě mnohem víc zajímalo. Zjistil jsem to potom, co jsem dal takový dětský prostě jenom povídání a u nějakého 7. videa z nějakého důvodu algoritmus to vybrala. 1500 lidí si to pustilo. Jo, a ten attention span tam byl krátký, jo, 10% to doposlouchalo, což je pořád 150 lidí. A pak jsem nahrával dál, bylo mi to jedno, a pak byla nějaká série o hvězdičce a najednou tam bylo díl Cukrový svět a 6000 lidí si to pustilo. A jsem říkal, že se někdo zbláznil, nebo ten, asi ten obrázek byl hezký, algoritmus to vzal a utíkal s tím. Ale já jsem, pro mě to bylo nové, a já jsem v tomhle tom začal zjišťovat, jak jsem smutný potom, když některá videa mají jenom 50 shlídnutí, a že přece standard je 1500 shlídnutí, jo. A pak jsem udělal shorts a to mělo 2000 shlídnutí, a já jsem říkal, jo, to je dobrý. A pak někde bylo 50, a říkal, já jsem to dělal 3 hodiny, a to má 50 shlídnutí. A pak jsem měl jedno, kde jsem vzal během svačiny u kluků 3 duplo panáčky a marshmallow. A udělal jsem z toho video, že se vstupuje marshmallow, jo, a teďka opička sní ten marshmallow, naštve se, odjede na slonovi, jo. 20 vteřinový video s duplo panáčkama a marshmallownem u svačiny. A mělo 3500 shlídnutí. Já říkám, prostě není možný, že lidi mě odmítnou tam, kde se snažím. Jo, mám video, kde prostě krájím banán a tam se objevují věci, co se krájí. To je prostě, já jsem strávil 5 hodin tím, jo, editingem. Žádný zájem, oni mi odmítli prostě to. No a neznamená to, že ty lidi na druhé straně toho YouTube mají nade mnou moc najednou? Nad tím, jestli mám dobrý den nebo špatný? Jo, v mém případě to najednou bylo, že jsou velcí. Jestli mám dobrý, a přitom ty lidi vůbec neznám. Takže jsem musel za Boha, musel jsem si uvědomit, jako asi je potřeba i dospět v tom, když člověk dělá pohádkový obsah na YouTube. Jo? Jenom, abych vám jako pravdivě řekl, že tyhle věci řeším a že se snažím z toho jako recover. A, ale vlastně mi najednou, a u mě teda ale v tu chvíli to ale znamená, že to, po čem toužím, je zájem a pozornost. A to dávají druzí lidé. A potom najednou, co je člověk ochotný pro to, aby získal tu pozornost. A být o tohle svobodný, dokázat tvořit, aniž by tam byl ten strach z odmítnutí. To si myslím, že ta svoboda. Tak, takže to je ten popis toho druhého bodu, druhé podoby strachu z lidí. A třetí, lidé mi fyzicky nebo verbálně ublíží. A tohle budete asi znát. A to je první, co je síla slov. Máte někdo, někoho, může to být táta nebo někdo blízký, kdo když něco někdy ve vašem životě řekl, tak vám to zůstalo jako viset, že řekl něco o vás? A jaká v dobrým nebo negativním? Jo, že budou lidé, kteří promluví a ne ze všeho, co promluví, ale zůstane to tam. A budou samozřejmě i lidé, kteří mají obojí, že vám něco pochválí a vy jste v nebi a pak vás kritizují a vy chcete prostě schovat do nejhlubší jámy. A to je síla slov. A není to špatně, že máme kolem lidí, kteří jsou pro nás důležití, ale neměl by být božský vliv, že má můj smysl, můj život má smysl, pokud mě chválí, anebo nemá, když mě kritizují. Ale tohle je třetí podoba strachu z lidí. Že mám strach, že lidé něco řeknou, nebo je to něco, co mě prostě drží naživu, anebo schazuje. A nebo fyzicky ublíží, to je to, čím jsme začali, s tím osvícením. Protože Abraham prostě, když řešil, že v Genesis čteme, řeší hladomor, jde do Egypta a bojí se, že ho zabijí, tak řekne o manželce, jo, řekni, že jsi moje sestra a úžasné věci z toho jsou, jo, faraó si vezme, Bůh je pak trestá. Bál se lidí a pak to dělá ještě znova. Takže i Abraham řešil strach z lidí. Apoštol Petr řešil, ten zase řešil jiný strach z lidí. Protože Abraham řešil strach, že mu fyzicky ublíží a říkal o Sáře, aby říkala, že je sestra. Apoštol Petr se bálí z pohany, aby Židé ho neodsuzovali, což je zase strach z toho, že mě odmítnou. Takže i lidé v Bibli to řešili, ušetříme čas, ale v Jeremiáši je krásně napsané v 17. kapitole právě, že člověk se má bát Boha, nemá se bát lidí. My půjdeme dál, ale jenom to shrnu, jo? Teďka pitva našeho případu. Strach z lidí není, že lidé jsou nějací velcí nebo děsiví. Buď to mám v sobě něco, co mě usvědčuje, nebo kde se cítím nedostatečný, nebo třeba zranění. A v tu chvíli ten druhý, ke kterému se přibližuje, to odhaluje. Nebo, to je první druh strachu, nebo druhý, že druzí jsou pro mě strašně důležití, já je potřebuju a chci, aby mi dali něco. A tak se bojím, že mi to nedají a já dělám všechno pro to, abych to dostal. A nebo se bojím, že mě řeknou něco kritického, nebo že mě ublíží fyzicky, jo, šikana ve škole je reálná věc. Tak to jsou minimálně tyhle tři podoby strachu z lidí. Tak, a otázka, co tedy dělá druhé lidi velké? A to je to samé, co už teďka zaznělo, jenom pozitivně řečeno. Jo? Odhalujou hanbu, kterou mám v sobě, nebo zranění. Dělá je to velké, že oni mají zájem a lásku, kterou já chci. anebo já toužím po bezpečí a v tu chvíli oni hrozí, že mi ho vezmou. Jo, ten druhý strach je dejte a to třetí strach je neberte mi. Jo, neberte mi bezpečí. A člověk přichází a bere mi bezpečí. A to druhé je dejte mi něco, co máte vy. A ten první, že odhaluje. Tak, help, co s tím? Stop it. Já občas jdu za manželkou s něčím, co mě trápí a ona má úžasný smysl pro humor. A myslím, že z nějakého seriálu a vždycky řekne, stop it. Přestaňte, ne? Přestaňte jako se tak cítit, přestaňte řešit tolik lidí. Já mám za to, že to nefunguje, je to očividné, že to nefunguje a myslím, že je ta druhá část toho citátu lepší, get some help, protože je to první krok je uvědomit si, jestli to řešíte, něco z těch tří nebo víc, a druhé je vidět, jestli Bůh je velký. A já tady mám citát od jednoho kazatele toho, nebo jednoho pána, na kterého jsem narazil, a hezky to řekl, který řekl, podle mě větu, která za mě definuje, jak to vyřešit. V čem je problém a jak to vyřešit. A to je. Jo, takže co je název dnešní přednášky? Jak se zbavit strachu z lidí? Za mě tohle, tenhle citát popisuje, v čem je problém a jak to vyřešit. Jsme tak moc posedlí tím, co si o nás myslí druzí, že strašně rychle zapomínáme, co si o nás myslí Bůh. Jsme tak posedlí tím, co si myslí druzí, jo, jestli obdivují, jestli přijímají, co říkají, co dělají, že strašně rychle zapomínáme, co si o nás myslí Bůh. Protože řešení není v tom, že si... To bylo v nějakém sitcomu. Já se bojím lidí, no tak si je představ na záchodě. Ne, pojďme nebude, že budu zmenšovat toho druhého člověka, ale že musím vidět víc, co Bůh říká a co si myslí. A to je to větší. Takže jsme tak moc posedlí tím, co si o nás myslí druzí, že strašně rychle zapomínáme, co si o nás myslí Bůh. A Greg Grešel to řekl. A to, co si myslí Bůh, má být ta pravda. A to je vlastně to řešení. Já potřebuji za Bohem, a což asi budete vidět, to, co já potřebuju, je jít za Bohem, slyšet jeho pravdu a tím kontrolovat ty věci. A já mám pak pro vás dobrou zprávu, protože za chvilku, asi o slide dál, se dostaneme k tomu, co Dave Petty říkal v pátek večer. A můžu vám prozradit, že už hodinu řešení na tohle téma už víte. Jo? Už hodinu už řešení tohohle problému víte. Že to je dobrá zpráva. Já jsem takovou radost spát, jak jsem tam musel zapracovat. Takže první, co jsme tak posídli tím, co si myslí druzí, že rychle zapomínáme na to, co si myslí o nás Bůh, znamená, já potřebuji vědět, co si teda Bůh myslí. A to, co se dozvídáme v Římanům 8, je, nepřijali jste přece ducha otroctví, abyste opět propadli strachu z lidí, tam není, ale chápete? Nýbrž přijali jste ducha synovství, v němž voláme Abba Otče. Takže ta boží pravda je, nepřijali jste přece ducha otroctví, viny, odsouzení, zranění. Jo, to je ten první strach. Nepřijal jsem ducha, abych otročil mojí vině, abych otročil odsouzení mýho svědomí, abych otročil zranění, které mi někdo udělal a byl do konce života oběť. To je to první strach. Nepřijal jsem ducha otroctví, že jsem otrokem uznání druhých, lásky druhých, přijetí druhých, to mě nemá zotročovat, to je ten druhý strach. A třetí strach, duch otroctví strachu z lidského slova nebo síly. Já jsem nepřijal ducha otroctví, abych se bál toho, co lidé řeknou. Nýbrž přijali jste ducha synovství, v němž voláme Abba Otče. A tohle je jádro, a proto říkám, že to, co říkal Dave Petty v ten pátek, je jádro toho, že potřebuju vědět, kdo jsem. Abych vyřešil strach z lidí, možná jsou lidi velcí, já potřebuju, protože já bych vám mohl říct, jo, teďka, no tak se bojíte lidí, tak koukejte na Boha, jak je velký, jo. Jo, bojí se Pepika, tak se koukni prostě, jak Bůh je větší, jo. Bojí se tam nějakýho, kdo vás šikanuje ve škole, no tak čte si o Davidovi proti Goliášovi, ne? Jo, ale já mám za to, že mezi tím letím koukat na Boha, jak je velký, a mezi tím, že lidi jsou velký, pro nás. Jsem já tam uprostřed a musím nejdřív zjistit, kdo jsem. Protože problém je, že s náma právě mávají druhý lidi a pak teda, že jo, řešení samozřejmě kouknout se na Boha, aby se mnou nemávali druhý lidi, ale na to já se musím zastavit a musím si položit otázku, kdo jsem. A v Janovi 1.12 čteme a těm však, kteří ho přijali a věří v jeho jméno, dal moc stát se božími dětmi. Když člověk dá život Ježíši, tak je boží dítě. To je to, kdo jsem. Takže kdo jste vy? Kdo jste vy? Jo, detektiv Pikachu se vás ptá. Kdo jste vy? A tohleto, a de facto mám za to, že když narazíte, skoro bych si fakt troufl opravdu pozbudit a zdůraznit, že když v životě se posunete do nějaké jiné etapy, jste střední na výšku nebo do práce a narazíte na někoho prostě s tou velkou hlavou ve vašem životě, tak se zastavit a připomnout si, kdo jsem. Kdo jsem. Důvod, proč je to důležité, je právě to, co ukazoval Dave Petty v ten pátek, protože my, když si na tuhle otázku v tu chvíli chceme odpovědět, tak co uděláme? Buď jdeme k tomu zrcátku a koukám na sebe a čtu knížku o sebevědomí. Jo, takhle to jsou, ne, ty, i ve filmech to je, jak člověk kouká do zrcadla ráno a říká si ten pozitivní, prostě úžasný talk. Jo, jsi úžasný, jsi skvělý, jo, prostě to zvládneš dneska. Koukáš do zrcadla a říkáš si o sobě, problém, když si to přestane člověk věřit. A taky v háji. A jsem si vzpomínal Bruce Willise, ten si zase říkal naopak strašné věci. A jo, můžete si říkat, a teďka Dave Petty měl dokonce přednášku o tom, jak rozpoznat hlas Ducha Svatého a tam zdůrazním, že ten Sarks, ten náš vnitřní hříšný člověk, nám říká strašné věci pořád. Takže já mám za to, že z toho zrcadla občas může koukat pěkný démon, jo? Ne, že jsme posilí, ale že prostě fakt to budou ošklivé věci, co si sami řekneme. Takže buď můžu to vyřešit to, kdo jsem tím, že koukám do zrcátka na sebe, a nebo to říkal, a to je to, o čem je to dneska, nebo půjdete, vezmete to zrcadlo, naměřím to na vás a budu chtít, aby vy jste mi řekli, kdo jsem. A aby vy jste mi to vyřešili. A tam začíná strach z lidí. Protože vy jste velcí. Jo? Jsem na jevišti a budete tleskat, tak jsem úspěšný. Nikdo netleská, můj život končí. Ale nejsou to jenom jako lidi jako spolužáci, může to být někdo, kdo je pro nás důležitý, kdo je prostě významný. A může to být klidně někdo, s kým chodíte, nebo koho si vezmete. A za mě důvod, proč tohle téma tak moc řešit, kdo jsem, je, že obzvlášť, když pak máte blízké vztahy, zvlášť třeba chození a obzvlášť svatba, tak jestli někdy já jsem řešil, že jsou lidé velcí, tak to bylo, když jsem pak byl se svou manželkou. Jo? Ona je úžasná, je velmi blízko v mém životě, jenom nejblíž, co člověk může být, a najednou její názor je důležitý, její pozbuzení je důležité, ale problém, když to stane motivem, proč pak jediným motivem, proč člověk dělá věci. Protože najednou mám zrcadlo a řekněte, kdo jsem, co mám dělat. A to nebude nikdy fungovat. A proto já si potřebuji zastavit a říct si, ne, nejsem to, co chce okolí, jsem Boží dítě. Protože realita jako taková, to, co jsem se teďka snažil popsat, jo, v těch čtvrtě hodině, že je to chaos, je to bordel.

0: holčička, nebo jedna skřítek slečna, která nemá ani jednu hvězdičku a ani jeden puntík. A jeden je a kašpar, jeden z těch zemíků, který je plný puntíků, protože nic neumí, tak se s ní potká a říká, jak je možný, že na tobě, že nemáš nic. A ona, no, že to na ní nedrží. A říká, jak je to možný? No já každý den jdu za tesařem, co je vyrobil, a jsem s ním a povídám si s ním. Pojď taky. A ona vezme za Elín na kopec a tam je prostě tesař jako člověk, co je vyřezává ty zemíky a jmenuje se Elí, jako hospodin, že jo? A on se na to kašpara podívá a řekne, no já tě znám, já jsem tě vytvořil, já tě mám rád. A choď každý den a bude to lepší. A on odchází ten zemík ven z té tesařské dílny a takhle pomalu mu jeden putík prostě odpadne. Protože pointa není, že budu žít tak, abych měl co nejvězdiček, což svět chce, ale že budu odpadat, protože nebudu držet. A to je svoboda od nálepek. Svoboda, protože koukám na mého otce. To, co říkal Dave Petty, jako kouknu se skrz ten rám na trojjediného Boha. A to, co on si myslí, to má kontrolovat všechny ty věci. A teď se dostáváme k tomu, že už vlastně víte ohromný kus, co s tím. První teda potřebuji vidět, kdo jsem. Potřebuju... Tak, Dave Petty, memory. První je, že potřebuji vědět, kdo jsem. To je grunt. A Dave Petty krásně v pátek vzal tu krabici s dědictvím a otevřeli a teďka z toho tahal 4 věci. Dokážete si vzpomenout? Byl tam zájem?
1: Láska.
0: Plán.
1: Plán. A identita.
0: Nice. Ano. Identita, láska, zájem a plán. A teďka. A důvod, proč jsem se to přidal sem, protože vy můžete jednak i podívat se na to video znova. Ale já, když jsem měl tuto přednášku, prostě, že tady budu mít, a teď jsem ho slyšel, tak je, když vám zacvaká pucle do pucle. A já jsem prostě jenom... protože podívejte se na to. To první je identita. A on tam říkal, krásně popisoval, jsi boží dítě. Co znamená, že jsem boží dítě? No, že musím být přijatý do boží rodiny. Jak můžu být přijatý do boží rodiny? Že mi Bůh odpustí. Že mě očistí, odpustí, řekne si, že můj syn, moje dcera. Co byl první strach? Co je první podoba strachu, co jsem říkal? Odhalení. Že mi lidé odhalí, že odhalí moji vinu. Z identity božího dítěte, ten předpoklad je, že mi je odpuštěno. Jinak nemůžu být boží dítě. To je lék na první strach. Že mi je odpuštěno. Moje identita obsahuje, já jsem ti odpustil a obejmul jsem tě. To je lék na první strach. Co je v tom prvním strachu ještě? Tam je hřích, tam hamba a druhý bylo zranění. Jestli mě otec miluje, tak bude mě chtít uzdravovat. A my bratry a sestry, pastorační skupinu, kazatele, já nevím, lidi, kteří mě budou chtít uzdravit. To je součást identity božího dítěte. A nemusím se schovávat za zdí. Bůh bude chtít, abych jako jeho dítě byl víc a víc sám sebou. Nemusím se bát té půlnoční hodiny, o které mluví Kierkegaard. Protože jestli vám Bůh odpustil, tak až zemřete, budete stát před ním, až skončí, až bude ta půlnoc, tak jste v Kristu, je vám odpuštěno, snesete to. Samozřejmě si budeme lepit masky a Bůh to bude furt strhávat, já neříkám, že to ty. Ale identita je odpověď na první strach, že mě lidé odhalí. Protože co mají odhalit, když Bůh odpouští a chce uzdravit? Že identita, láska a zájem. Co byl druhý strach? Že mě odmítnou, že mě nedají lásku, že mě nedají zájem a pozornost. Ale Ježíš řekne, jo, když čteme ve Filipským 4, jo, Pán je blízko, a v Janovi 10. A nikdo vás nemůže vyrvat z otcovy ruky a z mojí ruky. A já a otec jsme jedno. A když jdete do jeho slova, když jste měli pochybnosti, stačí jít do písma a vidíte, jak Bůh si tak cení toho, že jste jeho a má zájem o vás. V každé modlitbě vám věnuje pozornost. Já miluji, jak C.S. Lewis říkal, jak důležité je vědět, že Bůh může být všude vždycky a nekonečně dlouho. Protože to znamená, že má milion let času i na pilota, který padá s letadlem a umře, tak on má milion let času na to, by tam s ním byl těch 20 vteřin během té modlitby. Bůh nikam nikdy nespěchá. On na vás má vždycky čas. A někdo může říct, jo, ne každá modlitba je taková. Jsem třeba v období, kdy... Dobře, Aleši, jo? Aleši, ty řekneš láska a zájem, ať to nemám, ať tak netoužím, že mi to lidi dají, jako, že to je fakt jako modla pro mě a Bůh. Ale já to neprožívám, když si klepnu v modlitbě doma. Od toho máme církev, od toho máme blízký lidi na mládeži, nebo ve skupince, nebo vedoucí, aby nám toho Krista inkarnovali, aby nám ho zpřítomnili. Protože když máte druhé věřící, tak... Jo, nebo já se občas bavím s některými...

mládežníky nebo přáteli a vedle ní sedíte a ten druhý, a vy si s ním povídáte třeba půl hodiny, hodinu a člověk řekne, no, ale má zájem o mě jako Bůh. A já říkám, no to by mě neposlal, to bychom si hodinu spolu nepovídali, kdybychom byli ukradený a já se tě snažím pozbudit, že tě miluje. Jo, to, že vedle vás sedí ta sestra nebo ten bratr v Kristu a modlej se za vás a vysloveně vás jako urge, fakt jako trvají na tom, že to je pravda. Jo, měl jsem rozhovory s lidma, kteří přemýšleli v tom, co jsem dělal v životě. Jo, a co si Bůh vlastně myslí? Já říkám, hele, schytal by kulku za tebe, kdybys mu byl ukradený. Ne, pokud pro někoho takhle se obětujete, tak má zájem. Otázka je samozřejmě, jestli já mám čas na to. Jo? Že občas říká, jo, bože, jsi daleko, a tak já teďka mám teda tady ten seriál nebo tu gamesu. A vlastně nemám čas si přijmout ten zájem a lásku. Takže odpověď na druhý strach, že mě lidé odmítnou, kde toužím po respektu, přijetí, zájmu, tak je u našeho Boha Otce. A to třetí, ten plán, to je odpověď na ten třetí strach, že mě lidé fyzicky nebo verbálně ublíží. Mám za to, že kdyby Dave Petty měl víc času, což tam to nešlo, ale měl víc času, tak vysvětlí, že tím plánem, že se nemyslí, že budete všichni bohatí podnikatelé s krásnými domy. A já vám to přeju, ale ten plán je, že nakonec vás vzkřísí, jo, nakonec to bude dobrý, a když budete v háji, tak on v tom háji se potká s váma a pomůže vám se dostat nějak z toho háje a rozhodně vás promění z toho háje. To znamená, že Boží plán je, vy teďka jste na střední, na základce, nebo budete na vysoko, jo, a tak jdete do háje a Boží plán je, já tě z toho háje dostanu a pak budete na ty vysoké a budete do háje a jeho plán je, vás z toho háje dostanu, potkáte se se mnou úplně nově v tom háji tam dole, pak se vdáte, oženíte, budete úplně nově v háji a pak budete mít děti a ten háj bude tak hluboký, ale on bude mít plán, jak se vám chce dát poznat a jak vás chce měnit v tom háji a nakonec jak si vás použít pro druhý lidi a nakonec vás vzkřísí a bude to na věky paráda. Že jeho plán, když stojím najednou proti někomu, kdo říká slovo seš k ničemu a nikdy prostě nic nedokážeš, tak odpověď je, moje plány nejsou plány vaše a že má ten plán pro nás větší, než my si dokážeme představit. Že nás volá k tomu, aby jsme svědčili lidem o věčnosti, aby jsme milovali. Jeho plán je uchvatný a má plán, ať si lidi říkají, co chtějí. Když někdo řekne, nemáš hodnotu, jaký je jeho plán, jaký je jeho plán, no tak Kristus zemřel, hodnota je asi vysoká. Takže ten plán, já mám nemoc na záda, mám Bechtěreva, jaký je Boží plán pro moji bolest, no on mě nakonec vzkřísí. Teďka je plán, abych šel skrz tu bolest, on nakonec vzkřísí, takže já mám dokonce vím o dobrým plánu, který má happy end pro mě. I kdyby v tomhle světě jsem se neuzdravil. A kdyby přišla válka, tak Bůh má happy end. On tenhle svět nakonec. Jo, druhá Petrova, všechno schoří, prostě všechno se rozstaví a bude svět postavený před soud a bude nové stvoření. Takže zlo nemá poslední slovo, je tady plán. I kdyby lidi fyzicky hrozili, říkali věci, Boží plán je jiný. A tohle má kontrolovat ten třetí strach. Takže identita kontroluje první strach, lidé mě odhalí. Protože když jsem Boží dítě, je mi odpuštěno, nemusím se stydět. A když mám zranění, Otec miluje a chce to uzdravit. Ten druhý strach, lidé mě odmítnou. Já pro tu lásku a zájem můžu za ním a můžou mi ho připomínat lidi kolem, fyzický lidi kolem. A to třetí, pokud mám někoho, kdo jeho slovo je devastující nebo prostě závislý na jeho slově, a aby můj život byl dobrý nebo to ohrožuje můj život, Boží plán to kontruje. Takže kdyby náhodou, pusťte si znova toho Davea Pettyho, protože mě to tam úplně krásně zapadalo a říkal jsem si právě opak, jo? Když on to říkal na té přednášce, říkal jsem si opak. Jo, pokud prostě nemám tu identitu v Bohu, tak ji budu hledat u všech druhých lidí, aby mi ji dali. Budu schovat samozřejmě hambu a budu chtít mít svoje sebevědomí, aby moje identita byla silná. Když nebudu mít Boží lásku a zájem, tak budu hladově to chtít od vás, nebo od toho, s kým chodím, nebo koho si vezmu, nebo od svých dětí, a pak děti odejdou a já se zhroutím. A nebo nebudu vědět o Božím plánu a budu se bát čehokoliv, co lidi řeknou nebo udělají, protože mi to zničí život. Zničí mi to budoucnost. Když tohle to otočíte naopak, vyhodíte Boha, tak je jasně vidět, jak mizerný život to je. A nebo naopak, jak Bůh v tom je s náma. Zdroje změny, teďka je to, co už jsem říkal, jenom trošku jinak, jo? Už nejdeme do novýho. První, potřebujeme Boží promluvení. Teďka jsme si probrali, ať chápu, o jaký strach. Co je můj nepřítel? To jsou ty tři podoby strachu. Pravda o strachu.
Potřebuji ale to promluvení, pravda od Boha. To jsem vám teďka řekl. Identita, láska, zájem, plán. To bytí spolu. Já musím nekoukat do toho zrcátka na sebe, ani do zrcadla prostě na vás. Já musím mít čas s Bohem každý den, abych ho viděl jako prvního. Potřebuji slyšet jeho slovo. Potřebuji, aby mě připomínal, že jsem jeho. Potřebuji jít za tím tesařem jako ten zemík. A láska, to je jediné, co bych doporučil jako nový, že vlastně, když máte tuhle svobodu, nebo začínáte růst tom, tak nejlepší lék je, že se začnete soustředit na druhý lidi, abyste je měli rádi. Ne to, co od nich můžete dostat, ale mít je rádi. Modlit se za ty lidi, co měli velký hlavy dřív. A Mička, kámo, na to už nevím, jestli je čas. Chtěl jsem říct praktický příklad třeba, kdy já jsem s ním zápasil, když jsem vyndal, to jste slyšeli asi od nás ze sboru, ale když jsem vyndal Mičku před lety, vyndal jsem Mičku nádobí a manželka přišla, pozdravila mě, v kuchyni odešla. Já jsem zjistil, že jsem naštvaný. A říkal jsem si, proč jsem tak naštvaný? A modlil jsem se a Bůh jak kdyby rozsvítil a říkal, no ty si doufal, že ona tě pochválí. Chápete, ona mi nedala medaily. Já jsem nedostal trofej za účast. A to byl pro mě, to, co jsem doufal právě, kdyby náhodou dneska bylo pro vás, ten první bod, když jsem začal řešit, hele, lidi jsou asi pro mě tak důležitý, že kvůli tomu dělám všechno, co dělám. Já jsem tu Mičku měl vyndávat pro Boha, protože mám rád svoji manželku. Ale já jsem ji tak moc, a to je ten problém, jo? Ten problém není, že jsem byl třeba smutný, že mě nepoděkuje, když taky divný, že jo? Ale že ona to nedodala, mě naštvalo. Jakože mi to tak moc naštvalo. To je ten problém. Já bych na to, že mě druhý nepochválí, neměl zareagovat hněvem nebo pocitem nevděčnosti. A to pro mě byl takový jak red alert. A pak jsem začal přemýšlet ve sboru, když jsem něco dělal. A říkal jsem, tyjo, proč jsem dělal tohleto? Jo? Což následovalo po pár týdnech, když jsem se modlil, Bůh mi s tím pomáhá, kdy ve sboru jsme měli situaci, kdy jsme měli dovíst věci na kafe na setkání sboru v lese. A já jsem tam dovez a teďka jsem tam vytáhl ty věci a oni ještě nešli. A já jsem zjistil, že jsem naštvaný, že mě nikdo neuvidí, že jsem to udělal. Ale protože už jsem zažil to s tou manželkou a věděl jsem, že mám problém s tím, že lidi jsou pro mě důležitější než Bůh, tak jsem se pomodlil, poprosil jsem Boha za odpuštění, ty věci jsem tam nechal a šel jsem do auta a nepotkal jsem se s nima. A to byly moje první kroky vlastně, že nejdřív si to člověk to zjistí, když je naštvaný nebo smutný nebo v depce, pak se vám podaří o pár týdnů, měsíců později si to uvědomit, kdy se to děje a pak třeba možná někdy se nám stane, že než půjdu vyndávat Mičku, tak se pomodlím, ať je to k Boží slávě. Třeba jednoho dne, jo, protože to se snažíme, že jo, máme mládež, Pane, ať to oslaví tebe, a pak lidi tleskají. A já se chci to učit, a pro mě třeba ta Mička byla první situace, kde jsem poznal, jak jsem na tom. A to by nás teda mělo začít vyjíst ke svobodě od strachu z lidí. A ta pointa svoboda od strachu z lidí je v tom, že vím, čí jsem a jeho hlas promluvá do všech oblastí, kde se bojím lidí. Vlastně víte, čí jste, a když někdo má velkou hlavu ve vašem životě, tak do toho necháte Boha promluvit.

přednáškou Aleše Navrátila jsme nahlédli na strach z lidí, který nás někdy silně ovlivňuje. Přednáška zazněla na mládežovém Broadfestu. Ještě jednou se k ní vrátíme v pátek v 17 hodin. A v neděli nás čekají konspirační teorie.

Po 10. hodině večerní můžete na Rádiu 7 usednout ke čtení knih. Konkrétně knížky Jak život šel Miloše Šolce, od kterou čte za čtvrt hodinky Pavel Hromádka. U mikrofonu je s vámi Pavel Kohl.

0: Píseň a stvoření, ve které veškeré boží dílo oslavuje svého stvořitele. Vše žije jen pro něj. Zpívala skupina Room for More.
1: To se někdy stává, že přijde mrak.

Baptistický kazatel Miloš Scholz zanechal české církvi silný odkaz. Miloval Boha, miloval lidi. I v těžkých podmínkách, ať už za války nebo komunistické totalitě, vždy a všude svědčil o Bohu a jeho lásce. Ve čtení na pokračování naposledy otevíráme knihu Jak život šel.

0: Po roce 1956 hrál otec již jen klubové turnaje, ale s námi dorostenci i ve svých 50 letech hrál naprosto vyrovnané zápasy. Když jsme s T.J. Žižka bojovali o účast v první lize družstev, byl pohotově k pomoci ve čtyřhrách podobně jako matka. Ve svých 59 letech jsme spolu hráli v Jablonci nad Nisou za tenisový klub v Břízkách, okresní přebor družstev. Později se otec zúčastňoval již jen veteránských turnajů. V nich však ve svých věkových kategoriích nenašel v republice nikdy přemožitele. Ve své pozůstalosti zanechal množství nejrůznějších diplomů. Na veteránské turnaje otce často doprovázela matka a společně na nich měli možnost sdílet svoji víru v Pána Ježíše Krista. Tak došlo k tomu, že na jednom z turnajů navázali veliké přátelství s panem Františkem Helenským. Tento vynikající operní zpěvák se ve svém stáří stal vášnivým tenistou. A protože bydlel v Tovačově nedaleko Kroměříže, kde jsem byl v té době kazatelem, mohl jsem i já s tímto srdečným člověkem navázat přátelství. Prožili jsme pak spolu nejednou krásnou chvíli v duchovních rozhovorech a někdy zbyl čas i na tenis. A pak přišel rok 1991, ve kterém se otec dožíval svých 80 let a ve kterém hrál své poslední dva tenisové turnaje. Jednalo se o mezinárodní turnaje veteránů v USA, a to nejprve v Providence ve státě Rhode Island na travnatém povrchu a potom ve Washingtonu DC na Antuce. Turnaj v Rhode Island byl otcovým vůbec prvním turnajem v životě na trávě. Konal se v klubu, kde na něj přímo kýchlo období jeho profesionálních let. Ve staré prostorné jednopatrové dřevěné klubovně, která dříve musela být skvostem tenisového klubu, byly rozvěšené nejrůznější fotografie tenisových velikánů, včetně dobře známých kolegů profesionálů z 30. let. Josef, který otce na turnaje přihlásil, vypráví o jeho účasti toto.
1: Tentokrát tatínek přiletěl do Spojených států amerických sám. Já jsem ho vyzvednul na letišti v New Yorku. Půjčil jsem si tam auto, abych ho mohl snadněji vozit z místa na místo a všechno bylo připraveno proto, aby tatínek mohl vyvinout maximální úsilí k dobré reprezentaci Československa. Asi 3 dny jsem tatínka připravoval na turnaj tím, že jsem ho trénoval na tomto neznámém povrchu trávě. Nejdříve nám to moc nešlo, protože jsme na trávu nebyli zvyklí, ale po nějakém čase jsme se zlepšili. Tatínek si koupil ty nejlehčí tenisky a běhal jako za mlada. Ale po několika zápasech měl mnoho bolavých svalů, které tento nápor nevydržely. Tatínek se však nevzdal. Dostal se až do finále, ve kterém ale jeho bolesti vykonali své a on prohrál. Finále bylo filmováno a po zápase obklopili pracovníci televize finalisty a žádali je o komentář. Tím, že byl tatínek z Československa, byl pro reportérku velice atraktivní. Když tedy dostal slovo, nezaváhal ani okamžik. Hned děkoval Pánu Bohu za to, že se dostal až do finále a zmínil svoji radost ze života s Pánem Ježíšem Kristem. Kdyby reportérka interview neukončila, tatínek by ve svědectví pokračoval daleko déle a možná, že by se ten jeho komentář rozrostl v celé kázání. Všechno však tatínek udělal vkusně a lidé kolem se jenom v údivu usmívali. A protože měl otec po svém návratu zpět do vlasti interview do novin, uvádím z něho následující část. Organizátoři turnaje Miloše Šolce neznali. Aby odhadli jeho tenisovou dovednost, uspořádali den před zahájením klání tréninkový test, exhibici. Soupeřem mu byl dvojnásobný vítěz tohoto turnaje Jack Stetton, letos vyhrál po třetí, který je již 84letým kmetem. Je to úžasný běžec na trávě, na níž míček téměř nevyskočí. To umí. Jako téměř vždy i tentokrát potřeboval pan Scholz 3 hry na rozehřátí. Z 0-3 a 1-4 dokázal vyhrát 6-4. Ve druhém setu byl úspěšnější Stetton. Vyhrál 6-3. Pak přišel za československým tenistou a řekl: omlouvám se, ale zítra začíná turnaj a přece nebudeme plýtvat silami. Třetí sadu již nehráli. Miloš Scholz měl v prvním kole volný los. Ve druhém kole se utkal s Thompsonem, který hrával profesionálně golf. Dovolil mu jediný game. Pak přišla veliká bitva. Několikanásobný mistr Spojených států amerických ve skvoši byl nasazen jako druhý a byl označován za černého koně soutěže. S malým Čechem s jistou rukou prohrával v prvním setu po zkrácené hře. Scholz vedl ve druhém dějství 2-1, když Tarangioli pro vyčerpání vzdává. V semifinále stojí proti sobě bývalý sprinter a hráč amerického fotbalu Pell a snad nejmladší profesionální trenér tenisové historie Brňan Scholz. Jeho voleje, half voleje a returny jsou jedovaté a účinné a tak vyhrává 6-2. Také ve druhé sadě Pelli uhrál pouze 2 gemy. Loňský finalista je zklamán. Český stařík se ve finále rve se Statenem. Nedokáže však zopakovat výkon z exhibice. Snad hraje roli i to, že se hrál na cestě do finále o nějaký ten gem víc než Američan. V jejich věku je každá další hra namáhavější. Přesto lidé po skončení finále Staten-Scholz 6-4, 6-2 oběma tleskají. Tenisoví příznivci tleskají, kroutí nevěřícně hlavou nad tím, co ti to dohromady 165-letí tenisté dokáží. Vítězství patří jednomu, potlesk oběma. Obdiv pak všem, kteří na tomto otevřeném šampionátu Spojených států startovali. Travnatý dvorec byl pro české kazatele stříbrný. Loučíme se. On se na chvilku zamyslel, aby pak řekl: Bůh s vámi. Víte, že patříte k těm málo lidem, kteří se se mnou před svým odchodem od nás nepomodlili? Snad příště.
0: Já jsem přijel na finále autem z Toronta. Prostředí klubu, organizace, noblesnost a veliká bojovnost hráčů mne zaujaly na nejvyšší míru. Bratr se vracel pro své povinnosti do Texasu, otce jsem se tedy ujal já a vezl jsem ho na druhý turnaj do Washingtonu DC. I v tomto turnaji se otec střetl se Statenem. Byl to tentokrát dříve než ve finále. Jednalo se opět o výborný zápas. Zvláštností však bylo, že si soupeři soudcovali sami a já velice brzo zjistil, že na to nestačí. Otec, který neměl dobrý sluch a neuměl komunikovat užívanými gesty, ztrácel řadu bodů. Při svém bedlivém sledování zápasu jsem za plotem opravdu trpěl. Očekávaná veliká bitva se nekonala a otec odešel z kurtů Army Navy Country Clubu poražen. Na prohře se do jisté míry podepsali i zdravotní potíže z předchozího turnaje. V roce 1893 byl založen první český lawn tenisový klub. O 100 let později se tedy vzpomnělo tohoto významného výročí. Otec byl k oslavám samozřejmě pozván a něco z nich popisuje takto.
2: Byla to nepopsatelná životní pohoda, setkání s tenisovými reprezentanty při slavnosti z tého výročí trvání českého lawn tenisového klubu. To bylo radostných setkání, pozdravů, úsměvů, když se staří matadoři po letech setkali. Přijel i Jarda Drobný z Londýna, byli tam i mladí Kodeš, Šmíd, Složil a celá řada dalších a dalších. Jedno setkání však bylo pro mne zvláště potěšující a radostné. Byl jsem obklopen řadou přátel, když se ke mně dostal s nádherným úsměvem muž, který se představil jako otec Tomáše Šmída. A potom pokračoval: musím vám říci, že o Tomášově sportovní kariéře jste vlastně rozhodl vy svým tenisovým uměním. Osobně jsem pěstoval lyžařský sport. Vaším tenisem v roce 1953 jsem však byl okouzlen. Váš tenis byl přehlídkou správných postojů, elegance, sportovní lehkosti a ušlechtilé radostnosti. Hrál jste tehdy exhibici se Zábrockým ve Františkových Lázních a já jsem od té doby s rodinou přesedlal z lyžování na tenis. Toto ve mně vyvolalo takovou vlnu radosti, že jsem pana Šmída objal, jak jsem si často přál obejmout jeho syna Tomáše, ke kterému jsem vždy pocitoval jakýsi otcovský tenisový vztah. Často bych ho rád objal, když jsem mohl obdivovat a oceňovat nejen hru, ale i ten nádherný ponor do kouzla tenisového umění, které každému poctivému tenistovi s vysokým úrokem vrátí vše, co mu závodník obětuje. Teď, jako bych porozuměl pramenu hlubokého přátelství, jímž jsme byli poutáni.

Když toto píši, sedím v přepichovém třípokojovém bytě v Praze na Vinohradech, Chorvatská 12, kde s rodinou žijeme od 45. roku. Byt je v pátém podlaží s krásným výhledem na Prahu. Jakou jsem měl matku, takovou mám manželku. Ani jedné, ani druhé, říkám poctivě, nejsem hoden. Ale dobrý a dokonalý Pán Bůh s námi nejedná podle našich zásluh, ale podle svého nekonečného milosrdenství. Jak málo Pán Bůh od nás žádá a jak mnoho nám dává jen za poslušnost a plnění jeho svatých přikázání, o nichž apoštol Jan říká, že nejsou těžká. Nejsou těžká pro ty, kdo Pána Boha milují poslušnou láskou. Tak tu sedím v krásném bytě, vzdychám a říkám, ach, pyšní a hříšní Pražané a celý svět, kdybyste se obrátili k Pánu Ježíši Kristu v upřímném pokání a přestali lhát, krást, cizoložit a začali chodit na učení písma, nemuseli byste utíkat za hranice, ale slavili byste svého Pána, Stvořitele, doma. Milovali byste své bližní a budovali království Boží doma a ne v cizině, protože domov nic nenahradí.

0: Po 12 letech své kazatelské služby v torontském sboru jsem stál před vážnou otázkou, zda pokračovat v důsledně české a slovenské duchovní práci, anebo uplatňovat ve sborovém životě, zvláště při bohoslužbách, také angličtinu. Do této situace přišel z Prahy dotaz, zda bych byl ochoten kandidovat na kazatele ve Vinohradském sboru. Tehdejší kazatel Bohuslav Procházka na podzim roku 1993 ze zdravotních důvodů práci opouštěl a sbor se dostal do složité situace. Pán Bůh mi dal jistotu, že kandidovat mám. Koncem roku jsem byl v Praze zvolen. Torontskému sboru jsem podal rezignaci ve vědomí, že Pán Bůh dá sboru svého služebníka. Situace byla totiž docela jiná než v době mého nastoupení do sboru v roce 1981. Mé přesvědčení se ukázalo správným, sbor nakonec volil ze tří možných kandidátů. Ve Vinohradském sboru jsem nastoupil 1. dubna 1994, ale rodinu jsem musel nechat dočasně v Kanadě, protože děti neměly ukončená studia. Nebylo to snadné rozhodnutí, na manželku bylo takto vloženo velké břemeno. S pomocí Boží byl však rok odloučenosti překonán a manželka spolu s Davidem a Esterkou se přistěhovali za mnou. Miloš však již rok předtím vstoupil do manželství a pro své učitelské povolání zůstal v Kanadě. Otec i matka se z mého návratu velice radovali. Po dobu 10 měsíců odloučenosti od rodiny jsem bydlel u rodičů, protože se sbor rozhodl k adaptaci kazatelského bytu. S rodiči jsem prožil vzácný čas, ve kterém mi otec s matkou v duchovní službě všemožně pomáhali. Nikdy nezapomenu na jejich důslednou účast na všech sborových akcích, včetně pomoci při adaptaci kazatelského bytu. Otec zpočátku mýval biblické úvody při modlitebních chvílích v úterý večer nebo v neděli před shromážděním. Během společných modliteb v rámci bohoslužeb se pravidelně modlil k užitku všech přítomných. Občas mne doprovázel na pastorační návštěvy a často se mnou jezdil do kazatelské stanice v Bělé pod Bezdězem. Taková cesta autem začínala otcovou modlitbou, která se někdy protáhla na 20 i více kilometrů naší jízdy. Samozřejmě jsme mohli společně trávit volný čas hraním tenisu nebo cestami na chatu. Velice jsem si vážil pravidelné účasti rodičů na čtvrtečních ranních modlitebních chvílích, které začínaly v 6 hodin. Jak přibývala léta, ubývalo rodičům sil a přibývalo neduhů. Po čase již nemohli chodit na ranní modlitební chvíle. Došlo i k tomu, že mne otec požádal, abych ho při bohoslužbách nevyvolával k modlitbě, protože se mu někdy stalo, že ke své modlitbě přidal modlitbu Otčenáš a při ní vynechal určitá slova. Nechtěl tím mást ostatní. V létě roku 2004 si matka zlomila krček stehenní kosti a otec začal chodit do shromáždění sám. Postupně přibývalo nezbytné péče o rodiče, ve které mi byla velikou pomocí manželka s dcerou a samozřejmě moji sourozenci v době svých návštěv. Za svým návratem z Kanady, i když nebyl lehký, vidím zvláštní boží řízení. Nejen v souvislosti s prací v milovaném Vinohradském sboru, ale také ve službě rodičům. Pro mé sourozence bylo téměř nemožné, aby se vrátili. V mém případě to bylo možné právě v souvislosti s nastoupením do Vinohradského sboru. Bratr Josef přijížděl do Československa hned po změnách v roce 1989 a později do České republiky s nejrůznějšími skupinami křesťanů, aby přibližovali studentům na středních školách křesťanství a zajímavosti o Spojených státech. Píše o tom takto.
1: Tatínek se velice rád naší služby ve školách zúčastňoval. Když dostal příležitost, tak vždycky studentům svědčil o boží lásce a také se jim pochlubil, jak mu Pán Bůh žehnal v jeho sportovním úsilí. Občas jsem tatínka musel upozornit na to, že jsme omezeni časem a že také ostatní členové skupiny by rádi něco řekli. Musím však dodat, že tatínkovi příspěvky studenti vždy vřele přijímali. Jeho nadšení bylo nakažlivé. Po misijních cestách jsem si většinou udělal čas, abych strávil nerušený čas s rodiči. Obvykle jsme zajížděli do Jizerských hor, kde jsme se mohli trochu vzájemně užít. Já si šel zaběhat do lesů, maminka vařila, užívala si zahrady, tatínek se převlékl, zašel do dílny a něco tam kutil. Tam trávil někdy i hodiny. Další místo, které jsme příležitostně navštěvovali, byl Špindlerův mlýn. Bydleli jsme tam několik dnů v hotelu a užívali si dovolenou. Chodili jsme společně na procházky a společně vzpomínali na staré časy. Rodiče ve Špindlerově mlýně dříve hrávali tenisové turnaje a já tam byl jednou na týden s hokejovou Duklou Litoměřice.
2: Na svého otce vzpomíná dcera Bohumila.
3: Často jsem volala z Texasu do Prahy, abych rodiče slyšela. Tatínek v poslední době už špatně slyšel. A když vzal telefon, ani nečekal, co řeknu, ale hned mne ubezpečoval, že se mají s matinkou chvála Pánu Bohu dobře. Že si žijí jako v nebi, že jim nic nechybí a mají vše, co potřebují. Tatínek mne oslovoval Bobčenko. Vím, že mne měl velice rád. Tatínek nám vštěpoval do srdce, abychom se nikdy nevzdalovali od církve. Když jsme s manželem v roce 1969 zůstali v cizině, hned jsme vyhledali sbor, který nám pak částečně nahrazoval rodiny, které jsme ztratili emigrací. Těšili jsme se z obecenství bratří a sester v Berlíně a nyní jsme Pánu Bohu vděční i za sbor ve Fort Worth. Tatínek se často modlil za všechna vnoučata a vždy je jednotlivě jmenoval. Jeho modlitby nezůstaly nevyslyšené. Všichni jeho vnuci a vnučky jsou vyznávající křesťané. Cítím stejnou zodpovědnost za svá vnoučata a modlím se za ně. Každou neděli prožívám velikou radost, když je vidím vycházet z nedělní besídky.
2: Vzpomínky dcery Renaty.
4: Vzpomínka na tatínka, o kterou se chci rozdělit, je spojena s jednou z nezapomenutelných kapitol mého života. V prosinci 1994 jsem byla na lékařském vyšetření, při kterém bylo zjištěno, že mám rakovinu tlustého střeva. Žili jsme tehdy s rodinou ve Spojených státech, rodiče byli v Praze. Čekala mne tedy operace a když jsem ještě před operací telefonovala do Prahy, abych rodičům sdělila, že budu druhý den operována, neváhali ani na chvíli. Objednali si letenky a za nějaký týden přiletěli za námi. Tatínkovi bylo tehdy 83 let, mamince 75. Po operaci mi bylo sděleno, že musím podstoupit poměrně agresivní roční chemoterapii, která probíhala každý měsíc po dobu celého týdne. Když jsem s terapií začala, byli už rodiče u nás. Nikdy nezapomenu na to, jak mě tatínek před každým odchodem do nemocnice objel a svým neopakovatelným způsobem se za mne modlil. V těch chvílích jsem si uvědomovala, jak je vzácné mít dobrého a milujícího otce, který se mnou sdílí moji víru v Pána Ježíše a uvádí mne svými modlitbami do plného vědomí Boží přítomnosti. Tatínek byl nejen dobrým manželem své milované manželky, otcem svých čtyř dětí a kazatelem několika sborů. Byl pro mne a pro mnohé jiné duchovním vůdcem vzácných kvalit, které dnes v našich zborech tolik potřebujeme. Mezi otcovými modlitbami je také tato. Svatý Pane, ty trojjediný, ty jsi nás rozveselil stavem našeho dítěte, Renaty Šolcové, Vožehové, ale hlavně tvého dítěte. Slavně se staráš, ó Pane, o všechny své dítky. My všichni, kteří jsme se modlili a kteří se modlíme ustavičně, těšíme se z vyslyšení více než ona sama. Naše vzájemná radost je nevýmluvná, ó Pane. Přijmi, prosíme, naši neumělou chválu za skutečnost, že nemoc Reníčky není k smrti, ale k slávě tvého jména. Děkujeme za moře lásky z výsosti.

Jich písmo svaté říká, že v nich není zalíbení. U vodárny se mne často ptával, nezajdeme do sboru, není tam něco? Sbor byl prostě součástí jeho života. Při procházkách byl do mne zavěšen a říkával, toho jsem se nenadál, že mne bude muset syn jednou vodit. Vždy podle mne srovnal svůj krok, dříve než jsem srovnal svůj podle něj. Bylo to pro mne tak silné svědectví o jeho pokoře, že to ani nemohu náležitě vypsat. Kdykoliv jsem si při návštěvě v jeho bytě oblékal kabát, tak mi do něj pomáhal, byť jsem mu chtěl tuto práci ušetřit. Když ležela matinka samostatně v jídelně na nemocničním zvedacím lůžku, spával na manželské posteli sám. Na nočním stolku mýval Bibli, na prázdné posteli vedle sebe raketu. Nešlo mi to zpočátku moc dohromady. Později jsem pochopil, že zatímco Bible byla jeho duchovním pokrmem, raketa symbolizovala jeho pracovitost a boží životní cestu. Ke konci života ztrácel v důsledku šedého zákalu zrak natolik, že již nezvládal číst Bibli ani s velkými písmeny. Dokonce nebyl schopen identifikovat sebe a manželku na svatební fotografii. Když jsem mu sjednal operaci, těsně před termínem prohlásil, že již chce s tímto neduhem zůstat a operaci jsem musel odříct. Den před smrtí, vlastně v den upadnutí do komatu, byl ještě na bohoslužbě, při které kázal Josef, který přijel, aby mě pomohl v péči o rodiče. Otec se s mnohými po bohoslužbě přátelsky loučil, ale během dne si bratrovi stěžoval na bolest na hrudi. Odpoledne jsme přišli k mým rodičům s Vovkaničovými a otec při pohledu na jejich čtyřměsíční dcerušku svou pravnučku Beatrice prohlásil. Jedni přicházejí a druzí odcházejí. Josefovi pak v soukromí řekl, že se rána nedočká. Před 23. hodinou se zhroutil na toaletě a přes hodinové úsilí zdravotníků se ho nepodařilo přivést k životu. Skonal po půlnoci 15. ledna 2007. Kdybych měl duchovně charakterizovat poslední roky otcova života, řekl bych, že se jednalo o školu pokory. Měl nejrůznější drobné i větší tělesné potíže, ve kterých se neobešel bez pomoci druhých. S humorem říkával mladším, ať se varují dožít takového věku jako on. Upřímně si kladl otázku, proč si ho Pán Bůh k sobě stále nebere. Byla zatím asi právě ta zmíněná škola pokory a snad i to, abychom se my mladší od něj učili, jak ji absolvovat. Ale druhou odpovědí je, že nám pozůstalým chtěl Pán Bůh dopřát čas se s ním radovat z jeho přítomnosti mezi námi. Po roce a půl, 15. srpna 2008, si Pán Bůh odvolal do nebeského domova i naši drahou matinku.

Na otce budu vždy vzpomínat jako na modlitebníka. Vybavuji si v této souvislosti dvě naprosto neočekávaná svědectví dvou kazatelů. Obě se odehrála v Kanadě, tedy daleko od domova. Při jednom pohřbu v Mississauga v Kanadě jsem se setkal s českým kazatelem, kterého jsem dříve neznal. Byl mě představen jako adventistický misionář působící mezi domorodým obyvatelstvem. Měli jsme společně posloužit slovem nad rakví vynikající pěvkyně českého původu, manželky známého redaktora Kanadských listů, pana Janečka. Když tento misionář uslyšel mé jméno, po chvilce zamyšlení mi řekl, že pamatuje na modlitbu mého otce, když ještě žil v Československu. Byla to taková modlitba, řekl, na kterou se nedá zapomenout. Podobně hovořil o nezapomenutelném zážitku z otcovy modlitby kazatel Daniel Vidlicka z Clevelandu v Ohio. Ten se zúčastnil jednoho pohřbu v Československu, na kterém se otec modlil. Při své modlitbě na hřbitově si nejdříve rozprostřel pod kolena bílý kapesník a pak se začal modlit takovým způsobem, jako by nebe nad ním bylo otevřené. I on vyznal, že na jeho modlitbu nemůže zapomenout. Otec vyznával, že jeho auto bylo vždy nejen kazatelnou, ale i pojízdnou modlitebnou. Mnozí stopaři a více stopařky opouštěli tuto pojízdnou modlitebnu a měli v očích slzy vděčnosti za slova svědectví, kterého se jim dostalo. Samému Pánu Bohu patří za vše čest a sláva. Od otce jsme mnohé vědomně a někdy i nevědomně přejali. Když jsem například v Torontu přijel na letiště pro doktora Jaroslava Jerry Zemana a v autě jsem začal docela samozřejmě modlitbou, poznamenal tento vzácný host, kazatel a univerzitní profesor, že toho v životě mnoho prožil, ale modlitbu při přivítání v autě na letišti ještě nezažil. Otce si dále vybavuji jako horlivého svědka Pána Ježíše Krista. Když jsme byli přítomni takové údaje,

události. Nevždy jsme to v dětském věku přijímali v klidu a s vděčností. Byli jsme často nesví a bylo nám až úzko, protože nás otec často chtě nechtě do svědectví vtahoval. Později jsme se však do takových rozhovorů již sami spontánně zapojovali. Mne však otec uměl někdy i vyzvat k zaspívání duchovní písně, aniž se mne zeptal, zda jsem připraven. Otec byl příkladem chválícího křesťana, a to nejen na modlitbách, ale i ve zpěvu. Ač neměl hudební vzdělání a neměl ani nejlepší hudební sluch, hudbu opravdu miloval. V autě s matinkou vozili zpěvník duchovních písní a při cestování často zpívali. Jeho zvučný hlas mi někdy při zpěvu zazní v duchu i nyní po jeho smrti. Matinka měla dobrý hudební sluch a on vítal, že se jí může držet. Byla mu tak i v tomto dědictvím od Hospodina. Z možných dalších charakteristik ještě zmíním jednu. Její čestnost. Sport učí být čestným. Když není sportovec tenista čestný, tak se mu to vrátí, protože i soupeř přestane být čestný. Tím spíše musí být čestní boží lidé, když vědí, že jsou pod vládou spravedlivého pána. Nebudu tudíž uvádět žádný příklad, protože všechny projevy otcovy čestnosti byly naprosto samozřejmé. Uměl však navíc statečně nést případnou podezíravost druhých, ke které mohlo snadno dojít, když disponoval většími obnosy svými nebo svěřenými. Mluvit o tatínkovi však nelze bez poukázání na matinku. Pán Bůh mu v matince dal jedinečnou pomocnici, která svoji roli naplňovala s obdivuhodnou radostí a pokojem. Otec věděl, že může přivést domů hosty, a to i ve větším počtu. To, že jsme si později jako mladí lidé mohli přivést domů i my přátelé, včetně celé mládeže, toho si vážíme teprve s odstupem let.

Knihu Jak život šel načetli Pavel Hromádka a Michal Bumbálek. Vydalo ji v roce 2010 Křesťanský sbor Ostrava Kunčičky. Miloš Scholz mladší nedávno vydal druhou knihu, ve které líčí svůj život. V brzké době bude připravena k poslechu. A já pozvu na zítřejší čtení na pokračování, konkrétně popolední, čtvrt hodinky, nás čeká knížka Plavčík Žán. Možná znáte příběh plavčíka, který zachránil námořníky svojí vírou v Boha. A tak do jeho příběhu budeme v následujících týdnech vstupovat právě skrze knížku Manželů Dolejších.

Wilder Woods a píseň Go Ahead, jen tak dál, nikdy se neohlíšej zpátky, pokračuj a dělej všechny ty věci, o kterých jsme mluvili. My za chviličku dojdeme k 23. hodině a doprovodí nás k ní Jan Krištof. Poté už bude prostor pro pořady, poklady z archivu a dostaneme se ke kořenům a stromům v Bibli, jejich poselství a vypovídání o božím jednání a charakteru.

Vstoupili jsme do poslední úterní hodinky s datem 8. září. U mikrofonu Rádia 7 je s vámi Pavel Kol a před námi je pořad Poklady z archivu. Přeji dobrý a inspirativní čas.

Vítám vás u poslechu relace Poklady z archivu. Dnes se opět vrátíme k opravdovým archivním perlám. Připomeneme si jeden z rozhovorů Petra Vaďury se starozákonníkem Janem Hellerem. Vznikal jako pilotní díl pořadu Ke kořenům, které vysíláme po celou dobu existence Rádia 7, tedy už dobře přes 15 let. Dobrý poslech vám přeje Kateřina Hodecová.

0: Pěkný den, milí posluchači. Vítám vás u prvního poslechu pořadu Ke kořenům. Dnešní pořad je první a tak jsem si dovolil navštívit pana profesora Jana Hellera, s kterým jsem natočil už mnoho pořadů pro Transworld Radio i pro Český rozhlas Vltava i Český rozhlas Plzeň a kterého zná mnoho posluchačů, ale také čtenářů, protože on vydal řadu knih, ale především řada studentů Evangelické teologické fakulty a také v posledních letech Katolické teologické fakulty. A neznám nikoho vhodnějšího pro takový úvodní vstupní dialog o kořenech, o tom, z čeho vlastně vycházíme, než je pan profesor Heller. Takže, pane profesore, když se řekne to slovní spojení ke kořenům, tak co vás napadne?
1: No, nejdřív si představuju docela konkrétně strom, který má nahoře kmen a korunu, tedy to, co je vidět, a dole má kořeny, a to je to, co není vidět, ale což je strašně důležitý. Víte, představte si borovici a smrk. Smrk nemá kořeny hluboké a když přijde větší bouře, tak ho to vyvrátí. A pak vidíme, že ty kořeny vlastně tvoří jakousi placku. Když to borovice, zvlášť když je vrostlá do nějaké skály, taky to nevyvrátí. To ji spíš zlomí. Já nemyslím, že bychom si měli vzít příklad ze zlámané borovice, ale mnoho větrů a vichřic, ty křesťany, kteří nešli hlouběji, nějakým způsobem vyvrací. Takže já bych byl velice rád, kdybychom, pokud možno všichni, kdo máme něco společného s vírou a s Pánem Bohem a s Kristem, kdybychom byli zakořeněni tak, abychom v těch větrech kolem obstáli. Nejde ani o to, jak kořeny vypadají, víte, jestli jsou propleteny tak nebo onak, ale jde o to, aby šly do hloubky. A proto záleží na tom, abychom svou víru promýšleli. Když je někdo už churavý a nemocný a má minimálně kontaktů, tak mu řeknu, modli se, Pán Ježíš je blízko a dost. Ale když někdo chodí v těch duchovních fujavicích kolem, tak se ho zeptám, a jsi zakořeněný?
0: Když už jsme začali povídat o té metafoře, o stromech, tak to je motiv, který se v Bibli objevuje poměrně často, ve Starém zákoně a také v Novém zákoně. V Novém zákoně je hodně řeč o ovoci, že strom, který nese špatné ovoce, nemůže být dobrý a naopak dobrý strom nemůže nést špatné ovoce. Ale ve Starém zákoně jsou ty stromy použity trošku jinak. Proroci často mluví o těch zelených stromech a o těch pyšných libanonských cedrech. Tak jak se můžeme poučit ze stromu?
1: Strom je jedna z nejstarších náboženských představ nebo symbolů. Někdy se tomu říká archetypů. Na mě tolik nezáleží. Ale vzpomeňte si na strom života. Život, ba osa nebe a země, bylo něco, co si už ti staří lidé představovali v podobě velikého stromu, který propojuje nebe se zemí a který se nějakým způsobem zelená a který je proto uctíván jako, mohli bychom říct, taková osa bytí a dění. A mělo to konkrétní formu v kultu, protože ti staří Kenaanci, Kananejci, uctívali stromy. Není to nic zvláštního, Keltové asi taky, i když u těch Kananejců to bylo jinak. Keltové žili v Evropě, kde je stromů relativně dost, tak se nějaký vybral, který něco reprezentoval. Ale v staré Palestině, i když byla asi jmenovitě ty hory, Libanon třeba, zarostlé lépe a víc než dnes, tak tam přece jen těch stromů moc nebylo. A oni měli představu, že tam, kde vyrostl strom, tam z matky země příští plodivé a životodárné síly, a proto je třeba to místo uctívat jako místo kontaktu s těmi božskými silami. A tak ty stromy ozdobovali, vzpomeňte si na náš vánoční, kolem těch stromů všelijak běhali, tancovali, klanili se, a dokonce ty stromy stotožňovali s matkou bohů, s královnou tehdejšího panteonu, která se v Kenaánu nazývala Ašera. Takže tam, kde v kralické Bibli jsou háje, tam je většinou v textu hebrejském Ašera. Ekumenický překlad už tam dával buď to nějaké posvátné stromy, nebo nějak se to snažil naznačit a dešifrovat. Ale teď si představte, že byla místa, kde ty stromy nebyly. Tak oni tam udělali suchý strom, posadili ho tam a zaklesli. Víte, já když vidím ty mrtvý stromy, třeba takový strom, vánoční strom na Staroměstském náměstí, to už je taky strom, který vlastně, když byl useknut, tak je odsouzen k smrti. To není živý strom, který by rostl a ze kterého by ty životní síly nějak vystupovaly. A tak oni ten suchý strom tam postavili a teď si představovali, že on přivolá ty síly. Všimněte si, my se tu setkáváme tím, čemu v těch starodávných kultech říkáme magický přístup. A ověsili ho vším možným, co má ten strom, konkrétně ta bohyně, která je symbolizovaná tam s tím stromem, co jim má dát. A teď přijde prorok a říká, víte, tyhle ty stromy jsou mrtvé. Vy jste to ještě nespozorovali, když je uctíváte, z nich žádný užitek a žádný život nepřijde. A teď říká, já jsem jedle zelenající se. Já jsem ten strom, který nese ovoce. Vzpomeňte si na epištolu k Římanům, na tom, jak jsme vštípeni na kmen olivy, i když tam s tím vštípením, ono to je vlastně obráceně, protože to rubování je z druhé strany, ale můžeme nést ovoce, jestli jsme vštípeni v toho, který je pravý strom života.

0: Ještě s těmi stromy a kořeny je tady několik takových zajímavých biblických míst. Tak třeba vzejde proutek z pařezu Jišajova. Tam je pařez, jsou tam kořeny, ale chybí strom.
1: Ten strom tam byl. To je Izrael, ten strom, který Hospodin zasadil a pěstoval. A když, já teď ovšem přeskakuju od obrazu k obrazu, když ten strom nesl trpké hrozny, tak ho vydal nepřátelům. A on, ten chudák strom, byl pod soudem jakoby podťat. Vzpomeňte si na zajetí babylonské. Ale i když se všechně zdálo, že teď je všecko ztraceno a že je konec, tak je tady možnost daru nového života, ve který se ani neopovažovali věřit, především ti, kdo viděli jeho pád. Ale ono to tak je, že určitý takový strom, představte si jmenovitě ty stromy, co rostou u vody, vrba, osika, olše, jak když mají pařez, oni z toho vypustí novou větev. A ta větev se může rozrůst nový strom. Já jsem vám jednou slyšel takovou příhodu, která prý se skutečně stala. Byl nějaký vrbový košík, který léta užívali, tak jako normálně jako košík. A pak se polámal a tak ho někdo vyhodil, někde na venkově, víte, na hnůj. A představte si, že se ty větvičky po těch dlouhých letech probudily a začaly se na nich objevovat lístečky. No, snad ty souvislosti se vzkříšením nemusím rozvádět.
0: Pane profesore, Ježíš Nazarecký se taky přirovnává ke stromu.
1: Ano, Ježíš se přirovnává ke stromu a to několikrát a nejen k jednomu. A vzpomeňte si, jednak ta oliva, jednak je tam také někde v evangelích několikrát zmínka o fíku a jsou tam ještě jiné stromy, cepřiš a tak dál. A my máme jakousi symboliku stromů v kostce v knize soudců v Jotamově bajce. Víno, které přináší radost. Oliva, která přináší tučnost a hojnost. Pak je tam fík a bodlák. Ten, který je neužitečný, ten, když nic jiného nemůže, tak chce královat, protože nedokáže sám přinést užitečné ovoce. To je velice hluboký postřeh. Celkem se dá říct, že oliva, olej, pomazání připomíná posvěcení a ducha, že víno připomíná nový věk a radost nového věku. Vzpomeňte si na večeři páně a všecko kolem. A ten fík, který nese plody, má symboliku ukazující k zákonu. Protože když fík nepřinesl ovoce, když zákon nepřinesl ovoce, tak bylo třeba, aby nastoupila nová podoba milosti. Že? Je otázka, jestli ten rajský strom nebyl, rozumějte, pořád v obrazném smyslu, já to teď nechci strhnout do přírodní roviny, nebyl právě fík, kdy oni chtěli svým činěním získat to, čeho jinak nemohli dosáhnout. Já mám o té symbolice stromu stát v té encyklopedii starověkého předního východu.
0: Když jsme u stromu, tak bychom mohli zmínit také dřevo. Zlořečený ten, kdo visí na dřevě. Proč?
1: To souvisí se způsoby popravy. Obvykle se nedělala poprava tím způsobem, že by někoho věšeli na nějakou šibenici. Starověk většinou popravoval a střelné zbraně samozřejmě také neměli. S tím. tím, že ten dotyčný byl sťat nebo proboden. Hebrejština má proto termíny, tohle probodnutí zní hebrejsky náka. A souvisí s proskynezí, kdy ten podaný se před králem skloní, opře hlavu o zem a ten člen královské gardy na králův pokyn mu ji může utnout. Ale když někdo se dopustil něčeho tak zlého, že ta smrt měla být kvalifikována současně jako zatracení, tak to bylo třeba nějakým způsobem těm ostatním naznačit. Vzpomeňte si, jak v Jozuovi se vykládá o zajetí kenaánských králů, kteří jsou sice nejdříve zabiti, patrně nějakým tím probodením, a potom jsou ještě pověšeni na dřevě, jakoby vystaveni jako někdo, skrze koho přicházelo zlo. Připomenám hada na dřevě vyvýšeného, který je také, že v knihách Mojžíšových o něm zmínka. A takže, když někdo udělá něco zvlášť zlého, tak v té starší vrstvě biblické je upálen. Například dcera kněze, která se dopustila smilství, to není jenom obyčejná smrt ukamenováním, nýbrž upálením.
0: To měla být Tamar upálena taky.
1: Ano. Ano, poněvadž jak si znesvětila, že ten příkaz. Ale mezi tím došlo k posunu, poněvadž patrně ze severu Asiřané šířili nový způsob popravy. Strašný. Měli kůl, zašpičatili ho a teď na ten kůl toho odsouzence narazili tím způsobem, že mu ten kůl vjel pod žebra. A pak ho na tom kůlu, který byl upevněný, aby stál, nechali v hrozných bolestech umřít. A tomuhle tomu se původně říkalo pověšení na dřevo. Kdežto teprve Římané, možná, že už někde předtím, ale Římané to rozšířili, se dělalo ukřižování. A původní pověšení na dřevo, hebrejsky se to jmenuje tála al haec, al je na a haec je dřevo, je název pro oba tyto způsoby popravy. Takže to naražení na kůl odpovídalo tomu, čemu se říká v latině upevnění na kříž. Crux kříž a figo upevňuji. Čili krucí fixus je upevněný na kříž. No, potom ten asyrský způsob jakoby se přestal užívat, i když Asyřané byli hrozně krutý národ starověku, a ten římský způsob se přestal užívat, když se římská říše stala křesťanská a nechtělo se tím připomínat jaksi poprava Kristova. Takže se zase celý středověk v podstatě hlavně stínalo. Ale ten způsob té prokleté smrti se od těch Asyřanů přes ty Římany táhne dál, protože ukřižován nesměl být římský občan. Ukřižován mohl být jenom buď to otrok. Vzpomeňte si, jak když po té vzpouře Spartaků ty otroky pochytali, jak jich spousty, snad tisíce ukřižovali. A nebo to mohl být porobený národ, který právně stál na úrovni otroka. Když to Pavel, jak víme, ukřižoval, no víme spíš tradice, ve Skutcích to není přímo, nebyl ukřižován, brž jako římský občan.

0: Když dneska mluvíme o kořenech, tak ještě bych chtěl od těch stromů přejít k jiným rostlinám. My máme jedno zajímavé podobenství, ve kterém se rozsévá semeno a je důležité, jestli se povede tomu semínku zakořenit, anebo ne. Jestli má dobrou úrodnou půdu, anebo padne někam na cestu, nebo na skálu, kde sice rychle zakoření, ale taky rychle zajde, anebo do trní, kde se to semínko udusí. A nebo, a to je ten dobrý případ, padne na úrodnou půdu. A to je nádherné podobenství o vnímání, chápání, přijetí Božího slova. A vy jste biblista, takže to je téma, které vás určitě zajímá celý život. Co byste řekl člověku, který by se vás zeptal, no jak mám číst Bibli s užitkem, tak aby ve mně to semínko vyklíčilo a přineslo nějaký užitek?
1: Já na to odpovím jedním slovem. Trpělivě. Víte, my, když něco zasejeme, a zvlášť máme takovou zahradnickou povahu, tak se na to každý den běháme dívat, jestli už je tam lísteček a jestli už to začíná růst a jestli to kvete. To je chyba. V tom podobenství o semeni samočině rostoucím řečina sice má automaté, ale hebrejský ekvivalent toho zní safiach a to je růst v době léta milostivého, kdy všecko roste z pouhé boží milosti a nikoli v lidskou prací. Tedy je to růst v době, která má být obrazem nového věku, kdy už nebude platit ta kletba v potu tváře. Že? Takže nám je třeba trpělivosti. My lidé chtějí většinou, když si přečtou kousek z Bible, nebo když třeba začnou chodit do shromáždění, nebo když se snaží dát se na dobrou cestu, aby se jim to rentovalo hned. A ono to je obráceně. A poněvadž nejdřív, asi jako ten Job, přijdou obtíže. Ono se to nerentuje a pán Bůh řekne satanovi, to myslím na Joba, tak si ho vyzkoušej. A ta zrnka, která padla na něco jiného, jsou vlastně zrnka, která v této zkoušce neobstála. Čili umět čekat, protože zrníčko Božího slova, ani dobrá půda úrodná, to jsme my, každý máme přiděleno tak asi 60 až 80 kg hlíny, že? A na té máme tedy dělat Boží zahradu. To taky nestačí. Když by nepřišel déšť, tak je z toho poušť a nic. Čili ono je potřebí Ducha Svatého. Jenomže ten nechodí, když člověk se chce něčím nalívat a zalívat. To se musí počkat, až, já to teď řeknu trošku obrazně, přijdou andělíčkové s konvičkou a pak najednou se zrníčko začne budit. Já jsem se snažil být trpělivý a v době, když jsem třeba i kázal nebo vykládal na fakultě nebo i tak vedl s některými lidmi dlouhé hovory, nechtít, aby se to ukázalo hned. A věřit, že všecko to dobré, co jsme si řekli a o čem věřím, že to smysl má, že je zase to jako zrníčko a že to možná přijde k růstu a k slovu, až už tady vůbec nebudu a až to neuvidím. Náš úkol, kazatelů především, ale každého křesťana, je svědčit statečně a trpělivě rozsévat dobré slovo, aby to nebyly otruby, že? Ale potom počkat.
0: A v Biblii je také napsáno, že je to Bůh, který dává ten růst, takže ten užitek potom může být skutečně mnohonásobný.

0: Pane profesore, a ještě když tady jsme u těch kořínků a kořenů, co takhle slovo vykořeněný? Možná, že řada z našich současníků si připadá, že jsou vykořenění. Jsou vykořenění možná z té duchovní tradice. Možná, že se ztratilo někam jejich náboženství, které měli jejich předkové a oni ho najednou nemají. Možná, že jsme vykořeněni i z něčeho stabilního, z nějakého řádu, který nám připadal jako bezpečný a dobrý. A teď najednou všechno se mění, zvláště ta dnešní doba je taková hektická. Lidé ovládnou jednu technologii a ve chvíli, kdy ovládnu, tak ona už je zastaralá, už musím se učit něco nového. Tak existuje nějaká možnost, jak zůstat zakořeněn?
1: Jistě. Docela prostinká. A povídat si s těmi, kteří tu byli před námi a na jejich ramenou jakoby stojíme. Povídat si s Komenským, možná i s některými velkými mysliteli posledních dvou století, a jména vám nemusím připomínat, povídat si s Chelčickým, povídat si možná s Husem, něco si taky povědět se svatým Františkem z Assisi, který ho mám moc rád. A třeba si povídat i se svatou Anežkou Přemyslovnou, která, jak známo, byla skoro protestantka, poněvadž protestovala, když ji chtěli zašantročit jako diplomatické zboží a řekla, ne, já vstoupím do řádu, který je vůči bohaté církvi nejkritičtější, víte? Takže to je hrozně sympatická ženská. No, tedy nenechat se utrhnout od vlastní minulosti. Já si samozřejmě jako starozákonník nejvíc povídám s proroky a s těmi, jak se říká tím naším termínem, svatopisci starého, ale i nového zákona. A je vám to krásný. Když se četba písma změní v rozhovor, ať už s těmi, kdo to psali, nebo s Pánem Bohem samotným, tak najednou vidíte tu kontinuitu jako na dlani. To vykořenění je zároveň odcizení, kdy ztratíme souvislost a přestaneme věřit, já bych to možná vyjádřil trochu moderněji, že náš vlastní život i celý vesmír má smysl. Když se dáme zařídit nevratností, irreverzibilitou dění. No jak může vesmír skončit? Buď to rozplynutím do nekonečna, kde se zastaví čas, anebo zhluknutím do takzvaného velkého křechu. Pokaždé je to smrt. Opravdu? A já se ptám těch, kdo tohle to říkají, i když jsou to velmi vážení astronomové, ty na to věříš? A on říká, ale to přece říká věda. Já říkám, ne, to říkáš ty. Věda říká, že mnoho věcí nevíme. A když chceme z vědy vyloudit odpověď na poslední otázky, tak je to vždycky na základě víry, kterou do ní promítneme. Čili když dáme pozor, abychom nevěřili tam, kde máme vědět, a nechtěli vědět tam, kde máme věřit, tak najednou se ten rozhovor s těmi našimi duchovními předchůdci, rodiči, prarodiči otevře a jsme v něm. Když třeba si čtu Komenského a nějaké ty jeho modlitby, tak já je můžu říkat s ním a mám z toho obrovskou radost.

0: Tak a ještě jedna věc, která se týká kořenů. Pisatel listu Židům varuje nás před tím, aby nepodrostl nějaký kořen hořkosti. A upřímně řečeno, někdy nás to naše okolí docela naplňuje hořkostí. A to myslím i na církev, ale vůbec na společnost, někdy rodina, zaměstnání. Tak co dělat, aby nepodrostl ten kořen hořkosti? Co děláte vy třeba?
1: To můžu říct.

0: Já nevím, která to je, rozumě, to, co si ještě budu muset dlouho rozmyslet. Já mám skoro takový dojem, že aby se člověk u nás stal úspěšným politikem, musí mít hlavně dostatečně másla na hlavě, bez toho, že to nejde. Ale jsou tedy věci, které změnit mohu maličko, a pak tedy se o to snažím, ale mnohem závažnější jsou věci kolem mě. A tak já si řeknu, a teď já proti tomu člověku nic nemám. A pán Bůh řekne, hele, kdypak si naposled luxoval u sebe ve svém sedéčku pod kobercem. Já ten koberec zvednu a vidím, že já se za něj nemůžu upřímně modlit. Proč? No, protože podrostl kořen hořkosti. No a pak je třeba, já tedy někdy užívám takového toho velmi přístupného obrazu luxování, luxovat pod kobercem, anebo vzít tedy rejč, no, a to políčko, no, který třeba už na konec nahoře mělo hebký trávníček, znova převorat a podívat se, co tam zůstalo. Víte, jako třeba takový křen, ten má kořeny, že se dají těžko vyvorat. Hlídat si především sebe. A ono, když člověk takhle hlídá zbytky nenávisti, třeba skryté do podvědomí, závisti a lecčehos, tak najednou se ty vztahy začnou pročišťovat. Lidi na vás jsou hodní a říkají, jak to, že vy nepůsobíte provokativně a agresivně. No, já vůbec nemám v plánu nějak působit. Já jenom, řeknu to znova tím svým starým obrazem, se snažím uklízet pod kobercem.
1: A ještě poslední otázka. Když nás název tohoto pořadu bude vybízet, abychom se znovu vraceli ke kořenům, tak k čemu byste vybídl vy mě, abych své hosty, s nimiž budu ten pořad natáčet, tak abych s nimi mluvil, abych s nimi probíral?
0: No, víte, ten kořen Davidův, to je Kristus. A tak asi jako on je hlava své církve, tak je ten hlavní kořen. A my bychom měli být ty malé kořínky, to je obraz celkem průhledný, zřetelný. Já bych řekl, že asi není dobře možné si naplánovat, máme-li být kořeny takhle široké nebo takhle krátké a rostoucí doleva nebo doprava. Stačí, když budeme tu šťávu, tu mízu boží lásky vzlínat a nést tam, kam patří. Když on je kořen, a když v Kristu je Bůh láska od věku a na věky, tak o něm nemůžeme svědčit jinak, leč že v nás bude toto všecko proudit.
1: A doufejme, že Duch Svatý potom způsobí to dobré ovoce, z kterého už potom budou mít užitek ti lidé, kteří žijí kolem nás.
0: To jste řekl velice krásně. Já se nemám za líbezný kvítek, ale když tedy slyším, že třeba v některé věci, které jsem nahrál, napsal, říkal, mají ohlas, tak se raduju z toho, že pán Bůh dává dobré ovoce tam, kde jsem se trošku pokoušel rýt.
1: Tak pane profesore, pokud nám to pán Bůh umožní a pokud budeme živí a zdraví, tak bychom se tady občas u těch kořenů mohli spolu zase sejít.
0: Jistě. Díky.
1: Milí posluchači, dnes jsme byli na návštěvě v pražském bytě pana profesora Jana Hellera. A přestože nám za okny nejdříve pršelo, potom jezdili auta, tak já doufám, že jsme spolu mohli přemýšlet nad tím, co může inspirovat. A doufejme, že i ty další naše relace budou pro vás inspirativní. Od mikrofonu se s vámi loučí Petr Vaďura.

Poklady z archivu dnes připomněly rozhovor Petra Vaďury s Janem Hellerem, starozákonníkem, který uměl biblické příběhy a hluboké souvislosti sdělovat srozumitelně a poutavě. Věřím, že mi v tuto chvíli dáváte hluboce za pravdu. Od mikrofonu se loučí Kateřina Hodecová. Samozřejmě pozvánkou k poslechu zase za týden. A posílám ještě jednu písničku, která reflektuje dnešní téma. Naslyšenou.

Další poklady z archivu jsou připraveny v sobotu v 19 hodin. Nahlédneme na stvoření a vědecké tápání. Blížíme se také k půlnoci. Uzavírám večerní vysílání Rádia 7. Po půlnoci s vámi bude Kuba Lofítek a já přeji ničím nerušenou noc. Naslyšenou.

Na Rádiu 7 vstupujeme do středečního dne s datem 9. září 2026. Začíná noční vysílání Rádia 7 s Kubou Lofítkem za mikrofonem. Vítejte u poslechu. Ze všeho nejdříve představím pořady, které naplní program až do 6. hodiny raní.

Svatba Beránkova je událostí, ke které se církev upíná po celou dobu své existence a jež dojde naplnění na konci velkého soužení. Čtení z knihy Zjevení na toto téma i komentář teologa Johna Vernona McGeeho v přednesu Pavla Vopaleckého si můžete poslechnout v pořadu Světem Bible ve 13:15. V 13:00 se místo ke svatební oslavě připojíme k pátrání po ztracené vodě. První jazzový klub nového školního roku zve na operku pro děti Štěpánky Balcarové. V knize proroka Daniela se dostáváme ke známé biblické pasáži, kdy Bůh zachránil svého služebníka ze lví jámy. Příběh ukazuje příklad věrnosti a oddanosti Bohu i v těžkých chvílích. Více uslyšíte v relaci Bible Guide po 14:00. V každém dítěti dřímá pračlověk, říká Lukáš Augustin, zkušený vedoucí dětského klubu, ve kterém s chutí berou děti do přírody. Proč má smysl tahat děti ven? Co se v nich buduje? Rozhovor s Helen Mrázkovou zní ve štafetě po 14:30. Ve čtení na pokračování se dnes ve 15:15 rozloučíme s životním příběhem baptistického kazatele a špičkového tenisty Miloše Šolce, který zemřel v úctyhodném věku 86 let v roce 2007. Začátek školního roku je výzvou nejen pro děti, ale i pro rodiče. Jak zvládnout emoce, ranní stres i školní adaptaci? Hostem pořadu Rozmarína bude psycholožka a rodinná terapeutka Marie Hlaváčková, která nám pomůže s tím, jak ustát návrat do školních lavic. Poslouchejte ve 14:00. Henry Nouwen řekl: někdy si skutečný význam přítomnosti člověka uvědomíme až tehdy, když odejde. Stejně jako Ježíšovi učedníci objevili plný význam jeho přítomnosti až po jeho odchodu. A právě o člověku, jehož moudrost inspiruje i po jeho odchodu na věčnost, mluví Lubo Hlavačka v glose, kterou uslyšíte v 17:00. Zhromažďování pozemských pokladů sebou nese konkrétní nebezpečí. V relaci Nejen chlebem je po 17:30 představí kazatel Jaroslav Pokorný. Takové bude noční vysílání Rádia 7. Díky, že posloucháte. Úvodních 60 minut začneme s polskou kapelou TGD a jejich vyznáním, které by se dalo do češtiny přeložit: všechno, co mám,

0: Vítejte u pořadu Světem Bible, který pokračuje výkladem 19. kapitoly knihy Zjevení. Téma o neochvějnosti Božího plánu, který navzdory veškerému pozemskému chaosu spěje k mocnému návratu Ježíše Krista jako spravedlivého krále, poskytne výklad teologa Johna Vernona McGeeho. Prorocký text odhaluje definitivní zúčtování s veškerým lidským i duchovním zlem a otevírá perspektivu zaslíbené naděje pro všechny věřící. Slovem provází Pavel Vopalecký.
1: I řekl mi, piš, blahoslavení, kteří jsou k večeři svatby Beránkovi povoláni. A řekl mi, tato slova Boží jsou pravá. I padl jsem k nohám jeho, abych se klaněl jemu. Ale řekl mi, hleď, abys toho nečinil. Jsem spoluslužebník tvůj i bratří tvých, těch, kteříž mají svědectví Ježíšovo. Bohu se klaněj. Svědectví pak Ježíšovo, jestiť duch proroctví. Milí posluchači, to jsem vám dnes na úvod přečetl podle kralického překladu text v knize Zjevení v 19. kapitole, a to 9. a 10. verš. A teď dobře poslouchejte, nabádá nás k pozornosti náš dlouholetý průvodce v těchto procházkách Božím slovem. Beránkova svatba se bude konat na nebi, ale svatební večeře se bude odbývat na zemi. Ilustraci k tomu máme v Matoušově evangeliu 25. kapitole v prvních 13 verších, v podobenství o 10 pannách. Jistě uznáte, že panny nebyly nevěstou. Kristus má jen jednu nevěstu a tou je církev. A ženich se vrátí na zem ke svatební večeři. Vrátí se nejen proto, aby soudil zemi ve svůj čas, ale aby tu rovněž měl svatební večeři, které se touží zúčastnit 10 panen. Jiný obraz téže scény je vidět v žalmu 45. V tomto žalmu vidíme Krista přicházet jako krále. Není nám řečeno, kdo je královna, ale vidíme, že je přítomna. Žalm 45. 10. verš podle ekumenického překladu. Královské dcery se skvějí v tvých skvostech. Královna ve zlatě z Ofíru ti stojí po pravici. Myslím, že jde o symbol či prototyp církve, říká náš doktor McGee. A jsou zde i hosté. Žalm 45, 13. verš. I dcera Týru svůj dar ti nese. Naklonit si tě chtějí boháči z lidu. Věřím, že svatební večeře se bude konat na zemi, svěřuje se nám se svým pojetím znovu doktor McGee. Pozvanými hosty jsou jak Izraelité, tak pohané, kteří vešli do tisícletého království. Svatební večeří je zřejmě samo milénium. Zdá se vám to dlouhá hostina? Tato bude opravdu dlouhá. Ale jak jinak, vždyť na konci tisíciletého království vidíme církev stále ještě jako nevěstu. Představte si líbánky trvající tisíc let. A přece je to teprve začátek. Jaká radost, jaké nadšení. Anděl dává na tuto scénu jakoby Boží pečeť. Tato jsou pravá Boží slova. Potom, co Jan v úloze písaře zapsal děj, pociťuje nutkání poklonit se před andělským poslem, který svou autoritou potvrzuje pravost toho, co Jan vidí a zapisuje. Apoštol Jan je však zadržen, aby to nedělal, aby se neklanil stvoření, ale jedině stvořiteli. Anděl je přece stvořená bytost a jen před Bohem se sluší klanět. Jaká výtka je tu nepřímo adresována Satanovi, Antikristovi a falešnému proroku, kteří si přáli, aby se před nimi padalo na kolena. I dnes žije mnoho lidí, kteří po něčem takovém touží. Po Beránkově svatbě je další velkou událostí Kristův návrat na zem. Příteli, král se už chystá přijít. Věřím, že ovšem nepřijde, dokud nebude církev k němu vtržena a dokud země neprožije velké soužení. Ale až Pán Ježíš přijde na tuto zem, bude jeho nevěsta s ním. A jejich svatební večeře, jak jsme viděli, bude probíhat zde na zemi. Jaký slavný den je před námi, přátelé.

Kristus se vrací jako král králů a pán pánů. Takhle shrnuje náš učitel následující verše a rozvíjí k nim širší úvahy o pánu Ježíši Kristu jako o králi. Jsme v 11. verši 19. kapitoly knihy Zjevení. A viděl jsem nebesa otevřená a hle bílý kůň a na něm seděl ten, který má jméno věrný a pravý, neboť soudí a bojuje spravedlivě. Jeho oči plamen ohně a na hlavě množství královských korun. Jeho jméno je napsáno a nezná je nikdo než on sám. Úžasná scéna. Při pouhém čtení pociťuji zachvění, přiznává osobní zaujetí náš doktor McGee. Tak toto je ona slavná, vrcholná událost, k níž spěje všechno na tomto světě. Je to příchod Ježíše Krista na zem. Dovolte, abych vám letmo připomněl, jak tato událost zapadá do celkového časového průběhu budoucích dějin, jak jsou nám v knize Zjevení odkryty. Od 4. do 18. kapitoly jsme se pohybovali v rámci období velkého soužení. Období, které bylo vskutku hrozné. Toto období končí Kristovým příchodem na tuto zem, aby zde zahájil své království. V minulosti převládala dosti naivní představa, co se týče budoucnosti. A někteří lidé, kteří pořádně Bibli nestudují, si tuhle představu stále ještě ponechávají. Je asi takováhle. Ježíš jednoho dne přijde a všichni mrtví budou vzkříšeni. Dobré ovečky budou na jedné straně, zlí kozlové na druhé. Rozdělení provede Kristus. Jedni vejdou do nebe, druzí půjdou do pekla a začne věčnost. Znovu musím zopakovat, že tohle je velice naivní představa. Boží slovo nemůžete číst, aniž byste si uvědomili fakt, že Bůh má plán a program pro tuto zemi a že jeho plán se prostě spolehlivě do detailu naplní. Podle toho programu, jak jsme jej při čtení knihy Zjevení a ostatních proroctví dosud viděli, se Kristův návrat uskuteční na konci velkého soužení, těsně před zřízením jeho království. Ve srovnání s jeho prvním příchodem je tu úžasný rozdíl. George MacDonald vyjádřil Kristův první příchod slovy: všichni vyhlíželi krále, který by je zbavil nepřátel a povznesl, ale ty si přišel jako malé dítě, které vyvolalo ženin pláč. Tímto způsobem vstoupil Pán Ježíš Kristus na svět poprvé. Byl mírný a pokorný. Byl spasitelem, který zemřel za hříšníky. Ve verších, které máme nyní před sebou, jej však vidíme přicházet v moci a slávě. Jeho příchod bude závěrečným projevem Božího hněvu vůči hříšnému světu. Vzpoura satana, démonů i lidí je zkrocena, potlačena, potrestána. Předtím, než vytvoří své spravedlivé království, odstraní veškerou nespravedlnost.

Zde v 19. kapitole Zjevení se nebesa znovu otevírají a vidíme Krista, jak sedí na bílém koni, což charakterizuje boj. Když byl Pán Ježíš na zemi, vjel do Jeruzaléma na oslátku. To oslátko, ač pro židovské prostředí bylo zvíře královské, vyjadřovalo pokoj, nikoli válku. Ten, který nyní sedí na bílém koni, je pak nazván věrný. To je ten, který přišel beze zbytku věrně uskutečnit dlouhodobý boží program s člověkem a s celým lidstvem. Všechno vykonal dobře, je věrný. On je ten jediný, komu můžeme důvěřovat, na koho se můžeme spolehnout. Kromě toho je nazván jako pravý. Pravost je jeho podstatným rysem. On je ten, který byl na mnoho způsobů potvrzen samotným Bohem, že on je tím pravým mesiášem. To bylo už tehdy, když byl na této zemi. Tím spíše nyní, když jej vidíme ve slávě jako svrchovaného pána a soudce všeho, co existuje. Navíc také pravdivost je jeho přirozeností. Co říká, je pravda. Ale nejen to, on je normou či měřítkem pravdy. On sám totiž je pravda. Jak je to pro nás nádherné, že můžeme mít někoho, komu dnes lze bezmezně důvěřovat. Vždyť skoro všechno, co v tomto světě slyšíme, je podáváno nějak účelově zkresleně a všechno je různě zneužito k různým propagandám. Tento věrný a pravý přichází, aby soudil a bojoval. Není zde proto, aby znovu umřel na kříži. Jeho dílo bylo dokonalé a kdo chtěl, mohl ho ke své spáse přijmout, mohl se ho chopit. Pak je tu o něm řečeno, že jeho oči jsou plamen ohně. Už ve Zjevení v 1. kapitole, verš 14. jsme Janovým pohledem viděli jeho oči jako plamen ohně. To bylo tehdy, když se procházel mezi svícny, mezi pozemskými sbory či církvemi a když ve svém světle si je prohlížel či soudil je. Ale teď je tu v tom vyjádření rozdíl, je totiž podstatně silnější. Jeho oči jsou, jeho oči plamen ohně, tak je to tu napsáno. On přichází, aby soudil zemi a vypořádal se s veškerou její nespravedlností. A potom na jeho hlavě množství královských korun. Tento záběr naznačuje, že bude jediným pozemským vládcem. Připadnou mu totiž všechny královské koruny, jaké kdy kde na světě byly. A mohu vás ujistit, povídá náš starý biblista, že forma jeho vlády bude svrchovaná diktatura. Příteli, jestli nemiluješ Pána Ježíše a on není tvým spasitelem a dožiješ-li se jeho návratu na zem, pak ti nastane ten nejnepohodlnější úsek života, protože Kristus tu bude svrchovaným vládcem. Kuře nepípne, kohout nezakokrhá a člověk se nepohne bez jeho svolení. On je král králů a pán pánů a na tom se nedá nic změnit. To je třeba pouze vzít na vědomí a podřídit se tomu. Nezapomeňme však, že on je současně králem pokoje.

Král králů. To koresponduje s evangeliem Matouše, neboť Matouš nám představuje Krista jako krále. Za druhé, věrný a pravý. To koresponduje s evangeliem Marka, v němž je nám Mesiáš představen jako dokonalý boží služebník. Důležitou věcí u služebníka není jeho rodokmen, ale jeho důvěryhodnost, to, že je věrný a pravý. To jsou kvality, na nichž záleží u služebníka. Za třetí, jeho jméno ve znění slovo Boží je zopakováním jeho označení v evangeliu Janově. Na počátku bylo slovo a slovo se stalo tělem. Janovo evangelium kapitola 1, verš 1 a k němu kousek 14. A jaké je to jméno, které nikdo nezná? Mám nápad, povídá náš starý pastor. Snad to jméno koresponduje s evangeliem Lukáše, ve kterém je představen jako Ježíš, jako syn člověka. Nutno říci, že v dnešní době panuje velká obeznámenost s tímto jménem, především tedy v rovině různého klení a rouhání, ale i v projevech všelijaké uvolněnosti a drzosti přímo vůči jeho osobě. A přitom je to jméno, které budeme důkladně zkoumat po celou věčnost. On je Ježíš, syn člověka. Znáte Ježíše doopravdy? Dobrá, řeknete, nikdo nezná syna než otec. A zde se dovídáme, že až přijde, bude mít jméno, které nikdo z lidí ve skutečnosti nezná, jen on sám. Apoštol Pavel krátce před závěrem svého života, tedy nikoli na začátku své služby, nýbrž na konci svého působení, řekl, že chce vynaložit veškeré úsilí na to, aby poznal jej a moc jeho vzkříšení i účast na jeho utrpení. To je z listu Filipským 3. kapitoly 10. verš. Nikdo nezná syna než otec. Touha poznávat jej a samotné to poznávání jeho osoby, to bude jedna z věcí, které učiní nebe nebem. On je tak obdivuhodný, tak žádoucí, že doopravdy poznání jeho osoby zabere zbytek věčnosti. Lidé, které poznáváme tady na zemi, nás často při hlubším seznámení příliš nenatchnou, hlavně když je poznáme lépe i s jejich různými specialitami a slabinami. Jistě i dobré lidi můžeme poznávat a rozvíjet se v tom poznávání a mít z toho užitek. Ale čím víc budeme poznávat Pána Ježíše, tím větší nadšení v nás bude vzbuzovat.

Ve velekněžské modlitbě slyšíme Pána Ježíše, jak se modlí. A život věčný je v tom, když poznají tebe, jediného pravého Boha, a toho, kterého si poslal, Ježíše Krista. Jan 17, 3. verš. Ve chvíli, kdy přicházíme ke Kristu a přijímáme jej jako svého spasitele, jako zachránce od hříchu, vstupujeme vlastně do školy, začínáme poznávat. Ale to jsme teprve v mateřské škole. Dovolte, abych vám řekl víceméně osobní vyznání, otevírá nám osobní postoje náš starý bratr John Vernon. Jako kazatel jsem už v penzi, ale vytyčil jsem si pro sebe cíl. Chci poznat Ježíše lépe, než jak ho znám dosud. Každé ráno vstanu a podívám se z okna. I dnes ráno jsem to udělal. V jižní Kalifornii bývá mlhavo, ale já řeknu, Pane Ježíši, děkuji ti, že jsi mne dovedl do dalšího dne. Miluji tě, Pane Ježíši. Ale ach, někdy se mi zdáš být tak hrozně vzdálený, jako by v té mlze. Toužím tě poznat. Kéž tvůj svatý duch způsobí, abys pro mne právě teď a zde byl osobní skutečností. Jméno Ježíš, ach, co znamená, koho vlastně představuje, jakou on je osobností.

Ještě jednu věc bych rád podotkl k tomuto tématu. My nejenže budeme v průběhu věčnosti poznávat stále víc Pána, ale dostaneme se i k lepšímu vzájemnému poznání. Upřímně si myslím, že se navzájem neznáme tak, jak bychom se mohli anebo měli znát, připouští náš dlouholetý pracovník církve. Občas i u některých docela blízkých lidí zjistím, že jsem byl hrubě nepochopen. Na některý svůj výrok v rozhlasovém projevu v zápětí dostanu téměř šokující dopisy a někdy si těžko dovedu vysvětlit, jak mi mohli lidé tak špatně porozumět. V nebi se navzájem poznáme tak, jak jsme známi samotnému Pánu. Myslím, že to bude dobře a zároveň poznáme i každý sám sebe. Jednou v létě jsem se zotavoval po nemoci a hodně dlouho jsem odpočíval. A tak mi bylo umožněno v klidu sedávat s manželkou na dvorku. Bylo pro mě najednou docela zvláštní zase se nově obeznamovat s jejími prožitky. Bylo to báječné. Najednou jsem zase trochu víc porozuměl, kolik obětí vlastně přinesla a jak vzácná byla po celá ta léta její věrnost. Jak jsem tak prožíval ty klidné týdny odpočinku a přemýšlel o nás obou, měl jsem za to, že doopravdy se s ní seznámím snad až v nebi. Jak slavné to bude v nebi, vždyť už v tomto našem pozemském životě zjišťujeme, že roste-li naše láska ke Kristu, roste i naše láska vzájemná.

Z jeho úst vychází ostrý meč, aby jím pobíjel národy. Bude je pást železnou berlou. On bude tlačit pres plný vína trestajícího hněvu Boha všemohoucího. Na plášti a na boku má napsáno jméno Král králů a Pán pánů. Tolik Zjevení 19, verše 13 až 16. Povšimněte si, že má roucho postříkané krví a že tlačí vinařský lis Božího rozhodlení a hněvu. Tento pohled nás vede zpět do Izajáše 63. kapitoly. To je úsek písma, těch prvních 6 veršů, který jsme si citovali nedávno. Z těchto souvislostí je jasné, že tenhle text Izajáše a obraz v něm obsažený se netýká prvního příchodu Kristova, kdy se stal zástupnou obětí, kdy se stal spasitelem světa. Ale tohle slovo se týká jeho druhého příchodu na zem, který je popsán zde ve Zjevení 19. kapitole. Vyjádření, že je bude spravovat prutem železným, nebo podle ekumenického bude je pást železnou berlou, nás vede k ohlédnutí do žalmu druhého, který jsme si také už několikrát připomínali. Já jsem ustanovil svého krále na Sionu, na své svaté hoře. Přednesu Hospodinovo rozhodnutí. On mi řekl, ty jsi můj syn. Já jsem tě dnes splodil. Požádej a národy ti předám do dědictví. V trvalé vlastnictví i dálavy země. Rozdrtíš je železnou holí. Rozbiješ je jak nádobu z hlíny. Tolik nové připomenutí žalmu 2. verše 6 až 9. Někoho může překvapit prudkost jeho hněvu a jeho soudu při jeho druhém příchodu. Nápadně totiž kontrastuje s jeho dobrotou, s níž přišel na tuto zem poprvé. Ale právě na to máme celé Boží slovo.

Pořad Světem Bible s výkladovými poznámkami doktora Johna Vernona McGeeho končí. Tento a další díly v češtině i dalších jazycích můžete najít také na webových stránkách www.ttb.bible. Pokračování dnes ve 20.15.

Ze 9. zářijového dne minula 1 hodina. Ladíte noční vysílání Rádia 7, za mikrofonem stále Kuba Lofítek. Aktuální 60-minutovka bude patřit jazzu.

0: Jazzový klub na Rádiu 7. Buď vám jazz už probublává tepnami, nebo začne probublávat, nebo přestanete poslouchat. S přáním, ať vás třetí varianta ani nenapadne, vás v jazzovém klubu vítá Broňa Procházková. Myslím, že nebudete litovat, ani vy, ani vaše děti. Co se stane, když v lese najednou dojde voda? Na tuto až palčivě aktuální otázku hledá odpověď hudební příběh o ztracené vodě, skladatelky, trumpetistky a kapelnice Štěpánky Balcarové a libretisty Zdeňka Havlíčka. Dílo vzniklo v roce 2023 a na své cestě od premiéry Na lodi tajemství bratří Formanů dospělo až k nahrávce, která vyšla v roce 2025 s podtitulem Jazzová operka. Čeká nás 20 krátkých částí. Zvířátka se chystají na svatbu, když v tom náhle zjistí, že zmizela voda. Pátrání po příčině sucha je zavede až k důležitému poselství a rozhodně nezůstane jen u poučování. Hudba Štěpánky Balcarové je hravá, pestrá a žánrově otevřená. Potkáme jazz, big bandový zvuk, dechovku, new orleanské ozvěny, rap i lyrické pasáže. Na nahrávce se sešli vynikající čeští jazzmeni, mezi nimi Marcel Bárta, Robert Fishman, Vít Křišťan, Jiří Slavík, Kamil Slezák nebo Pavel Bořkovec kvartet. Zvířecí postavy zpívají Andrea Šulcová a Barbora Mochová. A přidávají se také děti z Broumovské základní umělecké školy. Role vypravěče se ujal Matěj Forman. Pojďme se s ním ponořit pod koruny stromů, mezi listy kapradin a mechové polštáře. Dobré naladění a dobrý poslech. Štěpánka Balcarová o ztracené vodě.
1: Milé děti, vítejte pod chladivými korunami stromů a ve stínu kapradin, trav, mechů a hub. Vítejte v lese. Les. Jedna slabika, tři písmenka, ale nekonečně mnoho zákoutí, průhledů, světel, stínů a podob. Za každým stromem tu čeká překvapení. Za každým stéblem trávy. Pod každým kamenem se to jen hemží životem. Našlapujte z lehinka. Cítíte ten měkký mechový kobereček? Tu pod chodidly křupne suchá šiška. A tady, tady si dejte pozor, aby vaše nožky neuvízly v trnovém houští. Zhluboka se nadechněte. Cítíte tu vůni? To je směs borového lesa, jehličí a pryskyřice. A teď zavřete oči, ale nastražte uši a zaposlouchejte se do magické hudby lesa. Ano, sluch teď budeme potřebovat ze všeho nejvíc. Budeme vám totiž vyprávět jeden lesní příběh a budeme ho vyprávět hudbou, tedy zpěvem a hudebními nástroji jako operu. Před začátkem každé opery, a dětská opera rozhodně není výjimkou, se sluší krátce představit vystupující postavy. Tak v první řadě je to jelen, král lesa, se svým hrdým parožím, majestátní postavou a hlasem zvučným tak, že se nese přes hory, přes doly. Po jeho boku vždy věrná laň. A je tu pichlavý ježek, bystrý a hbitý pozorovatel, jehož poznámky jsou pronikavé jako jeho bodlinky. Jeho prostořekost občas hraničí s mírnou přidrzlostí. A je tu také jezevec, trochu nepraktický mudrlant, který si myslí, že je chytřejší, než ve skutečnosti je. Což dokládá častým používáním cizích slov, kterým ale ani on sám někdy dost dobře nerozumí. Dále tu máme malé čilé zaječice a zajíčky. Zvláště pak jednoho, kterému se trochu nehezky a nepatřičně přezdívá hlupáček Neustále se totiž na něco doptává a tak trochu tím zdržuje. Vy si ale, děti, pamatujte, že když něčemu nerozumíte, je nejlepší se zeptat. A nad to není přece hloupých otázek. Předpověď počasí má na starosti, no, kdo jiný než žabka rosnička. Tak takhle nám žabička zakuňkala. A děti, kdo dělá takhle? No ano, správně, to je osel. V našem příběhu bude osel, posel špatných zpráv. Ale, taky tu máme divoké prase. To asi netřeba příliš představovat. O tom si, milé děti, uděláte obrázek hned, jak ho uvidíte. Teda vlastně uslyšíte. Jako poslední bych vám rád představil starou moudrou sovu. Ta je bez pochyby stará, ale nakolik je moudrá a především ochotná pomoci, o tom zvířátka nejsou tak úplně zajedno. Tak se nechme překvapit. Teď už ale honem. Uprostřed lesa právě začínají přípravy na slavnou svatbu včeličky a čmeláka.

0: Špatná zpráva. Došla voda.
1: Čehože se nedostává?
0: Vody.
1: Slyšeli jste? Prý se nedostává vody. No to jsou zvyky, to jsou módy. Tomáš, naber vody do nádoby třeba v potoce.
0: Jak to neříct příliš široce, voda není v potoku.

0: zlato, voda ovšem nad démanty. Svatebčanům sušit panty.
1: Bude to vůbec stát za to?
0: Veselka se tedy odročí, však nevraštěte příliš obočí. Nešiřte víc své zorničky, teď se nedá dělat nic. Však zítra, hned zítra, jen co vyblednou hvězdičky, zeptáme se na vodorosničky. Její tůň je tuze hluboká a přežila i horší suché časy. A rosnička, jak známo, jen tak od oka trefí vždy přesně.

Rozhodnutí tedy padlo. Svatba bez vody se konat nebude. Zvířátka jdou teď spát za zvuku noční hudby, ve které můžete zaslechnout třeba i měsíční třpit. Vy ale, děti, neusněte, mohli byste zaspat. Jen co se zvířátka pěkně vyspí, půjdou se na vodu optat, žabky rosničky

0: potichu, ať slyšíme žabku.
1: Ani kapku.
2: Tak ona nemá vodu.
3: Moment, Rosnička však stále ještě umí predikovat počasí. Dotažme se jí.

0: Zvířátka posmutněla a neví si rady. Nejenom, že sami nemají vodu na veselku, ale voda není v celém lese. A podle žabky prý hned jen tak nezaprší. Rostlinky jsou uvadlé a všechny obyvatele lesa začíná trýznit ukrutná žízeň. Všeobecný smutek přerušil zajíček prostou otázkou.
1: Voda ale někde musí být. Přeci se jen tak ze dne na den nevypařila.
2: Ano, správně. Zákon cirkulace neboli koloběhu vody v přírodě musí fungovat.
0: Naděje umírá jako poslední. A jak je vidět, zvířátka se tak snadno nevzdají.

0: Zvířátka prochází les křížem krážem a hledají ztracenou vodu. Brzy dorazí i sem, k houštinám, které skrývají něco, co připomíná akvapark nebo bazén s tobogánem. A tady má, zdá se, někdo vody dostatek.
1: Spláchnu vodu do záchodu jen tak pro radost. Ať si plejtvám, jak si plejtvám, furt mám vody dost. Ať si plejtvám, jak si plejtvám, furt mám vody hodně. Já si rochním, já si šplochním, nerad brouzdám podně. Jo, jo, ho, ho, jo, ho, ho, já si rochním, já si šplochním, jo, ho, ho, jo, ho, ho, zpívám si, jo, ho, ho. Spláchnu vodu do záchodu, furt mám vody mnoho. Já si rochním, já si šplochním a zpívám si chro, chro. Teda vlastně jo. Jo, ho, ho, jo, ho, ho, já si rochním, já si šplochním, jo, ho, ho, jo, ho, ho, zpívám si jo, ho, ho. K mému blahu, k vaší škodě, rochním já si ve své vodě. Neptejte se po náhodě. Chce to ambici, známosti a bíly. Plateček pod čepici, pak jen směle k cíli. Jo, ho, ho, jo, ho, ho, já si rochním, já si šplochním, jo, ho, ho, jo, ho, ho, co je komu do toho?
2: Je, slyšíte to?
3: To je voda!
2: Co to je, tamhle to?
0: Zajíček si jako první všiml velkého, tlustého, ve vodě se rochnícího zvířete.
4: To by mohl být plejtvák obrovský.
5: To není žádnej plejtvák, to je obyčejný prase.
6: No, nehádejte se. Počkejte tu, dojdu se ho zeptat. Dobrý den, vážený pane. Mohli bychom vás poprosit o trochu vody na veselku?
1: Vy nemáte vodu?
6: Nemáme. Je sucho, voda nám došla a v celém lese jsme neobjevili ani kapku. Dokonce i žabka Rosnička smutně kuňká, že jí vyschla tůňka.
1: Tak to vám teda nezávidím. A kdože se žení? Komáři?
6: Ne, ne, komáři už se ženili. Náš soused, pan Čmelák, si bere slečnu včelku.
1: Oh, lesní havěť. Oh, co za to, že vám dám vodu? Máte něco pod čepicí?
2: No jasně, že máme pod čepicí.
1: Tak ukáž. Leda houby. A víte co? Mně ta vaše veselice je převelice u zadnice.
4: A jak je to vlastně možné, že váš bazén je zcela saturován, když je tak dlouho sucho a celý les je kompletně dehydrován?
1: Nejsem jako politici. Makám. A vody nedám ani lžíci, zvlášť takovým pakám.
0: S prasetem nebyla žádná řeč. A tak se zvířátka smutně otočila k odchodu. Zajíček přitom o něco zakopl.
2: Je, co to je? Tady toto?
1: To je moje trubka vodovodní. Hleďte hnedka teďka mazat vodní. Co je vám po mé drenáži, vy jedna lesní pakáži? Odvodnění podvod není.

Zvířátka unaveně a s převelikou žízní bloudí lesem jako těla bez duše. Hravým a skotačivým zajíčkům už není do skoku. Ouška mají schlíplá. Ježkovy bodlinky už také nejsou, co bývaly. A černobílý jezevec chytá od stíny šedi. Bledne nám i žabka rosnička. A laň se jelenovi po boku už jen plouží. Zvířátka se ve svém zoufalství obrací o radu k lesním rostlinkám a stromům.

Nastražte ucho. Je sucho, tak už to někdy bývá a vám jen zbývá naučit se s vodou dobře hospodařit.

je sucho. Tak už to holt někdy je. A když zrovna nelije, jsou takové způsoby, musíte mít vody zásoby.

0: Máte něco se sluchem? Je to tím suchem.
1: Štíhlá jedle světličí.
2: Tak já vám to vylíčím. Je to tím suchem.
3: Suchá už je mes, suchý je též celý les. Stromů je tu fůr.

0: A co teď? Žabka rosnička vodu neměla a nepředpověděla. Lakomé prase vodu nedalo a ani lesní rostlinstvo nebylo příliš nápomocné. Kdo by mohl ještě poradit?
1: Teď už asi zbývá jen stará, moudrá sova.
2: Stará sova? Ta snad nikdy nikomu pořádně neporadila.

A hle, stará moudrá sova, tady ji máme, schovanou v koruně stromu. Majestátně zamávala křídly, obkroužila strom a znovu se usadila na větvi. Zvířátka se obřadně srocují kolem kmenu a s nadějí upírají své zraky k jeho koruně. Jelen se chápe slova a s úctou sovu oslovuje.

0: Je to jasný. Děláš si z nás fóry. Sovo, sorry. Děláš si z nás jistě legraci a naše trpělivost se už vytrácí. Za to zlost roste. Přitom je to dost prosté. Jestli víš, kde je naší vodě konec, tak to řekni.
1: Neodpustila jsem si to drobné škádlení, neb máte velmi dlouhé vedení. Ta voda vám byla odcizena.
2: Co je to odcizena?
3: Odcizení neboli alienace?
0: No prostě nám ji někdo ukradl.

0: prase. Ten dobytek.
1: To ta trubka vodovodní, co nás prase z hurta hnalo vodní.
2: A zvířátkům konečně došlo, co vám, milé děti, jistě už dávno. Prase je ten zloděj.

0: Pustit bazén.
1: Tak rychle k vodovodní trubce. Seřadit a tahat.
2: Jako když dědeček s babičkou tahali řepu.

0: A nepozná prase takhle náhodou, že mu zmizla všechna voda?
1: Ach, ten ježek se svými pichlavými dotazy. Ale zase má pravdu. Jak to udělat, aby prase nic nepoznalo? A zatímco se praseti vyprazňuje bazén a lesu vrací ukradená voda, znáte to. Jako první se ozval zajíček.
2: Mně se chce čůrat.
1: A během chvilky se chtělo už všem. Jelen kouká na prázdný bazén a dostal nápad.

se zvířátkům ulevilo. A vyprázdněný bazén se zase naplnil. Tak co, děti? Myslíte si, že to mělo prase zapotřebí?

0: Dnes je obzvlášť teplá.
1: No, bodej by ne. My víme proč. Ale prosím ti, o tom ani muk.

Tak jste to slyšeli, děti. A teď vyčurat, ale ne do bazénu, vyčistit zuby a spát. Protože zítra ráno nás už konečně čeká ta slavná svatba včelky a čmeláka.

Za zvuků lesa končí jazzový klub Rádia 7, ve kterém jsme poslouchali operu pro děti Štěpánky Balcarové O ztracené vodě. Vyšla v roce 2025. Vypravěčem byl Matěj Forman, zpívali Andrea Šulcová, Barbora Mochova a děti z Broumovské základní umělecké školy. Hráli Marcel Bárta, Robert Fishman, Vít Křišťan, Jiří Slavík, Kamil Slezák, Pavel Bořkovec kvartet. Na setkání příště se těší Broňa Procházková.

Do příštího jazzového klubu vybere hudbu Tonda Strnad. Prozradíme, že sáhne po posledním albu izraelské kapely Šaloš. Premiéra v sobotu v 21 hodin.

0: co bylo od počátku, co jsme slyšeli, co jsme na vlastní oči viděli, na co jsme hleděli a čeho se naše ruce dotýkaly, to zvěstujeme. Slovo života.
1: Co jsme viděli a slyšeli, zvěstujeme i vám, abyste se spolu s námi podíleli na společenství, které máme s Otcem a jeho synem Ježíšem Kristem.

0: Je středa 9. září. Krátce po 2. hodině hladíte noční vysílání Rádia 7 s Kubou Lofítkem za mikrofonem. O 14:30 nabídnu reprízu pořadu Štafeta, na kterém Rádio 7 spolupracuje s Dorostovou unií. V úvodních minutách nové hodiny se nechme oslovit příběhem Bible. Slovo má pastor církve ICF Brno Jiří Zdráhal.
1: Bible Guide, váš průvodce Biblí.
2: Daniel, 6. kapitola. Tato kapitola nás přenese do doby, kdy Peršané společně s Médy obsadili babylonskou říši. Vlády v oblasti města Babylonu se ujal médský král Darjaveš. Za jeho vlády získal Daniel opět velmi vysoké